začíná pravidelná ostavská hodinka Oldies, protože je to poslední zářijová, nabídne vám pohled do historických hudebních žebříčků. A protože je na řadě rok 1971, tak se dnes dozvíte, které hity byly v zahraničních top 10 přesně před půl stoletím. U mixážního pultu je mistr zvuku Vojtěch Dluhý, u mikrofonu autor Jirka Tieftrunk. Přejeme vám příjemný poslech.

0: Začal jsem jako vždy první desítkou horké stovky Billboardu, všímám si sudých míst, Joan Baez zaspívala ze čtvrtého svoji verzi songu The Night They Drove Old Dixie Down. A mám pro vás ještě pozici šestou a desátou. Paul a Linda McCartneyovi Uncle Albert Admiral Halsey skupina Rare Earth přidá I Just Want to Celebrate.
1: With

a Rare Earth ti oslavovali, že je na světě hezky, i když vás zrovna lidi štvou nebo máte hluboko do kapsy. Rhythm and bluesové songy začínaly být tehdy trošku funky, vybral jsem dva takové mírnější. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce září 1971 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Ten první to byl Rufus Thomas, tehdy už mu bylo 54. Johnnymu Taylorovi bylo v roce 1971 37 let a právě vstoupil do top ten písní Hijacking Love. Zpíval, když tvůj muž zůstane celou noc venku, určitě s tebou není něco v pořádku. Jiná žena dělá tvoji práci. Více to rozpitvávat nebudu, víte, o co jde, teď country žebříček.

aniž bych to chtěl, písně na sebe textově navazují. Napřed je to třeba Easy Lovin', jako v písni Freddieho Harta, a potom nastávají starosti s dítětem, což jako Pity Pity Patter zaspívala Susan Ray. Teď Británie jako první LPčka. Právě bodovali The Moody Blues a Joni Mitchell. Vybírám tedy The Story in Your Eyes a This Flight Tonight.

This Flight Tonight z alba Joni Mitchell s názvem Blue, které bylo právě na 8. místě, jsem vybral proto, že ten song znáte spíše jako hit skupiny Nazareth z roku 1973. Tak alespoň víte, jak zní originál. A teď britské singly. Nancy a Lee zaspívají tehdy právě dvojku Did You Ever? The Supremes přidají právě šestku Nathan Jones. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce září 1971 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Píseň plnou náznaků s českým názvem Už jsi někdy zaspívala samozřejmě dcera Franka Sinatry Nancy a Lee Hazelwood. U nás dvojice Simonová Chladil. The Supremes přidali svůj druhý největší britský hit po odchodu Diany Ross. Teď singlové Německo, šestka Peret, Bolikito, desítka Creedence Clearwater Revival, Sweet Hitchhiker.

Velice dobře si pamatuji, když tento hit hrály rozhlasové stanice v Evropě. Rozšířil jsem si tehdy svoji nepatrnou anglickou slovní zásobu právě o hitchhiking, což znamená jízdu autostopem. Čas se krátí, z Itálie stihnu čtyřku a stejné místo přidám z Francie. Middle of the Road, Tweedledee, Tweedledum, Tom Jones, Resurrection Shuffle.

To byl tanec, který by snad vzbudil i mrtvého jako remake Toma Jonese. Zavírák bude v podání francouzsky Nicoletti. Psát si o neohrané oldies můžete e-mailem na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMS-kou na číslo 723 102 513. Poštovní adresa je Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, 702 00 Ostrava. Jsem rád, že jste poslouchali Oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásné odpoledne, vítej Pavle a vítám všechny.
1: I dnes je tu s námi lady, se kterou se chcete smát co nejdýl.
0: Humoriáda.

0: Kateřina Macháčková je naším dnešním hostem. Ještě jednou připomínám, usrkla lahodnou kávu, věřím, že je lahodná.
1: Ano, báječnou.
0: Jinou neděláme, nemáme.
1: Ne, to už je tady takový rituál a já, i kdybych už za den vypila 10 káv, tady musím s tebou nebo s Patrikem popít kávu.
0: A připravuje posluchači. Kateřina, naše baristka, děkujeme. Tak ano. A teď se tě zeptám, dozvěděl jsem se, že trénuješ baletky.
1: Ano, zkoušíme hru baletky, kde jsme trénovány jako pro jako nějaký drobný mikrovýstupy, trénujeme Labotí jezero a tak. No a je tam pestrá sestava, zkoušíme v divadle u hasičů, já hraju takovou jako postarší baletku, která už to moc nemusí umět, za to by to mohlo být vtipné, mě to ku podivu docela jde.
0: Odhalila si v sobě svou skrytou stránku?
1: Ne, já jsem
0: nebo zapomenutou?
1: Já jako dítě, já jsem vyrůstala v Budějovicích a tam jsme bydleli v hereckých domech u divadla, tam byl baletní soubor a já jsem tam jednou v popelnici našla jednu špičku. A jako já jsem si ji vylovila a bohužel druhou jsem neměla a měla jsem takovou bačkůrku s gumovou špičkou a já jsem tam na besíce tančila. A já jsem to milovala, pak jsem bohužel strašně sklouzla ve třetí třídě, tak jsem se tomu nemohla už věnovat. No a já jsem tehdy byla, já nevím, takový sovětský balet, takový, že to teď teda říkám.
0: S rudou hvězdou na
1: čele. Kalina Ulanovová, takový úžasný a filmy byly. Já jsem to milovala, takže já jsem jako tančila.
0: Ty jsi vlastně původně skoro baletka.
1: Já jsem skoro baletka.
0: Jednou špičkou a teď se ano, tomu vrátila a jde ti to zas.
1: Ano, ne, na damu jsem neudělala kotou dozadu, vždycky jsem
0: zůstala
1: stát před kozou. Já nevím, jestli to znáš. Jednou v životě jsem vyšplála do tří čtvrtiny tyče. Na provaz jsem se vůbec netroufla. Takhle, no.
0: No prostě pohybově nadaná.
1: No já jsem velmi nadaná, no. Ale já to dovedu maskovat.
0: Ještě napovězme, kdy ty baletky uvidíme?
1: Baletky budou jezdit po Vlastech českých. Je to jako takovej tým, který se jmenuje Nejlepší komedie a premiéru budeme mít 20. října v divadle U hasičů.
0: A kdo dělá teda choreografa?
1: Choreografa máme takového slavného.
0: Hugo se jmenuje, já ho viděl v Básnicích, ne?
1: Ne, to je úplně jiný.
0: Grand Prix.
1: Režíruje to Pavel Šimák a hraje tam Vanda Hibnerová, její dcera tam hraje Antonie, Jana Holcová, se mnou to hraje Zuzana Slavíková, kdybych jako dokonala, abych jako to mohli hrát dál. No a tak jako Míša Tomešová, Míša Dittrichová, takový zajímavý perfektní jako složení.
0: Ano,
1: no.
0: Těšíme se na baletky a teď se těšíme na to, co nám vybereš z našeho archivu.
1: No já bych vybrala Miroslava Horníčka. On měl různé stupně v různých etapách hovorů, tak tady jsou hovory přes rampu, o víně a Voskovcovi.
2: Ptejte se na cokoliv, co by vás zajímalo na herecké práci. Na divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, v kinoautomatu, ve všem, co mohu, nechci říct, umím dělat. Ptejte se opravdu na cokoliv, já vím všecko. No ne, co nevím, tak si vymyslím. A protože první otázka dává na sebe čekat, tak já si dovolím tedy před ní sednu, protože křeslo je krásný, stoleček mi sem dali krásný, a je takovej zbytečně prázdnej, bych řekl. Jo, tam se klidně vešla ještě láhev i ze skleničkou. No, ale jsme chudé divadlo na zájezdu, musíme to dělat při svíčce. Tak prosím vás, první dotaz, opravdu zeptejte se na cokoliv, ať se to rozjede. Já vím, že vždycky první dotaz dá na sebe čekat. Takže... O, děkuji.
3: Jaké víno mám nejraději?
2: Jaké víno mám nejraději? Châteauneuf du Pape. To je z Avignonu, papežské a není nejlepší francouzský. Ono prý nepatří mezi takzvaná velká vína, ale člověk nemůže mít rád jenom nejlepší věci. Tak jsem se smířil s tím šatonevským, tohle to není. Takže já jezdím s lacinějším vínem. Ale taky neříkám ty nejlepší věci, víte, to já... Tak prosím, ať to nemusí prostřihávat. Ano, sešel jsem se s Voskovcem. Já jsem dokonce kvůli němu podnikl takovou zajížďku do New Yorku, protože New York neležel ani v mém plánu, ani v mém příkazu. Takže jsem odbočil a přistáli jsme v New Yorku hlavně proto, abychom viděli Voskovce. A byl to skutečně vrcholný zážitek z toho New Yorku, protože samo město za ty 3 dny, co jsem tam byl, na mě leželo jak horečka, jako mrak, jak podivný těžký sen. Je to deprimující město, ale patrně, je-li tam člověk díl, tak si zvykne nebo dokonce ho shledá krásným. Ale musí tam být díl. A Voskovce jsem volal hned z hotelu, těšil jsem se moc na to setkání, pochopitelně, protože tím, že jsem hrál jeho role a tím, že jsme si potom psali a tak, tak je mezi námi takové nějaké, bych řekl, jako spojenectví, nechci říci kamarádství nebo přátelství. A těšil jsem se na ně. Já byl jsem v Londýně upozorněn českou herečkou Silvou Langovou, která tam žije léta. Je to ještě ke všemu moje kamarádka z doby našich 6, no, mých 6 dvou let, asi tak. Nebo jsme byli starší. Tak tam je říkala, že když v New Yorku zavolám Voskovce a zvedne to paní Voskovcová, že už má domluvenou takovou hru s Voskovcem, když zaslechne československé volání Here is ten a ten, takže volá do bytu George, Here is ten a ten, pa, pra, pa, to je taková speciální fanfára, přijel někdo z Československa. A tak tuto zbraň se mi vyrazil z ruky tím, že jsem do telefonu řekl Here is Horníček, pa, pra, pa, už jsem to za ní odtroubil. Tak potom přišel Voskovec osobně a přiznávám se, že se mi rozbušilo srdce, protože jsem po letech slyšel ten kouzelný, nenapodobitelný hlas, který se mi ozval s tou pregnantní voskovcovskou výslovností, jak on všecko tak přehnaně artikuluje, i na jevišti, i v civilu, on tak hovoří přehnaně, že vyslovuje přepečlivě. To mě Verich vždycky říkal, on tak musí vyslovovat, protože taky nemá hlas jako ty. Tak aby ho slyšeli, aby mu rozuměli, tak musí aspoň artikulovat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak my budeme se snažit také artikulovat.
1: Ano, nebudeme
0: přirozeně.
1: Se smát.
0: Budeme Vesele. Se smát, ale ještě nevíme, čemu Smutně. Se budeme smát. Miroslav Horníček, Ačko, Bčko, Karel Gott a spol.
1: Ano.
0: Pozor, scénka Bezdomovci, korektně řečeno Lidé bez domova, ze Silvestra televize Nova 2003. Vyberte si SMS-kou Humor mezera
1: a... Bezdomovci, Gott a...
0: No počkej, tebe to tak zaujalo, že nedopovím ty SMSky.
1: To by mě taky zajímalo.
0: No, jak vypadají bezdomovci Karel Gott a Petr Novotný a po případě i Helena Vondráčková. Bude to určitě hezké, ale ještě nevíme, koho zvolí Horníček. Posluchači. Humor mezera A, pan Horníček, humor mezera B, pan Gott a spol. 90 01 04, to je číslo pro SMS. Telefon ano. Máme 731 800 900 a teď je tu písnička o Kateřině Macháčkové. Děvče z krásných začátků.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A speciálně pro vás je tu Kateřina Macháčková v dnešní humornádě.
3: Ráda bych.
2: Možná tě posluchači zahlédli v seriálu Ve znamení Merkura, jede repríza jako novou mladou pilnou
3: začínající celnici.
2: A slušela ti ta uniforma?
3: Jo, no měla jsem takový čerstvej nakrátko jako účes.
2: Navíc si byla úspěšná v odhalování pašeráků.
3: Ano, pán pašoval, ve švestkách,
2: ano,
3: sušených,
2: v datých a ve fících prsteny. No. A ty jsi to potěžkala a odhalila si
3: ano,
2: ho.
3: Ano, Jan Skopeček tam zase v pneumatikách odhalil kalkulačky.
2: No tak, co se tehdy všechno nepašovalo,
3: no teď je,
2: že?
3: Teď je na to jenom aplikace a tam jsme měli 10-kilový jako přístroje.
2: No, ale hezké vzpomínky máš na ten seriál.
3: Mám.
2: Začátek 80. let, tuším, to byl.
3: No, já si myslím, že to byl tak rok 78, možná.
2: Ještě dál.
3: A s Vencou Postráneckým a s Rudolfem Rušickým, jako ten byl báječný. Jako na jakýkoliv jako roli opravdu nesmyslný, on zářil. Nebo on si vymyslel, on tak najednou tam začal vytáčet jako na starých telefonech takhle tuškou. A takový jako
2: není
3: kravinky.
2: Není malých rolí.
3: Není to by byla docela velká role, no. Ale není blbých rolí.
2: Tak, kdo bude v naší roli teď v roli hlasujících posluchačů? Dobré odpoledne, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, hlavně paní Kateřinu.
3: Ano, dobrý den.
4: A přeji hodně úspěchů a hodně zdraví a ať ještě dlouho vydáme na obrazovkách.
2: Výborně.
3: Děkuji moc, děkujeme.
2: A vybrala jste si A nebo B?
4: Ano, Kaju Gota.
2: Kaju Gota, děkujeme.
3: Karla Gota, že jo, bezdomovce.
2: Děkuji.
3: Ano, děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Ano.
5: Zdravím srdečně vašeho dnešního hosta, paní Macháčkovou.
3: Děkuji moc.
5: Taky vás, pane Kučera.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pokračování.
2: Máme zapsáno. A díky. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
6: Zemník vás, Pavle, zdraví.
2: Já vás.
6: Zdravím, vynikající baletku, paní Macháčková.
3: Ano, no to teprve se musíte
2: to
3: přijít podívat.
2: Hinca ukáže.
3: Hinca ukáže.
6: Jo.
2: Ano.
6: A chtěl bych taky pokračování.
2: Ano.
6: Pokračování s Ačkem, s panem Horníčkem.
3: Ano, dobře, děkujeme.
2: Máme zapsáno.
6: Zdravím vás oba dva ještě jednou.
2: Díky moc.
3: Děkujeme moc.
2: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady je Líba, já bych chtěla pana Gota.
2: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujeme, paní Líba.
7: Nashledanou.
2: Za váš hlas a ptáme se dalšího, kdo pak to bude. Dobrý den. Halo. Halo.
8: Podne, dámy pana.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: A je vás Petr Zoloty. A já bych si přál též božskýho Káju.
2: Ano, zapsáno.
3: Jako
2: si.
3: Bezdomovce.
2: No, tak se jmenuje ta Stenka, ano.
3: Ano.
2: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
9: Krásné odpoledne, přátelé, moc vás zdraví, Jirka Strutkovská. No, tak já bych si taky poprosil Zlatýho Káju, tuhle tu Stenku, jak se právě teďka říkala, bezdomovec, to už jsem hrozně dlouho neslyšel a člověk se aspoň zase dobře zasměje a pobaví.
2: Tak jste tomu udělal pěknou reklamu.
3: Ano, děkujeme, já jsem to neslyšel nikdy.
2: Jirko, mějte se.
9: Mějte se krásně, děkuji za vaše pořady. A co vám daří, nashledanou.
2: Vládo se stalo, bezdomovci nastupují. Silvestr 2003 na televizi Nova.

0: díky, díky. No víte, mám spoustu dětí, mají hlad a sám jsem týden už nejet.
1: Tak se musíš nutit, hele, no. Hele, vypadni odsud, hele. Tohle je můj rajon, tyhle kavky jsou moje. To je god, je to god? Hele, ty musíš mít vždycky něco extra, vole.
0: A nejseš ty Novotný? Bezdomovecká mafie.
1: Co kecáš? Jaká mafie?
0: Nedělej se, nedělej se. Ten tvůj nejstarší včera na mě naběh a ukradl mi boty.
1: Jestli jsi mu vlez do rajonu jako mě, tak se nedivím.
0: A to bylo na Vilzoňáku. Jsem se tam šel jen projít.
1: Projít se šel, jo? Jsi tam byl somrovat, já tě znám.
0: Podlej, zbohřát. No, pravda, trošku pokecat s Bobkem.
1: Máš chodit do Brlohu. Tam je taky teplo a nekrade se tam.
0: Kde to je, to neznám.
1: A znáš, to je ten vybydlený barák. Jak se tam teď nastěhovali nedvědi do něj.
0: Prosím tě, tam to nejde. Tam už se jim naspali Maxim Turbulence a není tam k hnutí.
1: Taky tam nezavadíš o volný jídlo, kamaráde.
0: Jo, takový to byly bagančata, až z Vídně.
1: Když seš blbej a chodíš v nových botech po nádraží. Co, Iva, ještě žije?
0: Šla do supermarketu se povohlídnout po nějakých nových krabicích. Těch starých už se nedá spát, že večer člověk se tam trošičku jen tak víc zavrtí a rozpadnou se, no znáš to, ne?
1: Já jsem v pořádný krabici nespal ani nepamatuju. Já mám lavičku v rigráku, víš? Vystuženou, víš?
0: Na tebe vyrobit papírovou krabici, to by přišel Schwarzenberg vo všechny lesy. Stejně ti řeknu, jsou to věci, co? Hmm. Jeden den seš slavnej a druhý den tě vyhazuju z baráku. Víš, co na mě křičeli, když mě vyrazili?
1: No co asi? Hledej si ptáčku nový hnízdo.
0: Ne. Táhni včelko májo.
1: Víš, co řvala ta lůza na mě? Když mě vynášeli z baráku.
0: Uf, uf, to je tíha.
1: Prej, dneska letíš bez gumy, srandisto.
0: Stejně jsou to mizerný časy, člověče.
1: Ti řeknu, nikdo nás už nechce. Si vem takového Michala Davida, hele. Se dal na drogy.
0: Ale kde na to bere?
1: Nikde. Čuchá výfukový plyny. A... do toho zatáhl málem i tuhle, jak se jmenovala, Lucku Bílou. Jo, že ona trubka si léla pod autobus, který byl předělaný na plyn.
0: Ona potom lítala po Václaváku polonaha a každý mu zpívala plyn, už si číst trouby ven.
1: Čověče, tobě to ještě zpívá pěkně, viď?
0: No, tobě to taky kecá dobře.
1: Já kecám furt, ale se tomu nikdo nesměje.
0: Ani ty sám ne?
1: Já jo, já furt ještě.
0: Ty to je historky o té tvojí lednice plný žrádla. No na to ti řeknu, musíš mít taky dneska dobrou paměť na dobu, kdy ty si měl lednici plnou jídla. Hele, a ještě tě baví ty tvoje veselý příhody?
1: Nebaví.
0: Mě zas nebaví ty moje mozkový příhody. Jinak jsem zdravý.
1: Jo.
0: Až na tu kyčel, klouby, ty kolena, bolesti hlavy, krční páteř, chronická bronchitída. Hele, jak 20 leté. A co ty, svoje zuby pořád?
1: Teď mám šípovi. On si u mě skoval, pač se bojí, aby o ně nepřišel u rozvodového soudu. Taky jsem měl 2 dny zuby na Álovskýho, ale nevešli se mi do huby.
0: A co dělají?
1: Co by dělali, tak jsou zpátky u Náhlovskýho a koušou, ne?
0: Ne, já myslím, co dělají Šíp a Náhlovský.
1: Ty já jsem neviděl od Náhlovskýho pohřbu.
0: Ale to já vůbec nevím, že Pepa už to má za sebou.
1: Ale nemá, prosím tě, teď simuloval jako vždycky. Ten nás všecky přežije, ale to ti říkám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zajímavou nabídku v tuto chvíli máme pro naše posluchače. Za A bezdomovci, za B slepičí salon krásy. Tak si vyberte.
4: Ano, Josef Skupa.
3: Ano, s Hurvínkem samozřejmě, že?
4: Ano.
3: No, tak Ačko nebo Bčko, zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu máme jednu hudební vzpomínku na vaša patejdla. Spolu s Heidi Jankou naspívali Ztracený ráj.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, aktuální souboj Karel Gott a spol., tedy Petr Novotný, možná i Helena Vondráčková přijde do jejich společnosti bezdomovců, anebo Josef Skupa se slepčím salonem krásy. Kateřina Macháčková je zvědavá, jak
2: ano,
1: to dopadne.
2: Já totiž Josefa Skupu a jeho Hurvínka a Špejbla jsem milovala, mám první desky, opravdu to bylo jako, to bylo něco.
1: No. Jo, takže tě nezajímají ti
2: jako homosáci? Bezdomovci. No tak jako Helena Vondráčková by mě zajímala jako bezdomovky.
1: Možná bychom to chtěli vidět, ale v rozhlase to bohužel nejde.
2: To poznáme.
1: Tak si to aspoň možná poslechneme. Ano. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Pro bezdomovce.
1: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Zdravíme do Karviné. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady moc vám zdravím, tady Zdena ze Sadské. Kačenko, já jsem vás obdivovala mohutně při čtení vaší knížky. Mě by hodně zajímalo, jestli jste někdy ještě udělala takovou odvážnou, dobrodružnou věc a vydala se takhle sama někam takhle nebezpečně daleko. Děkuju a bezdomovce, prosím.
1: Dobře.
2: Ano, děkujeme.
1: Odpovíme?
2: Ano, byla jsem na Bora Bora. Sama neumím žádnou řeč, bojím se létat. Letěla jsem ve Vichřici, prošli věci jsme letadlo a byla bouře Kyrill.
1: No dokonce, tak
2: ano,
1: a celá je
2: úžasný.
1: Tady s námi potom všem, Kateřina Macháčková.
2: Bylo to úžasný, protože jsem si uvědomila, no. Že nechodíme po parketách a po linu, ale že chodíme po živý zemi.
1: No paráda. No. A já jsem si teď uvědomil, že ti bezdomovci jsou scénka ze Silvestra a
2: ano.
1: Ty jsi v Silvestrech účinkovala jako divačka, jak tam
2: ano.
1: Seděli všechny významné naše hvězdy slavné, tleskaly a bavili se. Jaké to bylo?
2: No nejlepší byl první Menšíkův Silvestr, ten byl tuším v roce 77, možná se o rok tak mýlím. A to jsme byli všichni nadšení, protože tam jsme byli pozvaní jako všichni herci, jako publikum a nevěděli jsme, co nás čeká a to bylo jako úchvatný. A byli jsme tam další rok a to už všichni byli natěšení, jakože to bude slavný, ale tam se potom všichni předháněli, kdo bude vtipnější. Neměl to ten takovej ten pel toho.
1: No,
2: toho
1: ale
2: prvního.
1: Ty jsi seděla i s panem Gottem.
2: Ano, seděla jsem v roce 88 mezi Bartoškou a Gottem.
1: No, kdo no. To měl? Jak jsi to vydobila, tohle místo?
2: Já nevím, tak nevím.
1: Tě tam chtěli oni dva.
2: No,
1: sebou.
2: Oni dva mě vůbec ignorovali, jo.
1: A teď Bartoška byl tvůj manžel ve filmu Katapult,
2: no,
1: pana Páral.
2: No, ten měl manželek a milenek v různých, jako, no a partnerek v různých seriálech, ale Jirka Bartoška byl báječný.
1: Ano.
2: Jo, prýma. No.
1: V tom Katapultu ti měl přivést ten bílý plyš, ale vždycky
2: ano.
1: Díky jiným, že nám zapomněl.
2: Ne, ne, ano, právě nedostala jsem a pak jsem ve výsledku vystupovala v takovým béžovým. Po smetanovým, no, nebyl bílej.
1: Jo, já myslím, že to bylo jako potah na pohovku a to, z toho měl být obleček, z toho pliše.
2: Já jsem z toho měla vestičku takovou.
1: Výborně,
2: při té večeři, hám mňam.
1: A už víme všechno. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honzo Kavin, vás Pavle i paní Kateřinu.
2: Ano, děkuju moc.
5: A já bych tež pokračoval s panem Gottem, Novotným a paní Vondráčkovou.
1: Děkujeme
2: ano,
1: krásně.
2: Ano, to bude napínavý.
1: No, ještě budeme napínat chvilku. Dobré
2: ano.
1: Odpoledne.
6: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bys bezdomovce.
1: Děkujeme.
2: Bezdomovce, to bude jednomyslný.
1: Naslyšenou. Tak jo, krásně jsme odhlasovali, sečítáme. Doslova jednoznačně nám vyhrál Karel Gott, Petr Novotný. A možná, že přijde i Helena Vondráčková.
7: Počkej, co tě to tam cinká?
8: No co mi to tam asi cinká, no. Karle? Prázdný láhve, ne? Vracím. Jsem našel dobrý zdroj, člověče, popelnice před sněmovnou. Co tam máš ty, že ti to tam necínká?
7: Ale prosím tě, já tady mám nějaký ptákoviny, tadyhle to se snažím prodat. No.
8: Zlatý slavík? To je fakt zlatý, jo? Ty vole, a máš toho víc?
7: Mám toho plnou tašku.
8: Já jsem ty svoje zrcátka už taky prodal. Víš, že ty TT nejsou zlatý? Jsem si myslel, že si za to koupím nový život a koupil jsem si za ně akorát housku a páru.
7: Kámo, ty jsi nějaký roztrpčený.
8: Ty bys nebyl, hele. Víš, já jsem jedna naposled před týdnem sunar, co vypadne jednomu kojenci na můstku z kočárku. Mimochodem, ten tvůj pes nevypadá špatně, Karle. No ale, kdybys měl rohlík, bychom měli dobrý hot dog.
7: Podívej se, já si myslím, že my bychom to měli zlomit.
8: Co jako zlomit? Myslíš zámek uspořitelný, nebo co?
7: Zlomit osud, změnit život a hned...
8: Opustit to tady, jo? Přesunout se do Vršovic?
7: My máme navíc.
8: Hele, na Bertramku s tebou nejdu, ale... Tam nám nic nedaj, tam už máš provařený ksicht, kamaráde.
7: To jsem nemyslel. Bude konec roku, lidi by si měli dávat na nový rok předsevzetí.
8: Víš co? Lidi by si měli na nový rok dávat všecko. Dej mi korunu. Ukážu ti kota na mizině.
7: Neťo, pojď sem. Já si myslím, že my dva bysme měli začít úplně od začátku.
8: Jo? To jako půjdeš zpátky do ČKD, jo?
7: To ČKD už tam není. Tam teďko staví stadion a má být větší než Strahov. Tam uděláme super show a ta nás znovu vynese na výsluní.
8: Že bychom vystupovali spolu, Karle? Jak se budeme jmenovat?
7: Slavík a Tajterlík.
8: Hele, to by chtělo nějakou mladou babu, ne?
7: Korunu, na housku. Heleno, Heleno, pojď sem.
9: Co chcete? Vokenu nedám. To mám na novoroční přípitek.
8: Pojď sem, on má výborný nápad, Karel.
9: Já vás znám.
8: Ne, Karel vymyslel, člověče, co bychom mohli dělat spolu ve třech.
9: Vy sprostě dva. Já vám dám ve třech, že jste to v životě neviděli.
7: Tak dobře, můžeme ve čtyřech, no.
9: Kdyby včera neprodala Leošovi Marešovi svoje lodičky, tak to tou špičkou ostrou kopnu do...
8: Hele, pobočkej!
7: Hey, zadrž, já už takhle zpívám dost vysoko.
8: Show ve třech, Heleno. Znova začít. První by byla Praha. A potom Heleno Berlin.
7: A možná i zas staré, dobré Las Vegas.
9: No to je úžasný. Pojďte si o tom pokecat ke mně domů.
7: No počkej, nevykládej nám, že máš střechu nad hlavou.
9: Pojď to dám. Pojďte.
8: Heleno, tobě to tady tak zajímavě voní. Karle, kam nás to vezou? Já už to vím. Do Las Vegas, Karle.
7: Hurá! Ukážu ti cestu ráje.
9: Teď to tady bude patřit jenom mě.
0: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A Humoriáda, pořad, který vzniká ve spolupráci s Kateřinou Macháčkovou, ano, pokračuje jejím výběrem. Co to
2: ano,
1: bude?
2: Já mám moc ráda Bolka Polívku, měla jsem moc ráda jeho kolegu Pechu a on nám tady v té scénce bude vyprávět o Pechových problémech s textem.
3: Já mám kamaráda celoživotního, že vy ho znáte všichni, Jirku Pechu, a on má někdy problém s textem. Já říkám, že má někdy v sobě až 1,8 kodeta. Teď je to nádherný, pač. On má říct takovou normální větu s zapomenutým světlem, on má říct: dobrý den, pane náměstku, tam je v plískaní celé obrovský zima prostě v závěji a teď jede prostě džíp a tam je ten náměstek a ten vede toho mě jako toho faráře a má říct: dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výstavy, až tam hraje výtvarník. Dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výpravy. A já říkám: polární? Prosím, Bogu, fakt to mě, ty vždycky mě tak pleteš, ty jsi kamoš na hovno. Teď v tom posledním filmu hraje nádherně souseda Šimáčka, jako. A po něj po válce a on mluví o té pojemné postavě, tam se kapitán nějaký jako osvoboditel se ptá, nebo revolucionář se ptá: znáte toho muže? A on má říct: samozřejmě, pane kapitáne, spolupracoval s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to s něj lezlo. Znáte toho muže? Samozřejmě, soudruhu kapitáne. Ne, soudruhu, pane, já jsem řekl pane, ne, ty jsi řekl soudruhu, já jsem řekl soudruhu, tak soudruhu. Ne, musí říct pane, jo, tak... Akce, ano, pane, nebo soudruhu? Pane, můžeme, můžeme. Akce, ano, pane kapitáne, přáteli se s těma svíněma. Jirko, s kolaborantama, vy to byli svině, ne? No jo, vy jste byli s kolaborantama, no tak jo, ježi, mají úplně nadělat. Ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, ale byli to fakt svině. Potom ještě rekvíroval židovský majetek, já vím, já jsem to, tak bolí, bolku, nedívej se tak na mě, akce. Ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, rekvíroval židovský nábytek. Jirko, už to skoro bylo, ty jsi řekl nábytek. No co jsem měl říct? No majetek. Ježišmarja, suhňup, no nic dobrý. Majetek, to je jasné. Ano, pane kapitáne, přátel s kolaboranty, režíroval židovský majetek. Teda nábytek, ne, majetek. Říká, zrežíroval, jsi říká, režíroval. Ne, to nejma. Ty mu dají ty sluha, jasně. A potom to skočilo tak, že on říká: ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, režíroval Žižkovský dobytek.
0: ráda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No jo, problémy s textem a přebrepci, to je věčné téma. Máš
2: ne,
1: něco?
2: Ne, ano, ne, já jich mám moc. A mám dva takový jako od mého kolegy Rostu Čtvrtlíka, který s námi už mnoho let není. A jedna byla v Králi Oidipovi, přijde za králem Oidipem a řekl mu, Rostě mu řekl, a přepadla nás lupa tlumičů. Místo, jo, takže to bylo strašný. Ano. Langoš úplně zmrtvil. Ale hlavně na premiéře Gazdiny Roby, on měl jako tak jako opravdu zásadní odchod a on řekl s pádem Bobem. A zůstali jsme tam, Jitka Čvančarová a tak a dusili jsme se jako takovým jako pláčosmíchem, jo. Ale představ si na premiéře s pádem Bobem.
1: Režisér asi skameněl.
2: No ne,
1: někde
2: to
1: vzadu.
2: Všichni. Aha.
1: Dobře, tak hlavně, že jste tady, že jste to dohráli. Hrajte, stvárňujte dál. Tak co my budeme dělat dál tady, přátelé? Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová? Otázka na vás. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jiří Kohn to má málem hotový, my taky v dnešní Humoriádě, ale ještě nevíme, jaká bude závěrečná scénka. Ptáme se vás, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová. Hlasujte i teď na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
2: Dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc
2: dobrý
3: děkuji.
2: Den, Katko.
3: Ano, vám také dobrý den.
2: Přeju vám pěkný podzim, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju první krásný podzimní večer či příjemné čtvrteční ráno a pohodový celý den. Posluchačka Růža z Ryknovska, nashledanou.
3: No to jste nám to krásně řekla, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Haló, my vás slyšíme, jste tam?
3: Slyšíte nás?
1: Tak měl by tam být posluchač nebo posluchačka, ale nehlásí se. Pojďte vy dál, dobrý den.
4: Dobrý den, Míla z Prahy, pardon, ze Přerovzdí, volám kousek od Nymburka, to paní Macháčková bude
3: je,
4: znát.
3: Ano, to znám, to znám.
4: Teď jsem tam dělal taky opravdu, že jo, dávno. A tím pádem bych byl asi pro pokračování.
1: Mm-hmm.
4: Ano. Člověk má doposlouchat to, co načal, že?
1: Mhm.
4: Tak jo, a pošlám, taky jsme se viděli, to už se ještě díl s kamerou. Mějte se nádherně oba.
1: I vy,
3: děkujeme moc, vy se mějte taky nádherně.
1: Dobrý den, kdo je s námi?
5: Vladislav Kurtej Šumperk.
1: Vladislave, koho jste si vybral?
5: No, já si vybírám vždycky toho, který vyhrává.
1: Takže Ačko.
5: Ačko.
1: Dobře,
3: dobře,
1: děkujeme za váš hlas.
5: Mějte se hezky. Mohl by přidat přáníčko?
1: No, ano. Když to bude rychlé.
5: Ano, nejkrásnější kadeřnici z Kyjova.
1: Aha.
5: Jmenuje se Simonka.
1: Aha, já myslím, ano. Že nám dáte nějaký přáníčko nebo ne, posluchačům, ne. Tak Simonka
3: tak
1: má
3: ano.
1: Vaše slova i určitě
3: ano, v závěru Humoriády
1: dnešní.
3: Ano. Ano.
1: Náš dům je jedna rodina.
3: Ano.
1: To je téma, které si dáme s Jitkou Molavcovou, protože SMS-káři a další přehlasovali.
3: Opravdu?
1: Ačko, no jistě.
3: No to je, no,
1: jistě.
3: Tleskám,
6: jistě. Náš dům je jedna rodina. Zrovna tady soused pan Lébr hrává na čelo. Hraje krásně. Dovede prý na čelo plakat, jásat, vyprávět i zpívat. No on dovede dokonce i líbat na čelo. Jenže to si dovolil jenom jednou. Ale docela ráda ho poslouchám. Hraje vždycky, když manželka odejde večer trhat lístky do biografu. Ona totiž nesnáší hudbu. Pan Lébr hraje jenom tajně od té doby, co ho manželka udeřila čelem vzad. A stejně si myslím, že čelo je nakonec příjemnější než ten vysavač paní Laubové. Je to přístroj z roku Fimf. Její babička už ho kdysi chtěla dát zmodernizovat, ale už tenkrát jí to Křižík rozmluvil, že to nestojí za to. A tak paní Laubová obden víří prach svých peršanů s pocitem, že luxuje. A každý rok 12. září ve 4 hodiny ráno zapíná ten aparát, protože toho dne má pan Laube schůzku s kamarádama z vojny a domů se vrací právě po zvuku. Takže Laubovi... Takže Laubovi mají nejen lux, ale i maják. No a další zvuky, na které jsme si v našem domě museli zvyknout, vyluzuje Helenka na piano. Když něco provede, musí za trest cvičit. A proto my nájemníci stále apelujeme na Helenku, aby byla hodná. Helenka se mi nedávno svěřila. Když bude zlobit, bude z ní klavírní virtuos. Ale když bude hodná, bude z ní ficka. No její tetička je právě ficka a nosí domů moučníky. Ptala jsem se Helenky, co má radši, jestli hudbu, anebo moučníky. Řekla mi, že má nejradši, když jí moučník a někdo k tomu hraje. No a to, že má právě ta tetička ficka, jí moučník a slyší z dálky dámskou kapelu. Jednou za čas volává paní Millerová o pomoc. Manželí totiž škrtívá skrz nevěru. A paní Millerová potom chodí a ukazuje na krku 9 modřin, protože panu Millerovi chybí prst. Teda, kdybych měla víc času, sepsala bych paměti holky z paneláku. A to by měla být povinná četba budoucích architektů.
1: času bohužel nemáme, je tu čas loučení. Kateřina Macháčková byla s námi.
3: Ano.
1: Stylově se loučíme.
3: Ano. S pádem bobem.
1: Ano, už jsme to tu vysvětlovali, takže se mějte krásně. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.
3: Mějte se moc krásně.
1: Pa, pa, pa, pa.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Pět hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Soud dnes projedná žádost dezinformátora Čermáka o propuštění z vězení. V novém Boru na Českolipsku přibyla parkoviště, kde musí řidiči použít parkovací hodiny. Policie v Norsku stále hledá pohřešované Čechy, do pátrání nasadila drony. Dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Okresní soud Liberci dnes projedná žádost dezinformátora Tomáše Čermáka o podmíněné propuštění z vězení. Zjistil to server iRozhlas. Čermák je jednou z nejvýraznějších tváří dezinformační scény z éry covidu. Za mřížemi se odpikává 5,5 roku za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil zhruba před 3 lety.
3: Policie Tomáše Čermáka zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Právě tomu podle advokátů může při žádosti o propuštění uškodit. Čermák byl ve vězení už v minulosti. Několikaměsíční trest si odpykal kvůli výzvě k násilí vůči Ukrajincům. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Řidiči v Novém Boru na Českolipsku si musí dát pozor na nový parkovací režim. Na parkovišti vedle Krystalu a parkovišti Generála Svobody u městské knihovny jsou nově vyžadované parkovací hodiny. Oznámilo to vedení města na webových stránkách. Cílem je zajistit větší rotaci aut a lepší krátkodobé parkování v centru.
4: Časové omezení platí pouze ve všední dny od 8 do 17 hodin a maximální doba parkování je 60 minut. Parkovací hodiny s časem příjezdu musí být v autě viditelně umístěné. V případě potřeby postačí i papír s časem příjezdu za čelním sklem. Z Nového Boru Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky zdravotnické záchranné služby. Využil k tomu obměnu vozového parku záchranářů, kteří letos dostanou 3 nové sanitní vozy. Ty vyřazené, pro která nemá záchranná služba využití, mohou pomoct s přepravou pacientů a zraněných vojáků na Ukrajině. Už loni tak Liberecký kraj předal prostřednictvím organizace Postbellum pro Ukrajinu 5 starých sanitek. Norská policie nasadila drony do pátrání po pohřešovaných českých turistech. Informoval o tom server tamní veřejnoprávní stanice NRK. Pronajatá rybářská loď se 4 Čechy zmizela v pátek u ostrova Averej. V sobotu ji policie našla v poškozenou a objevila i tělo jednoho z Čechů. Podle ANK je pravděpodobné, že ani další 3 nepřežili. Příčina nehody zatím není známá. Norské úřady zvažují zpřísněný pravidel pro nájmu rekreačních lodí. Navrhují mimo jiné, aby měli sledovací zařízení.
0: Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou na většině území. Odpoledne už jen místy, hlavně na horách a na severu kraje. Během večera jich pak bude dále ubývat. A teploty 12 až 15, na horách naměříme 8 až 11 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá. Jděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pokračuje nám nejen podzim, ale nám pokračuje nám také další pracovní týden. Připomenout tak můžeme druhou polovinu, to je myslím si příjemná věc. K tomu také 24. září a čtvrtek. Společně se už za okamžik na vlnách Českého rozhlasu Liberec podíváme na některé učební obory nebo maturitní obory, na kterých Liberecký kraj poskytuje žákům stipendia, ať už jde o pekaře, řezníky, elektrikáře a nebo třeba agropodnikatele. Jen za letošní září až prosinec vyplatí na stipendiích přes 4 miliony korun. A my se tématu budeme společně ve vysílání věnovat také za okamžik. Od mikrofonu přeje příjemný poslech a úspěšný nový den také Martin Kolín.

0: Se skupinou Olympic jsme vkročili do čtvrtečního dobrého rána, a to po další nestánoucí písničce. V tomto případě to byl Kufr a ten nám zněl 10 minut po 5. hodině 24. září v kalendáři. A nejen u poslechu, ale právě do nového dne vás zdraví Český rozhlas Liberec. Mluvili jsme o stipendiích, mluvili jsme také o studiu, tak pojďme uvést na pravou míru, že na stipendijních programech pro vybrané střední školy rozdělí Liberecký kraj do konce roku přes 4 miliony korun. Podpora se týká 27 oborů, o jejichž absolventy je na trhu práce velký zájem, ale hlásí se na ně málo uchazečů. Právě stipendie mají zájemce více motivovat k tomu, aby si daný obor vybrali ke studiu. Na podrobnosti se včera Filip Majsl zeptal redaktorky Jany Pavlíčkové.
1: Stipendijní program funguje v Libereckém kraji od roku 2010. Nejdřív v něm bylo 6 učebních oborů, které se potýkaly s minimálním zájmem studentů, a to i přesto, že tedy zaměstnavatelé měli o tyhle absolventy velký zájem. Šlo tehdy o obory strojní mechanik, tesař, nástrojař, zedník, výrobce a zušlechťovatel skla a řezník. Postupně se ale stipendia rozrostla ještě o další obory, aktuálně jich je tedy 27 na 14 různých krajských středních školách.
2: A jaké obory se tam tady nyní objevují?
1: No tak stále vedou ty technické a řemeslné obory, ale velká poptávka je na trhu práce také po kuchařích, ošetřovatelích ve zdravotnictví. Chybí také krejčí, pekaři, zahradníci, zedníci, elektrikáři nebo zlatníci. Na řadě škol se díky stipendijnímu programu podařilo některé obory vlastně udržet v chodu, třeba obor lesní mechanizátor a zpracovatel dřeva na hospodářské a lesnické škole ve Frýdlantu. Díky stipendiím se na něj začalo hlásit víc žáků, kteří pak nebudou mít po škole problém sehnat práci, říká vedoucí praktické výchovy Luděk Mazánek.
3: Naši žáci můžou po skončení tohoto oboru jít za prvé. Když se jim chce učit, tak můžou jít na nástavbu, to znamená, můžou si dodělat maturitní nástavbu, to je jedna věc. Druhá věc, můžou jít pracovat. Technické služby, mač mají řidiče skupiny T a plus mají vlastně papíry na motorovou pilu, křovinořez a tak dále. Můžou jít pracovat do lesa k lesnickým firmám, můžou si vlastně vytvořit svoji vlastní firmu.
1: Jenom pro zajímavost dodám, že před 10 lety se na obor lesní mechanizátor hlásilo 10 zájemců, teď je to víc než dvojnásobek.
2: A kolik peněz může takový student na krajském stipendiu získat?
1: Také to je různé, protože ta stipendia jsou dvě, jednak motivační, aby ten obor opravdu studovali, a jednak prospěchové. To motivační je ve výši 500 korun měsíčně, přičemž ale žáky nesmí za ten měsíc chybět víc než 25 hodin a nesmí mít žádné kázeňské prohřešky. Prospěchové stipendium se pak vyplácí za pololetí a je odstupňované, tedy v prvním ročníku je to 1000 korun, ve druhém 2000, ve třetím 3000 a u oboru čtyřletých 4000. Celkem se tak vlastně žák na tom tříletém učebním oboru může přijít ve výsledku na 27 tisíc korun, v případě maturitního oboru je to 40 tisíc korun. Aktuálně jsou takto podporované dva maturitní obory, a to agropodnikání ve Frýdlantě a potom technologie silikátu na sklářské škole v Železném Brodě.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přece máme podzim a také ráno v Libereckém kraji opět trochu chladnější. Na druhé straně teploty dnes docela příjemné 12 až 15, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Očekáváme zataženo až oblačno, a to s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou na většině území, odpoledne už jen místy, a to hlavně na horách a na severu kraje. Během večera jich pak bude dále ubývat, a to i oblačnosti. Biometeorologická předpověď na jedničce a ráno ještě slabý západní vítr.
0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Sound. I po dnešní 13. hodině vysíláme pořad Alex a host a nabízí se otázka, koho si Alex Minářová pozvala a na co se dnes bude ptát.
1: Do Alex a host přijde folková a countryová zpěvačka Helena Maršálková. Na hudební scéně je 55 let. Dodnes působí v kapele Pacific, kterou spolu zakládala. Jak na to vzpomíná? Ocitl se Pacific někdy blízko zániku? Jak funguje dnes? A co dělá Heleně Maršálkové největší radost? Naleďte si nás po zprávách ve 13 hodin.

0: Kdo si došel pro prvenství v soutěži regionální českolipský výrobek roku? Ne, na to se dozvíte ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Libereckém kraji je podle odhadů statistiků výnos sklizně nižší než v loni. Potvrzují to i data ministerstva zemědělství. Hektarové výnosy klesly u obilovin i řepky olejky. Agrární komora odhaduje celorepublikové ztráty na 25 miliard korun. Liberec vybudoval nová parkovací stání na sídlišti Františkov. Informovalo o tom město na sociální síti. Celkem 16 míst vzniklo jako součást oprav nové ulice. V místě jsou kromě parkoviště taky nové chodníky, povrch i bezpečný přechod pro chodce. Regionálním českolipským výrobkem roku je hovězí pastrami řezníka Jana Landy. Informovala o tom mluvčí České Lípy Kristýna Kňák-Albržová. Letos se uskutečnil 8. ročník soutěže. Tu společně vyhlašují města Česká Lípa a Nový Bor pro výrobce, kteří působí v jejich správních obvodech. Nejpozději dnes musí obce zveřejnit seznam volebních místností pro podzimní volby. Ty budou 9. a 10. října. Kde mají volit, zjistí lidé buď na úředních deskách nebo na obálkách s hlasovacími lístky. Obálky by měly dostat nejpozději 3 dny před volbami. Fotbalistky Sparty zvládly úvodní utkání druhého předkola evropského poháru. Nad rumunským týmem Farul Konstanta zvítězili 4-1. Uspěli i hráčky Liberce. Nad favorizovaným norským Rosenbergem vyhráli před domácím publikem 3-1. Odvety čekají oba české týmy za týden. Dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehaňkami. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou na většině území, odpoledne už jen místy, hlavně na horách a na severu kraje. Během večera jich pak bude dále ubývat. Teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Ivety Bláhové během čtvrtečního dobrého rána v éteru Českého rozhlasu Liberec. Připomenout můžeme i aktuální datum a také čas 5:32 a k tomu 24. září. Nastíníme také, co nás čeká už za okamžik a bude to pohled do Krkonoš. Můžeme jen doplnit, a myslím si dobrá zpráva, škody způsobené kůrovcem budou totiž letos v Krkonoších menší než v předchozích letech. A teď otázka, která se nabízí, proč bylo jeho rojení slabší a jak lesníci s tímto broukem bojují. To se za okamžik dozvíte.

0: Také po půl šesté jsme měli možnost ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nabídnout další písničku, která nám nezestárla. Text k téhle písni jsem psal já, jak zpíval Karel Gott, a to teď už tedy 9 minut po půl šesté. Je to ale také čas, kdy se budeme moci vydat do Krkonoš. Ostatně kůrovec je tento rok zatím tedy v Krkonoších podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Aktuální údaje zveřejnila zpráva národního parku. Lesníci ale mají obavy z příštího roku. V lesích je totiž sucho, chybí voda a to by mohlo k jeho novému množení přispět.
1: Jsme v lese nedaleko Špindlerova mlýna. Stojíme v místě, kde kůrovec byl.
2: Tady to oko, které vidíte, ty pařížsky, to je pozůstatek kůrovcového vaka, kde se vyskytnul kůrovec. Včas jsme ho zachytli, protože je to, jakoby, dá se říct, na očích.
1: Vysvětluje lesník Pavel Zázvorka. Lesníci chodí po lese a snaží se toho brouka, když to řekneme, odhalit.
2: To je naše největší povinnost, vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
1: Včasný zásah je potřeba.
2: Ten kůrovec je potřeba monitorovat, hledat a zpracovávat. A za svoji éru 40 letou je to stěžejní věc a byl, je a bude ten kůrovec, takže jsme nikdy stejně ho nevyhubili tak, aby nebyl.
1: Letos toho kůrovce tady v Krkonoších nebylo tolik jako v předchozích letech.
3: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při, řekněme, obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%.
1: Říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
3: Když kůrovce bylo opravdu hodně někdy mezi lety 2019-2022, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví. Tedy ten letošní rok je opravdu zjevně vidět pokles.
1: Lesníci už nyní mají obavy z příštího roku, kdyby se toho kůrovce právě kvůli letošnímu suchu mohl objevit víc.
3: Ta situace, jaká je, a to, co vidíme pro příští rok, určitě nenechává lesníky v klidu. Zdaleka si nemůžou říct, máme hotovo, dáme ruce do klína a budeme příští rok úplně v pohodě. Naopak, lesníci jsou velmi obezřetní a v příštím roce vědí, že je bude čekat velmi tvrdá práce.
1: Důležitými opatřeními jsou lapače a lapáky.
3: A abychom nepostupovali jak v minulém století, kdy se všechno psalo v ruce nebo potom později do excelových tabulek, tak dneska už naši lesníci mají moderní aplikaci, do které zaznamenávají vlastně všechny údaje, které mohou z toho daného lapače vyčíst, a tím pádem jsme schopni vlastně i predikovat ten vývoj v té lokalitě.
1: Jaká situace bude v příštím roce s tímto nebezpečným broukem, bude záležet na počasí. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Čekáme zataženo až oblačno, a to s občasným deštěm nebo přehánkavy. Takový výhled je tedy zatím na čtvrtek 24. září. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou na většině území. Odpoledne už jen místy, hlavně na horách a také na severu kraje. Během večera jich pak bude dále ubývat společně s oblačností. Nejvyšší denní teploty mezi 12 až 15 stupni. Na horách dnes naměříme mezi 6 až 9 stupni. Biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, tedy na jedničce.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája?
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin a 50 minut po písni skupiny Holky můžeme také připomenout trochu dnešní dobu. Spotřeba elektřiny neustále roste a zároveň se vede veřejná debata, jaký vlastně co nejekonomičtěji a nejekologičtěji vyrábět. Přitom mají být v blízké budoucnosti postupně uzavřeny uhelné elektrárny. Dostavba Dukovan potrvá léta, vodní elektrárny, hlavně ty malé, letos kvůli suchu zastavovaly výrobu a lidé často v referendech odmítají i větrné, i solární parky. Možné řešení kdysi v jednom ze svých vystoupení přinesli Miloslav Šimek, Petr Nárožný a Luděk Sobota. Vrátili se totiž ke kořenům, známému tření ebonitové tyče liščím ohonem, při kterém vzniká statická elektřina.
1: Když já si doma.
2: Ano, prosím,
1: a už nechneš
2: doma. No prosím, jistě doma, v domácnosti.
1: Domácnosti
2: jistě,
1: nebo doma.
2: Ano, no.
1: Zapnu žehličku.
2: Ano, no tak. Prostě nebo spotřebič nějaký.
1: Nebo žehličku.
2: Ano, jistě.
1: Nebo spotřebič.
2: Ano, no prosím.
1: Děkuji. Tak někdo někde musí začít leštit tyč.
2: Ale no ne, no samozřejmě, že ne. To je přece nesmysl. Ta žehlička je přece evidentně zapojena do sítě.
3: Pardon, že vás chytám za pisky, pane inženýre. Ale my doma zapojujeme žehličku zásadně do zásuvky, ne do sítě. My nejsme rybáři, pane inženýre.
1: To nejsou rybáři, já je znám.
2: Rybáři, no.
1: Ne, nic nechytli ještě.
2: Ano, co pak jsem tady hovořil o rybách?
3: Nebo... O sítích.
2: Jo, do sítě, že jsem řekl, to vás popleco. To mi připadá. No prosím, jistě máte pravdu. Ta žehlička je zapojená do zásuvky, jenže pozor, ta zásuvka je zase v jistém smyslu napojená proudem z elektrárny.
1: A o tom jde.
2: Takže
1: o tom jde. Takže v té elektrárně, podle vás, jak vy to vysvětlujete, vzniká ten proud asi tím, že tam prostě všichni třou, lišíma, ohonama, mírnik, stýrnik, nějaký... Ale byly litlový tyče. To musí mít nějaký velký farmy na ty lišky? Musí to honit po lesích do pytlů, ne? No,
3: určitě, ten odchyt musí být nějak organizovaný, protože ta spotřeba těch liščích ohnů je fantastická. Ostatně já jsem viděl takovou elektrárnu v Tušimicích. Tam mají takový veliký komíny a v nich jsou zřejmě veliký ebonitový tyče. A jak ti zaměstnanci ráno přijdou, hned na vrátnici každý vyfasuje liščí von a musí
1: a
3: začít ty tyče leštit, až se potom z komínu kouří.
1: No jo, proto se z nich kouří.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Ralsku na Českolipsku by mohlo vzniknout datové centrum pro rozvoj umělé inteligence. Dopravu v Jablonci nad Nisou komplikuje trojice uzavírek. Ruská armáda znovu útočila na Kyjev balistickými raketami. Dnes bude zataženo až oblačnost občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Soukromá společnost Ralsko AI Campus chce v Ralsku na Českolipsku postavit obří datové centrum pro umělou inteligenci. AI továrnu chce umístit do průmyslové zóny v Kuřívodech, kde by zabrala 6,5 hektaru. K záměru má ale připomínky Liberecký kraj. Požaduje, aby plán datového centra byl posouzen podle zákona o vlivu na životní prostředí. Problémem centra pro rozvoj umělé inteligence je náročný provoz.
2: Sály s počítači spotřebují obrovské množství energie a produkují horko, proto jsou nutné speciální chladící systémy a silné připojení k elektrické síti. V případě Ralska by mělo jít o spotřebu 86 MW, to odpovídá odběru města o velikosti Liberce. Podle náměstka hejtmana Jiřího Klápše z TOP 09 je proto nutné záměr prověřit z hlediska spotřeby vody, hluku a nakládání s odpadním teplem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: V Jablonci nad Nisou začalo několik dopravních omezení. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Frečová. Až do pátku řidiči neprojedou Máchovou ulicí. Kvůli opravě povrchu je zcela uzavřený úsek mezi ulicemi Korejská a 28. října. Další uzavírka je v Jabloneckých Pasekách. Až do konce září jsou neprůjezdné ulice Vysoká a Křišťálová. Město tam nechává opravit vodovodní přípojky.
3: Nejdéle potrvá omezení v ulici Ivana Olbrachta v části Mšeno. Až do 15. října tam bude uzavřený úsek před domy s číslem popisným 17 a 21. I tam město opravuje vodovodní přípojky. Provoz autobusové dopravy práce neomezí. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Na stipendijní programy pro vybrané středoškolské obory přidá Liberecký kraj ještě letos přes 4 miliony korun. Rozhodla o tom rada kraje. Peníze půjdou na 14 škol zapojených do projektu. Stipendia jsou pro studenty oboru, o které je mezi uchazeči malý zájem, ale na trhu práce je po nich poptávka. Po ruském nočním útoku na ukrajinské hlavní město Kyjev zemřeli 2 lidé, dalších nejméně 6 je zraněných, informoval o tom starosta města Vitalij Kličko. Podle něj ukrajinská metropola čelila balistickým raketám. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociální síť Telegram napsal, že tlak na agresora není dostatečný a vyzval spojence k dodávce dalších protiraketových systémů. Ruská armáda vzdušné údery v uplynulých týdnech zesiluje. Sport. Liberec bude od pátku do neděle hostit lyžařský supervíkend. V jeho rámci se v areálu Vesec uskuteční republikový šampionát v běhu na kolečkových lyžích. Podrobnosti dodává šéftrenér liberecké Dukly Štěpán Kaliba.
4: Je to vyvrcholení té letní přípravy, takže určitě má smysl se přijet podívat na všechny naše reprezentanty, ale mimo teda běžecké lyžování je snahou svazu lyžařů představit i další disciplíny, takže mělo by to být travní lyžování, severská kombinace tady má závod Alpen Cupu, takže i s mezinárodní účastí.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo až oblačno, postupně s občasným deštěm nebo přehánkami. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou na většině území, odpoledne postupně už jen místy, hlavně na horách a na severu kraje. Ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Během večera bude srážek dále ubývat a přechodně i oblačnosti. A nejvyšší denní teploty 12 až 15, na horách 6 až 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Teď už tedy 4 minuty po 6. hodině 24. září v kalendáři a čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje. Vy víte, že se společně vracíme na vlnách Českého rozhlasu o 100 let nazpět, zhruba 10 minut před 8. hodinou. Na druhé straně teď budeme mít možnost si to vlastně dát už trochu tréninkově, ještě tedy s předstihem. A připomeneme to, že původně vznikl jako 20členný hudební soubor pod vedením Jošky Charváta. Přežil německou okupaci i obsazení budovy Československého rozhlasu vojsky Varšavské smlouvy. Teď slaví symfonický orchestr Českého rozhlasu 100 let od svého vzniku. Dnes toto výjimečné jubileum také připomene koncertem v pražském Rudolfinu. No ostatně, oslavy 100 let budeme mít možnost užít si na vlnách Českého rozhlasu Liberec už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání. Od mikrofonu vás tedy i v tomto čase zdraví Martin Kolín.

Jak zpívá Marie Rotrová v písni Večerem zíčkaná, to by klidně mohla být situace u spousty z vás právě 13 minut po 6. hodině, tedy během čtvrtečního rána. Věříme, že společně s námi ho máte o něco příjemnější, společně tedy s Českým rozhlasem Liberec. My se ale budeme moci vrátit o 100 let nazpět, jak jsme před okamžikem avizovali. Jen doplňme, původně ho tvořilo kolem 20 hráčů, teď je jich téměř stovka. Symfonický orchestr Českého rozhlasu se za 100 let svého působení významně rozšířil a získal si tuzemský i zahraniční vyhlas. Dnes se v pražském Rudolfinu vrátí na začátek svého příběhu. Při slavnostním zahájení jubilejní z té sezóny odehraje stejný program, jaký mohli slyšet rozhlasoví posluchači právě před 100 lety.

0: Ten program, který zde budeme hrát, byl před těmi 100 lety. Mě by strašně zajímalo, jak to tenkrát vlastně v podstatně menším posazu, jak to znělo, nebo jaký to vlastně bylo. To už se asi bohužel nikdy nedovíme, ale určitě si myslím, že to bude úplně jiný zvuk.
1: Říká koncertní mistr Vlastimil Kobrle, pravá ruka nového šéfdirigenta orchestru Eliase Grandiho.
0: V Symfonickém orchestru Českého rozhlasu působím od roku 2000, od 1. ledna, takže vlastně dá se říct, že to je, no už je to víc než čtvrtstoletí vlastně.
1: Jsou tady i hráči, kteří jsou tady déle než vy?
0: Zrovna té generace, kdy si myslím, že tady je poměrně dost hráčů, kteří jsou to i třeba o 5 do 10 let déle, ale už samozřejmě se to oživuje o mladší ročníky, což jako je běžný postup, mělo by to tak být, no, že se orchestr omladuje v průběhu let, odcházejí kolegové a přicházejí noví. Minimálně za tu dobu, co tady působím já, člověk určitě sleduje nějaký progres a za tu dobu celého působení orchestru si myslím, že to se netýká jenom Symfonického orchestru Českého rozhlasu, ale že všechny symfonické orchestry procházejí obrovským jako vývojem a ta úroveň jde vlastně nahoru a jde jako hodným způsobem nahoru.
1: Co pro vás osobně znamená to výročí 100 let, ta oslava?
0: No,

0: Celý slavnostní koncert pod vedením šéfdirigenta Eliase Grandiho pak zakončí monumentální Fibichova druhá symfonie.
1: Určitě to museli být výborní hráči, protože zrovna ta symfonie od Zdeňka Fibicha je náročná technická věc. A já si určitě nepamatuju, že bychom tady ji hráli za mýho působení. Takže to je do desítek let, kdy se tady naposled konkrétně ta symfonie hrála. Ale má moc hezkých motivů, je to vlastně moc hezká muzika.
0: Baví vás to, je to něco, co zase orchestr posouvá dál?
1: Tak určitě, je to vždycky challenge, když jsou nějaké věci. Důležité je, že když se to pak povede a dokážeme to všichni zahrát a ještě s naším novým šéfdirigentem si užijeme prostě krásnou muziku a on si myslím o to snaží.
0: Říká koncertní mistr Vlastimil Kobrlek. Zahajovací koncert z té sezóny rozhlasových symfoniků bude možné sledovat nejen přímo v Rudolfinu, ale i na České televizi nebo na velkoplošné obrazovce na pražském náměstí Míru. Český rozhlas ho zároveň odvysílá živě na stanicích Vltava a Dédur. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes v Libereckém kraji očekáváme zataženo až oblačno, a to postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou na většině území, odpoledne

0: postupně už jen místy, hlavně na horách a na severu kraje. Ojediněle se ale může vyskytnout i bouřka. Během večera jich pak bude ale dále ubývat a přechodně bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 6 až 9 stupňů Celsia, ráno ještě slabý západní vítr.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 24. září, svátek má dneska Jaromír.
3: To neděláš dobře, Jaromíre, s tou sirkou. Jednou se ti to vymstí.
2: Tady je Petr Jungmann. Svůj první lázeňský pobyt v Karlových Varech zahájil ruský car Petr Veliký v roce 1711, to je přesně 315 let. Za rok se vrátil. Oba vládcovi pobyty měly pro město velký reklamní význam a záhy po nich začaly do města jezdit početní příslušníci ruské a polské šlechty. Toskánský velkovévoda Cosimo III. Medičejský poprvé v roce 1716, to je 310 let, definoval, ve kterých oblastech se bude pěstovat to nejlepší Chianti.
4: Gaiole, Castellina e Radda.
2: Jedno z prvních chráněných zeměpisných označení původu tak položilo základy pozdější slavné Provincia del Chianti.
4: Tutti bene.
5: Nejdříve nám dovolte otázku. Slyšeli jste už trávu růst?
6: Ne, tak si ji poslechněte.
2: Pořad kuriozit a zajímavostí na přání posluchačů Piš a Sliš byl v Československém rozhlase poprvé vysílán před 65 lety, v roce 1961.
7: Milý v rozhlase, chtěl bych vědět, co dělá žirafa.
2: První znojemské historické vinobraní se konalo před 60 lety. V roce 1966 město poprvé uvítalo českého krále Jana Lucemburského a jeho družinu. Dodnes trvá tento krásný zvyk. A to letošní vinobraní od 10. do 12. září navštívili opět 10 000 návštěvníků z celé země. Kulatou osmdesátku má dneska písničkář Jan Nedvěd. A 50 svíček spoukne zpěvák skupiny Divokej byl Vašek Bláha. Já přeju hezký den.

0: Během dobrého rána nás čekají další zprávy Ivety Bláhové a v nich se dozvíme například to, kdy se otevře nová městská knihovna v Turnově.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Výstavba nového skateparku v Purkyňově ulici v České Lípě pokračuje terénními úpravami. Sportoviště by mělo být hotové do konce roku 2027, oznámila to mluvčí města Kristýna Kňákal-Brožová. Město Český Dub na Liberecku zatím prodalo ve druhém kole elektronické aukce dalších 12 pozemků pro stavbu rodinných domů. Všechny jsou v lokalitě na Zůrách. V předchozí první vlně se jich vydražilo 34. V nabídce tak zůstává jen 7 parcel. Nová městská knihovna v Turnově se slavnostně otevře 6. října. Oznámila to mluvčí města Marcela Jandová. Stavba budovy ve Skálově ulici trvala 2 roky a vyšla na více než 115 milionů korun. Nahradí stávající knihovnu, která už nevyhovuje. Poslanci odhlasovali zrušení pravidelné valorizace dálničních známek. Řidiči tak nejspíš za známku příští rok zaplatí stejně jako letos. Vláda zmrazení jejich cen slíbila už ve svém programovém prohlášení. České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V pátek budou v čínském Shenzhenu bojovat o postup se Španělkami, které porazily reprezentaci Kazachstánu 2-1 na zápasy. Dnes bude zataženo až oblačno, postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou na většině území, odpoledne postupně už jen místy, hlavně na horách a na severu kraje. Ojediněle se může vyskytnout i bouřka a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty 12 až 15, na horách 6 až 9 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajenská. Uzavírka potrvá do konce září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6 hodin 32 minut, k tomu pokračujeme v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec a to hned po zprávách Ivety Bláhové. Během čtvrtka 24. září řidičům skutečně popřejeme šťastnou cestu a k tomu už za okamžik na vlnách Českého rozhlasu nabídneme pokračování naší zářijové řidičské abecedy. Dnes se vydáme na parkoviště a připomeneme tedy se pravidla provozu právě na parkovištích a tedy i v podstatě mimo pozemní komunikace a k tomu nás standardně čeká v závěru hodiny cesta za těmi nejmenšími, tedy za předškoláky. Společně s nimi si dnes obrazně řečeno zatančíme. Z jakého důvodu, to se ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte.

0: S Václavem Neckářem a také potulný hráč, 6 hodin 39 minut, což je také čas, kdy máte možnost osvěžit si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli platí na parkovištích pravidlo pravé ruky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Parkoviště jsou místa, kde se řidiči potkávají v těsném prostoru a kde často panuje větší zmatek než na běžné silnici. A právě tam vzniká spousta situací, u kterých si lidé nejsou jistí, jaká pravidla vlastně platí. Jedna z nejčastějších otázek zní: platí na všech parkovištích pravidlo pravé ruky? Jak to tedy je, vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Pravidlo pravé ruky nebo dávání přednosti vozidlům přijíždějícím zprava platí všude, kde ta přednost není vyznačena dopravními značkami. To znamená i na parkovišti. V okamžiku, kdy já se pohybuju v prostoru toho parkoviště, tak všechno, kde není ta značka, pro mě znamená, že dávám přednost zprava.
2: A platí i na parkovištích, kde jsou takzvané hlavní cesty a boční uličky, i když to mají místní zažité po svém?
3: Platí a zároveň provozovatelé některých parkovišť tam, kde docházelo k problémům, tak v podstatě upravili to dopravní značení, které tam je, ne konkrétně na přednost, ale informativní, to znamená na celém parkovišti je dávána přednost zprava.
2: Je tradičním případem nehoda na parkovišti?
3: Tak když si vezmete veškeré parkoviště u obchodních center, tam je těch nehod nepočítaně. Sice většinou jsou třeba při parkování, ale i ty přednosti tam jsou.
2: A může s tím souviset i období roku, jako vánoční svátek, víkendy nebo další faktory?
3: Rozhodně to s tím souvisí. To znamená, jakmile je na těch parkovištích větší provoz, tak tam častěji dochází k nějakým kolizím.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si společně povíme o tom, jestli má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Na silnicích tedy hlavně opatrně.

0: počasí.
1: Jaké počasí dnes očekáváme v Libereckém kraji? Převážně tedy zataženo až oblačno, a to postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty 12 až 15 stupňů, na horách dnes naměříme mezi 6 až 9 stupni. Jen můžeme doplnit na pravou míru, ráno a dopoledne se srážky vyskytnou na většině území, odpoledne postupně už jen místy, a to hlavně na horách a také na severu kraje. Ojediněle se ale může vyskytnout i bouřka. Během večera potom budou ubývat nejen srážky, ale také přechodně i oblačnost. Ráno ještě slabý západní, jinak přes den většinou mírný severozápadní vítr, a biometeorologická předpověď pro dnešek taktéž mírná, tedy na jedničce.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: 6:49, také otázka na vás, na naše posluchače. Patříte mezi příznivce taneční televizní show Stardance, když hvězdy tančí? Její 14. řada je už za dveřmi. Premiéru bude mít na programu ČT 1. 10. října. Letos se naposledy setkáme s moderátorskou dvojicí Marek Eben a Tereza Kostková, kteří svůj odchod z úspěšného projektu oficiálně oznámili v polovině září. Teď už se ale na parket s dětmi vydá také redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je taneční soutěž?
2: Tančujem.
1: A kde?
2: Na tančování.
1: Znáte nějaké tance?
2: Nevím. Že baletky jsou na spiškách a musí tančet.
3: Takhle.
2: Píš holky, protože kluši nemůžou nosit baletky.
1: A při tanci se dva lidé musí držet nebo můžou tancovat sami? Jak to je?
2: Museli se to naučit.
1: A tancuje kluk a holka?
2: Spíš jenom holky.
1: Tancují vaši rodiče, Ondro?
2: Kdyby byly svatba, když se ženili.
1: Teď už netancujou?
2: Ne, protože se už nežení.
1: Chtěli byste být tanečnice, holky?
2: Jo.
3: Já.
2: A nechci nás se nám to jednou splení výspělost na kloužku a besedu, protože tam budeme tancovat.
3: Jo, tam budeme zpívat úplně
2: a
3: všechno.
2: A tam budeme dělat gymnastiku, co myslím.
3: Jo, budeme. My tam budeme dělat všechny tyhle cviky.
2: Já taky tančuju doma.
1: A na jakou hudbu?
2: Na skákání.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Zastupitelé v Krkonošském Harachově schválili zadání změny územního plánu kvůli stavbě hotelu. Zájem o kroužky domů dětí a mládeže v Libereckém kraji je podobný jako v loni. Češi můžou ode dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Krkonošský Harachov schválil zadání změny územního plánu kvůli výstavbě 5hvězdičkového hotelového komplexu, který má vzniknout v lokalitě Nový svět. Změna územního plánu výrazně rozšiřuje možnost zastavění pozemku. Investorem je společnost Five Star, která městu slibuje za změnu územního plánu mimo jiné vybudovat zdravotní středisko a novou silnici. Část zastupitelů i občanů byla proti.
3: Podle opozičního zastupitele z ODS Petra Dostalíka má smlouva s investorem nedostatky. On i část veřejnosti žádali širší debatu. Nezávislý starosta Tomáš Vašíček argumentoval tím, že zastupitelé v minulosti záměr několikrát projednávali a načasování je pouze výsledkem 4leté práce mezi městem a investorem. Z Harachova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Okroužky středisek volného času v Libereckém kraji je letos opět zájem. Střediska v letošním roce přidala nové kroužky nebo nabídla více termínů. Například Žlutá ponorka v Turnově nabízí 90 kroužků, o 10 více než v loni. Libertin v České Lípě má kroužky naplněné asi z 85%. Jak je na tom Vikýř v Jablonci nad Nisou, říká jeho ředitelka Martina Šípková.
4: Stavenost víceméně budeme mít stejně vzdělávaných dětí jako v loňském roce. Mysleli jsme, že to bude slabší, ale během září se nám dohlásily děti, takže vypadá to, že to bude velmi, velmi podobné a celkově se blížíme k tisícovce vzdělávaných dětí i dospělých.
2: Řidiči v Novém Boru na Českolipsku si musí dát pozor na nový parkovací režim. Na parkovišti vedle Krystalu a parkovišti Generála Svobody u městské knihovny jsou nově vyžadované parkovací hodiny. Oznámilo to vedení města na webových stránkách. Cílem je zajistit větší rotaci aut a lepší krátkodobé parkování v centru. Časové omezení platí pouze ve všední dny od 8 do 17 hodin a maximální doba parkování je 60 minut. Obecní úřady vydávají ode dneška voličské průkazy pro říjnové senátní volby. Lidé díky nim můžou hlasovat v kterékoliv volební místnosti, musí ale zůstat ve svém senátním obvodu. Písemně lze o průkaz zažádat nejpozději týden před volbami, osobně pak do 2 dnů před hlasováním. Pro souběžné volby do obecních zastupitelstev se průkazy nevydávají.
0: Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno, postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou na většině území, odpoledne postupně už jen místy, a to hlavně na horách a na severu kraje. Ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Během večera bude srážek dále ubývat a přechodně i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 12 až 15, na horách 6 až 9 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Buženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 7 hodině 24. září v kalendáři a čtvrteční dobré ráno. Na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračuje podzim, ten už se nám rozjel v podstatě naplno, přeci jen včera také první podzimní den a my budeme moci v tomto směru zamířit také trochu k zimním sportům, ale v tomto momentě jen okrajově. Mně osobně se velmi líbí, když nám sportovci dělají dobrou náladu a dělají radost také trochu jinak než sportem. A tak se za okamžik vydáme za skokanem na lyžích Pavlem Plocem, který potěšil svou návštěvou například klienty Alzheimer Home centra na Sychrově. My jsme byli u toho a jak celá tato návštěva probíhala, o tom se dozvíte více už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání. Od mikrofonu přeje řidičům šťastnou cestu, hlavně tedy pokud možno poklidné čtvrteční ráno v naší společnosti. Martin Kolín.

0: Nenechte se zmást písní Tomáše Linky s názvem Půlnoční kovboj. Půlnoc ta už je dávno za námi. Naopak, aktuální čas 7 hodin a 12 minut. My jsme rádi, že i s datem 24. září, tedy ve čtvrtek, posloucháte Český rozhlas Liberec. My jsme před okamžikem nastínili, kterým směrem se ve vysílání vydáme. Ostatně vzácnou návštěvu přivítali klienti Alzheimer Home Centra na Sychrově. O příjemné odpoledne se jim postaral bývalý skokan na lyžích a dvojnásobný stříbrný olympijský medailista Pavel Ploc. Zavzpomínal na svou kariéru a podělil se s nimi o zážitky ze svého sportovního života. Po výčtu úspěchů se hned v úvodu dočkal zaslouženého potlesku.
1: Bronzová medaile Sarajevo olympijské hry 1984. Stříbrná medaile olympijské hry Calgary 1988. Stříbro na mistrovství světa v letech, kde tehdy skočil světový rekord 181 metrů. Pavel Ploc se tak hned v úvodu mohl rozpovídat právě o potlesku, který ho v centru přivítal. Největší v kariéře asi zažil na mistrovství světa v letech na lyžích.
2: Bylo to v roce 83, 19. března na Josefa. Je tady z vás někdo Josef? Že jsem skočil světový rekord, tak to byl takový pěkný dárek všem Josefům. Tenkrát tam bylo oficiálně 52 tisíc diváků, neoficiálně prý až přes 70 tisíc.
1: Klienti centra vyprávění bronzového medailisty z olympijských her v Sarajevu 1984 a stříbrného muže o 4 roky později v Calgary pozorně poslouchali. Památkou jim byla podepsaná fotografie Pavla Ploce a hlavně pocit příjemně stráveného odpoledne.
3: Jaroslava, Hanka.
4: Jak jste si užila ten dnešní den a co třeba víte o Pavlu Plocovi, znáte ho?
3: No tak znám ho, ale moc o něm nevím, jako už jsou stará, už jsem to zapomněla taky všecko, že jo? No ale vím, že teda jako byl vrcholový sportovec a tak dále a kde vyhrál a to jsem sledovala kdysi v televizi taky, že jo?
4: A co vy?
5: No já ho znám taky jen takhle z vyprávění a lyžovala jsem, tak jsem to takhle znala z toho, že ho z lyžování, že existoval takovýhle mužskej, nějakej.
1: Sportovci vůbec velmi často mezi klienty centra chodí. A nejen v rámci projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.
6: Ze sportovců tady byla Kačka Neumannová, měli jsme tady fotbalisty Liberce a měli jsme taky tady pána, který jezdí rally a to je Věroslav Cvrček a jednoho z klientů vzal do auta, do své garáže a posadil se do auta, což byl jeho sen.
1: Vypočítala aktivizační sestra Naděja Jerošová. Zatím posledním hostem byl tady bývalý skokan na lyžích Pavel Ploc.
2: Já děkuji, že jste mě přijali tady. Rád jsem mezi vás přišel.
1: Ze Sychrova, Pavel Petr, Český rozhlas.
7: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je to oficiální, někteří bohužel zprávu o tom, že nám začal podzim, nenesou dobře. Přiznám se, teploty kolem 20 stupňů byly o něco příjemnější, tak se budeme moci připravit na počasí během čtvrtka. Teploty 12 až 15, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. K tomu tedy zatažená obloha, zatažená až oblačno postupně s občasným deštěm nebo přehánkami. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou na většině území, odpoledne postupně už jen místy, a to hlavně na horách a také na severu kraje. A pozor, ojediněle se můžou vyskytnout také bouřky. Během večera jich pak bude ale dál ubývat a přechodně bude ubývat i oblačnosti. Biozátěž na jedničce a během ranních hodin ještě slabý západní, jinak přes den většinou mírný severozápadní vítr.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Se snáší déšť, s tmou se

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dyleň? Hora Dyleň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dyleň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: S jakými změnami můžou počítat řidiči na libereckém sídlišti Františkov? Nejen to se dozvíte ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Libereckém kraji je podle odhadů statistiků výnos sklizně nižší než v loni. Potvrzují to i data Ministerstva zemědělství. Hektarové výnosy klesly u obilovin i řepky olejky. Agrární komora odhaduje celorepublikové ztráty na 25 miliard korun. Liberec vybudoval nová parkovací stání na sídlišti Františkov. Informovalo o tom město na sociální síti. Celkem 16 míst vzniklo jako součást oprav nové ulice. V místě jsou kromě parkoviště taky nové chodníky, povrch i bezpečný přechod pro chodce. Regionálním českolipským výrobkem roku je hovězí pastrami řezníka Jana Landy. Informovala o tom mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal-Brožová. Letos se uskutečnil 8. ročník soutěže. Tu společně vyhlašují města Česká Lípa a Nový Bor pro výrobce, kteří působí v jejich správních obvodech. Každý třetí vysokoškolák už někdy přemýšlel o sebevraždě a přes 40% studentů uvádí příznaky deprese. Ukázal to loňský průzkum Národního ústavu duševního zdraví mezi téměř 19 tisíci vysokoškoláky. Asi třetina mladých lidí pak řeší úzkosti. Bezplatnou psychologickou pomoc nabízejí univerzitní poradenská centra na všech veřejných vysokých školách. Kvalifikacemi kajakářů a kanoistů dnes odstartuje evropský šampionát ve vodním slalomu v italské Ivreji. O medaile na něm pojedou i čeští mistři světa, kanoistka Tereza Kneblová a kajakář Jakub Krejčí. Ten navíc bude obhajovat kontinentální zlato v disciplíně kajak cross. Dnes bude zataženo až oblačno, postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou na většině území, odpoledne už jen místy, hlavně na horách a na severu kraje. Ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Během večera budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty 12 až 15, na horách 6 až 9 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřena Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen, uzavírka platí do konce roku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy Iveta Bláhová, další zprávy během čtvrtečního ranního vysílání v éteru Českého rozhlasu Liberec. Co nás čeká po půl osmé, tedy v následujících 30 minutách právě na vlnách Českého rozhlasu? Za okamžik připomeneme další aktuality Libereckého kraje. Chybět ani dnes nebude telefonát meteorologům a samozřejmě se v závěru hodiny opět budeme vracet o 100 let nazpět. Přejeme dobré ráno, přejeme hlavně také příjemný poslech a poklidnou druhou polovinu pracovního týdne v naší společnosti.

0: S Martou Kubišovou jsme měli možnost vkročit do další části našeho ranního vysílání. My jsme slíbili, že se právě v čase 7:40 pozastavíme také u dalších zajímavostí Libereckého kraje a vydat se hned z úvodu budeme moci na web města Jilemnice. Právě tam jsme totiž našli informaci týkající se události na Masarykově náměstí, konkrétně tedy pátku 25. neboť mezi 9. až 13. hodinou se budeme moci připravit na den integrovaného záchranného systému. Lidem se představí příslušníci Hasičského záchranného sboru, také Policie České republiky, Zdravotnické záchranné služby, ale i Českého červeného kříže ze Semil, Vězeňská služba i sbor dobrovolných hasičů z Jilemnice a také městské policie. Všechny tyto jednotky tedy budou právě na Masarykově náměstí a vy, kdybyste se chtěli seznámit s jejich prací i třeba technikou, kterou právě při výkonu profesí používají, tak víte tedy kam za nimi vyrazit. Přesunout se společně můžeme ale i do Mimoně. Právě tam také tedy v pátek pořádají tradiční burzu vyřazených knih z městské knihovny. Jako každý rok proběhne v klubovně Chanos a to dvakrát, jednou v září a po druhé v listopadu. Lidé si vyřazené knihy mohou pořídit od vlastně 30 do 30 korun a to od 13. hodiny do 17.30. Tak v případě, že byste chtěli obměnit knihovnu domácnosti, věříme, že v tomto směru jsme byli schopni třeba i před tím podzimním časem poradit.
1: Český rozhlas Liberec, rád

0: počasí.
1: 7:44. K tomu i dnes jsme slibovali telefonát meteorologům a proto ve vysílání právě z Českého hydrometeorologického ústavu zdravím také paní Kláru Bubnovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Paní Bubnová, začneme u teplot, hlavně tedy u těch aktuálních. Přece na začal nám podzim, tak prozraďte, jak se to tedy během ranních hodin právě v Libereckém kraji podepisuje.
2: Tak většinou máme kolem 7 stupňů, i když teple je hlavně na Liberecku a potom ve Frýdlantském výběžku, tam třeba na stanici Frýdlant měříme i přes 12 stupňů, na horách potom je to většinou okolo 6.
1: Zároveň tady víme, podzim ten už se nám v podstatě včera i kalendářně rozjel, tak prozraďte, s jakým počasím dnes právě v Libereckém kraji můžeme počítat?
2: Tak dneska nás bude přecházet studená fronta od severozápadu, už tady máme po ránu velkou oblačnost, na některých místech možná už i slabě zapršelo ty srážky, ale ty hlavní srážky potom tady dorazí teď během rána od západu. Postupně během ranních a dopoledních hodin by se tedy déšť nebo přehánky měly vyskytnout na většině území kraje. Odpoledne už to potom bude v menší míře, tam už potom budou četnější hlavně na horách nebo také na severu kraje.
1: Tak víme, že podzim ten meteorologický, ten už nám začal tedy v podstatě na začátku září, teď už se podepisuje i ten astronomický. Počasí tedy to nám přiblížila v ranních hodinách paní Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. My za to děkujeme, popřejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vám také hezký den, naslyšenou.
0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Staňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45. Počasí. A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Před 100 lety, v září roku 1926, žil náš region obří soudní senzací. Nejvyšší soud v Brně totiž definitivně uzavřel rozsáhlou úplatkářskou aféru, která se stala přímo u nás na severu.
2: Je to tak, krásný čtvrtek. Byl to skandál, který otřásl celým regionem. Bývalý vrchní daňový správce Emanuel Cha se tehdy spolčil s dvěma komplici, aby rafinovaně podvedli známou barvířskou a textilní továrnu Herman Miller v Hrádku nad Nisou. Jeden z úředníků a vlastně nastrčených podvodníků tehdy továrníku Millerovi předložil falešný úřední výměr. A bylo to hodně zlé. Podle výměru měla totiž firma doplatit na dani z obratu astronomický 20 milionů korun.
1: Jenže druhý podvodník byl prý dobrá duše, která ví, co dělá. Továrníkovi hned nabídl řešení, jak mu od pokuty a astronomické částky pomohou.
2: Jo, řešení prý bylo jednoduché. Podvodníci slíbili, že daň legálně sníží na polovinu. A ptáš se mě, co za to?
1: Tady koukám, že je to prý maličkost. Od továrníka si na místě vyžádali 10% provizi. Věřte nebo ne, jak máte v ruce papír s razítkem úřadu, tak jste autorita. Nebo ne?
2: Bohužel pro pana továrníka ano. Ten byl důvěřivý a podvodníkům v hotovosti a v drahém zboží vyplatil přes 500 000 korun. Když se později ukázalo, že sleva byla zcela běžná a úředníci ho jen vydírali, nenechal si to pochopitelně továrník Miller líbit a podal žalobu.
1: A pokud se ptáte, jak to dopadlo, tak dle dobového tisku před 100 lety nejvyšší soud definitivně zamítl všechna odvolání a poslal hlavního daňového podvodníka na 4 měsíce do těžkého žaláře. Dva jeho kumpáni už dávno seděli. Spravedlnost podle novin tehdy ukázala, že ani úředníci nejsou nedotknutelní.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Ten kratič.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ve své ordinaci je nalezena zavražděná psycholožka. Zabila jí labilní pacientka? Případ vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Jedinečné orchidejové louky, jejich vzácné květy a důmyslné vztahy s opilovači představí premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art uvede slavnostní předávání cen 63. Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Zastupitelské a obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro senátní volby. Výnosy sklizně jsou v Libereckém kraji lehce podprůměrné. Čínský prezident Xi Jinping zahájil návštěvu Spojených států. Dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Češi můžou ode dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Na území Česka je vydávají obecní úřady. Průkaz umožňuje hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb, ale musí volič zůstat ve svém senátním obvodu. I proto je o průkazy při volbách do horní komory parlamentu menší zájem, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
4: Přes portál občana, což je jediné místo, kde můžeme to sledovat a čísla zatím, tak tam se podalo několik desítek tisíc žádostí, třeba při volbě prezidenta republiky nebo i v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, zatímco v případě senátu těch žádostí je spíš jednotky tisíc.
3: O voličský průkaz můžou požádat i Češi žijící v zahraničí. Vydá jim ho zastupitelský úřad, volit ale musí přijet do Česka. Žádost je možné podat písemně do 2. října, osobně do 7. října. Pro komunální volby se průkazy nevydávají. V Libereckém kraji je podle odhadů statistik výnos sklizně nižší než v loni. Potvrzují to i data ministerstva zemědělství. Hektarové výnosy klesly u obilovin i řepky olejky. Agrární komora odhaduje celorepublikové ztráty na 25 miliard korun. Podle Jiřího Teplého z regionální agrární rady je sklizeň v Libereckém kraji lehce pod průměrem. Největší ztráty mají ale producenti mléka.
5: Velké ztráty u mléka, velké ztráty u vepřového. U obilí ne, že by to byl velký propadák, ale je to o tom, že ta cena byla 4200, 4300 za tunu. A to by museli být opravdu rekordní výnosy kolem 10 tun, aby se to takzvaně rentovalo.
3: V průmyslové zóně v Ralsku plánuje soukromý investor výstavbu obřího datového centra pro umělou inteligenci. Mělo být o 6 datových bloků s rezervovaným příkonem ze sítě 86 MW, což odpovídá odběru města o velikosti Liberce. Liberecký kraj, město Ralsko i město Ralsko požadují k projektu posouzení vlivu na životní prostředí, takzvanou velkou EIA. Podle vedení Libereckého kraje je potřeba posoudit také kumulaci s dalšími záměry ve stejné lokalitě. Kraj například na nedalekém letiště připravuje výstavbu velké fotovoltaické elektrárny. Čínský prezident Xi Jinping přiletěl do Spojených států. Na letecké základně Andrews nedaleko Washingtonu ho osobně přivítal americký prezident Donald Trump se svou ženou. Prezidenti by měli dnes v Bílém domě jednat hlavně o vzájemných obchodních vztazích. Loni v říjnu Čína a Spojené státy uzavřely dohodu o pozastavení uvalených cel. Xi Jinping plánuje s Trumpem diskutovat také o budoucnosti vývoje umělé inteligence a postoji ohledně Tajvanu, který si Peking nárokuje.
2: Počasí.
3: Dnes bude zataženo až oblačno, postupně s občasným deštěm nebo přehánkami. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou na většině území, postupně už jen místy, hlavně na horách a na severu kraje. Ojediněle se může vyskytnout i bouřka a během večera bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 12 až 15, na horách naměříme 6 až 9 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přejeme dobré ráno ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Ostatně ranní vysílání pokračuje také 4 minuty po 8 hodině a i v tomto čase vás od mikrofonu zdraví Martin Kolín. Za okamžik budeme mít možnost vydat se také do Krkonošského Harachova. Právě zastupitelé na posledním zasedání před volbami totiž projednávali změnu územního plánu. Ta by měla umožnit například stavbu 7 podlažního hotelu. Je to tedy téma, kterému se společně budeme věnovat už za okamžik. Přejeme nejen tedy příjemný poslech, dobré čtvrteční ráno a hlavně úspěšnou druhou polovinu pracovního týdne.

0: Čtvrteční dobré ráno v éteru Českého rozhlasu Liberec pokračuje, a to i po písni Jen pár dnů od Hany Zagorové a také Vlastimila Harapese. Můžeme v tomto směru také přislíbit a ostatně i absolvovat cestu do krkonošského Harachova. Zmiňovali jsme, že právě Harachov schválil zadání změny územního plánu, který povoluje stavbu velikého hotelového komplexu v lokalitě Nový svět. Projednávání rozporovala část opozice i obyvatel. Jednání sledovala také redaktorka Johana Tománková, kterou v tento moment už zdravím ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Zadání změny územního plánu výrazně rozšiřuje možnosti zastavitelnosti pozemku v lokalitě Nový svět z 25 na 90%. V budoucnu tam bude moct vzniknout sedmipodlažní komplex se službami. Investorem je společnost Five Star, která městu na oplátku slibuje mimo jiné vybudování zdravotnického střediska a novou silnici.
0: Z jakých důvodů tedy lidé se změnou územního plánu nesouhlasí?
1: Podle některých obyvatel je rozhodnutí unáhlené, například opoziční zastupitel z ODS Petr Dostalík, který kandiduje v letošních volbách za STAN a nezávislé, se domnívá, že má smlouva mezi městem a investorem nedostatky a vyjadřoval se i k tomu, že k takto důležitému rozhodnutí měli zastupitelé dospět těsně před komunálními volbami.
2: Jestli se to schválí teďkon nebo za půl roku, skutečně v těch délce těch schvalovacích procesů to nehraje žádnou roli a přece jenom máme 14 dní před volbama.
1: Nezávislý starosta Tomáš Vachíček argumentoval tím, že načasování je pouze výsledkem čtyřleté práce mezi městem a investorem.
0: Naopak, čím argumentovala vládnoucí koalice?
1: Starosta i další členové zastupitelstva také vyzdvihovali výhody, které z výstavby hotelu plynou pro obyvatele. Například zmiňované zdravotní středisko, které investor slíbil postavit. Dál také mluvili o zvýšení návštěvnosti a zkvalitnění cestovního ruchu ve městě, říká starosta Vašíček, který kandiduje za uskupení Změna pro Harachov.
3: To město roste s tím, jak kvalitní služby v celém svém kompletním rozsahu poskytuje. A na tom vydělají naprosto všichni, protože opravdu ti lidé pak do toho města jezdí rádi, už jenom kvůli tomu, jakou to město má značku.
1: Harachovu totiž konkuruje nedaleká sportovní oblast v Polsku Jakušice, kde je řada wellness hotelů se službami.
0: Jenže v horských střediscích obecně často platí a hrozí, že developer slíbí postavit hotel, nakonec ale pokoje rozprodá na apartmány. Nehrozí to i v tomto případě?
1: Nehrozí podle starosty Vašíčka, ostatně i zástupce investorů společnosti Five Star Martina Škrabala, který také byl na včerejším jednání. Škrabal uvedl, že v plánu je použít 20% jednotek k prodeji, ale v modelu, který je běžný třeba v Rakousku. Zjednodušeně řečeno, jednotku spravuje a pronajímá vedení hotelu. Majitel, který jednotku koupil, bude moct byt využívat podle smlouvy například 5 týdnů v roce. Jak jsem ale zmiňovala, na včerejším jednání zastupitelé schválili pouze zadání změny územního plánu. Stavba hotelu začne pravděpodobně až za několik let.
0: Tak tedy události z Harachova nám přiblížila v ranních hodinách redaktorka Johana Tománková. Děkujeme za to, přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ve čtvrtek v Libereckém kraji očekáváme zataženo až oblačno, postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou na většině území, odpoledne postupně už jen místy, a to hlavně na horách a také na severu kraje. Ojediněle se ale dnes může vyskytnout také bouřka. Během večera ale pak budou srážky postupně ubývat a přechodně také oblačnost. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách dnes naměříme mezi 6 až 9 stupni. A k tomu ještě v ranních hodinách západní vítr.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: My můžeme v 8 hodin a 22 minut uskutečnit přinejmenším zajímavou cestu a vydat se od Táboráku až na Strahov. Tak by se totiž dala ve zkratce popsat cesta písní Jana Nedvěda. Autor Stánku nebo Igelitu dnes slaví 80. S bratrem Františkem hrál nejdříve v kapele Toronto, ze které se později stali Brontosauři.
1: Tulácký ráno, na kem se snáší, za chvíli půjdem toulat se dál.
2: Společně působili také ve Spirituál kvintetu. Jan pak uspěl i na solové dráze. Jeho skladby měly jednoduché melodie, srozumitelné texty a refrény, ke kterým se mohl přidat skoro každý. Právě v tom byla jejich síla a pro některé kritiky i důvod, proč je odmítali jako kýč.
1: Na dlaní jedno zvíře, dok mi se kouká. Hraju si písničky svý, co jsem ti psal.
2: Vrchol popularity bratrů Nedvědů přišel v červnu 1996. Na jejich koncert na pražském Strahově dorazilo přibližně 60 tisíc lidí.
1: Skleniček pár a pár davů strávy.
2: Následující roky byly složitější. Bratři se na čas rozešli a Jan Nedvěd prodělal mrtvici. Později spolu znovu vystupovali. František před 5 lety zemřel. Jejich skladby dnes na pódiích hrají i jejich synové Vojta a Jan Nedvěd mladší. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Třetina Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Výstavba nového skateparku v Purkyňově ulici v České Lípě pokračuje terénními úpravami. Sportoviště by mělo být hotové do konce roku 2027, oznámila to mluvčí města Kristýna Kňákal-Bržová. Město Český Dub na Liberecku zatím prodalo ve druhém kole elektronické aukce dalších 12 pozemků pro stavbu rodinných domů. Všechny jsou v lokalitě na Zůrách. V předchozí první vlně se jich vydražilo 34. V nabídce tak zůstává jen 7 parcel. Nová městská knihovna v Turnově se slavnostně otevře 6. října. Oznámila to mluvčí města Marcela Jandová. Stavba budovy ve Skálově ulici trvala 2 roky a vyšla na více než 115 milionů korun. Nahradí stávající knihovnu, která už nevyhovuje. Stát začne centrálně posuzovat všechny IT projekty ministerstev a dalších úřadů. Zda zakázky odpovídají vládním prioritám, nově rozhodne Rada vlády pro informační společnost. Výdaje nad 30 milionů korun pak musí schválit vláda. Bez jejího souhlasu nedostanou úřady na projekty peníze ze státního rozpočtu. Liberec bude od pátku do neděle hostit lyžařský supervíkend. Ve Vesci se uskuteční republikový šampionát v běhu na kolečkových lyžích. Skokanský areál na Ještědu zase přivítá mladé sdruženáře při Alpen Cupu. Dnes bude zataženo až oblačno, postupně s občasným deštěm nebo přehánkami. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou na většině území, odpoledne postupně už jen místy, a to hlavně na horách a na severu kraje. Teploty 12 až 15, na horách 6 až 9 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8:32 a za námi další zprávy. Dobrého rána, Ivety Bláhové. Můžeme také nastínit i závěr našeho ranního vysílání, také po 8:30, neboť už za okamžik nás čeká tradiční věc, kterou bude krimi příběh. I dnes se vydáme do Jablonce nad Nisou. Právě tamní strážníci totiž zvýší dohled před frekventovanou restaurací. A jak typujete správně, patrně to nebude kvůli kvalitě pokrmu. Tak kvůli čemu to tedy nastane, to se za okamžik v krimi příběhu Miroslava Holubce dozvíte. Nez.

0: Petra Janu a také Petr Janda s další nestárnoucí písničkou našeho ranního vysílání. Není nám už 17 v 8 hodin a 40 minut. Říká se, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Já bych tento citát trochu upravil na svoboda jednoho začíná tam, kde končí hospoda druhého. I tak by se dal popsat problém, který nám nastíní Miroslav Holubec v našem dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy. Do naší hospůdky vedou jen tři schůdky. Tak praví úvodní znělka k oblíbenému seriálu Hospoda, který představuje restaurační zařízení jako jakousi společenskou místnost, klubovnu, vox populi, sněmovnu i soudní síň v jednom. A hlavně v divákovi zanechává dojem, že v hospodě je dobře. Ano, v hospodě je dobře a doma nejlíp. Nejhorší je něco mezi. Tedy, když máte hospodu na dohled, nebo spíš na doslech vašeho domu. Zkrátka, člověk halasící o půlnoci v hospodě, nebo ještě lépe před hospodou, nemá pochopení pro partaje, které se pokouší usnout. Stejně jako člověk, který v 5 ráno musí vstávat do práce, nemá pochopení pro někoho, kdo zrovna slaví rozlučku se svobodou. V některých hospodách se slaví lépe než v jiných. To v restauraci Vnitřní ulici v Jablonci se asi slaví úplně nejlíp. A proto dlouho do noci a hlavně často. A to tak často, že obyvatelé okolních domů sepsali petici za omezení provozu restaurace nejpozději do 22 hodin. Což je na jednu stranu dost velký zásah do podnikání majitelů restaurace, na druhou stranu jejich podnikání je dost velkým zásahem do klidného soužití. A na třetí stranu je to dost náročný právní úkon. Taková tvrzení se musí doložit a prokázat. A tak není jiné řešení, než aby strážníci během své noční služby začali jezdit do hospody. Samozřejmě, když jde do hospody policista, je to jako kdyby tam šel lékař nebo kněz. Ačkoliv znal jsem jednoho kněze, ale nechme klasiků. Nezbývá, než doufat, že se situaci podaří vyřešit ke spokojenosti všech stran.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes v Libereckém kraji mezi 12 až 15 stupni, na horách naměříme mezi 6 až 9 stupni. K tomu tedy zataženo až oblačno, postupně s občasným deštěm nebo přehánkami. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou na většině území, odpoledne postupně už jen místy, hlavně tedy na horách a na severu kraje. Během večera jich pak bude dále ubývat a přechodně bude ubývat i oblačnosti. Ráno ještě slabý západní vítr a biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: po uši.
1: V kalendáři 24. září a čtvrteční dobré ráno míří ke svému závěru. 9 minut před 9. hodinou i čtvrtek, tedy začátek druhé poloviny pracovního týdne, jsme společně zvládli úspěšně, to je dobrá zpráva. A zítra se společně uslyšíme už u pátečního dobrého rána. Do té doby ale času dost a myslím si po 9. hodině můžu vřele pozvat také na vysílání dopoledne pod Ještědem. I dnes vás totiž bude provázet kolegyně Iveta Kalátová, se kterou se hned po 9. vydáte na silnici. Kam konkrétně? To vše se v dopolední pod Ještědem dozvíte. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec se tak loučí Martin Kolín.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Soud dnes projedná žádost dezinformátora Čermáka o propuštění z vězení. Liberecký kraj přidá další 4 miliony korun na stipendijní programy ve školách. Češi se nejpozději dnes dozví, kde mají volební místnosti pro říjnové volby. Dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Okresní soud v Liberci dnes projedná žádost dezinformátora Tomáše Čermáka o podmíněné propuštění z vězení. Zjistil to server iRozhlas. Čermák je jednou z nejvýraznějších tváří dezinformační scény z éry covidu. Za mřížemi si odpikává 5,5 roku za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil zhruba před 3 lety.
4: Policie Tomáše Čermáka zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Právě tomu podle advokátů může při žádosti o propuštění uškodit. Čermák byl ve vězení už v minulosti. Několika měsíční trest si odpykal kvůli výzvě k násilí vůči Ukrajincům. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Na stipendijní programy pro vybrané středoškolské obory přidá Liberecký kraj letos ještě přes 4 miliony korun. Rozhodla o tom rada kraje. Peníze půjdou na 14 škol zapojených do projektu. Stipendia jsou pro studenty oboru, o které je mezi uchazeči malý zájem, ale na trhu práce je po nich poptávka.
5: Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze Starostů pro Liberecký kraj jde především o technické a řemeslné obory, které je potřeba podpořit, například svářeč, elektrikář, lakýrník, ale také pekař, řezník nebo ošetřovatele ve zdravotnictví. Celkem je ve stipendijním programu 27 oborů. Studenti mohou přitom získat jak motivační, tak prospěchové stipendium. Ve 3letém učebním oboru to je 27 tisíc korun, v maturitním pak 40 tisíc za celou dobu studia. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Liberec vybudoval nová parkovací stání na sídlišti Františkov. Informovalo o tom město na sociální síti. Celkem 16 míst vzniklo jako součást oprav nové ulice. V místě jsou kromě parkoviště taky nové chodníky, povrch i bezpečný přechod pro chodce. Prozatím město opravilo první část ulice. Zbylý úsek dělníci opraví v příštím roce. I tam přibydou nová parkovací místa. Obce musí nejpozději dnes zveřejnit seznam volebních místností pro říjnové volby. Oznámení musí vyvěsit na úředních deskách. Adresu místnosti najdou lidé taky na obálce s hlasovacími lístky. Tu dostanou nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. V pátek budou místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 ráno do 2 odpoledne.
3: Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno, postupně s občasným deštěm nebo přehánkami. Dopoledne se srážky vyskytnou na většině území, odpoledne postupně už jen místy, hlavně na horách a na severu kraje. Ojediněle se může vyskytnout i bouřka a během večera budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty 12 až 15, na horách 6 až 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou v Tiché ulici havarovala 2 osobní vozidla. Nehoda je bez zranění, projíždějte tudy opatrně. A v České Lípě v Litoměřické ulici srazilo osobní vozidlo psa. Policie na místě nehodu vyšetřuje.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Příjemný postech Českého rozhlasu Liberec a dobře naladěný celý den, nejlépe na 97,9 na naší frekvenci. Tak to vše vám přeje od mikrofonu Iveta Kalátová. Máme tady čtvrtek s datem 24. září, počasí je opravdu jako na houpačce, ale o víkendu by mělo být opravdu krásně. Ale nebudeme předbíhat, my se teď podíváme do této hodiny, co nás čeká, tak uzavírka silnice z České Kamenice do Kytlic je za polovinou. Kdyby se na silnici, kde se zřítila opět nádrž do potoka, mohl vrátit provoz, to uslyšíme už za okamžik. A protože máme čtvrtek, čeká nás opět setkání s Danielem Šmídem, opět další lekce etikety. Tentokrát na téma stolování, tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: Ano, nejkrásnější déšť je přesně ten májový a ještě navíc, když jsme zamilovaní. O tom nám zpíval Petr Rezek ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, tak tento déšť, který alespoň tady v Liberci prší, navíc už je podzimní, tak už zas tak moc romantický není, tak pokud nás posloucháte za volantem, tak jeďte opatrně. A na silnici ještě zůstaneme. Lidé z Kytlic a Mlýnů na Děčínsku by se už brzy měli dočkat opravené přímé silnice do jejich obce vedoucí z České Kamenice. Silnice je zavřená od začátku června kvůli sesuvu opěrné zdi pod vozovkou. Zeď se zřítila do potoka a je nutné ji vystavět po obou stranách znovu. Lidé tak musí jezdit objízdnou trasou přes Křížový Buk. Silnice je tam ale úzká a velice prudká.
1: Teď čekáme na nejde.
2: Pane Kociáne, tady už to vypadá jako jste v polovině, dalo by se říct.
3: Za polovinou.
2: Vypadá to tady velmi dobře. Co už je hotovo a co se teď děje?
3: V současné době betonujeme dřík opěrné zdi, vrchní opěrné zdi, protože jsme už postavili spodní, která je přímo u toku.
2: Ukazuje na 35-metrovou zeď vedoucí děčínského úseku správy a údržby silnic Aleš Kocián.
3: Během příští týdne dobetonujeme i tu vrchní zeď, která je u toku, budou se dělat zásypy za tou opěrnou zdí, vlastně tak, aby jsme mohli potom pomalu zprovozňovat.
2: Tady se svalila zeď směrem
3: tady
2: dolů.
3: Se zřítila se nám opět na zeď.
2: To je docela náročný terén teda.
3: Je, ale firma to zvládne.
2: Usmívá se Kocián a dodává, že vrchní zeď má délku 60 metrů. Na uzavřený úsek teď míří v pravidelném tempu auta s mixy a přiváží beton. To jsou asi jediná auta, která sem smějí zajet. Obyvatelé Kytlic a Mlýnů musí využívat objížďky přes Křížový Buk.
4: Obtížné to teď je.
2: V Kytlicích bydlí i Alžběta Šedivá.
4: Ta silnice, kterou musíme jezdit, je dosti úzká, takže je tam nepříjemný potkat velký auto.
2: Ta silnice by měla být otevřená ke konci listopadu.
4: No a tam je ještě takový nebezpečí, že pokud by nasněžilo, tak silnice je tam docela příkrá, tak by to byl další zádrhel.
2: Krajská silnice z České Kamenice do Kytlic by měla být průjezdná nejpozději 30. listopadu letošního roku. Celkové náklady na výstavbu opěrných zdí dosáhnou 15 milionů korun. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: hodinách máme 9 hodin 20 minut, to je jenom pro pořádek, kdybyste náhodou třeba někam jeli nebo někam pospíchali, ale doufám, že tomu tak není a že si s námi užíváte čtvrteční dopoledne pod ještědem. A je tady další díl seriálu Etiketa s Danielem Šmídem, kde se odborníka na pravidla slušného chování ptá Lada Klokočníková. Dnes načnou téma domácí etikety, konkrétně stolování.
1: Začněme ale tím, jestli by tedy měli v té rodině mít lidé své místo u stolu.
2: Já to považuji za něco, co může poskytnout takovou tu sebejistotu, to sebeumístění, že tohle je takzvaně moje místo. Pokud se ta rodina schází víceméně pořád ve stejném počtu, tak tohle je tatínkovo, tohle je maminčino, tohle je sestry a tak dále a tak dále. To si myslím, že poskytuje jisté bezpečí a my máme rádi to bezpečí u stolu, to, na co jsme zvyklí, na ten pohled na jiné lidi. Pokud u stejného stolu hostíme návštěvu, tak bychom té návštěvě měli umožnit, aby seděla na tom nejlepším místě, tam, kde obvykle sedí ta společensky nejvýznamnější osoba rodiny, to znamená tam, kde sedí ta žena, tam bychom měli posadit třeba návštěvu.
1: Mm-hmm. Drží se ještě společné večeře, protože jsme v době, kdy chodíme do školy, chodíme do práce, většinou, když se sejdeme, tak je to ta společná večeře. Drží se ještě ty společné večeře a doporučujete je?
2: Já je moc doporučuji. Já si myslím, že společná večeře je nejenom jídlo, že je to společný čas, že je to příležitost, jak mluvit o něčem, co se přes ten den událo a jak si v krátkosti říct u dobrého jídla i třeba věci, které ten člověk daný, ten člen rodiny bude řešit následující den. Udělejte z každého večera událost, zapalte si svíčky, udělejte si to načančané, vyhněte se jezení, jogurtu u ledničky na večeři, sedněte si spolu. Společná večeře je mnohem, mnohem víc, než jenom se najíst.
1: Ano, ano. A odložit ty mobily.
2: To každopádně. Mobil nepatří ani k večeři, ani ke snídani, ani k obědu. A když ho odložíme, tak v tom okamžiku máme čas jeden na druhého a sami na sebe.
1: Když se zastavíme u toho, za co bychom měli třeba poděkovat, pochválit, pojďme říci, jestli toto také patří do té etikety.
2: Každopádně

0: vyjádření vděku za cokoliv, co se mi dostává, ať už je to připravené jídlo, nebo je to uklizená domácnost, je dobré říct a je součástí domácí etikety. A nebo i když má výhradu, tak i tam je lepší spíše otevřít téma, víš, dnes se mi zdálo, že jsi zamilovaná, protože bylo to trošičku přesolené. Pokud jsem čirou náhodou ten, do koho jsi zamilovaná, tak samozřejmě příště sol ještě víc. Myslím, že vždy najdeme způsob, jak vyjádřit kritiku a zároveň jak to říci elegantně.
1: A chválit či kritizovat tedy jen mezi čtyřma očima, anebo si to mohu dovolit, i když tam je víc stolovníků?
0: Chválit především a kritizovat o samotě.
2: Mm-hmm. Možná, že i vám se vybavila známá scénka z Pelíšku, nějak se mi to dnes zdrclo, ta omáčka. Je vynikající, tak. Ale já už jenom prozradím, že stolování v domácím prostředí se budou Lada Klokočníková a Daniel Šmíd věnovat i za týden v příštím díle seriálu o etiketě.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Doprovodná zpěvačka Karla Gotta, Jitka Zelenková. Ovšem, ty doby jsou dávno pryč, ale tentokrát Jitka Zelenková se nám tady projevila jako solová zpěvačka vynikající. Teď je tady s vámi i nadále čtvrteční dopoledne pod Ještědem. Nahlížím také do našich webových stránek liberec.rozhlas.cz. Najdete zde řadu aktuálních informací. Například tady máme informaci o moštování. V moštárně v Křižanech mají v podzimním období napilno, jak moštování probíhá a jaké ovoce se k němu hodí. Tam se to vydal zjistit náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Pokud jste právě neměli puštěné naše vysílání, tak zajímavou reportáž si můžete poslechnout na našich webových stránkách. A je zde ještě řada dalších informací. Pekař, elektrikář nebo agropodnikatel Liberecký kraj láká na obory s malým zájmem studentů stipendií. To a ještě více najdete na liberec.rozhlas.cz.

0: Pokud jste tipovali, že písničku žádná jiná vám zpíval Radek Tomášek, tak jste uhodli a můžete si připsat jeden bod. Je tady s vámi čtvrteční dopoledne pod Ještědem, tak možná už to víte, tento pátek se na Frýdlantské náměstí Tomáše Garrigua Masaryka opět vrací tradiční trhy, tak zprávu jsme našli na webových stránkách města Frýdlant. No a máme tady také zprávu na Dlaskově, statku v Dulánkách u Turnova se v sobotu 26. září můžete vydat na svatováclavské posvícení. Od 9 do 17 hodin vás čekají ukázky mlácení obilí, krouhání zelí, moštování, ruční výroba provazů, spřádání na vřetánku, ochutnávka bramborových placek z kamen, povídání o tradičních způsobech destilování a vše doplní kulturní program pro děti i dospělé. Podrobné informace najdete na webových stránkách města Turnova. Teď už nás čekají Middle of the Road nebo také Ilona Čáková a Kalendárium. To si určitě nenechte ujít. Pěkné dopoledne.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: důchodce je člověk, který má v pondělí dobrou náladu. Nalaďte se také do pohody každou neděli v našem vysílání. K ranní kávě, zajímavé postřehy a příběhy ze života. Z deníku důchodkyně, vážně i nevážně, s Vladimírou Hamalovou. Každou neděli v 8.20 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: A co víc si můžeme přát?
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 24. září, svátek má dneska Jaromír.
3: To neděláš dobře, Jaromíre, s tou sirkou. Jednou se ti to vymstí.
2: To je staré slovanské jméno, znamená slavný silou či slavný bujností. Tady je Petr Jungmann. Svůj první lázeňský pobyt v Karlových Varech zahájil ruský car Petr Veliký v roce 1711, to je přesně 315 let. Za rok se vrátil. Oba vládcovi pobyty měly pro město velký reklamní význam a záhy po nich začaly do města jezdit početní příslušníci ruské a polské šlechty. Toskánský velkovévoda Cosimo III. Medičejský poprvé v roce 1716, to je 310 let, definoval, ve kterých oblastech se bude pěstovat to nejlepší Chianti.
4: Gaiole, Castellina e Radda.
2: Jedno z prvních chráněných zeměpisných označení původu tak položilo základy pozdější slavné Provincia del Chianti.
4: Tutti bene.
5: Nejdříve nám dovolte otázku. Slyšeli jste už trávu růst?
6: Ne, tak si ji poslechněte.
2: Pořad kuriozit a zajímavostí na přání posluchačů Piš a Sliš byl v Československém rozhlase poprvé vysílán před 65 lety, v roce 1961.
7: Milý v rozhlase, chtěl bych vědět, co dělá žirafa.
2: První znojemské historické vinobraní se konalo před 60 lety. V roce 1966 město poprvé uvítalo českého krále Jana Lucemburského a jeho družinu. Dodnes trvá tento krásný zvyk. A to letošní vinobraní od 10. do 12. září navštívili opět 10 000 návštěvníků z celé země. Provoz trolejbusů byl v Českých Budějovicích podruhé ukončen před 55 lety, v roce 1971. Za 20 let byly trolejbusy zpátky a jezdí v Budějovicích dodnes. Před 35 lety ve stejný den v roce 1991 vyšla dvě zásadní alba rockové historie. Skupina Nirvana přišla s deskou Nevermind. Té se prodalo přes 30 milionů kusů. A Red Hot Chili Peppers vydali své Blood Sugar Sex Magic s jednou z nejlepších balad 90. let, Under the Bridge. Kulatou osmdesátku má dneska písničkář Jan Nedvěd. A 50 svíček sfoukne zpěvák skupiny Divokej Bill Vašek Bláha. Já přeju hezký den. A to nechcem nikdy.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Tvář covidové scény Tomáš Čermák je na svobodě. Zastupitelé v Krkonošském Harachově schválili zadání změny územního plánu kvůli stavbě hotelu. Nový skatepark v České Lípě by mohl být hotový do konce příštího roku. Dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Po zhruba 3 letech ve vězení je na svobodě Tomáš Čermák. Podmíněně ho propustil liberecký soud. Čermák si odpykával 5,5 roku ve vězení za propagaci a podporu terorismu. Během covidové pandemie vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu pandemický zákon, který považoval za omezení osobních práv. Před trestem uprkl do Polska, kde ho zadržela policie. Čermák byl trestaný opakovaně. V minulosti si odseděl 5 měsíců za výzvy k útokům na Ukrajince. Krkonošský Harachov schválil zadání změny územního plánu kvůli výstavbě 5hvězdičkového hotelu. Ten má vzniknout v lokalitě Nový svět. Změna územního plánu výrazně rozšiřuje možnost zastavění pozemku. Investorem je společnost Five Star, která městu slibuje za změnu územního plánu mimo jiné vybudovat zdravotní středisko a novou silnici. Část zastupitelů i občanů byla proti.
2: Podle opozičního zastupitele z ODS Petra Dostalíka má smlouva s investorem nedostatky. On i část veřejnosti žádali širší debatu. Nezávislý starosta Tomáš Vašíček argumentoval tím, že zastupitelé v minulosti záměr několikrát projednávali a načasování je pouze výsledkem 4leté práce mezi městem a investorem. Z Harachova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Výstavba nového skateparku v Purkyňově ulici v České Lípě pokračuje terénními úpravami. Sportoviště by mělo být hotové do konce roku 2027. Oznámila to mluvčí města Kristýna Kňák-Albrožová.
3: Právě nyní tam probíhají rozsáhlé terénní úpravy a v roce 2027, to znamená v příštím roce, by měla nastoupit specializovaná firma, která by měla už právě vytvořit ten povrch, který je potřebný pro skatepark.
0: Až čtvrtina studentů vysokých škol má sklony k depresím. Vychází to z loňského monitoringu Národního ústavu duševního zdraví, kterého se zúčastnilo 19 000 studentů. Třetina z nich pak přiznala, že už někdy mysleli na sebevraždu. Pomoc můžou nabídnout univerzitní poradenská pracoviště, která fungují na všech veřejných vysokých školách a poskytují psychologickou i další podporu.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo až oblačno, postupně s občasným deštěm nebo přehaňkami. Dopoledne se srážky vyskytnou na většině území, odpoledne postupně už jen místy, hlavně na horách a na severu kraje. Ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Večer budou srážky i oblačnost obývat a teploty 12 až 15, na horách 6 až 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 292 v obci Háje na Dizirou na Semilsku dejte pozor, na komunikaci leží usmrcená srna. A v Jablonci nad Nisou počítejte s omezením v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí, uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: To byly zprávy 10. hodiny s Ivetou Bláhovou a já už vás vítám v další hodině čtvrtečního dopoledne. Pod ještě jdeme vše dobré vám přeje Iveta Kalátová. Za chvíli už se spojíme s naším regionálním stopařem Jaroslavem Hořením a bude to hodně zajímavé. Desítky traktorů od domadělů, co znamená tedy strojů domácí výroby, přes historické stroje po novodobé tovární traktory totiž dorazí o víkendu do Boskova na Semilsku na tradiční sjezd a závody traktorů. Pokud je to téma, které vás hodně zajímá, tak nezapomeňte poslouchat už za okamžik. No a vracíme se také k seriálu týdne, který jsme nazvali Cimrmaniaci. Do divadla Jary Cimrmana přichází bezesporu všichni diváci s dobrým úmyslem, existuje ale skupina lidí, která každou svou návštěvou pomůže centru Paraple. A na pomoc lidem s poškozenou míchou už takzvaná bublina Jary Cimrmana darovala téměř 1,5 milionu. A právě o této bublině bude další díl našeho seriálu. Hezký poslech.

0: Lokální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, je to tak. Terénní trať, na které v Boskově na Semilsku trénují především motokrosaři, jednou za rok patří traktorům. A ten den nastane právě tuto sobotu 26. září, kdy v Boskově proběhne 24. ročník sjezdu a závodu traktorů. No a přípravy sleduje regionální stopař, určitě i nadšenec Jaroslav Hoření. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z Boskova. No je to tak, zdejší závody mám samozřejmě velice rád. Připravit zdejší traktoriádu není jen tak, protože závody traktorů sem lákají tisíce návštěvníků, což znamená samozřejmě pro ně i pro závodníky připravit zázemí, také parkování pro stovky aut. Závodů na traktorech se tady účastní nejenom muži, ale i ženy. A ženy jsou zastoupené i v organizačním týmu. A jednou z pořadatelek je Anna Polášková z Motosportu Boskov. Začněme samotnými závody. V jakých kategoriích a na jak vlastně náročné trati proběhne další ročník?
3: Krásný dobrý den všem posluchačům. Letos začne teda náš závod traktoru na velice zajímavé a možná i dost náročné trati. Budou tam teda jezdit tři kategorie. Jednou z nich je zajímavá kategorie domaděl, to znamená, co si doma sám kdo vyrobí. Druhou kategorii je továrna do roku 1967 a třetí kategorii je továrna do roku, od roku, pardon, 1968.
2: Na trati jsou asi nejvyhledávanější, alespoň pro diváky, pro závodníky asi tolik ne, ty vodní pasti, takže teďka, jak nám tady prší, takže se nám to krásně samo napouští.
3: Ano, ano, je to tak, teďka tady pěkně prší, takže naše brody budou velice napuštěné a bude to velice zajímavé.
2: Na trati se nezávodí na rychlost, takže tím se vlastně stírá rozdíl mezi výkonnými a méně výkonnými, ale závodí se na stálost výkonu. Aničko, co to znamená?
3: Přesně tak, závodí se u nás na stálost výkonu. To znamená, že se jedou dvě rozjížďky a nejde o to, kdo tam bude nejdřív, ale jde o to, kdo se trefí do stejného nebo nejvíc podobného času při druhé rozjížďce jako při té první.
2: No, tak to už chce fištrona a nejenom držet plný knedlik, jak se říká, tedy jet na plný plyn. Ono se to teda samozřejmě na plný plyn úplně nedá. Já si myslím, že díky tomu dešti trať bude i docela klouzavá.
3: Určitě, určitě bude klouzavá, bude to zajímavý opravdu i z pohledu ženy. Musím říct, že mě to minulý rok velice oslnilo a těším se, co tam letos uvidíme a jak to bude vypadat.
2: No a zdejší sjezd a závody traktorů nejsou ale jenom o traktorech. Nechybí ani doprovodný program, tak na co nás pozvete ještě k tomu?
3: Ráda bych vás pozvala na výhledkové lety vrtulníkem, ty byly letos velice žádané. Budou taky seskoky parašutistů, předváděcí jízdy s baginou Kenem a můžete taky vidět válečný tank T-55 v akci.
2: A ještě tady bude také liazácká Dakarka a samozřejmě spousta občerstvení, spousta dobrot. Takže v sobotu pro všechny příznivce motorů a motorsportu dorazte do Boskova na tradiční sjezd a závody traktorů.
1: Takhle hezky nazval Jaroslav Hoření, náš regionální stopař. Mě tady opravdu nadchl ten domaděl, tedy stroje domácí výroby. To tedy musí být opravdu originální kousek nebo kousky.
2: Ano, tak ono na vesnicích to bylo tak trošku zvykem dělat si traktory doma z toho vlastně, co zbylo, jaké auto zbylo, takže prostě různé oktávky, trabanty a takové věci se stávaly základy pro výrobu domácích traktorů.
1: Ano, když jsem se učila jezdit traktorem na naše pole a bylo to docela zajímavé. Škoda, že traktor už nemáme, tak bych to ráda vyzkoušela, tak snad někdy jindy. Děkujeme za pozvánku a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Liberecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Je tady s vámi i nadále čtvrteční vysílání Českého rozhlasu Liberec a ke slovu přichází další díl našeho seriálu. Zasmát se humoru, který milují, a ještě přispět na dobrou věc. To spojuje víc než 200 lidí, kteří pravidelně několikrát za sezonu navštěvují divadlo Járy Cimrmana. Za každou vstupenku zaplatí víc než běžní diváci a výtěžek darují centru Paraple. To pomáhá lidem po poškození míchy a jeho prezidentem je principál divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák. Začátkem září přišla tato skupina, která se označuje jako Bublina Járy Cimrmana, na pohádku Dlouhý, široký a krátkozraký.
1: Dneska se tady scházíme po 24., což je obrovské číslo a podařilo se nám zatím na centrum Paraple vybrat 1 milion 478 tisíc korun.
2: Ta myšlenka na začátku zněla tak, všichni se pokoušíte koupit lísky do divadla Járy Cimrmana a nedaří se. Kamarádi, pojďme si koupit celý představení. Takhle to všechno začalo.
3: Petr Němeček je organizátor, ten, který vymyslel před několika lety to, že budete takhle se skládat a chodit na představení divadla Járy Cimrmana.
2: Já bych opravil, jsem jeden ze 7 organizátorů a s myšlenkou přišel pan profesor Michal Masařík v roce 2023.
3: Takže všechny hry už jste věděli a teďka jedete druhé kolečko.
2: Je to tak.
3: Jaký je ten princip? Tak můžu se zeptat, kolik každý zaplatíte za vstupenku?
2: Je to víc než běžná vstupenka, ale máme to nákladově rozpočítaný a ten zbytek, co zbyde, tak dáváme centru Paraple.
3: Jakými částkami přispíváte centru Paraple?
2: Tak kolem 60-70 tisíc za jedno představení.
3: Co to pro vás znamená? Nebo čí vlastně byla ta myšlenka, aby to šlo na centrum Paraple zrovna?
2: Tak divadlo Járy Cimrmana je spjatý s centrem Paraple, tak jsme chtěli tu myšlenku zachovat a v tomhle takhle pokračujeme a snažíme se vlastně takhle přispívat na dobrou věc. I dneska byla zpráva ohledně toho, jak vozíčkáři mají těžký život a peníze, které dostávají, nestačí a centrum Paraple jako mobilní centrum dělá záslužnou věc.
3: Bylo vás 7 na začátku, ale naplníte celé divadlo, tak kdo jsou ti další lidé?
2: Tady je třeba Martin Lacina, ten zajišťuje takový úvodní předpředstavení.
3: Zrovna hutu rozdává. Přichází sem pravidelně třeba i Radek Matoušek, až ze severních Čech.
4: Ano, dobrý večer.
3: A ten přišel i se svými 2 dětmi.
4: Ano.
3: Jak se jmenuješ?
5: Ráďa.
3: Taky Ráďa. Už si tu asi po hodně kráté, po 10., po 20.
5: Asi tak po 7.
3: Po 7. A dneska je to pohádka, to se asi obzvlášť těšíš.
5: Ano.
3: Co se ti líbí nejvíc?
5: Afrika.
3: Radku, vy jste vlastně i doma velice aktivní, protože pokud já vím, tak vy doma na zahradě máte hospodu na Mítince a nejen to.
4: Ano, přesně tak a ještě lavičku Járy Cimrmana. Lavička se nachází v Radvanci, je to malá vesnice mezi Novým Borem a Sloupem v Čechách a je přístupná kdykoliv a určitě se vám tam bude líbit.
3: Poprvé se Bublina Járy Cimrmana v sále Žižkovského divadla Járy Cimrmana na představení sešla v roce 2023. Podporu této skupiny lidí vítá i ředitel Centra Paraple David Lukeš.
6: Jejich podpora se za tu dobu přehoupla přes 1 000 000 korun, což symbolizovali tím, že na jednom představení Žižkovského divadla Járy Cimrmana předali panu Svěrákovi meloun.
3: Zástupci Bubliny Járy Cimrmana také několikrát Centrum Paraple navštívili.
6: Díky tomu a díky pravidelné komunikaci s nimi také vidí konkrétně, na co my peníze používáme. Nejčastěji je to na dofinancování našich služeb, které nejsou plně hrazeny z veřejného pojištění nebo dotací a grantů, jako například psychologická péče.
3: Centrum Paraple založil Zdeněk Svěrák společně s Alenou Kábrtovou a Olgou Havlovou v roce 1994. Na myšlenku vzniku centra ho přivedl jeden ze zakladatelů svazu paraplegiků, vozíčkář a Svěrákův kolega z divadla Járy Cimrmana Jan Kašpar. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Také jste se vychutnali tuto krásnou písničku Marie Rotrové ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, to je dobře. Ovšem teď už tu opět máme spotřebitelský servis. Dnes potřebujete poradit se složitější reklamací. Proto jste se ve spotřebitelském servisu obrátili na Josefa Černého.
1: Posluchač Karel má problém se sprchovým koutem. Vady sice nepopisuje, ale prý jsou těžko odstranitelné, takže by rád odstoupil od smlouvy. Neví ale, jak se řeší reklamace zabudovaného výrobku, který nelze jednoduše naložit a odvést do prodejny. Pane posluchači, reklamace pevně zabudovaného výrobku je vždycky komplikovanější, proto se odstoupení od smlouvy volí až jako poslední možnost. Pokud je výrobek použitelný a má vadu třeba pouze kosmetickou, nejjednodušší je dohodnout se s prodejcem na slevě, jinak opravdu nezbývá než všechno vybourat a odvést. Náklady samozřejmě hradí prodejce.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

que nada.

0: Po písničce Hany Zagorové ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nás čekají opět recepty našich babiček a dnes nás také čeká putování máku z Perzie až k nám a také připomínka pěstování bílého máku. Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření přidají recept na závin smazáním z bílého máku.
1: V našem vyprávění o surovinách, které dříve používali hospodyně k přípravě pokrmů, si dnes něco povíme o máku, konkrétně o jeho méně známé odrůdě, máku bílém.
2: Mák má velmi dlouhou historii. Pěstoval se a převážně užíval jako opium už v Mezopotánii a Střední Asii. Egypťané ho používali jako sedativum. Na území Evropy je doložen před 4000 lety. Znali ho Kréťané i Římané. V 9. století se mák dostal z Perzie do Číny a postupně se rozšířil do dalších částí světa.
1: Také v českých zemích má pěstování máku hluboké kořeny. Nejstarší nález makových semen u nás pochází z ostrova u Stříbra a datuje se přibližně do roku 2800 před naším letopočtem. Makový olej byl k dostání už za vlády Karla IV. A mák se u nás pěstuje dodnes, stejně jako například ve Francii, Maďarsku nebo Španělsku. Vedle modrého se u nás odednáva pěstoval i mák bílý. Ve srovnání s tradičním modrým mákem má světle krémovou barvu a především jemnou naslárlou až oříškovou chuť. Právě proto se výborně hodí do sladkého pečiva a dezertu. Hospodyně ho přidávali do náplní koláčů, buchet, závinů, vdolku, dotěs na cukroví a cukrovinky. Vedle toho je bílý mák také potravinou velmi zdravou. Obsahuje řadu minerálních látek, například vápník, hořčík, fosfor, draslík a zinek, stejně jako bílkoviny a nenasycené mastné kyseliny. Obsahuje také látky, které tlumí bolest nebo dráždivý kašel. Možná je škoda, že bílý mák je v České republice ve srovnání s modrým mákem spále spíše okrajovou plodinou a značná část jeho produkce se dnes vyváží. Nicméně v poslední několika letech si pomalu hledá cestu zpět i do českých kuchyní.
2: Tak si připomeňme, do čeho naše babičky bílý mák přidávaly. Závin smazáním z bílého máku.
1: Budeme potřebovat 30 deka hladké mouky, 6 deka cukru, 15 deka másla, 3 žloutky, 4 deka droždí, 6 lžic plnotučného mléka nebo smetany a na mazání 20 deka mletého bílého máku, cukr podle chuti a mléko na svaření. Mák svaříme s mlékem a osladíme. Z mléka a droždí zaděláme kvásek, přidáme k ostatním surovinám a vypracujeme hladké těsto, které necháme kynout. Potom rozdělíme na dva díly. Vyválíme, potřeme mazáním, stočíme a dáme na plech. Potřeme vejcem, pečeme ve vyhřáté troubě. Po upečení potřeme máslem s rumem a posypeme moučkovým cukrem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na hocovský šífy najmout dál.

Can I move to town? Yeah, Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se vzí ved hrabem.

0: szczepną, trzeba zejdra. Komu je powszechno, że jest sam, no jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucom spíší, ty najmou dá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho.
1: Huconské šífy Babi Daněk ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, tak blíží se nám komunální volby. No a bude řeč také o volbách a o mladých voličích. Tak mladí lidé říkají, že volit chtějí ke komunálním volbám. V roce 2022 jich ale přišla jen přibližně čtvrtina. Tak čím to je, že nechodí volit? Proč je jich tak malý počet? Co jim brání? Tak to vše probereme s našimi dnešními hosty. No a těmi budou mluvčí Institutu politické participace mladých Eva Davidová a ředitel Institutu a iniciativy Nezájem Štěpán Smatana. Hned po 11. hodině, kdy se budete moci ještě poslechnout zprávy s Ivetou Bláhovou. Do té doby vám ještě zaspívá například Lešek Semelka nebo Olivia John. A já už vám popřeji dobře naladěný celý den.

0: Pavelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Zastupitelské a obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro senátní volby. V Ralsku na Českolipsku by mohlo vzniknout datové centrum pro rozvoj umělé inteligence. Město Frýdlant už podruhé neuspělo s hledáním investora pro výstavbu rodinných a bytových domů. Odpoledne bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Češi můžou ode dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Na území Česka je vydávají obecní úřady. Průkaz umožňuje hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb, ale musí volič zůstat ve svém senátním obvodu. I proto je o průkazy při volbách do horní komory parlamentu menší zájem, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Přes portál občana, což je jediné místo, kde můžeme to sledovat a čísla zatím, tak tam se podalo několik desítek tisíc žádostí, třeba při volbě prezidenta republiky nebo i v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, zatímco v případě senátu těch žádostí je spíš jednotky tisíc.
2: Soukromá společnost Ralsko AI Campus chce v Ralsku na Českolipsku postavit obří datové centrum pro umělou inteligenci. AI továrnu chce umístit do průmyslové zóny v Kuřívodech, kde by zabrala 6,5 hektaru. K záměru má ale připomínky Liberecký kraj. Požaduje, aby plán datového centra byl posouzen podle zákona o vlivu na životní prostředí. Problémem Centra pro rozvoj umělé inteligence je náročný provoz.
5: Sály s počítači spotřebují obrovské množství energie a produkují horko, proto jsou nutné speciální chladící systémy a silné připojení k elektrické síti. V případě Ralska by mělo jít o spotřebu 86 MW, to odpovídá odběru města o velikosti Liberce. Podle náměstka hejtmana Jiřího Klápše z TOP 09 je proto nutné záměr prověřit z hlediska spotřeby vody, hluku a nakládání s odpadním teplem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Už podruhé zrušila radnice ve Frýdlantu na Liberecku soutěž na developera, který by postavil novou obytnou čtvrť v lokalitě Novoměstská. Na ploše 5,5 hektaru plánuje město 80 rodinných domů, dvojdomů a také řadových domů. Do soutěže se teď přihlásil jeden investor. Podle starosty Dana Ramzra z ODS ale nesplnil všechny formální náležitosti výběrového řízení. V předchozím prvním kole se přihlásily tři firmy, ani tehdy ale žádná z nich nedostála podmínkám soutěže. Důvěra v českou ekonomiku v září meziměsíčně klesla o procentní bod na 99,5 bodu, níž byla naposled loni v dubnu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Snížila se u podnikatelů ve všech odvětvích kromě obchodu. Důvodem je hlavně výrazné snížení poptávky v průmyslu. Naopak u spotřebitelů se důvěra oproti srpnu zvýšila. Zmenšily se totiž jejich obavy ohledně hospodářské situace.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, hlavně na horách a na severu kraje. Ojediněle i bouřky. Během večera bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. A nejvyšší odpolední teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci v Boční ulici se střetla dvě osobní vozidla. Nehoda je bez zranění, projíždějte opatrně. A v Turnově v Hluboké ulici stojí u krajnice porouchané osobní vozidlo. Očekávejte zdržení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Stále příjemný a kvalitní poslech Českého rozhlasu Liberec, tak to vám přeje v poslední hodině čtvrtečního dopoledne pod ještědem Iveta Kalátová. Tak začnu otázkou, jak je možné, že mladí lidé prohlašují, že chtějí volit, ale když přijde k volbám, nebo když už přijde termín voleb, tak se zkrátka dobře k těm volbám nedostaví. Co je toho příčinou? Tak to probereme s našimi dnešními hosty, kterými budou mluvčí Institutu politické participace mladých Eva Davidová a ředitel Institutu a iniciativy Nezájem Štěpán Smatana. Jste zváni a já vám přeji pěkný poslech.

0: Jak už víte, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, 9. a 10. října se konají volby do zastupitelstev obcí a také do Senátu a my se budeme bavit samozřejmě o volbách, ale také o voličích a hlavně o mladých voličích. A to s našimi dnešními hosty, kterými jsou mluvčí Institutu politické participace mladých Eva Davidová. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Hezký den, díky za pozvání.
0: No a také ředitel Institutu a iniciativy Nezájem Štěpán Smatana, také u nás, vítejte.
2: Hezké dopoledne.
0: Tak já vás poprosím, abyste se trochu více přisunuli k tomu našemu mikrofonu, aby vás naši posluchači slyšeli. My bychom se teď mohli pobavit o tom, jak jsou na tom vlastně mladí voliči, v jaké věkové kategorii se o nich budeme bavit, 18 až 30?
1: Ano, tak jestli to můžu uvést, tak vlastně celá ta série debat navazuje na akci z loňského roku 30 pod 30, takže tam už máme jasně stanovený ten věkový limit, což je i limit kandidátů, kteří jsou představováni v našich debatách. A ukázalo se, že zejména i z datového hlediska voliči do 30 se dají ještě rozdělit do skupin od 18 do 24 let a pak té trošku vyšší věkové skupiny, ale zkrátka pro zjednodušení se bavíme o kandidátech a voličích do 30 let.
0: My bychom si teď mohli jenom tak trošku zrekapitulovat, kolik vlastně přišlo v minulých komunálních volbách mladých voličů do těch 30 let?
1: Přišlo jich málo a zároveň víme, že ten potenciál je tam výrazně vyšší. A zejména ta bariéra toho, že potřebují poznat své kandidáty, nám dala tu společnou ideu a věříme, že pokud dostanou příležitost poznat lépe kandidáty, kteří kandidují v těch komunálních volbách, tak se to dá ještě zvýšit. A určitě budu ráda, když mě Štěpán doplní, protože on je hlavním iniciátorem a tou hlavou toho projektu. Celé
0: ideji. Štěpán Smatana, tak vy jste hodně mladý muž. Kde vy jste šel? V kolika letech ke svým prvním volbám a jaké volby to byly?
2: No, bylo to 2 roky zpátky, protože je mi 20 let a byly to volby do Europarlamentu, ale řekl bych, že jsem v tom trošku výjimka, protože mě kvůli rodinnému zázemí ta politika táhla, táta je novinář, takže jsem často jako sledoval, že jezdil do volebních štábů a někdy v 11 letech jsem sledoval svůj první volební speciál, ale k vaší otázce byly to teda volby do Europarlamentu. A od té doby už to tak nějak jako jede, no.
0: No, milí posluchači, asi vám rezonuje v uších jméno Smatana. Připomeneme Lubomír Smatana, známý rozhlasový redaktor. Občas slýcháváte jeho reportáže. No, ono, mně to totiž přijde, že zřejmě mladí lidé spíše asi táhne třeba volba prezidenta nebo volby do poslanecké sněmovny, ale přece jenom, ale na druhou stranu žijí v určitém místě. Třeba je tam také něco s prominutím štve, něco by třeba chtěli změnit, tak tam už by to asi mělo trochu pramenit, aby třeba ty lidi, ty politiky v tom zastupitelstvu více poznali a aby se v tom začali trošku orientovat.
2: To určitě mělo, ale jestli tady vnímám nějakou bariéru pro tohle, tak zaprvé je to u mladých lidí to, že často odcházejí z toho města, kde mají trvalé bydliště, takže byť tam mají právo hlasovat, tak je ta politika už příliš nebere a zajímá je spíš to město, kam se odstěhovali za studiem. A jako ten druhý problém vnímám to, že ta komunální politika neumožňuje tolik těm voličům projevit nějaké svoje ideologické preference nebo ideje obecně, které ti mladí lidé často mají výrazně vyšší a jsou takový tužebnější. A zrovna ta volba prezidenta anebo potom volby do poslanecké sněmovny nebo třeba ty eurovolby tak ukazují, že tady máme do určité míry prostor pro ideologie větší, byť samozřejmě o taky můžeme polemizovat. No.
0: Říká náš dnešní host, ředitel Institutu a iniciativy Nezájem Štěpán Smatana, který je zde smluvčí Institutu politické participace mladých s Evou Davidovou.

0: Je docela možné, milí posluchači, že máte třeba doma také už odrostlé děti nebo dokonce i vnuky a často se také možná bavíte o volbách. Půjdeš volit? Koho budeš volit? No, ještě stále nevím, možná vůbec nepůjdu. Proč by se mělo chodit volit a proč by mladí lidé hlavně měli chodit k volbám? O tom si povídáme s našimi dnešními hosty, kterými jsou mluvčí Institutu politické participace mladých Eva Davidová a šéf spolku Nezájem Štěpán Smatana. My teď, Štěpáne, asi na vás navážeme tady s paní Evou určitě, protože my jsme se bavili, které volby takzvaně s prominutím tankují mladé lidi, tak je to do Europarlamentu a do poslanecké sněmovny.
1: Jsou to zejména prezidentské volby, které lidi lákají nejvíc i z toho aktuálního výzkumu, který pro Institut politické participace mladých zpracovala agentura Ipsos, vyplývá a potvrzuje se ten dlouhodobý trend, že nejvíce lidi lákají prezidentské volby a volby do poslanecké sněmovny, až potom jsou volby komunální do Senátu, Evropského parlamentu, ale přitom vnímáme ten rozpor, kde ta komunální politika nejvíc ovlivňuje životy nejen mladých lidí, ale zkrátka v obcích, kde lidé žijí. A i to vidíme v těch debatách, které už máme za sebou. Možná bych tady uvedla, že jich je 14. Dnes nás čeká ta největší, co se týče počtu voličů, protože v Praze dnes večer začne debata mladých kandidátů nejen pro Prahu, ale Středočeský kraj. Takže na to se moc těšíme a z těch debat, které již proběhly v těch uplynulých dnech, tak vidíme, že mladých politiků je mnoho a komunální politika je extrémně zajímavá pro jak kandidáty, kteří jsou v úžasné míře detailů a velmi dobře jsou zorientovaní, připravení na ty debaty, zároveň na sebe interagují, takže určitě je to i pozvánka na tyhle debaty a dává nám to velký smysl a máme z toho radost, že se daří tahle interakce v těch debatách nabízet nejenom

0: zastávka, takže to tady tak hezky symbolicky ukončíme. A ještě předtím tak nás čeká třeba Ostrava, Zlín, Pardubice a nebo Jihlava a samozřejmě i Karlovy Vary. A jestli ještě můžu doplnit Evu, tak ono těch mladých kandidátů je opravdu spousta, ale setkáváme se s takovými zajímavými fenomény a často potom třeba na vesnicích, tak nebo v menších městech obecně, máme kandidáty, kteří jsou na té kandidátce, je jim do 30, ale vlastně o tom jako pořádně moc neví a jsou tam jen, aby doplnili počty. Pak se taky setkáváme s tím, že by třeba strašně moc chtěli debatovat, nebo je to zajímá, chtějí se nějak projevit, ale nemůžou, protože se zkrátka nějaký jako stranický výbor usnese, že nejsou dost kvalifikovaní. A v neposlední řadě tak se taky setkáváme s tím, že občas je ty mladé kandidáty velmi těžké jako k něčemu dostat a bojujeme s tím, ale na druhou stranu spoustu z nich je jako velmi, velmi proaktivních a dělají nám radost i v tom, že se třeba zapojí do naší volební kalkulačky.
1: Ano, a o volební kalkulačce si budeme povídat hned po písničce v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája?
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
8: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Mladí lidé často prohlašují, že volit chtějí ke komunálním volbám, ale přijde opravdu sotva čtvrtina. O čem vypovídá nový výzkum agentury Ipsos pro Institut politické participace mladých, tak o tom si povídáme dnes s hosty, s mluvčí Institutu politické participace mladých s Evou Davidovou a se šéfem spolku Nezájem Štěpán Smatana. Tak já se vás, paní Davidová, zeptám, kolik vlastně bylo osloveno respondentů?
1: Tak ten průzkum proběhl v srpnu, zúčastnilo se 1223 respondentů od 18 let, tedy voličů nebo potenciálních voličů. A můžu říct, že zejména u těch mladých se ukázalo to, co se ukazuje napříč populací, ale mezi 18 a 24 lety by více než polovinu, 56% těch dotázaných k účasti ve volbách do komunálních zastupitelstev motivovalo, kdyby lépe znali kandidáty a jejich názory. Dál tam byla vlastně třeba ta bariéra toho obecného takzvaně nezájmu, respektive pocit, že jeden jediný hlas ani v těch komunálních volbách nic nerozhodne. Ale jak zmínil i autor výzkumu na jedné z panelových debat, navazujících na ty krajské debaty s mladými kandidáty, Michal Kormaňák, tak zmínil, že v celé populaci vždycky byla, je a pravděpodobně bude přibližně pětina lidí, kteří zkrátka nemají zájem, nezajímají se o politiku, ale ani obecně za to o veřejné dění. A i přes veškeré úsilí nejen politických stran, ale i dalších subjektů, které se snaží přesvědčit tyto lidi k většímu zapojení, participaci, vyslovení názoru, jak řekl Michal Kormaňák, s nimi nelze hnout. Takže v tomto případě o to víc záleží na těch hlasech těch lidí, kteří třeba nejsou rozhodnutí, ale chtějí přijít volit.
0: Štěpán Smatana se hlásí o slovo.
2: Já bych jenom doplnil, že kromě té pozitivní motivace k tomu někoho dostat k volbám, tak máme i nějakou, řekněme, negativní motivaci. A je to právě v Lucembursku a v Belgii a v Řecku v Evropě, kde jsou povinné volby, ale na té účasti se to v zásadě tolik neprojevuje, protože to není jakkoliv vymáhané a v zásadě ani ty pokuty potom nejsou zas tak závratné, takže je otázka, jestli vůbec tu pětinu populace bychom měli nějak řešit nebo nějak nutit jít k volbám, jestli to má smysl.
0: No a když to srovnáme se starší generací, tak tam ta procenta jsou určitě mnohem vyšší.
1: Ukazuje se obecně, že v té politické participaci mladých existuje poměrně velké nadšení po 18 letech, kdy lidé mají zájem o veřejné dění, dokonce mají i vyšší míru toho odhodlání zapojit se aktivně, to znamená aktivní volební právo, vstoupit do nějaké politické strany, zkrátka zajímat se o politiku, ale postupně kolem 24. a 26. roku to poměrně klesá. A je právě důležité, aby lidé měli dostatek informací na správných kanálech, které jsou jim dostupné a byli motivováni k tomu, aby se zapojili. A ať už se bavíme o tom pasivním volebním právu, tedy někam přijít hodit někomu lístek, anebo tom aktivním zapojit se vyloženě tak, jako to dělají ti mladí kandidáti v těch politických debatách, které už jsme měli možnost sledovat. A musím říct, že i pro nás byla překvapivá míra té orientace v těch tématech, kterých je široké spektrum, ale zároveň se to velmi dotýká jejich životů. Doprava, bydlení, školství, zdravotnictví, zkrátka péče o veřejnou zeleň. Všechny tyhle věci se velmi týkají mladých lidí, kteří v těch městech žijí.

0: Hosty ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jsou i nadále mluvčí Institutu politické participace mladých Eva Davidová a šéf spolku Nezájem Štěpán Smatana. Tak z výzkumu jsem si tady vyčetla, že ke komunálním volbám by přišla určitě pouze necelá polovina voličů do 30 let. Pro srovnání mezi staršími lidmi ve věku 50 až 65 let je o účasti pevně rozhodnuto 64% dotázaných.
1: Ano, nicméně ta deklarace chceme přijít k volbám a ten konečný výsledek se někdy trochu mohou lišit. A my se také zabýváme těmi motivacemi, co by přimělo nejen mladé voliče, aby přišli k volbám, a taky těmi bariérami, které jim vlastně brání, a snažíme se odstraňovat ty bariéry. Jedním z těch informačních zdrojů je třeba volební kalkulačka, o které může...
0: Ano, to budeme rádi.
1: Štěpán.
2: Naším cílem bylo nejenom představit ty kandidáty právě tou formou debat, ale zároveň dát lidem možnost, zejména mladým lidem, podívat se na to, jaké názory mají jejich vrstevníci, kteří kandidují a které jsou jim nejbližší, a právě proto jsme vytvořili volební kalkulačku, která je aktuálně spuštěna ve všech krajských městech. Najdete ji na webu nezajem.cz a k ní jsme právě pozvali všechny kandidáty do 30 let ze všech stran, aby ji vyplnili. Je tam sada až 18 otázek a vy si tam jenom vyberete, jak dlouhou kalkulačku chcete vyplnit. Zodpovíte ty otázky a pak se vám ukáže, kdo je vám názorově nejbližší a s kým souzníte. Takže to potom můžete třeba vzít v potaz, když budete volit.
1: A jenom, pardon, krátce doplním, celý ten projekt je, řekněme, propojen absolutní nestranností a politickou nezávislostí. To znamená, že i když se někde na debatě nebo i na webu objeví pouze kandidáti z nějaké části spektra, tak vždy oslovujeme naprosto objektivně všechny politické strany a hnutí, které mají sestavené kandidátky v daných městech. Ale ta situace je různá. Někde těch mladých kandidátů zkrátka není dost.
2: Ale jestli ještě můžu doplnit úplně naposled, tak si myslím, že se nám docela daří a opravdu pokrýváme celé to spektrum, ať už to je v Praze, ve Varech, v Ostravě nebo kdekoliv jinde.
1: Určitě.
0: No, myslím si, že je to také hodně i taková rodinná kultura. Jsou rodiny, kde třeba ze zásady nechodí volit, protože si říkají, no a stejně neznám a stejně na tom nic nezměním, je to zbytečné. Ale potom jsou třeba i rodiny, kde zase se na tom zakládají a říkají si, no tak sice mi nikdo moc, jaksi není moc blízký, ale tak zvolím aspoň to nejmenší zlo, jak se říká lidově.
1: Právě to taky vidíme na datech, že zkrátka mladí jsou připraveni, když dostanou ty potřebné stimuly nebo řekněme i třeba nabídky konkrétní v rámci třeba komunální politiky a kandidátky konkrétní strany, kde třeba někoho znají osobně, anebo ho třeba poznají na debatě, nebo se o něm dozvědí z nějakých jiných zdrojů, tak to zkrátka může mladé motivovat i navzdory tomu, že třeba jejich rodina patří mezi pravidelné nevoliče. Každý hlas se počítá.
0: Mm-hmm. My se teď ještě vrátíme k poslední debatě té velké šňůry, kterou vy podnikáte, a je to tedy 2. října v Liberci v Lidových sadech od 18 hodin. To všechno čeká jak kandidáty, tak i budoucí mladé voliče. Jak to vlastně probíhá? Vy už máte ledacos za sebou?
2: No, ta debata se skládá ze dvou částí. Respektive první částí je právě ta samotná debata kandidátů do 30 let a potom vždycky navazuje panelová debata, kde sedí různí odborníci a probírají nejenom ten nezájem mladých o politiku, ale i tu samotnou debatu, která se odehraje předtím. Přičemž během debaty se probírají zejména témata, která jsou jak spojená s tím městem, tak nějak zasahují mladé lidi. Moderuje to vždy jeden až dva moderátoři. A ti mladí kandidáti, spíš než že by se navzájem konfrontovali, tak jsou postaveni do pozice, kdy se můžou představit, řeknou, co si myslí o těch problémech, a snažíme se pro ně vytvořit prostor, kde budou moct ukázat, co si myslí, bez toho, aby do sebe hned řekněme, začali šít.
1: A možná bych ještě doplnila právě k liberecké debatě, že máme potvrzeno 6 kandidátů napříč politickým spektrem a zároveň právě v těch panelových debatách se snažíme osvěžit vždy jiným směrem tu diskuzi, která zejména probíhá mezi publikem, tedy lidmi, kteří přijdou se na debatu podívat, poznat kandidáty, a právě mezi samotnými zástupci politických stran. A tentokrát v panelové debatě bude i mladá poslankyně Lucie Bartošová. I v dalších krajských městech jsme zvali všechny tyto kandidáty do 30 let, kteří loni uspěli v parlamentních volbách a jsou tedy jejich tedy 12 poslanecké sněmovně a část z nich se účastní panelových debat. Za to jsme moc rádi.
0: Mm-hmm. Dobře, takže si píšeme 2. října v Libereckých lidových sadech od 18 hodin. Našimi hosty dnes ve vysílání Českého rozhlasu Liberec byla mluvčí Institutu politické participace mladých Eva Davidová a šéf spolku Nezájem Štěpán Smatana. Tak díky moc za vaši návštěvu, za vaše užitečné informace a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme, nashledanou.
2: Děkujeme.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra to už bude pátek 25. září, co napad máme tady podzim. No a se začátkem topné sezony mají kominíci plné ruce práce, tak v průběhu září a října si je totiž majitelé kotlů objednávají na čištění komínu a spalinových cest před zahájením topné sezony. Na co bychom měli před návštěvou kominíka myslet, jak bychom měli postupovat při prvním zatápění, nejenom to probereme s jednatelem společnosti AHA a kominíkem Markem Hauerem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vinařské rady.
1: Černá čočka beluga, pojmenovaná podle své podoby s drahocenným kaviárem, je právem považována za super potravinu. Navíc je přirozeně bezlepková. Černá barva je dána vysokým obsahem antioxidantů, konkrétně antokyanů, což jsou stejné látky, které najdeme například v borůvkách nebo červeném víně. Díky těmto antioxidantům přispívá černá čočka k boji proti volným radikálům v těle. Tím pomáhá chránit buňky před poškozením a stárnutím. Je bohatým zdrojem klíčových vitaminů a minerálů. V kuchyni černá čočka nevyžaduje namáčení. Na vaření použijte poměr vody k čočce 2:1, přiveďte ji k varu, poté snižte teplotu na mírnou, přikryjte pokličkou a vařte přibližně 15 minut. Osolte ji až na samotném konci vaření. Chcete-li zvýraznit její chuť, přidejte k ní do vody bobkový list, stroužek česneku nebo kolečka cibule.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Čtvrteční dopoledne pod ještědem stále pokračuje, opět tady máme něco pro zasmání, tak i když to tak zpočátku nevypadá, spotřeba elektřiny neustále roste a zároveň se vede veřejná debata, jak ji vlastně co nejekonomičtěji a nejekologičtěji vyrábět. Přitom mají být v blízké budoucnosti postupně uzavřeny uhelné elektrárny, dostavba Dukovan potrvá léta, vodní elektrárny, hlavně ty malé, letos kvůli suchu zastavovaly výrobu a lidé často v referendech odmítají větrné i solární parky. Možné řešení kdysi v jednom ze svých vystoupení přinesl Miloslav Šimek, Petr Nárožný a Luděk Sobota. Vrátili se totiž ke kořenům, známému tření ebonitové tyče lištím ohonem, při kterém vznikla statická elektřina.
1: Když já jsi doma.
2: Ano, prosím.
1: A vyrechneš
2: doma. No prosím, jistě doma, v domácnosti.
1: Domácnosti nebo doma.
2: Ano, no.
1: Zapnu žehličku.
2: Ano, no tak. Prostě nebo spotřebič nějaký.
1: Nebo žehličku.
2: Ano, jistě.
1: Nebo spotřebič.
2: Ano, no prosím.
1: Děkuji. Tak někdo někde musí začít leštit tyč.
2: Ale no ne, no samozřejmě, že ne. To je přece nesmysl. Ta žehlička je přece evidentně zapojena do sítě.
3: Pardon, že vás chytám za pisky, pane inženýre.
1: Ale my doma zapojujeme žehličku zásadně do zásuvky, ne do sítě. My nejsme rybáři, pane inženýre.
4: To nejsou rybáři, já je znám.
2: Rybáři, no.
4: Ne. Nic nechytli ještě.
2: Ano, co pak jsem tady hovořil o rybách?
3: Nebo... O sítích.
2: Jo, do sítě, že jsem řekl, to vás popleco. To mi připadá. No prosím, jistě máte pravdu. Ta žehlička je zapojená do zásuvky, jenže pozor, ta zásuvka je zase v jistém smyslu napojená proudem z elektrárny.
4: A o tom jde.
2: Takže
4: o tom jde. Takže v té elektrárně, podle vás, jak vy to vysvětlujete, vzniká ten proud asi tím, že to prostě všichni třou, lištíma, ohonama, mírnik, stýrnik, nějaký, ale byly litlový tyče. No musí mít nějaký velký farmy na ty lišky? Musí to honit po lesích do pytlů, ne? No,
3: určitě, ten odchyt musí být nějak organizovaný, protože ta spotřeba těch liščích ohnů je fantastická. Ostatně já jsem viděl takovou elektrárnu v Tušimicích. Tam mají takový veliký komíny a v nich jsou zřejmě veliký ebonitový tyče. A jak ti zaměstnanci ráno přijdou, hned na vrátnici každý vyfasuje liščí von a musí
4: a
3: začít ty tyče leštit, až se potom z komínu kouří.
4: No jo, proto se z nich kouří.
0: Miloslav Šimek, Petr Nárožní a Luděk Sobota. To by se dalo poslouchat ještě hodně dlouho, ale čas nás tlačí. Za 5 minut pravé poledne s poledními zprávami určitě přispěchá Lída Jiroutová a písničky na přání už na sebe také nenechají dlouho čekat. Filip Majsl bude u toho a Iveta Kalátová vám přeje krásný den. Mějte se hezky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Soud v Liberci podmíněně propustil z vězení dezinformátora Tomáše Čermáka. Liberecký kraj přidá další 4 miliony korun na stipendijní programy ve školách. Dopravu v Jablonci nad Nisou komplikuje trojice uzavírek a odpoledne bude převážně velká oblačnost s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Polední zprávy připravila Lída Jiroutová. Okresní soud v Liberci dnes podmíněčně propustil z vězení dezinformátora Tomáše Čermáka. Před 3 lety ho soud poslal na 5,5 roku do vězení za podporu a propagaci terorismu. Během covidové pandemie Čermák zveřejně vyzýval k násilí na politicích. S jeho propuštěním souhlasila i státní zástupkyně. Rozhodnutí je pravomocné. Čermák u soudu svého jednání litoval. Podle zprávy z věznice se napravil, říká soudkyně Denisa Šmídová.
3: Se zaměřil více na svůj osobní život, na to, aby si udržel kontakt s dcerou, a soud shledal, že je možné odsouzeného propustit, že tam je prognóza vedení řádného života do budoucna, a ještě to bylo pojištěno tím, že mu byla stanovena delší zkušební doba a vysloven dohled probačního úředníka.
2: Zkušební dobu soud Čermákovi stanovil na 4 roky. Na stipendijní programy pro vybrané středoškolské obory přidá Liberecký kraj letos ještě přes 4 miliony korun. Rozhodla o tom rada kraje. Peníze půjdou na 14 škol zapojených do projektu. Stipendia jsou pro studenty oborů, o které je mezi uchazeči malý zájem, ale na trhu práce je jejich po nich poptávka.
4: Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze Starostů pro Liberecký kraj jde především o technické a řemeslné obory, které je potřeba podpořit, například svářeč, elektrikář, lakýrník, ale také pekař, řezník nebo ošetřovatele ve zdravotnictví. Celkem je ve stipendijním programu 27 oborů. Studenti mohou přitom získat jak motivační, tak prospěchové stipendium. Ve tříletém učebním oboru to je 27 tisíc korun, v maturitním pak 40 tisíc za celou dobu studia. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: V Jablonci nad Nisou začalo několik dopravních omezení, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Až do pátku řidiči neprojedou Máchovou ulicí. Kvůli opravě povrchu je zcela uzavřený úsek mezi ulicemi Korejská a 28. října. Další uzavírka je v Jabloneckých Pasekách. Až do konce září jsou neprůjezdné ulice Vysoká a Křišťálová. Město tam nechává opravit vodovodní přípojky. Nejdále potrvá omezení v ulici Ivana Olbrachta v části Mšeno. Až do 15. října tam bude uzavřený úsek před domy s čísly popisnými 17 a 21. I tam město opravuje vodovodní přípojky. V Rumunsku se nedaleko hranic s Ukrajinou zřítil neznámý dron, informuje o tom rumunský zpravodajský kanál Digi24, podle kterého vyšetřovatelé našli bezpilotní letoun v lese u města Solca. V rumunském vzdušném prostoru měl dron strávit přibližně 4 minuty, poté podle svědků narazil do stromu a explodoval. Rumunské úřady nehlásí žádné oběti ani materiální škody. Ve 4 školách v regionu byl i přesto začátek výuky odložený na 10. hodinu.
1: Počasí.
2: A odpoledne bude zatažené až oblačné, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, hlavně na horách a na severu kraje, ojediněle i zabouří. Během večera čekejme ustávání srážek a částečně i ubývání oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A v Pertolticích pod Ráskem na Českolipsku je kvůli havarijnímu stavu uzavřen most přes Panenský potok.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné čtvrteční poledne, tak pojďme otevřít tu naší tradiční polední hrací skřínku neboli písničky na přání. Já vám občas nabídnu i nějakou tu inspiraci. Třeba dnes by se vám mohlo hodit, že přesně před 35 lety grangeová kapela Nirvana vydala své asi nejznámější album Nevermind. Z něj pochází i slavná písnička, která se stala jakousi hymnou 90. let Smells Like Teen Spirit. Já tady osobně mám radši tvrdší muziku, ale i na mě je to dost tvrdé na to, aby mi to sfouklo příčesek, takže té se asi nedočkáme, ale jinak pochopitelně záleží na vás, co budeme hrát, a aby té inspirace nebylo málo. Tak dnes má narozeniny Jan Nedvěd a toho bychom určitě přivítali v písničkách na přání. Ale jak říkám, je to na vás, volejte, pište a já se moc těším. Zdraví vás Filip Majsl.

Janek Ledecký a celá kapela Gentour, všechno bude fajn. No, lépe bych to neřekl, všechno bude fajn. My i ten dnešní den, v podstatě deštivý, si můžeme zalít sluncem, a to díky písničkám na přání. Vy od této chvíle můžete volat na číslo 22 155 37 22 anebo posílat textové zprávy na číslo 90 011 04 ve tvaru zahrajte Liberec, Mezera a potom následuje váš text, ideálně bez diakritiky, anebo nám jednoduše můžete napsat e-mail na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz.

Helena Vondráčková, plná optimismu, ještě svět u šanci dej, 11 minut po 12. hodině. Vy máte samozřejmě šanci zapojit se do písniček na přání, před malou chvílí jsem vyjmenoval všechny možnosti, jak se to může stát. No a tu šanci využila děvčata z CISu, tady je napsáno holky, proto mě tady to skloňování trochu zmátlo. A je tady napsáno, zahrajte nám prosím něco od skupiny 21 Pilots, děkují holky z CISu. Nemáte zač, vybrali jsme Level of Concern a snad se bude líbit.

Tyler Joseph a Josh Dunn, neboli americká skupina 21 Pilots a jejich titulní písnička z desky z roku 2020, Level of Concern. Máme čtvrt na jednu, písničky na přání jsme dnes zahájili v takovém lehce tanečním rytmu a v podobném duchu budeme pokračovat, tentokrát ale oprášíme taneční kroky z 80. let. Napsala nám totiž paní Sylvie, tentokrát nikoli z Prahy, ale z Evropy. Zdravím z Itálie, ale jsem ještě inspirovaná rakouskou Vídní, kde jsem přestupovala a vybírám dnes Falka, Věna Kolink, Jaromírům a Jaromírám k svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům.

0: Vosilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Dreamer. No, je to snílek ten Ozzy Osbourne, nebo spíš byl, protože loni v létě, jak jistě víte, zemřel. Jenom netopíři mají klidnější spaní. My ostatní samozřejmě litujeme tento skvělý hlas a úžasný hudební talent. Ozzy Osbourne je za námi 6 minut před 12:30, pokračujeme dál v písničkách na přání. No a tady máme další, řekl bych, s takovým lehkým romantickým nádechem. Napsal nám pan Zdeněk, že by rád zahrál od Michala Penka O bláznech pro svou nejmilovanější Zuzanku.

Do písniček na přání zavítal Michal Penk, který mimochodem vstál v polovině 80. let u zrodu legendární kapely Lucie. A jak tam ty písničky na přání hezky navazují, protože nám napsala paní Tereza, že by chtěla od kapely Lucie sen pro všechny posluchače a pro sebe, ať jí to v práci lépe utíká.

Tak to válela v 90. letech kapela Lucie, přesně tady v roce 1994, kdy vydala své dnes už ikonické album Černý kočky, mokrý žáby a na něm tuhle slavnou písničku Sen, ve které si kromě Davida Kolera zaspívala také Lenka Dusilová. Budeme pokračovat dál, přišel nám do Českého rozhlasu Liberec další e-mail, píše pan Jiří. Zrovna jsem na cestě do Kladna a tak by se, myslím, hodila kapela Jojo Band a Kladno, ať ta cesta rychle ubíhá. Děkuji, Jiří ze Semil. My samozřejmě přejeme šťastnou cestu a Jojo Band posíláme.

Kladno, to je to město, takový chvalospěv od kapely Jojo Band, po kterém by se člověk snad i do toho Kladna odstěhoval. Mimochodem, když je řeč o Kladnu a zároveň se člověk kouká do kalendáře, svátek má Jaromír a právě z Kladna pochází jeden z našich nejslavnějších Jaromírů. Jaromír Jágr, hokejista, díky němuž má v našich končinách číslo 68, alespoň trochu pozitivní nádech. My samozřejmě na dálku přejeme všechno nejlepší a pokračujeme dál v písničkách na přání. Napsala nám paní Andrea, že by chtěla jen tak pro radost písničku od Hany Zagorové a Štefana Margity Svítíš mi v tmách. Písnička je samozřejmě připravená. Nevím, jestli na to paní Andrea zapomněla a nebo ve vší skromnosti nezmínila, ale kromě toho, že v sobotu budeme vít na měsíc, který bude v úmplníku, budeme také Andream přát ke jmeninám. Tak snad se neurazíte, když vám dopředu popřeju všechno nejlepší k tomu sobotnímu svátku a písnička je tady.

0: důchodce je člověk, který má v pondělí dobrou náladu. Nalaďte se také do pohody každou neděli v našem vysílání. K ranní kávě, zajímavé postřehy a příběhy ze života. Z deníku důchodkyně, vážně i nevážně, s Vladimírou Hamalovou. Každou neděli v 8.20 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A co víc si
1: můžeme přát? Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Petr Janda hrál, celá skupina Olympik nám hrála do ucha 11 minut před 13. hodinou. Písničky na přání pokračují a pokračují telefonátem. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, Filipe. Já vás překvapím, co si nechám zahrát, no. Jako k mému svátku, že je Jaromíra dneska.
0: No ano, před chvilkou jsem o tom hovořil, takže sám sobě necháváte hrát, jo?
1: Sám sobě si nechávám zahrát.
0: No když to nikdo jiný neudělá, tak proč ne? A pak se také pozvete na kávičku, na dortíček.
1: No kávičku už mám na stole, kapučínko. Mám na stole, no a cigaretka k tomu je taková siesta polední po obídku, že jo?
0: Jo, taková svačina šampionů a siesta, ano, kávička, cigaretka, ano. No a k tomu také nějaká hudba. Vy jste tady vybral hudbu, která se zas tak často neozývá, je to vlastně taková nostalgie a vzpomínka na přelom tisíciletí, co to bude?
1: Ano, a bude to od skupiny Lunatic. Hudba je lék, nebo tak nějak.
0: Ano, ano, a tě hudba tvůj lék, ale všichni samozřejmě víme, to byl velký diskotékový hit.
1: Ano, a ještě bych měl dodatek, že siestu strávím zítra, je pátek, a to je povinen den jít na pivko.
0: A tak tohle už to máte naplánované, takže rovnou zítra oslavíte i ve velkém stylu ten váš svátek, ano?
1: No, takový v té partě takhle, co se scházíme.
0: Jak se říká... Ano?
1: No ale hlavně dárky, abych nějaký dostal, že jo?
0: Ano, jen to obešlete, rozešlete textové zprávy, očekávám samozřejmě nějaké prezenty a ono se to určitě hezky sejde a nakonec myslím, že to může být hezká oslava. Tak pane Jaromíre, ano. Dovolte, abych já vám popřál všechno nejlepší k těm dnešním jmeninám. Hezky si to všechno užijte a posílám písničku. Mějte se krásně.
1: Celého srdce vám děkuji, Filipe, a mějte se krásně taktéž.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: A

Litvínovská čtveřice Lunetik, ať je hudba tvůj lék. Tak kolik tanečních střevíčků se asi na konci minulého tisíciletí právě na tuhle písničku protančilo? No, určitě jich byla spousta. Další už ale dnes neprotančíme, protože pomalu končí písničky na přání. Máme 5 minut před 13. hodinou, ale nebojte, zítra popolední vám opět budeme hrát na přání. Teď se pojďme podívat na další program. Ve 13 hodin vás samozřejmě čekají zprávy, ty pro vás dnes připravuje Lída Jiroutová. A pak budeme pokračovat v hudebním duchu s pořadem Alex a host, protože Alex Minářová si tentokrát pozvala k mikrofonu country a folkovou zpěvačku Helenu Maršálkovou, kterou znáte třeba z kapely Pacific. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině naslyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Výnosy sklizně jsou v Libereckém kraji lehce podprůměrné. Největší ztráty mají producenti mléka. Následující prodloužený víkend bude slunečný, teploty vystoupají až k 25 stupňům. Ženy z Česka podle policie nebyly mezi oběťmi sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. A odpoledne čekejme převážně velkou oblačnost s přeháňkami a teplotami mezi 12 až 15 stupni. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. V Libereckém kraji je podle odhadů statistiků výnos sklizně nižší než v loni. Potvrzují to i data Ministerstva zemědělství. Hektarové výnosy klesly u obilovin i řepky olejky. Agrární komora odhaduje celorepublikové ztráty na 25 miliard korun. Podle Jiřího Teplého z regionální agrární rady je sklizeň v Libereckém kraji lehce pod průměrem. Největší ztráty mají ale producenti mléka.
2: Velké ztráty u mléka, velké ztráty u vepřového. U obilí ne, že by to byl velký propadák, ale je to o tom, že ta cena byla 4200, 4300 za tunu. A to by museli být opravdu rekordní výnosy kolem 10 tun, aby se to takzvaně rentovalo.
0: Dnes a zítra bude zataženo, o prodlouženém víkendu se ale vyjasní a oteplí. V sobotu a v neděli bude převážně slunečno. Noční teploty spadnou i k 5 stupňům. Podle meteorologů se ráno můžou objevit i přízemní mrazíky. Během dne bude mezi 18 až 23 stupni a v pondělí na Den české státnosti se ráno můžou objevit mlhy, odpoledne se ale teploty vyšplhají až na 25 stupňů. Výstavba nového skateparku v Purkyňově ulici v České Lípě pokračuje terénními úpravami. Sportoviště by mělo být hotové do konce roku 2027. Oznámila to mluvčí města Kristýna Kňák-Albrožová.
3: Právě nyní tam probíhají rozsáhlé terénní úpravy a v roce 2027, to znamená v příštím roce, by měla nastoupit specializovaná firma, která by měla už právě vytvořit ten povrch, který je potřebný pro skatepark.
0: Mezi oběťmi sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina nebyly ženy z Česka, potvrdil to mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté případ několik měsíců prověřovali ve spolupráci s americkými úřady. Podle Vinčálka žádné kriminální propojení s americkým případem nezjistili. Finančník Epstein se pohyboval mezi vlivnými politiky a lidmi z biznesu. Americké úřady v lednu zveřejnily velkou část dokumentů, které dokazují jeho vazby na Česko. Proto se do šetření zapojila i česká policie.
1: Počasí.
0: A odpoledne bude v Libereckém kraji zatažené až oblačné, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, hlavně na horách a na severu kraje. Ojediněle i zabouří, během večera čekejme ustávání srážek a částečně i ubývání oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách naměříme mezi 8 až 11 stupni Celsia. Vítr fouká mírný severozápadní, večer bude částečně slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a bijuje na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí je v Liberci v ulici Durychova uzavřena odbočovací pruh a v ulici Budyšinská je zjednosměrněn provoz na centrum. Ať už cestujete kamkoliv, dobře a bezpečně dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Její hlas je spojen s českým folkem a country. Má za sebou 55 let na pódiích, koncertech. Stála u zrodu kapely Pacific a přestože se od ní na chvíli vzdálila, tak jen proto, aby nabrala další zkušenosti a s nimi se pak ke své srdeční záležitosti jménem Pacific zase vrátila. Helena Maršálková, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuju.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Můj věčnej stín, píseň, která uvádí naše povídání s folkovou a countryovou zpěvačkou Helenou Maršálkovou. Nicméně tato píseň, kterou jsme teď slyšeli, vy sama jste ji komentovala, byla jste překvapená, že ta píseň je, protože ji běžně už nespíváte na koncertech.
1: My nikdy nespívali na koncertech.
0: Jak to?
1: Nevím, no mně připadala jako taková písnička na průvod 1. máje nebo já nevím, Sokolovský festival nebo něco takového. Já to nemám ráda a o nic tam nejde. Já mám ráda, když mám text, který něco říká, ale tohle je takový plácání o povídání.
0: Takže to není ta vaše důležitá píseň. Nicméně, když zmiňujete právě text a folk je o tom, o textech, tak mění se texty, myslím, slova zůstávají stejné, ale jdou s vámi a tím, jak žijete ten život, prožíváte dobré, zlé, tak ta interpretace jejich mění se?
1: To si myslím, že tomu se ani nedá vyhnout. To nemůžete, zaprvé ani dvakrát to nezaspíváte stejně. A za druhý, v tom mladém věku, to jsme měli takový pocit, že je všechno možný a jak je to všechno v klidu a jak to dáme. Jak nám přibývají léta, tak už si říkáme, sakra, dáme to vůbec. Takže je to tak, ale já mám štěstí, nebo celý Pacifik má štěstí, že jsme měli Tondu Linharta a Pepu Blažejovského a že zpíváme jenom naše písničky. A to je radost, protože ty jsou psaný nám na tělo.
0: Tak, ale přibývají vám i zkušenosti životní a prožitky. A
1: tak to díky bohu samozřejmě, protože jsme každou chvíli někde jinde. Objevujeme samozřejmě, jak máme nádhernou zemi, když jsme furt v autě. A někdy se i vracíme na místa, které jsou pro nás hrozně vzácný. Je to nádherný život. Já, kdybych nespívala, tak umřu.
0: Neměnila byste zkrátka.
1: V žádném případě.
0: Chodila jste vlastně někdy do práce? Bylo zpívání, koncerty někdy vaší
1: prací?
0: Myslím,
1: že 5 let za celý svůj život.
0: Jste chodila do práce?
1: Hmm.
0: A bylo to zpívání?
1: Mm-mm.
0: Zkrátka koncertování a zpěv jste nebrala jako svůj práci, jako koníček.
1: Před mým synem jsem chodila do práce, po mateřský už jsem se nevrátila, to už jsem začala se živit muzikou. Pak před důchodem, aby mi vyšel důchod, tak jsem šla na 2 roky pracovat do hudebních nástrojů a už mě v práci nikdy nikdo neuvidí.
0: Ale zpívat budete, ať budete v důchodu. No,
1: to už jsem dávno.
0: To už jste, pardon, ale zkrátka i v důchodu, tak.
1: Já to mám naplánovaný, tak. Já jsem 2. ledna narozena. A v roce 2050, 2. ledna, mi bude 100. A já odspívám poslední koncert a 3. můžu v klidu umřít.
0: Takhle to máte naplánované.
1: Ano, takhle já jsem si to naplánovala.
0: Tak ostatně Pacifik, pokud dobře počítám, tak už je 55 let na světě, takže vy 55 let koncertujete s Pacifikem. A když se podíváme na ten jeho život v Pacifiku, tak byla doba, kdy měl blízko zániku, kdy jste měla třeba obavu o to, že skončí, že se rozpadne?
1: Ne, já jsem v jednu dobu jsem se cítila vyhořela. Tak jsem, že jsem dělala už pak v Semaforu a to, ale nejezdila jsem s jinýma kapelama než s Pacifikem a byl Semafor. A pak najednou ten Semafor taky nějak tak odplynul, protože tam se vždycky hraje jedna hra určitou dobu. A já jsem se vrátila do toho Pacifiku, já tam teda byla pořád tu dobu, ale že jsem na něj měla víc času. A najednou jsem prostě vyhořela. Netěšila jsem se, byla jsem taková jako podrážděná pořád. Tak jsem mezi tím začala dělat s rockovejma kapelama, s populárama a tak. A najednou takhle cvak a mě se začalo stýskat. Tak jsem se vrátila a jeli jsme dál.
0: A byl tam nějaký konkrétní impuls?
1: Ne.
0: Že jenom cvak to tak přišlo z vrchu?
1: Najednou mi to nějak jako, začalo mi to chybět zase. Což předtím mi bylo spíš na obtíž už. A naštěstí jsem se trefila do doby, kdy mě potřebovali. Takže to vyšlo.
0: Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To byla Věra Špinarová a jak jsem se během písničky dozvěděla, také nejoblíbenější zpěvačka mého dnešního hosta, paní Heleny Maršálkové. Měla jste nějaký pěvecký vzor?
1: Ne. Neměla. Já jsem začala zpívat poprvé za honorář, když mi byly 3 roky ve školce.
0: A to už jste dostávala honorář?
1: No, protože se mě zavazovali za to kaničky.
0: Tak.
1: Jo, protože děti, když já jsem zpívala, tak oni nezlobili a já jsem dospívala, děti byly oblečený, mě zavázali kaničky a šli jsme ven. A já nevím, já tak zpívám nějak tak, jak jsem se narodila. No.
0: Ono se to říká tak, jak píp, píp, narost. Já to tady nebudu říkat.
1: Nehodí no, se ale to, je to pravda. Je to naprosto pravda.
0: A kdo ve vás našel nebo rozeznal to, že byste mohla být profesionální zpěvačkou?
1: Můj tatínek. Když jsem udělala první konkurs, to byla taková, dělala irskou muziku, Drnkači se to jmenovalo, nejdřív teda Strammers, pak nám to zakázali, tak Drnkači. A můj tatínek, já byla taková už ještě úplně pitomá, bylo mi 19. A tatínek říká, hele, tak tam nazbíráš zkušenosti a pak pojď za lepším. A já, jak jsem byla tak pitomá, tak jsem jim to tam řekla. No a oni se lekli, tak Václava Maršálka na mě nasadili, abych nemohla zdrhnout. No a já jsem se ho vzala, že jo.
0: To jste ještě ano, nebyla Maršálková, tak.
1: Ano, takže já nevím, no já jsem velice těžce tvárný člověk, jo. Takže si myslím, že tu muziku dělám, nesmí mi nikdo říkat, jaký mám dělat. Jasně, když to je studio, režisér řekne, hele, tady takhle, tohle, to, tak to je jasný, ale jinak já, no.
0: A pan Maršálek tedy byl původně vyslán k tomu, aby jako tak vás jsme nějak formoval? Nebo
1: ne, abych nějak neutekla. Abych neutekla aha jinam, tak jsme oba utekli k Pacifiku.
0: Aha, takhle. No, jak se to říká, když nemůžeme nepřítele porazit, tak se s ním spojíme, tak jste to udělala rovnou sňatkem. Tak, utekli jste k Pacifiku, ale to nebylo, že jste utekli k Pacifiku, vy jste si ho založili.
1: Ano. My jsme měli takovou partičku trampíků a kamarádů a najednou Tonda začal nosit překrásné písničky. Linard. Tak jsme si řekli, že to zkusíme a

0: Ten genius loci tam je pořád. Takže ten návrat byl velice šťastný.
1: Není tam něco v té malostranské besedě, co připomíná Pacifik? Nemáte tam už, já nevím, svoji židli někde napsaný, vyrytý Pacifik, něco?
0: No, oni to znova vymalovali, takže ono to tam někde určitě bylo, ale teď to tam není, už jsme dospělí a už nepíšeme po zdech. Ale Tonda Linhard, on je výlovým takový trampský muzeum a ten tam má svoji vitrínu.
1: Vlastně jak těžká byla pro kapelu ztráta?
0: To se těžko dá vysvětlit. To je, naštěstí Tonda přived úžasného kytaristu, kamaráda bezvadného, a ten, když viděl, jak na tom už Toník je, tak začal přemýšlet, aby jsme dlouho nestáli, protože bylo jasný, že to nedopadne. A tak jsme Toníka teda vyprovodili a za týden jsme zkoušeli. A výborně to dopadlo a Tonda je spokojený. To my cítíme vždycky, jak je s náma, jak se libuje.
1: A jak jste vlastně vymýšleli jméno Pacifik?
0: Ježíš, to už si vůbec nepamatuju.
1: A kdo s ním přišel, si vzpomenete?
0: Taky ne.
1: Prostě to byl Pacifik.
0: No, já bych to řekla Tonda.
1: Pacifikem?
0: Tonda byl, on chtěl vždycky něco jiného, než bylo v té době v módě. A říkal, jako, musí to být český, ale přitom český tak, aby to nikdo už nepoužíval. Tak to takhle plácnul a my jsme říkali, no Pacifik, to je vtipný. Tak jsme to tam nechali.
1: A bylo to. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hostem je Helena Maršálková, která už 55 let je zpěvačkou kapely Pacifik, nicméně s určitou přestávkou. Vy jste v 80. letech přijala nabídku přestoupit do kapely Tomáše Linky. Pacifiku tím pádem odešla přední solistka. Bylo to právě to období, na které už jsem se vás ptala, kdy hrozil Pacifiku zánik?
1: Nemyslím si, protože my jsme tam měli skvělou zpěvačku, která to s náma zakládala, to byla Hanička Sýkorová, a přizval výbornou zpěvačku taky Marcelu Voborskou. Takže víceméně jediné, co bylo, že tam nebyla ta barva, kterou jsem měla já. A myslím si, že hráli úplně normálně, v pohodě. Ale já jsem stejně neměla moc čas, protože jsem mezi tím dělala s tím Tomášem, dělala jsem s Frantou Očechem a se Schillingrem, dělala jsem s Karlem Černochem a tak. Takže jsem furt byla v autě někde. Ale nesledovala jsem to. Já jsem v té době k tomu neměla už vztah nějak. Prostě, jak jsem říkala, vyhořelo všechno. A najednou prostě jsem odmítla Karla, odmítla jsem. Jirka umřel teda, bohužel. A tak jsem říkala, tak uvidíme, no. A jak to má vždycky tak bejt, jak to má bejt, tak mi Tonda zavolal, jestli bych s ním nejela do Kladna zpívat.
0: Ano, tam nějak onemocněli obě zpěvačky.
1: Ano, tam onemocněli obě zpěvačky. Ne, oni neonemocněli, oni tam nechtěli jet, tak. Aha. To já jsem nikdy nikomu neřekla, že nechci nikam jet. A od té doby se to začalo zase nabalovat a takhle to pořád trvá.
0: Takhle to pořád trvá. Vzpomeňte na spolupráci, na duety s Jiřím Schillingrem nebo spolupráci s Karlem Černochem.
1: Karel Černoch byl prostě neuvěřitelný zpěvák, který zaspíval od Bacha po Vlacha úplně všechno a na špicu. Jirka byl rocker, ale takovej poetický strašně. Krásný chlap to byl, byla s ním neuvěřitelná sranda a s tou jeho kapelou o tom ani nemluvím. Jo. A oni vždycky, když mě někam přivezli, tak já jsem koukala na ty máničky a říkala jsem, ty mi daj to držky a začnu s tím Karlínským nábřežím. A nedali. No tak jsem říkala, tak jsem v bezpečí, je to dobrý. Bylo to hrozně hezká změna v tom životě a nakonec bych řekla, že přišla ta úžasná tečka, že teda s tím Pacifikem doufám, teda už za mnoho let skonám.
0: No. Když jste zmínila za mnoho a mnoho, když jste zmínila Karlínské nábřeží, ještě stále se rozpláčete, když zpíváte
1: někdy
0: tuto
1: píseň? Někdy jo, a hlavně když vidím, že se rozpláčou ty lidi v tom hledišti. A to bylo poprvé, co se mi to stalo v Lucerně, 3300 lidí. A já jsem začala zpívat Karlínský nábřeží a celá ta Lucerna zpívala se mnou. A já ještě nevěděla, že musím mít vodě odolnou řasenku. Takže jsem dospívala a byla jsem jak medvídek mýval takovýhle oči. Tak od té doby už nosím teda řasenku, která je vodě odolná. Ale je to neskutečný zážitek.
0: Spívala sami Lucerna a viděla jste v publiku, jak lidé vytahují kapesníky a popotahují?
1: To se nestihlo v té písničce, ne. Možná potom, jo. Ale bylo vidět, jak se jim zamlžou ty oči a jak jim takhle kanou ty slzy, mě taky teda. A to jsou takový chvilky, který za ty jsem nesmírně vděčná, že jsem vůbec měla možnost je zažít.
0: Ještě zažijete. A Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Až zatroubí andělé Pacifika, Helena Maršálková, náš dnešní host. Váží se vám nějaká vzpomínka k této písni?
1: Velká, protože když s ní to Nik přišel, tak říkal, tuhle písničku, to je moje pohřební a budu ji mít vytesanou na hrobě. Tak už se na tom pracuje.
0: Už se na tom pracuje. Je to 5 let, co ano. Tony Lindhardt odešel do hudebního nebe.
1: A má tam skvělou partu okolo sebe.
0: Má tam skvělou partu. A bez pochyby ho připomínáte i na koncertech?
1: Samozřejmě. To nejde jinak, to je táta té muziky. Pepa Blažovský teda psal taky překrásné věci, ale měli jsme štěstí, že každý měl jiný hudební cítění, jinou harmonickou linku, jinou poezii, takže, ale ten Tonda byl kapelník, prostě tam to bylo jasné.
0: Dá se říci, že byl nenahraditelný?
1: Byl nenahraditelný. Ale my jsme to díky tomu, že právě díky tomu, že odešel, že jsme s tím nemohli nic dělat, tak jsme měli pár dní na to a udělali jsme to úplně jinak. Všechny ty písničky jsme jenom 4, 2 nástroje, 4 hlasy a je spokojený. To jsme zjistili už.
0: Co vlastně zůstává u té countryové a folkové hudby stejné, co se nezměnilo za těch 55 let a co naopak je nenávratně pryč?
1: Já bych řekla, že se mění publikum, protože na nás chodí 3 generace. Jo, maminka, její dcera nebo syn, nebo všichni. A takže se měnil, že my jsme hrávali pro mladý lidi. To už by dneska jako nevyšlo, si myslím. Ale naštěstí ta generace přivedla tu další generaci k nám. Takže je to takový hezky propojený, to mládí s tím stářím. Stáří už máme teda jenom my, tam v tom hledišti je to mládí a je to hrozně příjemný.
0: Máte s některými fanoušky třeba i blízký, řekněme, až přátelský vztah za ta léta?
1: Ze spoustou z nich.
0: Tak desítky let na jevišti.
1: No. Ze spoustu.
0: Kam se rádi vracíte? Vy jste říkala, že některá místa jsou pro vás vzácná. Tak do kterých míst se těšíte?
1: Já se třeba těším vždycky do Plzně. Moje maminka se tam zaprvé narodila a za druhý nevím, prostě mám nějaký vnitřní vztah k té Plzni a hrozně se vždycky těším do Prievidze. Například. Ale takových míst je strašná spousta.
0: A cestování vám nevadí?
1: Teď už mi nevadí, že už mě vozejí. Já jsem dřív vozila kapelu a 30 let a už jsem řekla, já vám na to kašlu. Vy jste tady všichni mladí, chrápete, já tady jako jediná stará baba tady kroutím tím volantem. Tak jsem jim s tím flákla a od té doby už mi to nevadí. Oni si mě přijedou si pro mě, odvezou si mě tam, pak mě vysadí před domem. V pořádku.
0: Tak to má být takový poklad, to se divím, že jste v minulosti skutečně byla pomalu profesionální řidička.
1: No ne, pomalu rychle jsem byla profesionální řidič, ale tam bylo to, že Tonda odmítal, to chápu, Tonda byl motejl, jo, ten se nesoustředil, to chápu úplně, že řekl, že on jezdit nebude. Jednou jsme to zkusili s Pepou Blažovským a když nám bez stopky přejel Teplickou, tak jsme s Tondou užvali brzdy a řekli jsme, ty už v životě za volant nepůjdeš. A pak, když jsem s tím flákla, tak to vzala Marcela, zase ženská.
0: No a pak, co se říká o ženách jako řidičkách, že jo? Není to pravda.
1: Já si myslím, že to není pravda, ale nás bylo v té době málo. Co jsme jezdili tyhle, já nevím, třeba do Prievidze na otočku, nebo do Tater odehrát a na otočku, tak těch bylo málo. Ale je hodně těch městských řidiček. A není úplně příjemný to, že většinou mají ty největší auta, které existují. Vůbec vás nevidějí, protože já už mám teďko druhý nejmenší auto. A normálně by vás smázli, kdybyste na to nebyla připravena. Ale v té době, co jsme jezdili my, tak těch ženských moc nejezdilo.
0: Helena Maršálková zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Helena Maršálková, zpěvačka kapely Pacifik, je naším dnešním hostem. Ještě by mě zajímalo období, kdy jste se stala maminkou. Bez pochyby jste jako žena zažívala jedno z nejkrásnějších období, ale co kapela na to, když jste přišla a oznámila jste jim tu radostnou novinu?
1: Kapela se nejdříve lekla, pak když viděla, že ač rostu do úplně mega rozměrů a furt ještě jezdím hrát, tak se tak nějak uklidnili. 3 týdny před porodem jsem teda říkala, kluci, jako skončili jsme v Olomouci, a říká, už ne. Pak se dítě narodilo, moje úžasné dítě, chlapec, a za 3 týdny jsem byla na jevišti. Moje maminka nosila do porodnice, protože on byl malinký a byl v porodnici, tak tam nosila mlíko a já jsem jezdila a hrála. Pak jezdil on se mnou a nesnáší tu naši muziku, absolutně.
0: Teď jsem se chtěla zeptat, jestli mu zůstala v krvi.
1: Bohužel ano a není rád.
0: Aha.
1: Ale on je majitel kavárny, kam chodí poměrně mladí lidi a říkají mu, hele, to je ta tvoje máma, jo, ta Maršálková. A on už je z toho nešťastný. Vždycky říká, no jo, no je, no. Tak.
0: Nezapírá, ale.
1: No, nezapírá, ono by to asi nešlo, protože oni nás viděli xkrát, já nevím, v televizi a všechno, ale neříká to úplně, nějak bych řekla, nejradši, no. Ale zatím mi za to ještě nenadává, tak je to dobrý.
0: No dobře, a bylo nějaké období, nějaká etapa jeho života, kdy se chlubil, že je váš syn?
1: Jestli se chlubil, tak mi to neřek.
0: Když třeba chodil do školy nebo tak, jaký vlastně byl kluk, student? Měla jste s ním nějaké peripetie, potíže, nebo
1: vůbec
0: všechno probíhalo hladce? A nebo jste zapomněla už?
1: Ne, vůbec. To bylo tak hrozně hodný, že teď mu dělám hrozně špatnou reklamu teda, jo. Že si ho moje kamarádky půjčovaly na odpoledne třeba. On byl takový usměvavý, příjemný, na rozdíl od maminky nehlučný. Takže byl hrozně hodný dítě a teď, jelikož se mu narodil před několika lety synek, teď mu budou v březnu 3 roky, tak vidím, jak se chlapec strašně změnil, jak by pro toho kluka dejchal, jak se k němu neuvěřitelně chová. A já jsem velice pyšná babička.
0: A jste i hlídací babička, najdete
1: si
0: čas?
1: Ne. Musí tam někdo z těch rodičů bejt, protože to on by ještě nedal. Ale už ho tak jako učíme, že si třeba dojdou něco koupit a on už nejdřív řval a stál u dveří a teď už tak jako koukne a říkám, za chvilku přijde. A tak si jde hrát. Tak. Ale je rychlej, to je strašný, já jsem vždycky úplně vyčerpaná.
0: A nespívá už? Vy jste říkala, že ve 3 letech vy už jste
1: zpívá
0: zpívala?
1: A tančí.
0: Aha, takže ty geny možná
1: na kytaru
0: objedno.
1: Zpívá a tančí. Strašná sranda s ním je.
0: Bude, nebo mohl by být jednou, nechci říct, že přímo tím, kým vy, ale prostě vydat se tou uměleckou cestou? Nebo syn to v něm nějakým způsobem
1: zadusí? To určitě ne, ale jenom je dobře mu vysvětlit, že to není jednoduchá cesta. Ale jestli to bude chtít dělat, tak bude mít podporu od nás, od všech, to je jasné.
0: Není to jednoduchá cesta, nicméně u vás, tak jak člověk vidí tu vaši kariéru nebo shrnuje, tak to se zdálo být jako lehká cesta.
1: Protože já jsem se s tím nedělala hlavu.
0: Čili je to o tom, jak tomu člověk přistoupí?
1: Já to beru jako nesmírný dar. Jsem za to strašně vděčná, že můžu zpívat. Musím říct, že každý večer, když jdu spát, tak se modlím, teda ne, já se nemodlím, ale děkuju za to, že mám zdravou rodinu, že jsem já zdravá a že můžu zpívat.
0: Tak já to zaťukám.
1: Já taky.
0: Aby to vydrželo. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahost, je s námi stále Helena Maršálková, folková a countryová zpěvačka, 55 let v Pacifiku. Jak vypadá váš běžný den? Když teda nemusíte třeba zrovna na rozhovor do rozhlasu.
1: Teď teda asi naštvu hodně lidí, ale já se budím mezi 9 a 10. Jdu hodinu cvičit, pak si udělám snídani, jdu si lehnout na kanapé, vemu si knížku, pak jdu vařit, pak jdu namalovat, jak tam já říkám, princeznu, že si na ksicht namaluju obličej a jdu před barák čekat na auto.
0: Které vás odveze na
1: koncert. Které mě odveze a tak okolo 1, když jsme teda v Čechách, tak okolo 1 hodiny, tak jdu spát.
0: No a proč byste měla někoho naštvat?
1: No protože já si pamatuju, jak jsem já byla naštvaná, když jsem musela vstávat do práce a od, já nevím, vždycky od těch, já nevím, 7 do 4 nebo od 8 do 5, to je oprus.
0: Ale vy jste v uvozovkách v té práci až do 1, do ranní 1.
1: No jo, ale mě to baví.
0: To je pravda. A kdy zpíváte nebo rozpíváváte se? Vůbec nic?
1: Ne, to jsem dělala, protože já jsem dělala i s Bezinkama, což byla Liduška Nopová a Helena Viktorinová. A oni se chlubí vždycky, my jsme Maršálkoví sebrali 1 oktávu. Jo, protože to se zpívalo 13 hodin denně ve studiu. A do toho studia se lítalo letadlem, takže... Ale potom právě po téhle strašné takovýhle jako škole obrovský jsem šla za Lídou, aby mě naučila s tím hlasem víc pracovat. Tak ona to zkusila a říkala, tak mě naučila nějaké cvičení, když mě poslouchala a říká, hele, ale pro tebe to vůbec nemá cenu. To je úplně zbytečný, si můžeš zkazit hlas. Tak jsem říká, tak to je výborný důvod, takže nemůžu se rozespívávat.
0: Aha.
1: Takže přijedu na jeviště, tam udělám a je to.
0: No a měla jste vlastně někdy, docházela jste někdy na nějaké lekce a hodiny zpěvu?
1: Já jsem chodila na takovou tu lidovou konzervatoř a měla jsem to štěstí, že jsem měla Vlaďku Kozderkovou jako profesorku. A to byla absolutně neuvěřitelná dáma. A ta, když mě poprvé slyšela, jak říká, jděte na foniatrii a přinese mi potvrzení, že smíte zpívat. Tak jsem šla na foniatry, tam jsem dostala razítko, že jsem zpívat a pak teda jsme se začali učit spolu, ale ona neučila zpěv, ona učila duši zpěvu. A díky tomu já zpívám trošku jinak, než jsem zpívala dřív. Už víc myslím na to, co zpívám.
0: Čili ta interpretace je... Je jiná. Vy jste zmiňovala, že cvičíte každý den hodinu?
1: No.
0: Každý den?
1: No.
0: Někdy se vám nechce? No. Nebo se na to už těšíte třeba?
1: Ne, já se při tom cvičení těším na tu snídani.
0: Jo, tak. Na tu zaslouženou odměnu.
1: Ano.
0: No ale co, když se vám zrovna nechce?
1: Já mám takový cvičení, který v podstatě, to se mě v podstatě vůbec netýká. Já mám takovou tu vibrační plošinu, takže na tý cvičím 30 minut, a pak na zemi nějaké jako protahování a stretching a tak. No a ono to stačí. Zatím mám furt ty samý džíny, no tak.
0: Tak je to dobré. Tak a co vás v nejbližší době čeká? Už jsme zmínili malostranskou besedu a koncert ve středu 30.
1: Ano,
0: září.
1: Ano, to je teď hned 30. září. A 15. prosince máme každý rok takový, dá se říct, vánoční koncert v divadle Gong. A tentokrát tam nebudeme mít hosta, protože budeme v té první části zpívat písničky Jitky Vrbový a určitý počet těch písniček a pak už si to uděláme sami, protože nám pak připadá, že zpíváme krátce hrozně, což nám připadá vždycky teda.
0: Čili vy jste ta kapela, která ráda přidává.
1: Když si o to lidi řeknou, tak jo, my jim to nenutíme.
0: No neumím si představit, že by si neřekli. I to se stane někdy.
1: Já zatím taky ne, ale stát se to může.
0: Takže Gong, malostranská beseda a co ještě? Na co se třeba vy...
1: No nejvíce těším na Gong, jako vždycky. Mm-hmm. A tu besedu, protože ta beseda, to je prostě taková naše alma mater, to je strašně příjemný. A já se těším na každý koncert. Jenom se vždycky, když už vidím, jak je to 300 kilometrů od Prahy, tak už si říká, ale jo, to bude dobrý. Ale já se strašně těším i na zkoušky. My se strašně rádi vidíme, zkoušíme u mě doma, já upeču štrůdl a tak.
0: To je úžasné. Tak ať vám to takhle dlouho vydrží a moc děkuju, že jste byla naším hostem. Helena Maršálková.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Měření ovzduší v Jablonci nad Nisou ukázalo, že doprava na třech místech výrazně ovlivňuje kvalitu ovzduší. Zastupitelé v Harachově schválili zadání změny územního plánu kvůli stavbě hotelu. Češi se nejpozději dnes dozví, kde mají volební místnosti pro říjnové volby. A zítřek bude zatažený s občasnými přeháňkami a teplotami mezi 13 až 16 stupni. Zprávy jsou nachystány, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Nejhorší ovzduší v Jablonci nad Nisou je v okolí přehrady v Palackého ulici, kde denně projede 20 000 aut. Ukázalo to 24-hodinové měření Státního zdravotního ústavu z loňského října. Odborníci měřili na 6 místech. Zhoršené ovzduší je taky u autobusového nádraží v Tržní ulici a na Paseckém náměstí. U přehrady v Palackého ulici ale bylo škodliviny nejvíc, říká Bohumil Kotlík, vedoucí Národního referenčního centra Státního zdravotního ústavu.
4: Máme tam světelnou křižovatku, křížení komunikací významných, máme dole kruhový objezd. To všechno v podstatě vede k tomu, že tam mohou vznikat kongresce a že ta v podstatě to může kumulovat. A zvláště znatelný je to v ranní a odpolední špičce.
3: Harachov schválil zadání změny územního plánu kvůli výstavbě 5-hvězdičkového hotelového komplexu. Ten má vzniknout v lokalitě Nový svět. Změna územního plánu výrazně rozšiřuje možnost zastavění pozemku. Investorem je společnost Five Star, která město slibuje za změnu územního plánu mimo jiné vybudovat zdravotní středisko a novou silnici. Část zastupitelů i občanů byla proti.
5: Podle opozičního zastupitele z ODS Petra Dostalíka má smlouva s investorem nedostatky. On i část veřejnosti žádali širší debatu. Nezávislý starosta Tomáš Vašíček argumentoval tím, že zastupitelé v minulosti záměr několikrát projednávali a načasování je pouze výsledkem čtyřleté práce mezi městem a investorem. Z Harachova Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Liberec vybudoval nová parkovací stání na sídlišti Františkov. Informoval o tom město na sociální síti. Celkem 16 míst vzniklo jako součást oprav nové ulice. V místě jsou kromě parkoviště taky nové chodníky, povrch i bezpečný přechod pro chodce. Prozatím město opravilo první část ulice. Zbylý úsek dělnici opraví v příštím roce. I tam přibydou nová parkovací místa. Obce musí nejpozději dnes zveřejnit seznam volebních místností pro říjnové volby. Oznámení musí vyvěsit na úředních deskách. Adresu místnosti najdou lidé taky na obálce s hlasovacími lístky. Tu dostanou nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. V pátek budou místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 ráno do 2 odpoledne.
2: Počasí.
3: A v pátek čekáme oblačno až zataženo s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm, zejména na severu kraje a na horách. Večer začne oblačnosti od západu ubývat. Teploty zítra vystoupí na 13 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A jsou to ještě informace pro řidiče. Uzavřené silnice třetí třídy mezi Brništěm a Velenicemi u Zákup. A je to kvůli rozsáhlé rekonstrukce silnice. Objížďka je značená.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Stále krásné a pohodové čtvrteční odpoledne. Máme 24. září. To je mimo jiné den interpunkce. Taková interpunkce je velmi důležitá. Čárky, tečky, středníky ve větách. No, na to si musíte dávat pozor. Třeba když kamarádovi napíšete, tvoje stará pila leží ve sklepě, vyzní úplně jinak, když za slovo pila dáte čárku. Tvoje stará pila leží ve sklepě. Ale dnes se odehrávají i důležitější věci. Liberecký soud rozhodoval o žádosti o předčasném propuštění z vězení Tomáše Čermáka, který sedí už skoro 3 roky za podporu a propagaci terorismu, když vyzýval k útoku na poslaneckou sněmovnu. Jak to dopadlo, to nám za malou chvíli prozradí kolegyně Kateřina Kubíčková. Pak se s regionálním stopařem vypravíme do Národního geoparku Ralsko, kde se připravuje další turistický pochod a zároveň cyklojízda geoparkem Ralsko. Čeká nás samozřejmě také rubrika Co v učebnicích nebylo a dětská anketa. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Českém rozhlase Liberec, kapela Rangers, v dnešním sichravém počasí by se možná hodilo spíš to druhé označení, plavci a jejich škatule, nestárnoucí písnička, která dozněla 10 minut po 14. hodině, a v tuto chvíli se přesouváme k soudní stolici. Liberecký okresní soud dnes podmínečně propustil z vězení Tomáše Čermáka. Před 3 lety byl odsouzen za podporu a propagaci terorismu. Dostal trest 5,5 roku vězení, ze kterého už si odseděl víc než polovinu, a dnes liberecký soud přesvědčil, aby ho pustil na svobodu. Jednání sledovala reportérka Kateřina Kubíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak můžeme na úvod připomenout, za co se Tomáš Čermák do vězení dostal?
1: Během covidové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích, například v živém vysílání na sociálních sítích. Čermák byl prvním člověkem v Česku pravomocně odsouzeným do vězení za podporu a propagaci terorismu. Nástupu trestu se vyhýbal, policie ho vypátrala díky mezinárodnímu zatykači a na podzim 2023 ho zadržela v Polsku. Česká policie si ho potom převzala v prosinci stejného roku.
0: A jak na své jednání reagoval Čermák dnes?
1: Před soudem svých činů litoval, řekl taky, že si uvědomuje limity chování, které není možné překračovat. Podle zprávy z věznice se napravil, říká soudkyně Denisa Šmídová.
2: Se zaměřil více na svůj osobní život, na to, aby si udržel kontakt s dcerou, a soud shledal, že je možné odsouzeného propustit, že tam je prognóza vedení řádného života do budoucna, a ještě to bylo pojištěno tím, že byla stanovena delší zkušební doba.
1: Soud Čermákovi stanovil zkušební dobu 4 roky a bude zároveň pod dohledem probačního úředníka.
0: A co navrhovala státní zástupkyně?
1: Čermák státní zástupkyni Lenku Fričovou přesvědčil, že má zájem žít řádný život, a navrhla proto jeho žádosti o podmínečné propuštění vyhovět.
3: Si uvědomil, že tak, jak jednal, tak jednat nemůže, a přislíbil, že kdyby se dostal do této situace znovu, že bude jednat úplně jinak.
1: Rozhodnutí je tak pravomocné. U soudu taky Čermák předložil dokumenty k zaměstnání, které má po propuštění z liberecké věznice vykonávat. Měl by pracovat na Plzeňsku jako dělník v Kovošrotu.
0: Říká naše reportérka Kateřina Kubíčková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Regionální stopař nás na vlnách Českého rozhlasu zavede do přírody. Národní geopark Kralsko letos už po třetí uspořádá oblíbenou akci pro širokou veřejnost, a tou je turistický pochod a zároveň cyklojízda geoparkem Kralsko. Termín už je tradičně stanovený na poslední zářijovou sobotu, to bude vlastně už teď, v sobotu 26. Start i cíl bude v obci Hamr na Jezeře. Někde na území geoparku by se měl pohybovat už dnes mechem potažený a deštěm slabě navlhlý regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tak s tím deštěm máš pravdu, s mechem zatím ještě ne. Já jsem právě teď u džbánu skalního útvaru pod vrcholem Kralska a jak už si zmiňoval, start a cíl bude letos v Hamru na Jezeře. Odtamtud můžete vyrazit na několik pěších i cyklistických tras a kam nás zavedou. Tak to už nám přiblíží ředitelka geoparku Kralsko Lenka Mrázová. Pojďme na ty pěší.
3: Určitě, dobré odpoledne. Pěší jsou připraveny jednak krátké, 8 a 12 kilometrů, to je takové pro rodiny s dětmi a jsou tam i takové známé cíle, jako třeba zřícení na hradu Děvín nebo skalní divadlo, kde je krásná vlastně skalní brána. A potom jsou ty delší, ty jsou pro zkušenější turisty třeba 25 nebo 33 kilometrů a to už samozřejmě zavítá dál do toho regionu.
2: Máte i novinku, 19-kilometrovou trasu.
3: Ano, to je pravda. Letos jsme chtěli připomenout i tu těžbu uranu, protože vyšel i ten dokument o uranu, takže tahle se bude právě i týkat nebo půjde po místě, kde se dříve těžil uran.
2: No a samozřejmě, že na své si přijdou i letos při třetím ročníku cyklisté.
3: Ano, pro cyklisty máme opět několik délek tras, ta nejdelší měří až 65 kilometrů, ale máme zkušenost, že to v pohodě dají. A to, na co se můžou těšit pěší i cyklisti, že tam jsou krásné rozhledy třeba na Kralsko, na Bezděz, po celé krajině.
2: Pro cyklisty je to tady v podstatě ráj, protože tady převažují roviny, tak to je pohodička.
3: No samozřejmě roviny, ale jsem tam nějaké stoupání, ono se to nezdá, tam samozřejmě je. Nicméně, jak jsem říkala, máme zkušenost, že to lidi v pohodě dají a užijí si to.
2: Trasy jsou značené nebo podle čeho budou cyklisté a turisté vyrážet z Hamru?
3: Tak jednak na startu každý dostane itinerář jako písemný, pak si může stáhnout ještě tu trasu do map.cz, nakliknout QR kód, ale ještě k tomu je to značené i v terénu na nějakých problematičtějších místech, takže se nikdo nemusí bát, že by zabloudil.
2: Na účastníky budou čekat i samokontroly a to by měly být věci, které uvidí až přímo na místě. To se těžko někde vygooglí.
3: Přesně tak. Jsou tam otázky a odpovědi vlastně vždycky budou mít přímo na místě, ať už to vyčtou z nějaké cedule, z nějakého jiného nápisu. Prostě ta informace bude přímo na místě.
2: Pochod má i svoji turistickou vizitku, značku, razítko, všechno. Tak už jenom se teďka věnujeme tomu, v kolik hodin začít, v kolik hodin vyrážet.
3: Tak my na startu jsme vlastně připraveni hned od rána a celkem ten od 7 hodin a potom vlastně tam budeme čekat celý den na ty příchozí turisty, až přijdou, tak jim předáme ty pamětní listy.
2: Takže na ty nejdelší trasy samozřejmě pokud možno už ráno a jinak pak po celý den přijďte se projít geoparkem Kralsko nebo projet na kole.
1: To byla vábnička od našeho regionálního stopaře Jaroslava Hořeního. Moc krát děkuju. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: pátek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: S Bohem láskou já jedu dál. Josef Laufer jede dál, my také jedeme dál, a to přímo do středu Evropy. I když kde to konkrétně je, to je trochu sporné, protože ono je hned několik míst, která se považují za střed Evropy. Mně osobně je nejsympatičtější Kouřim. No a jeden střed Evropy také označili kartografové slavného Napoleona. Kde to je, to vám prozradí Martin Písařík.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dyleň? Hora Dyleň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dyleň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa. Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Stále ladíte odpolední pohodu s Českým rozhlasem Liberec. Máme 3:45 a jdeme tančit. Já tedy ne, pro mě je taneční parket jeviště lidského ponížení a tanec naprosto nepochopitelná forma umění, ale chápu, že spoustě lidem se to líbí. Zrovna včera jsem u kulturního domu v Liberci potkal partu mladých mužů v oblecích a s motýlky. Chvíli jsem si myslel, že se jedná o sraz číšníků, až pak mi došlo, že začínají vlastně taneční, takže rozumím tomu, že spousta lidí má tanec rád. No a jestli pak patříte mezi taneční, tedy příznivce taneční televizní show Stardance, Když hvězdy tančí. Její 14. řada už je za dveřmi, premiéru bude mít na programu ČT1 zhruba za 14 dní, a letos naposledy se setkáme s moderátorskou dvojicí Marek Eben a Tereza Kostková, kteří svůj odchod z úspěšného projektu oficiálně oznámili v polovině září. Teď už se ale na parket s dětmi vydá redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je taneční soutěž?
2: Tančujem.
1: A kde?
2: Na tančování.
1: Znáte nějaké tance?
2: Nevím.
3: Že baletky jsou na špičkách a musí tančit.
2: Takhle.
3: Píš holky, protože kluši nemůžou nosit baletky.
1: A při tanci se dva lidé musí držet nebo můžou tancovat sami? Jak to je?
3: Musí se to naučit.
1: A tancuje kluk a holka?
3: Spíš jenom holky.
1: Tancují vaši rodiče, Ondro?
4: Kdyby byly svatba, když se ženili.
1: Teď už netancujou?
4: Ne, protože se už nežení.
1: Chtěli byste být tanečnice, holky?
3: Jo.
2: Já.
3: A teď z nás se nám to jednou splení výspělost na kroužku a besedu, protože tam budeme tancovat.
5: Jo, tam budeme zpívat úplně
3: a
5: všechno.
3: A tam budeme dělat gymnastiku, co myslím.
5: Jo, budeme. My tam budeme dělat všechny tyhle cviky.
2: Já taky tančuju doma.
1: A na jakou hudbu?
2: Na Skákal peš.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ve své ordinaci je nalezena zavražděná psycholožka. Zabila jí labilní pacientka? Případ vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Jedinečné orchidejové louky, jejich vzácné květy a důmyslné vztahy s opilovači představí premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art uvede slavnostní předávání cen 63. Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Kvůli mrtvému novorozenci chystá policie v Rovensku pod Troskami plošný test DNA u žen. V Rásku na Českolipsku by mohlo vzniknout datové centrum pro rozvoj umělé inteligence. Město Friedland už podruhé neuspělo s hledáním investora pro výstavbu rodinných a bytových domů. A v pátek čekejme zataženo s občasnými přeháňkami a teplotami jen do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Policie chystá kvůli nálezu mrtvého novorozence plošné testy DNA u žen v Rovensku pod Troskami na Semelsku. Prověřovat bude ženy v určitém věkovém rozmezí. Tělo dítěte se našlo v kontejneru na odpad v polovině září. Doplňuje mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.
5: Po osobě, která ho tam odložila, nyní kriminalisté v rámci prováděných úkonů trestního řízení intenzivně pátrají. V dané věci probíhá důkladné šetření se zaměřením na místo činu, zajišťují se a vyhodnocují kamerové záznamy, no a v současné době i ze širšího okolí.
4: Soukromá společnost Hralsko AI Campus chce v Hralsku na Českolipsku postavit obří datové centrum pro umělou inteligenci. AI továrnu chce umístit do průmyslové zóny v Kuřívodech, kde by zabrala 6,5 hektaru. K záměru má ale připomínky Liberecký kraj. Požaduje, aby plán datového centra byl posouzen podle zákona o vlivu na životní prostředí. Problémem Centra pro rozvoj umělé inteligence je náročný provoz.
6: Sály s počítači spotřebují obrovské množství energie a produkují horko, proto jsou nutné speciální chladící systémy a silné připojení k elektrické síti. V případě Ráska by mělo jít o spotřebu 86 MW, to odpovídá odběru města o velikosti Liberce. Podle náměstka hejtmana Jiřího Klápše z TOP 09 je proto nutné záměr prověřit z hlediska spotřeby vody, hluku a nakládání s odpadním teplem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Už po druhé zrušila radnice ve Friedlandu na Liberecku soutěž na developera, který by postavil novou obytnou čtvrť v lokalitě Novoměstská. Na ploše 5,5 hektaru plánuje město 80 rodinných domů, dvojdomů a také řadových domů. Do soutěže se teď přihlásil jeden investor. Podle starosty Dana Ramzara z ODS ale nesplnil všechny formální náležitosti výběrového řízení. V předchozím prvním kole se přihlásily tři firmy, ani tehdy, ale žádná z nich nedosáhla podmínkám soutěže. České veřejné finance přestávají být udržitelné, varovala předtím Národní rozpočtová rada. Podle ní by už v roce 2034 mohl státní dluh narazit na zákonný limit, takzvanou dluhovou brzdu. Původně přitom rada počítala s rokem 2037. Podle předsedy rady Mojmíra Hampla k tomu přispějí změny rozpočtových pravidel i vysoké schodky. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Národní rozpočtová rada je nezávislý orgán. Jejím hlavním úkolem je vyhodnocovat, jestli stát dodržuje zákonem daná pravidla rozpočtové odpovědnosti. Sport. Hokejový obránce Tomáš Galva se vrací z kempu Pittsburghu do extraligového Liberce. Pingvíz před startem sezóny NHL zúžil kádr, ze kterého byl vyřazen i český reprezentant. V Otavě zatím zůstává další obránce Tomáš Hamara.
3: Počasí.
4: A zítra bude oblačno až zataženo s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm, zejména na severu kraje a na horách. Večer začne oblačnosti od západu ubývat. Teploty přes den vystoupí na 13 až 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A pozor se, aktuálně dávejte v ulici Chelčického v Jablonci nad Nisou, tam se srazila dvě osobní auta, na místě je policie.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Prosím tě, Lído, když jsi mluvila o počasí, máš představu, jaké jsou dnes rozptylové podmínky, jsou dobré?
4: Jsou velmi dobré.
7: Tak to rád slyším. Otázka je, jak se to odrazilo v kvalitě ovzduší v Jablonci. Tam probíhalo měření a s výsledky vás už za pár okamžiků seznámí kolegyně Johana Tománková. Pak si dopřejeme několik zápisků z deníku důchodkyně Vladimíry Hamalové. Dnes to bude takové ponuřejší téma, ale s Vladimírou jako vždy s nadsázkou a humorem. Rubrika Co je nového nás pozve k podstávkovým domům a čeká nás také další díl řidičské abecedy. Dnes na téma, zda platí pravidlo pravé ruky i na parkovištích. Já osobně mám takový pocit, že na parkovištích hlavně platí právo silnějšího, kdo jezdí Fiatem 500D, má smůlu, ale necháme si to samozřejmě na konci hodiny vysvětlit. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: 11 minut po 15. hodině, ostrý obraz a hlavně dobrý zvuk vám přeje Český rozhlas Liberec a speciálně do Jablonce přejeme také čisté ovzduší. Nejhorší kvalita ovzduší v Jablonci nad Nisou je v okolí Palackého ulice, ukázalo to 24-hodinové měření Státního zdravotního ústavu. Ovzduší tam ovlivňuje hlavně hustá doprava. A detaily nám řekne redaktorka Johana Tománková, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Státní zdravotní ústav měřil kvalitu ovzduší v loni v říjnu na vytipovaných lokalitách v Jablonci. Mezi nimi byla Tržní ulice, Pasecké náměstí, Návětrná oblast u základní školy Pasířská, rekreační lokalita u hotelu Břízky, průmyslová oblast v Rýnovicích a oblast okolo zmíněné ulice Palackého. Odborníci měřili vliv dopravy a lokálních topenišť, sledovali také klasické plynné složky, prašnost, přízemní ozon a látky produkované z fosilních paliv a dieselových motorů.
0: Tak nejvíc zatížené ovzduší ve městě je, jak už několikrát zaznělo, okolo Palackého ulice. Pověz nám o tom víc.
1: Tato ulice je jedna z nejfrekventovanějších, denně tam projede zhruba 20 tisíc aut. Pokračuje Bohumil Kotlík, vedoucí Národního referenčního centra Státního zdravotního ústavu.
2: Máme tam světelnou křižovatku, křížení komunikací významných, máme dole kruhový objezd. To všechno v podstatě vede k tomu, že tam mohou vznikat kongresce a že ta v podstatě to může kumulovat. A zvláště znatelný je to v ranní a odpolední špičce.
1: Nejhorší ovzduší je okolo mateřské školy Hláska. Podle Bohumila Kotlíka to ale neznamená, že by děti neměly chodit na zahradu nebo na procházky. Vzduch je nejvíc znečištěný v době ranní a odpolední dopravní špičky, tedy v té době, kdy děti ve školce nejsou.
0: Jaké byly další zatížené oblasti v Jablonci?
1: Mnoho škodlivých látek měření zjistilo také v Tržní ulici u autobusového nádraží a na Paseckém náměstí. Obě lokality jsou dopravně velmi zatížené, ani na jednom ze jmenovaných míst ale limity koncentrace škodlivých látek překročeny nebyly. Alespoň tedy podle českých norem, podle doporučení Světové zdravotnické organizace bylo překročeno množství prachu.
0: Kromě kvality vzduchu měřila krajská hygienická stanice Libereckého kraje také hluk. Jak dopadly výsledky?
1: Hygienici měřili hluk na jedné z nejvytíženějších tepen v ulici Československé armády. Tam hluk v noci překročil limit o 1,5 decibelu, vysvětluje ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová.
3: To znamená, lidé se nám probouzí a má to tím pádem i dopad potom na tu denní dobu, kdy jste nevyspalí, kdy vám to ovlivňuje následující den a pokud je to dlouhodobé, tak to ten vliv na zdraví má.
1: Silnice patří Libereckému kraji, ten ji bude muset opravit a postavit tam protihlukovou stěnu.
0: Nejenom s kvalitou ovzduší v Jablonci nad Nisou nás seznámila naše redaktorka Johana Tománková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: z deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
1: Ještě jsme tady. Napsal mi onehdá jeden spolužák, když se zase sejdeme, protože už dávno nejsme v plném počtu jak u maturity, takže takzvaně není na co čekat. A tak jsem začala okamžitě zjišťovat, kdy, kdo by kam mohl, že to jako zorganizuji. A jakože se podobné věci dějí jakoby současně, padl mi pohled na článek s morbidní pobídkou, že si mám svoje věci uklidit zavčas a nenechat to jen na příbuzných, až jednou odejdu. Argumenty byly psychologicky promyšlené, prakticky realizovatelné a zcela v souladu s mými osobními zkušenostmi, když jsem pochovala své rodiče a bylo nutné zajistit vše, co v jejich bytech zůstalo. Jen ten, kdo to už zažil, ví, jak je náročné odhlašovat plyn, elektřinu, popelnice, telefon, vodu, bydliště a bůh ví, co ještě, když vám pořád před očima i za zády leží přeplněný byt. Přiznávám, že v hromadění věcí, spíš vzpomínek na uplynulá léta, nemám zrovna nejčistší svědomí. Znáte to, je tenhle hrneček jsem dostala od kamarádky a tuhle křišťálovou vázu jako svatební dar a tenhle obrázek jsem si koupila na první dovolené u moře a tohohle médiu měli moje děti nejradši. 3 sady hrnců, několik neúplných čajových servisů, hory fotografií a zastrčené dopisy z mládí v prádelníku. No, trvalo mi to fakt dlouho. A rozloučit se s věcmi i za své rodiče chvílemi fakt bolelo. A tak když jsem si najednou uvědomila, že by to též čekalo mé děti po mém odchodu, jakože třeba najdou milostné dopisy z mého mládí, vzdorující naštvané vzkazy jejich otci, že se budou hrabat v mých fotografiích, probírat hromady ložního prádla, co vydrželo léta praní ještě od svadební noci, o dalších proprietách ani nemluvě, šla jsem do toho. Jakože jsem si vzpomněla na článek, jak třeba Japonci udržují svůj domov s minimem věcí, potřebných výhradně jen pro danou životní etapu. Jak vidno, někdy je fakt mnohem lepší číst tyhle nápady na internetu namísto rádoby diskusí poněkud vulgárnější a agresivnější části našich spoluobčanů na nejrůznějších sítích. A tak už si 2 měsíce hrají na popelku a třídím, rozdávám a vyhazuji. Každý den jeden šuplík, jednu skříň, jeden zapomenutý kout. Žádný spěch. Postupně. Dokud jsem tady. No, nechtěla jsem vás vyděsit. Spíš připomenout, na co většina z nás raději nechce ani pomyslet. A o tom Japonci

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: V Českém rozhlase Liberec dozněl Pokáč, než vyrazil na svou podzimní tour, vyrazil také do lesa. No, očividně mu to tam nevonilo, přitom my v našem Libereckém kraji jsme v lese jako doma, už proto, že náš kraj je vlastně nejzalesněnější v České republice, čili stromy a keře patří k našemu regionu jako k velbloudovi hrby, jak říká klasik, a stejně tak k našemu regionu patří i podstávkové domy. A vždycky je dobré od nich něco vědět, zjistit něco nového, a to by se vám mohly líbit podzimní přednášky Podstávkové domy zblízka. No a o nich si budeme povídat s Alžbětou Němcovou z DMO Lužické a Žitavské hory. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Na úvod byste možná mohla objasnit, čím jsou vlastně podstávkové domy specifické, čím jsou tak zajímavé a proč zrovna v našem regionu?
2: No, podstávkové domy jsou zajímavé hlavně tím, že jsou v podstatě jenom v našem regionu. A vlastně se nacházejí jenom tady na území trojzemí, na tady té hranici vlastně Česka, Německa a Polska. A jde o unikátní vlastně ukázku tradiční lidové architektury. Je to taková, řekla bych, vylepšená roubenka. Mm-hmm.
1: No, je to taková typická architektura toho našeho regionu, hlavně té brány trojzemí, o které jste hovořila. Já jsem v úvodu zmínil sérii přednášek, ale nedoplnil jsem, že proběhnou v Žitavě. Ta přednáška se jmenuje Podstávkové domy zblízka. A na co se tedy můžeme těšit?
2: Je to tak, jde o sérii tří přednášek, které povede profesor Thomas Worps, což je vlastně jeden z nejuznávanějších odborníků na podstávkové domy a tradiční stavební kulturu Horní Lužice. A je to teda série tří přednášek, proběhnou v Žitavě, kde budou vlastně simultánně překládány do češtiny. Proto je teda případně třeba, aby se zájemci přihlásili dopředu. A jsou to přednášky na téma vznik, rozšíření a rozmanitost podstávkových domů. Ta proběhne 8. října. 29. října proběhne přednáška na téma konstrukce a sanace podstávkových domů. A 12. listopadu to bude taková obecnější přednáška na téma osídlení podstávkových domů v Horní Lužici.
1: Když jste říkala, že na ty přednášky se je dobré přihlásit, kde tak lidé mohou učinit?
2: Přihlásit se můžete na našich webových stránkách dolužihor.cz, kde v sekci akce je přímo vlastně odkaz na tady ty přednášky, který vás zavede na formulář, kterým se přihlásíte.
1: Takže nic, co bychom nezvládli. Nicméně s těmi podstávkovými domy se můžeme seznámit nejenom na přednáškách, ale také na různých akcích v našem regionu. Můžete nás na některé z nich pozvat?
2: No, můžu vás pozvat třeba do Výsecké rychty v Kravařích, což je vlastně podstávkový dům, který byl v předchozích letech zrekonstruován. Momentálně v něm probíhá teda expozice lidového bydlení, takže si můžete dům prohlédnout vlastně zevnitř a zjistit, jak se v takové podstávce žilo. A jenom teda Výsecká rychta je otevřená jenom do konce října, potom má zimní pauzu. A potom další podstávkový dům, který může veřejnost navštívit, je Rychta v Jestřebí, kde například teď každou středu až do 9. prosince probíhají přednášky na téma poznávání Máchova kraje s doktorkou Renátou Mauzerovou. A potom je ještě zajímavá galerie v podstávce, což je vlastně galerie teda ve zrekonstruované podstávce v Jiřetině pod Jedlovou, kde také probíhá výstava Fantasvět Renáty Netopědíkové, anebo také trvalá výstava fotografií Josefa Cozra. A do galerie v podstávce se teda můžou zájemci objednat prohlídku přes právě pana Josefa Cozra, když mu třeba napíšou na mail nebo zavolají, a tyhle informace taky najdou na našem webu.
1: Čili spousta příležitostí, jak se seznámit s podstávkovými domy v našem regionu. Já vám moc krát děkuji za pozvání, přeju, ať se daří, a zase někdy příště v Českém rozhlase Liberec, naslyšenou.
2: Já vám také děkuju a těším se na slyšenou.
1: Naším hostem na telefonu byla Alžběta Němcová z DMO Lužické a Žitavské hory.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

Marie Rotrová s tebou, s vámi je stále Český rozhlas Liberec i 10 minut před 16. hodinou. Před pár minutami jsme vás pozvali na sérii přednášek o podskládkových domech. To je něco, co vás zabaví prakticky na celý podzim. Ale teď tu máme pozvánku na jednorázovou zábavu, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít. A to už na tuto sobotu 26. září. To totiž odpoledne v Naivním divadle v Liberci proběhne rozloučení s oblíbenou hudební loutkovou komedií O hodině navíc aneb Potlach v Hustníku. Derniéra se koná v 15 hodin a určitě se máte na co těšit, protože taková derniéra bývá vždy něčím výjimečná a také zpravidla hodně zábavná. Tak se hezky bavte.

0: Český rozhlas Liberec vám stále přeje příjemné a pohodové odpoledne. Ta 16. hodina už nám neodbytně klepe na vrata a vzhledem k tomu, že na silnicích touto dobou vrcholí dopravní špička, možná je ideální příležitost trochu si oprášit a osvěžit pravidla silničního provozu, ať je na těch silnicích bezpečněji. K tomu nám samozřejmě poslouží řidičská abeceda a dnes si povíme o tom, jestli platí na parkovištích pravidlo pravé ruky.
1: Řidičská abeceda.
2: Parkoviště jsou místa, kde se řidiči potkávají v těsném prostoru a kde často panuje větší zmatek než na běžné silnici. A právě tam vzniká spousta situací, u kterých si lidé nejsou jistí, jaká pravidla vlastně platí. Jedna z nejčastějších otázek zní: platí na všech parkovištích pravidlo pravé ruky? Jak to tedy je, vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Pravidlo pravé ruky nebo dávání přednosti vozidlům přijíždějícím zprava platí všude, kde ta přednost není vyznačena dopravními značkami. To znamená i na parkovišti. V okamžiku, kdy já se pohybuju v prostoru toho parkoviště, tak všechno, kde není ta značka, pro mě znamená, že dávám přednost zprava.
2: A platí i na parkovištích, kde jsou takzvané hlavní cesty a boční uličky, i když to mají místní zažité po svém?
3: Platí a zároveň provozovatelé některých parkovišť tam, kde docházelo k problémům, tak v podstatě upravili to dopravní značení, které tam je, ne konkrétně na přednost, ale informativní, to znamená na celém parkovišti je dávána přednost zprava.
2: Je tradičním případem nehoda na parkovišti?
3: Tak když si vezmete veškeré parkoviště u obchodních center, tam je těch nehod nepočítaně. Sice většinou jsou třeba při parkování, ale i ty přednosti tam jsou.
2: A může s tím souviset i období roku, jako vánoční svátek, víkendy nebo další faktory?
3: Rozhodně to s tím souvisí. To znamená, jakmile je na těch parkovištích větší provoz, tak tam častěji dochází k nějakým kolizím.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Cena nafty je skoro na rekordu, zdražil taky benzín. Výnosy z klizně jsou v Libereckém kraji lehce podprůměrné. Platy politiků v dalších letech nejspíš neporostou. Vládní návrh prošel sněmovnou a zítřek bude zatažený s občasnými přeháňkami a teplotami mezi 13 až 16 stupni. Zprávy jsou připraveny, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Nafta je skoro na rekordu. Včera stála v průměru 49 korun a 52 haléřů za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Zdražil taky benzín. Řidiči ho teď natankují v průměru za 45 korun a 91 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Ceny pohonných hmot rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Od října proto vláda obnoví regulaci cen paliv. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny. Marže obchodníku zastropuje na 2 koruny a 50 haléřů na litr a sníží spotřební daň na naftu. V Libereckém kraji je podle odhadů statistiků výnos sklizně nižší než v loni. Potvrzují to i data ministerstva zemědělství. Hektarové výnosy klesly u obilovin i řepky olejky. Agrární komora odhaduje celorepublikové ztráty na 25 miliard korun. Podle Jiřího Teplého z regionální agrární rady je sklizeň v Libereckém kraji lehce pod průměrem. Největší ztráty mají ale producenti mléka.
3: Velké ztráty u mléka, velké ztráty u vepřového. U obilí ne, že by to byl velký propadák, ale je to o tom, že ta cena byla 4200, 4300 za tunu. A to by musely být opravdu rekordní výnosy kolem 10 tun, aby se to takzvaně rentovalo.
2: Výstavba nového skateparku v Purkyňově ulici v České Lípě pokračuje terénními úpravami. Sportoviště by mělo být hotové do konce roku 2027. Oznámila to mluvčí města Kristýna Kňákal-Brožová.
4: Právě nyní tam probíhají rozsáhlé terénní úpravy a v roce 2027, to znamená v příštím roce, by měla nastoupit specializovaná firma, která by měla už právě vytvořit ten povrch, který je potřebný pro skatepark.
2: Platy vrcholných politiků se v následujících letech nejspíš nebudou dál zvyšovat. Návrh vládní koalice podpořili poslanci. Předloha se týká platů prezidenta, členů vlády i zákonodárců. Zmrazení má vláda v programovém prohlášení a původně s ním počítala už od ledna. Opozice návrh kritizuje a tvrdí, že jde o populismus.
0: Počasí.
2: A v noci bude oblačno až skoro zataženo na severu kraje a na horách se můžou ojediněle vyskytnout přeháňky, kránu se budou ojediněle vytvářet mlhy. Teploty nám poklesnou na 9 až 6 stupňů. V pátek čekejme oblačno až zataženo s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm, zejména na severu kraje a na horách. Večer začne oblačnosti od západu ubývat. Teploty přes den 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý západní až severozápadní, večer pak proměnlivý. Podmínky jsou na zítřek hlášeny většinou dobré, večer postupně mírně nepříznivé.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je v ulici Durychova uzavřen odbočovací pruh a v ulici Budyšínská je zjednosměrněn provoz na centrum. Ať už cestujete kamkoliv, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kdo končí?
6: Já mám
5: nalíkají. Co je z toho strudaná? jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petra Černocká. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Dobrý den, všechny zdravím. Nám tady vylezlo sluníčko, my máme tady veliký takový auslák, neboli okno, a teď se udělalo hezky, tak ať tam máte taky hezky.
6: Zdravíme, legrace, přátelé, mějte se s námi šťastně a vesele.
0: Humoriáda.

0: Dalibor Janda nám zaspíval, hrál Kličkovanou s nějakou svojí tehdejší láskou zřejmě. My nebudeme kličkovat, jdeme rovnou na hosta. Ano. Petra Černocká, slušivě oděna,
1: fakt?
0: Dorazila do Humoriády, no jasně, dala si záležet, já no, to na tobě vidím.
1: Bacha, já mám úraz na tu černobílu a to vždycky vypadá nobl, ten bílý meček.
0: Dobře.
1: Kdyby si někam šel, jako třeba no, do rády a tam už nemusí se fintit, ale já jsem tu málo kdy, tak se na tebe vždycky hezky oblíknu. A hlavně já mám takový pocit, že mám dneska úplně splněno. Já jsem si hrozně ráda, když jako plním úkol a je splněno. A dneska vlastně už mám splněno, protože tu sedím a těžko ti uteču. Takže tady ještě
0: no,
1: vytrším.
0: Nebude důvod snad utíkat.
1: A ráno mi volala dokonce dcera, hele, to si všechny ty starší matky jako tak považujou a... Jo, a říkala mi,
0: že... Co potřebovala?
1: Ne, nepotřebovala, ne. Já jsem se jaký ptala. Potřebuješ něco? Nepojedem někam?
0: No,
1: a ona říká, ne, mami, jenom ti chci říct, mají, jako jak jsou byli čtyři Yellow Sisters, tak si pořídili kluky. Ne jako svoje, jo, ale mají bubeníka, mají
0: a
1: tam nějakého
0: rapera.
1: A teď
0: Yellow Sisters and Brothers?
1: Teda? Ne, ty, hele, ty seš teda čtyři nádherný ženský, který čtyř vlastně zpívají bez ničeho, leta. A teď si pořídili muzikanty. To jim přeju.
0: Bez ničeho, ale jsou oblečené na vystoupení.
1: Lehce oblečené, lehce. Oni jsou všechny sexy.
0: Tak a tím to vydrží nejmíň do 80 let.
1: To bych byla ráda.
0: Tak, jak se máš, co děláš, se ptát nebudu, protože vypadáš spokojeně.
1: Spokojeně není to správné slovo.
0: Ne.
1: Oprav se, jak vypadám? No přece hezky, mladě, spokojeně.
0: Spokojeně je moc usedlý výraz,
1: no,
0: takhle
1: no,
0: si to myslela.
1: Jistě, ale to nikoho nenadzvedne, kdyby se řekl, úžasná, nádherná.
0: Úžasně vypadající, nádherná,
1: no,
0: přenádherná krasavice,
1: no,
0: vybírá
1: hodně,
0: první ukázku.
1: Hodně posluchačů si tím naštval. A já vybírám opera jako sport, jo, a mám na vybranou. No oboje to Silvestr, takže sportovní komentátoři, ty vždycky uměli hezky legračně mluvit, líčí operu.
0: Ano.
1: Silvestr 79.
0: Ano, viděl jsem to, kdo to zažil, tak si to možná teď opráší. Máme tady balet nebo operu a sportovní komentátory.
1: Ano.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás při poslechu pravidelného pořadu s mikrofonem za operou. Dnes se prostřednictvím rozhlasových linek podíváme do dvou našich divadel. V Ostravě v sále Velkého divadla několik desítek diváků právě sleduje populární... populární operu Carmen. Rovněž diváci v Bratislavě již dlouho předem s napětím očekávali velký boj dvou tradičních rivalů Jeníka a Vaška v Prodané nevěstě. Takže i my netrpělivě očekáváme první zprávy a dílčí výsledky. Ostravské představení začalo o něco dříve, tedy jako první dostává slovo Emil Kecan.
3: Dobrý den, vážení posluchači, vám přeji z Ostravy. Jde v sále Velkého divadla, bude každou chvíli zahájeno čtvrté dějství od éry Jiřího Bizeta Carmen. Ano, a právě v těchto chvílích, jak možná sami slyšíte, vbíhá na podium pozdravován divák Jes Camilio, než přespívá několik úvodních nezáživných tónů. Ohledněme se ve stručnosti za průběhem dosavadních tří dějství. První dějství proběhlo zcela ve znamení mohutného náporu Carmen. Hned od prvních minut neustále útočila, zpočátku využívala plochy celého jeviště, později se zaměřila pouze na Joseho a ku podivu, což nebývá na našich podích zvykem, se jí dařila i koncovka. Takže po prvním dějství, kdy se Jose nechává zatknout místo ní, byl stav výrazně ve prospěch Carmen. Přestávka mezi jednáními však Carmen příliš neprospěla, ze jejich árie jako by se vytratila ona rozhodnost, elegance a švih, na níž jsme si v průběhu prvního jednání zvykli, a to se pochopitelně projevilo i na výsledku. Ve druhém dějství jsme byli také bohužel svědky nepěkné šarvátky mezi Josem a Zuningou, což rozhodně na naše pódia nepatří. Naštěstí včas zasáhli spoluhráči, takže vše se obešlo bez většího incidentu. Ovšem horkokrevný Jose si nedal pokoj ani ve třetím dějství a opět vyprovokoval bitku, tentokrát s Escamilliem. Dirigent Antonín Svrček, který zatím řídí představení velice dobře, má cít pro hru. A zbytečně představení nekouskuje, měl plné ruce práce, aby vše udržel v mezích pravidel. Jose si tímto svým extempore vysloužil vyloučení do konce jednání. O Ovšem neodpustil si ještě při opouštění jeviště nepěkné gesto vůči Carmen. No, věřme, že během přestávky režisér šatně Josemu domluvila, že v probíhajícím posledním jednání budeme svědky už jenom opravdového umění. To zatím dostrají vše a předávám slovo režii.
2: Děkujeme Emilu Kecanovi a teď honem do Bratislavy, kde operu Prodaná nevěsta sleduje Gabo Green.
3: Tuna!
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik sportovní komentátoři a opera. Kdyby si směla vybrat, Petro, sport nebo opera, co by si brala?
1: Tu operu. Ale už jsem se jí jednou zřekla, jsem to vystudovala, pak jsem si říkala, že ty ostatní holky mají daleko silnější hlasy.
0: Zkus nám něco, kousíček.
1: No, tak počkej, já se takhle odsunu od toho mikrofonu. Takhle jsme to cvičili. Až jsem si říkala, že prostě jsou všechny ostatní skoro lepší jako co do síly a jako přesvědčivosti.
0: No, Dagmar Pecková už ruší koncerty, budeš vystupovat ty.
1: Dagmar ruší koncerty?
0: No, teď kvůli tobě, když tě slyšela.
1: Jo, takhle. Hele, ale já jsem byla na ní v divadle a je výborná jako herečka. Tak si pochválím ty naše operní zpívačky. Oni dělají lecos, třeba jako já nebo ona, ale jsme furt dobrý.
0: Zdravíme, Dagmar, zdravíme všechny. Ano. A hlavně vyzýváme naše dámy a pány a chlapce a děvčata u rádia, aby nám zahlasovali, jestli chtějí pokračovat s operou jako sport, a nebo nastoupí hospodské anekdoty. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A zpívá David Dale.
5: Už dá.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: V Humoriádě jsou dnes s vámi Petra Černocká a Pavel Kučera a v tuto chvíli si můžete vybrat operu jako sport anebo anekdoty hospodské. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, vás moc zdravím, přeju krásný den, tady Honza Scholiny a bych potřeboval, prosím vás, Ačko.
2: Pardon. Máme zapsáno, Honzo, mějte se naslyšenou.
3: Děkuju.
2: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
2: Další Honza.
4: Zdravím vás, Pavle, i paní Černockou.
2: My vás.
5: Dobrý den.
4: A já bych dal určitě hlas hospodským anekdotám.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
4: Hezký den, díky, nashle.
2: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý
6: a já
2: den.
6: Hlasuju pro Bčko anekdoty.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Zveme dalšího, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zeminga, zdraví. Mm-hmm. Zdravím paní Petru, velmi naladěnou a jí to hodně dlouho vydrží.
5: No právě.
7: Tak to vám půjdu. A proč opera není moje parketa, tak bych radši dal ty anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Zapíšem.
2: Děkujeme. Hezký den. Zdravíme vás. Halo, halo.
8: Dobrý den, já vás také zdravím do studia.
5: Dobrý den.
8: Tady do třetice Honza, tentokrát z Brna.
2: Dneska máme Honzí rojení.
8: Tak je to takové tradiční hezké jméno.
2: Určitě.
5: Krásný.
8: Takže jen houšť. A já teda, jestli můžu, tak bych Ačko a Bčko bychom mohli nechat do závěrečného hlasování.
2: Děkujeme, že jste nám to tady zorganizoval, ale my to zařídíme tak, jak to dopadne podle hlasování, ano? A děkujem, třeba to vyjde. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, zdraví vás oba František Netoli.
2: Zdraví, ne?
9: A samozřejmě, že bych chtěl hospodský anekdoty.
5: Aha.
2: No, tak víte, Františku, že jste to rozhodnul, že to bylo vyrovnáno až do této chvíle, takže vy za to můžete, že si je poslechneme. Tak jo, mějte se hezky. Naschledanou.
5: Naschle,
9: děkuju.
2: Mějte se, pořád Zlatá mříž se vysílal na televizi Nova a z něj je tato ukázka.
10: Host hospodě

0: A jaká byla její poslední slova? Do hospody půjdeš jen přes mou mrtvolu. Pane šenkýři, od kdy se vaše hospoda nazývá u velkého vola? No přece od té doby, co jsem se oženil. Pane vrchní, je to opravdu rybí polévka? Samozřejmě, pane. Sám jsem viděl kuchaře, jak do ní lil vodu z akvária. Pane vrchní, je ten mozeček čerstvý? Jistě, pane. Ještě ráno luštil křížovky.
1: Host si dá v hospodě večeři a volá na číšníka. To kuře jenom kosta kůže! A vy jste chtěl s peřím?
2: Ptá se reportér znuděného číšníka. Co se vám nejvíc líbí na vašem číšnickém povolání? Že jsem celý den v hospodě a ještě mi za to platí. A co se vám nelíbí? Že my pracháči musíme obsluhovat tu žebrotu.
1: Muž se vrátí z hospody domů a říká ženě. Tak dávej na stůl nějaké to cukroví. Hospodě říkali, že už to 3 měsíce pečeš pošťákem.
2: Paní kojí v restauraci dítě. Nabízí mu prs, ale dítě nechce a nechce. Pohrozí mu tedy. Vem si ho a papej, nebo to dám tomu pánovi, co sedí naproti.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik naše první anekdoty, můžou být další, tentokrát z ostravského Silvestra z roku 1979, anebo nastoupí dvojice Mladý Náhlovský. Tak hlasujte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, anebo zavolejte na 731 800 900. I když si myslím, že teď budete raději poslouchat písničku Petry Černocké, Že mi nebylo líto, se to jmenuje. Jak na to vzpomínáš?
5: Aha. To jsem si asi napsala.
4: Petra to netušila, napsala si text.
5: Že mi nebylo líto. Jo, ne, to byla cizí.
4: To byla
5: cizí.
4: Italská.
5: Ano, ano. No, to jsem si napsala takový text. Hele, asi jsem měla těžkou chvilku.
4: V roce 88.
5: Jsem se rozvala. Hele, já moc na ty číslovky nejsem, ale něco blbýho tam bylo, protože ten text byl takový tesknej.
4: Tak my si to poslechneme teď.
5: Já taky ráda.
4: Petra Černocká zpívá náš dnešní host.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak Petra si tady naživo ve studiu i zaspívala ten konec písničky.
2: No, já jsem si poměřila ten tón.
1: Ale bylo to hezké, milé.
2: Ale jak jsem to zpívala trošku, víš, dneska bych to hodila níž.
1: Jsem zvědavý, co by na to řekl Antonello Venditti, který složil tu hudbu.
2: No ano, to byla nějaká italská, to byla taková ta éra těch nádherných italských písniček. Několik jsem jich udělala, ale že vyhrabeš tohleto, to mě nedopadlo.
1: Jsem tě chtěl potěšit a taky hlavně naše posluchače.
2: Je to hezký a ten text se mi
1: zpěvačku. Ať si taky zaspívá z archivu. Tak a teď uvidíme, koho vylovíme z našeho komického archivu. Jsou tam anekdoty Silvestr z Ostravy 79, anebo o střetu zájmů v politice. By nám něco řekli dva Josefové, mladý a Náhlovský. No to nevím.
2: To nevíme,
1: to bychom uvidíme. Poznali Poznáme. Ze souvislostí. Pokud si posluchači vyberou Bčko, uvidíme, jak to bude. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Zdravím vás moc, tady Jitka z Moraví.
1: Zdravíme.
3: A paní Petr...
2: Ano.
3: Paní zpěvačka Petra Černocká, velice jemná, krásná žena.
2: Jezus.
3: Můžem, tak je moje.
2: To je zlatý, já nic jiného nechci poslouchat. Ale taky už mi byl jeden pánče, co to tady říkám za hlouposti.
3: No, prostě kočka, 100%. A děkuju. Prosím pěkně, prosila bych Béčko.
1: Ano, děkujeme za váš hlas. Mějte se naslyšenou. Není důležité, co říkáš, ale jak u toho vypadáš přece.
2: No,
1: hlavně
2: to...
1: v rádiu.
2: No to hele, ale já teda náhodou vím, že jste ty kamery jsem šoupli. Dlouho jsem to nevěděla, nikdo mi to neřekl, ale teď vím, že je mě vidět.
1: No tak jsme v takovém polotelevizním studiu.
2: No jo, a takovém polostím.
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam můžete juknout, jestli jste na nás zvědaví, tak se podívejte. Tak a teď se podívejme na další telefonát. Dobrý den.
2: Halo. Halo, halo.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Paní Petro, já vás zdravím.
2: Děkuju.
4: Dejte nám něco teďka. Třeba z Bejčka a viděl jsem vás naživo jednou na Flóře před 40-50 rokama.
2: Jo, a byl to od vás.
4: Když se tam zpíval s tím chraplavým zpívákem, jak se jmenoval?
2: Ježiš, no, Dalibor Janda, ne.
4: Už nevím.
2: Hele, to nevadí.
4: A to byla v televizi u
2: Kdy?
4: Kateřiny.
2: Jo.
4: A máte, jste čím dál mladší a ještě a máte krásnou dceru a to byla vnučka, že?
2: No, to byla ještě pak vnučka. Já mám dobrý potomky, já jsem spokojená, nemám si na co stěžovat.
4: Myslím, a jste sama čím dál mladší a ještě.
2: A, jste,
1: a milí pane, jak se jmenujete křestním jménem, ať víme, ať kdo víme. Potěšil Petru, no?
2: Co?
4: Tak dejte třeba Josefa.
2: Josefa, jo? Dobrý, český.
1: Dneska jste Josef, dobře.
2: Děkuji moc.
4: A jsem na Floru nedíval a furt jsem se díval na vás, jak jsem na
2: Já se vám nedívám. Já...
1: A po letech na to nemůže Josef zapomenout.
2: Tehdy to bylo teda něco.
1: Dobře, mějte se.
4: Si taky vždycky ukažte.
2: Dobře.
4: No. A nebo ještě zaspívejte něco ze svého repertoáru.
2: Klidio prdio. Příště.
1: Mějte se. Josefe, děkuji. Musíme dál. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František Ralupy. Zdravím paní Petru i vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A že paní Petra tak hezky vypadá, no to je hlavně zásluhou jejího muže. Pana pracního. Že se o ní tak hezky
1: Je to pracné, ale...
2: Hele, to se to mě vůbec ještě nenapadlo. Já mu to vyřídím.
1: Já si myslím, že je to úplně jinak, že Petra má lexikon kouzel.
5: Přeji vám stále zdraví a dejte tam ty anekdoty.
2: Anekdoty si přeje.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou máme zapsáno a jdeme se číst všechny dorazivší hlasy. A jsou tu ony anekdoty z Ostravy.
6: Do obchodu se smíšeným zbožím vběhne taková obstarožní dáma a zařve. Koště! Vedoucí říká, madam, přejete si to zabalit, nebo na něm odletíte hned.
7: Babička přišla od holiče, krásně ostříhaná, zálibně se prohlíží v zrcadle a přitom se ptá svého vnuka, že už teď nevypadám ani jako babička, viď? A vnouček říká, ne, babi, teď vypadáš jako děda. Dopotácí se pán k pultu do drogerie a říká, máte denaturák. Slečna říká, nemáme. Říká, to je škoda a nějaký jiný stejně dobrý vínko by tam nebylo.

0: Přijde Pepíček ze školy a nese pětku. Zastaví ho tatínek a povídá, za co to máš? On říká, ze zeměpisu. A co je? Nevěděl jsem, kde je Japonsko. Tatínek šup mu jednu facku. Přijde mamina a říká, nebij to dítě. Co ti udělal? Nevěděl, kde je Japonsko. A maminka říká, Pepičku, jdi pryč, já si to s tatínkem vyřídím. Pojď sem, Alfred. Proč biješ to dítě? Proč? Víš ty, kde to Japonsko je? Ty sám? On říká, no, nevím to přesně, ale nemůže to být daleko. U nás ve fabrice dělá jeden Japonec a jezdí do práce na kole.
1: Malá zebřička uteče ze zoologické zahrady a poznává svět. Takhle přijde k louce, vidí tam krávu a říká,
2: prosím tě, na co ty seš?
1: A kráva říká,
3: já dávám mléko.
1: Zebřička si říká, no to je prýma, to je prýma. Jde dál, vidí ovečku a říká,
2: jo, ty kudrnatá, na co ty seš?
1: A ovečka říká,
2: dávám vlnu, víš?
1: Zebřička si říkal, to je dobře, to je dobře. A jde a vidí krásného mladého hřebce. Prohlíží si ho a říká,
2: ty co? Ty jsi tady na co?
1: A hřebeček zařechtá. Iha! Říká, svlíkni to pyžamko a já ti to ukážu.
4: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta Petry Černocké. Co bychom si mohli dát?
2: Ano, a tak já jsem jednoznačně přesvědčena, že legrační bude Ivan Mládek, zvláště když to bude o Sněhurce.
1: No, tak Saxana vybírá kolegyni z pohádky Sněhurku.
2: Jo, vlastně, no, další taková podivná postavička.
1: Jdeme na ně.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam mi tu hlavičku neusek, nějak se mu jí zželelo, byl to dobrák, byl se netrefil, spíš zpátka Sněhurka zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Trpasníci byli malí, ale 7 jich bylo živé. Zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Sněhurka se u trpaslíku usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplně lempel, ale na čarodějnici. Na to se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce. Myslím, že zrovna vyvářela šmudlovy trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice. Ruce držela jablíčko a říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko. Není vůbec otrávené. Když na to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jabko. Barvoslepá Sněhurka se ho koupila, že sotva s jednou hryzla, flákno to s ní vozem. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka u známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přijel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Princ přišel k té rakvi i přesto skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. Princ se rozhodl, že si ji obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, nad Sněhurku se přiklopil, pardon, nahnul a tu Sněhurku nějak políbil. Nebo bolíznou čerta něco takhle jako něco udělala. Výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost. Hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by se ještě někdy žila a odvedl Sněhurku do svého království. Trpaslíky samozřejmě vzali s sebou také, že ve městě je prodali do zoo, potom každá kačka byla dobrá pro začátek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak děti možná slýchávali jinou Sněhurku, my jsme slyšeli tu pro dospělé.
2: Ale byla velmi půvabná tež.
1: Určitě, vybrala si dobře. Uvidíme, co dál naši posluchači, jestli chtějí Ivana Mládka na sportovním plácku ze zápisků šílencových, anebo nastoupí Lucie Bílá s Karlem Šípem. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.

vlastním od dětství a skrývá se mý svědectví, ty mladší.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Petr Spálený zpíval o tom, jak dozrává víno.
3: No, pěkně.
2: Co burčáková sezona, Petro?
3: To se mnou nehne.
2: Nehne to s tebou.
3: Pro mě alkohol není žádná veličina.
2: To není, to je pro zdraví, ten burčák prý.
3: To jsou výmluvy.
2: Prý je to...
3: Je tam alkohol a basta.
2: Dobře, takže...
3: Ne, já ho nerozkládám zřejmě vůbec. Já ho nemám ráda, já ho nechci ani vidět. Ale za mladá jsem to viděla jinak.
2: Ještě, že se přiznala nakonec. Ano. Tak a teď si ho vyhlaš.
3: Ano.
2: Posluchači tě ho odhlasovali, tak si ho vyhlaš.
3: Já jsem si říkala, že to tak dopadne. Ivan Mládek by tu měl zaznít po druhý. Mm-hmm.
4: Přicházím na sportovní pácek. Cestou jsem se rozhodl, že vrhnu kouli na drátě. Tento sport se musí provozovat za speciální drátěnou ohradou, vysokou nejméně 3 metry. Vrch kouli na drátě je totiž velmi nebezpečný jak pro diváky, tak pro vrhače samotného. Jsou však mnohem nebezpečnější sporty, při kterých se můžeme snadno zranit. Nebezpečnější než vrch kouli je i taková sportovní gymnastika. Honza se jednou trochu napil, počkal, až jeho stará manželka usne, utekl z domova, vloupal se do nějaké tělocvičny a skočil tam roznožku přes kozu a nevšiml si, že je koza přistavena u zdi. Udeřil hlavou o zeď a ztratil paměť. Plácnutí rukama o kozu, to je poslední, než se pamatuje. Některých sportů se však lidé bojí úplně zbytečně, třeba plavání. Dnes by se vody neměl nikdo bát. Každé dítě by se mělo ve škole učit plavat. A hned všechny styly. Je nesmysl, když se už malé děti specializují na jeden plavecký způsob. Jiné styly se pak už nenaučí a to se může v životě nevyplatit. Znám případ, kdy jeden člověk spadl do studny, uměl plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny. Pamatujte proto na všechny styly. Vody se pak nemusíte bát. Jsou však sporty, které jsou na první pohled vyloženě bezpečné, není tomu však docela. Jako třeba šachy. Oldo je hrál jednou v herně u nováků. Jeho soupeř už asi 3 hodiny přemýšlel nad jedním triviálním tahem. To Oldu tak znavilo, že usnul, hlava mu spadla do šachovnice a vypíchl si o svého bílého pindíka oko. Vcházím do drátěné ohrady, roztáčím kolem sebe kouli, pouštím oko, koule se vymršťuje a letí, ani nevím kam. Teď slyším výkřik. Vidím, jak na mě běží správce sportovního plácku. Má dělík v obličeji. Takže to vypadá, že se směje. Ale spíše se zlobí. Raději rychle odcházím. V bráně potkávám Tomáše, který jde skočit do výšky. Já už mám pro dnešek sportu dost. Jsem vyhládlý, jedl jsem naposledy ráno. Je nejvyšší čas jít někam na večeři.
2: Sportem to v humoriádě začalo, sportem to skončilo. Mm-hmm. Zmiňoval večeři Ivan
3: ano,
2: Mládek. Už ví Petra, co bude dneska na večeři?
3: Hele, nevím, ale obávám se, že bude kulajda.
2: A jo? Proč se obáváš? Vždyť
3: no,
2: to proto, je výborné
3: protože to,
2: jídlo.
3: Rozumíš to, tam ona mě dohlíží, on si ty houby našel, manžel.
2: Myslíš že? Pana Pracného.
3: A on mi to přesně nakrájí, pak mi řekne, kolik tam mám dát kopru, abych to nemoc sladila. A když to nebo sladíš, tak to není ono.
2: Takže přejeme dobrou chuť.
3: Bude to drama.
2: Ano,
3: to
2: dobrou drama. Chuť, krásný podzim. Loučí se Petra Černocká i Pavel Kučera, mějte se.
3: Naschle.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Sněmovna podpořila navyšování důchodu seniorům nad 80 let. V Rasku na Českolipsku by mohlo vzniknout datové centrum pro rozvoj umělé inteligence. Americký prezident Donald Trump přivítal v Bílém domě svůj čínský protějšek. A v pátek čekejme zataženost s občasnými přeháňkami a teplotami jen do 16 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Seniorům nad 80 let by mohli od příštího roku vzrůst penze každých 5 let o 500 korun. Počítá s tím novela, kterou ve sněmovně v prvním čtení podpořili poslanci. Století by si pak podle ní přelepšili o 1000 korun. Valorizace penzí podle věku je podle koalice dostat dostatečné ocenění penzistů, kteří odcházeli do důchodu v jiné ekonomické situaci než současní seniori. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleši Juchelky z Hnutí ANO může příspěvek seniorům přispět i na zdravotní péči.
3: Každý senior, který je starší, tak má více neduhů ve 100 letech, 90 letech, v 80 letech, zdravotních neduhů a potřebuje s tím pomoci, s terénní službou. Tím pádem my dáváme těm starším seniorům tady tuto věkově podmíněnou valorizaci, protože bude mít více prostředků právě na ty terénní sociální služby.
2: Do novely chce koalice zahrnout i jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 2000 korun. Soukromá společnost Rasko AI Campus chce v Rasku na Českolipsku postavit obří datové centrum pro umělou inteligenci. AI továrnu umístí do průmyslové zóny v Kuřivode, kde by zabrala 6,5 hektaru. K záměru má ale připomínky Liberecký kraj. Požaduje, aby plán datového centra byl posouzen podle zákonu o vlivu na životní prostředí. Problémem Centra pro rozvoj umělé inteligence je náročný provoz.
4: Sály s počítači spotřebují obrovské množství energie a produkují horko, proto jsou nutné speciální chladící systémy a silné připojení k elektrické síti. V případě Ráska by mělo jít o spotřebu 86 MW, to odpovídá odběru města o velikosti Liberce. Podle náměstka hejtmana Jiřího Klápše z TOP 09 je proto nutné záměr prověřit z hlediska spotřeby vody, hluku a nakládání s odpadním teplem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Už podruhé zrušila radnice ve Frýdlantu na Liberecku soutěž na developera, který by postavil novou obytnou čtvrť v lokalitě Novoměstská. Na ploše 5,5 hektaru plánuje město 80 rodinných domů, dvojdomů a také řadových domů. Do soutěže se teď přihlásil jeden investor. Podle starosty Dana Ramzera z ODS ale nesplnil všechna formální náležitosti výběrového řízení. V předchozím prvním kole se přihlásily 3 firmy. Ani tehdy ale žádná z nich nedostála podmínkám soutěže. Americký prezident Donald Trump je pyšný na vzájemné vztahy Spojených států s Čínou. Krátce poté, co v Bílém domě přivítal čínského prezidenta Xi Jinpinga, dodal, že země budou pokračovat ve společné spolupráci pro lepší budoucnost. Podle čínského vůdce by měly obě země posílit komunikaci. Hlavními tématy jejich rozhovoru má být prodloužení dohody o vzájemných clech a obchodu. Mluvit by Trump i Xi měli taky o bezpečnosti, rozvoji umělé inteligence a jejich hrozbách. Naposledy se prezidenti Číny a Spojených států amerických setkali v květnu v Pekingu.
0: Počasí.
2: A zítra bude oblačno až zataženo s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm, zejména na severu kraje a na horách. Večer začne oblačnosti od západu ubývat. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A ulice Palackého v Tanvaldu má kvůli práci na inženýrských sítích zúženou vozovku na jeden jízdní pruh. Dopravní omezení tam skončí v polovině října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Krásné čtvrteční odpoledne 24. září, máme 4 minuty po 17. a v Českém rozhlase Liberec začíná Den v kraji. Jeho podstatnou část bude tvořit pořad O čem se mluví v Libereckém kraji. V našem regionu se chýlí ke konci několik důležitých dopravních staveb, jedná se například o most nad R35 v Hodkovicích nad Mohelkou, mosty na průjezdu Libercem nebo obchvat Svoru. Budou dokončeny do zimy? Na to se zeptá Jana Švecová, ředitele krajské správy ŘSD Jana Volmuta. Kromě toho se také důkladně podíváme na počasí a s regionálním stopařem zavítáme do Poskova na sjezd a závody traktorů. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Klidné odpoledne, kvůli mrtvému novorozenci chystá policie v Rovensku pod Troskami plošný test DNA u žen. Prověřovat bude ženy v určitém věkovém rozmezí. Tělo dítěte se našlo v kontejneru na odpad v polovině září. Pokračuje mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.
2: V dané věci probíhá důkladné šetření se zaměřením na místo činu, zajišťují se a vyhodnocují kamerové záznamy, no a v současné době i ze širšího okolí.
1: Okresní soud v Liberci podmínečně propustil z vězení dezinformátora Tomáše Čermáka. Z 5,5letého trestu za podporu a propagaci terorismu si odseděl více než polovinu. Zkušební dobu soud stanovil na 4 roky a Čermák bude pod dohledem probačního úředníka. Už za chvíli přidá další podrobnosti naše redaktorka. Nejhorší ovzduší v Jablonci nad Nisou je v okolí přehrady v Palackého ulici, kde denně projede 20 000 aut. Ukázalo to 24-hodinové měření Státního zdravotního ústavu z loňského října. Pokračuje vedoucí Národního referenčního centra Státního zdravotního ústavu Bohumil Kotlík.
3: Máme tam světelnou křižovatku, křížení komunikací významných, máme dole kruhový objezd. To všechno v podstatě vede k tomu, že tam mohou vznikat kongresce. Ještě znatelný je to v ranní a odpolední špičce.
1: Harachov schválil zadání změny územního plánu kvůli výstavbě 5hvězdičkového hotelového komplexu. Ten má vzniknout v lokalitě Nový svět. Změna územního plánu výrazně rozšiřuje možnost zastavění pozemku. Část zastupitelů i občanů byla proti. V Libereckém kraji je podle odhadů statistiků výnos sklizně nižší než v loni, potvrzují to i data ministerstva zemědělství. Hektarové výnosy klesly u obilovin i řepky olejky. Agrární komora odhaduje celorepublikové ztráty na 25 miliard korun.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: počasí.
1: Tak Karel Gott možná někdy ví, co Bůh chystá. Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem určitě ví, co si na nás chystá počasí na nejbližší hodiny a dny. Co to bude? To nám prozradí právě teď v Českém rozhlase Liberec. Krásné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Pojďme se podívat nejprve na počasí dnešního večera a noci. Co můžeme čekat?
2: Tak nadále to bude zvětšená oblačnost a lokální přeháníky, těch ale potom během těch večerních hodin bude postupně ubývat. No a teploty teď už poklesly, máme mezi 10 a 13 stupni na horách okolo 7 a ty dnešní maxima vystoupily nejvýše až k 16 stupňům.
1: A jaké bude ráno a celý zítřejší den, mimochodem poslední pracovní den tohoto týdne, pátek 25. září?
2: Tak těch srážek tedy výrazněji ubude, v noci už se vyskytnou jenom ojediněle na horách nebo na severu kraje, nadále ale bude přetrvávat ta velká oblačnost, tak ráno se také budou ojediněle vytvářet mlhy, teploty potom klesnou mezi 9 a 6 stupňů, na horách mezi 7 a 4 stupněm.
1: Říká Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Já moc krát děkuju. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 6 minut před půl šestou je s vámi Český rozhlas Liberec a jak už jste v této hodině ve dni v kraji slyšeli v souhrnu regionálních zpráv, Liberecký okresní soud dnes podmínečně propustil z vězení Tomáše Čermáka. Před 3 lety byl odsouzen za podporu a propagaci terorismu. Dostal trest 5,5 roku vězení, ze kterého už si odseděl více než polovinu. Dnes Liberecký soud přesvědčil, aby ho pustil na svobodu. Jednání sledovala reportérka Kateřina Kubíčková, která nejprve připomněla, za co byl Tomáš Čermák ve vězení.
1: Během covidové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích, například v živém vysílání na sociálních sítích. Čermák byl prvním člověkem v Česku pravomocně odsouzeným do vězení za podporu a propagaci terorismu. Nástupu trestu se vyhýbal, policie ho vypátrala díky mezinárodnímu zatykači a na podzim 2023 ho zadržela v Polsku. Česká policie si ho potom převzala v prosinci stejného roku.
0: A jak na své jednání reagoval Čermák dnes?
1: Před soudem svých činů litoval, řekl taky, že si uvědomuje limity chování, které není možné překračovat. Podle zprávy z věznice se napravil, říká soudkyně Denisa Šmídová.
2: Se zaměřil více na svůj osobní život, na to, aby si udržel kontakt s dcerou a soud shledal, že je možné odsouzeného propustit, že tam je prognóza vedení řádného života do budoucna a ještě to bylo pojištěno tím, že mu byla stanovena delší zkušební doba.
1: Soud Čermákovi stanovil zkušební dobu 4 roky a bude zároveň pod dohledem probačního úředníka.
0: A co navrhovala státní zástupkyně?
1: Čermák státní zástupkyni Lenku Fričovou přesvědčil, že má zájem žít řádný život a navrhla proto jeho žádosti o podmínečné propuštění vyhovět.
3: Si uvědomil, že tak, jak jednal, tak jednat nemůže a přislíbil, že kdyby se dostal do této situace znovu, že bude jednat úplně jinak.
1: Rozhodnutí je tak pravomocné. U soudu taky Čermák předložil dokumenty k zaměstnání, které má po propuštění z liberecké věznice vykonávat. Měl by pracovat na Plzeňsku jako dělník v Kobošrotu.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: O čem se mluví?
1: V říjnu by měly být dokončeny stavby mostu v Hodkovicích nad Mohelkou na silnici 1/35 a také mostu na průtahu Libercem ve směru na Děčín. Stihnou stavbaři termín dokončení? Co komplikovalo případně stavby a jak budou pokračovat práce na průtahu krajským městem? To jsou některá z témat, o kterých budu mluvit se svým dnešním hostem, kterým je ředitel krajské správy ředitelství silnic a dálnic v Liberci Jan Volmut. Dobrý den, vítejte ve studiu.
2: Dobrý den.
1: A příjemný poslech vám přeje Jana Švecová.
0: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví?
1: V Hodkovicích nad Mohelkou probíhá kompletní rekonstrukce nadjezdového mostu nad silnicí 1/35, začala v dubnu letošního roku a její dokončení se plánuje na začátek října. Tak se chci zeptat, jestli obyvatele Hodkovic nebo lidé, kteří třeba jezdí na autobusové nádraží cestou z Prahy do Hodkovic, tak už si skutečně na začátku října vydechnou a vy vlastně taky.
2: Doufáme, že ano. Předpokládaný termín je opravdu do té půlky října. Tuším, že 8. října tam máme prohlídku s úřadem, pokud nebudou shledány, jakože by neměly být shledány žádné závady, tak počítáme, že v řádech krátkých dnů vydají povolení k předčasnému užívání a bez odkladu provoz pustíme.
1: To znamená, že vlastně už se bude moct zajíždět přímo do Hodkovic, že už tam nebudou ty objížďky?
2: Ano. Bude obou straně nebo obou směrně puštěn do provozu. Budou samozřejmě probíhat ještě v okolí dokončovací práce, ale obyvatelé Hodkovic by si měli oddechnout a nejenom oni.
1: 26. října by měla být také dokončená rekonstrukce mostu na silnici 1/35 u Globusu nad takzvaným Sněhulákem. I tam stihnou stavbaři podle vás dokončit práce v limitu?
2: Ano, s tímto termínem počítáme. Nicméně je to teprve jedna polovina té stavební zakázky, na že nás potom čeká oprava toho druhého.
1: To jsem se právě chtěla zeptat na tu druhou etapu. Už víte, kdyby se s ním mohlo začít?
2: Předpokládáme nějakou půlku března nebo konec března, zase přesně v závislosti na ty klimatické podmínky. Nicméně začíná to tam vlastně bouracími pracemi a ty za tolik ovlivněný tím počasím nejsou.
1: Bude pokračovat také to omezení, nebo jak to bude teď s tím omezením? Práce by měly skončit na té první etapě, to znamená na průtahu ve směru na Děčín, teď do podzima. Vlastně se zprovozní i ty křižovatky pod mostem?
2: Teď ještě počítáme s jednou víkendovou uzavírkou, která by měla být teď na svatého Václava. Tam vzhledem k tomu, že nejsou otevřeny ani obchody v tento svátek, tak máme od úřadu nebo zhotovitel má povoleno toho 28. až do 2 hodin odpoledne, plné jakoby omezení těch okružek, pak už by nic významného následovat nemělo a zrcadlově nebo ve stejné chronologii by to mělo probíhat i ty 4,5 měsíce v příštím roce.
1: Říká můj dnešní host, kterým je ředitel krajské správy ředitelství silnic a dálnic v Liberci, Jan Volmut. Jak byla ta stavba náročná nejenom kvůli tomu samotnému stavu, ale i třeba podmínkám? Já připomenu třeba ta extrémní tepla v letošním létě. Objevila se ještě nějaká, kromě těch personálních vlastně komplikací, kdy lidé čelili těžkým podmínkám na stavbě, tak objevila se třeba i nějaká komplikace v průběhu té samotné stavby?
2: Čistě technická komplikace se neobjevila, ale menší komplikace byly vzhledem vlastně k povolování těch plných uzavírek, které úřad nakonec povoloval v nočních hodinách, tak komplikace pro zhotovitele to byla, ať už ve formě nějakého personálního obsazení, tak i technicky vlastně mít to nasvícený a zajištěný jak materiálově, tak jako energeticky. No. Na druhou stranu dalo se s tím poradit a vyloženě nějaká technická překážka, která by zbrzdila ten plánovaný průběh prací, tak nebyla.
1: To je jedna jedna stavba, kterou jsme teď zhodnotili, která se nejvíc teď trápí řidiče, když projíždějí do Liberce nebo z Liberce. Ta další velká stavba je objezd Lvové u Jablonného v Podještědí. Tam se počítá s dokončením až v roce 2028. Jak tam vlastně probíhají ty práce a jak třeba se počítá s nějakými limity ještě teď třeba do začátku zimy?
2: Ta stavba jede zatím podle harmonogramu, poběží i přes zimní měsíce, tam my zimní pauzu jakoby se zhotovitelem nastavenou nemáme, není k tomu důvod. Počítáme, že ještě před zahájením toho zimního období bude část komunikace převedena na dočasnou, ale furt bude silnice průjezdná 1+1.
1: A s tím se počítá přes celou zimu?
2: Tuším, že přes celou zimu.
1: A teď se ještě zeptám, jestli třeba tam bude systém semaforu.
2: Nemohu to vyloučit, ale pokud tam budeme v příštím roce se světelnou signalizací, tak opravdu v tom nejnutnějším, jinak se snažíme, a byla stavba koncipována tak, aby byl zajištěn bousměrný provoz.
1: Říká můj dnešní host, kterým je ředitel krajské správy ředitelství silnic a dálnic v Liberci, pan Jan Volmut.
0: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví s Janou Švecovou a jejím hostem.
1: Tak my se posouváme od Hodkovic přes Liberec a přes Jablonné pomaličku dál k Děčínu. Jak to vypadá s tou obrovskou stavbou dálničního obchvatu nebo silničního obchvatu u Svoru? To je obrovská stavba, komplikovaná stavba. Co tam je pro vás třeba z toho stavebního pohledu nejtěžší nebo nejdůležitější, když vlastně se připravoval projekt, co tam jako pro stavbaře bylo vlastně tím největším oříškem? Jsou
2: tak
1: to ty mosty?
2: Oříškem je tam 6 mostních objektů, samozřejmě jsou tam obrovské objemy zemních prací, cirka 200 000 kubíků, které jsme byli ve většině nuceni na stavbu nakoupit a přivést. To založení těch násypů bylo poměrně složité. Na druhou stranu dneska už dá se říct, že máme vyhráno, protože mostní objekty stojí. 2 vlastně byly v rychlosti stavěny už za té plné uzavírky, která začala tuším začátkem června. Tam jsme dneska na mostovkách, dopropojujou se vlastně jakoby štěrkové vrstvy, proti tomu začátek úseku i konec už je dneska v asfaltových vrstvách a opravdu dělá zhotovitel maximum pro to, aby byl ten smluvní termín někdy v první půlce listopadu splněn. Takže předpokládáme, že opravdu řidiči do Šluknovského výběžku a dál budou moci od půlky listopadu plnohodnotně jezdit po bezpečném novém úseku.
1: Pomáhají vám třeba při stavbách silnic nové technologie nebo do jaké míry? Protože třeba když jsme se bavili o těch mostech, tak mají nějaké dožití nějakých, tuším, 40 let.
2: Mosty už máme na 100 let.
1: Mosty už máte na 100 let.
2: Mosty máme na 100 let a doufejme, že tomu tak bude, i když my se to už nedozvíme. Nové technologie, tak jako ano i ne, je to tady furt obrovský objem jakoby fyzických materiálů, takže tam až ty technologie tolik nedosáhnou, ale zas při tom provádění ano. To znamená, dneska je tam tradiční zlepšování pojivy, aby ta zemina prostě byla v těch násypech stabilní. Proti tomu je tam technologie například u těch strojů, kdy dneska ty stroje už umí nahrát dokumentaci, jezdí podle GPSky, to znamená, ten strojník ví, v jakých výškách se pohybuje, vidí to na displeji, nemusí mít za sebou furt geodeta, který mu tluče kolíky. Jo? To znamená, tady už jsme se posunuli, ale jinak furt to musí lidově řečeno lidi odmakat. No? Ještě to na 3D nejde tisknout.
0: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví?
1: Často slýchám od řidičů, že ta stavba vlastně stojí, že tam vidí 2 dělníky, tak To je asi otázka na příslušnou firmu, na zhotovitele, ale máte jako hlavní šéf a vlastně investor taky pocit, že těch lidí je tam málo, že by stavby mohly pracovat intenzivněji, anebo to právě souvisí s těmi jinými stroji a novými technologiemi?
2: Částečně to souvisí s technologiemi, částečně i s nějakými technologickými přestávkami. Na druhou stranu určitě řidiči i já máme mnohdy pocit, že by ta stavba mohla být lépe obsazená, ale podle mě je to problém stavebnictví jako takového v celé České republice. Ten boom je obrovský, vidíte to, když jedete na Moravu kolem Hradce a po 35, jak se staví, stavějí se další tepny D3 a ty firmy, tak jak se bavíme napříč tím stavebním světem, tak jsou opravdu na kraji těch svých kapacit. Takže ano, uznávám, někdy to může působit, že na ty stavby nikdo není. Na druhou stranu stavby soutěžíme na čas, opravdu dbáme na to, aby ten zhotovitel ten harmonogram dodržel a jakou cestu k tomu výsledku dojde, tam je prostě nějaká benevolence na jeho straně.
1: Já ještě dám, když se bavíme o té rychlosti těch staveb, tak jenom takový příklad ze sousedního Polska, protože každý, kdo tam projížděl teď v posledních letech, tak vidí, jak ty stavby silniční tam neuvěřitelným způsobem jedou dopředu. Z vašeho odborného pohledu je to tím, že Polsko má víc stavebních firem, víc možností, víc peněz třeba z Evropské unie, anebo že má jednodušší relief, jen tak pro zajímavost.
2: No, já spíš to vezmu asi jako z laického pohledu, nejsem odborník ani na Polsko, ani se s kolegy z Polska nepotkávám, ale jako dvě základní věci jsou asi ten relief, ty krajiny, kdy ty stavby jsou jednodušší, proti tomu to Polsko je obrovský, tudíž i ten objem prací tam musí být větší. No a v poslední nebo neposlední řadě jsou to asi i nějak, řekněme, vykládání a nastavení toho stavebního práva a toho povolovacího procesu, který je u nás prostě abnormálně složitý a náročný na veškeré ty dotčené orgány.
1: Tak to byl krátký výlet k našim sousedům do Polska, ale já se ještě vrátím do Libereckého kraje. Ještě v rychlosti se zeptám na dva poslední úseky, které by se měly dokončit. Konkrétně pojďme do Turnova a potom na úsek silnice u Rokytnice nad Jizerou. Jak to vypadá s dokončením tam?
2: V tuto chvíli jsme zahájili ještě zhruba 14 dnů zpátky rekonstrukci 1/10 v Turnově. Počítáme, že by se měla stavba do konce října stihnout. Pak teda ještě máme rozdělanou 2 roky 1/14 mezi Jablonečkem a Rokytnicí, kde letos práce končí. Měl by být smluvní termín dodržen a zhruba kolem 20. října silnice puštěna bez omezení do provozu.
1: Říká můj dnešní host, kterým byl ředitel krajské správy ředitelství silnice dálnic v Liberci Jan Volmut. Já vám moc děkuji za vysvětlení a za návštěvu.
2: Není zač, taky děkuji za pozvání.
1: A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Liberec vám přeje Jana Švecová.
0: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví?

0: Dál je tady s vámi a pro vás Český rozhlas Liberec, posloucháte Den v kraji a teď se vrhneme do víru burácení motorů. Terénní trať, na které v Boskově na Semilsku trénují především motokrosaři, jednou za rok patří traktorům a ten den nastane právě tuto sobotu 26. září, kdy v Boskově proběhne 24. ročník sjezdu a závodu traktorů. Přípravy dopoledne sledoval náš regionální stopař Jaroslav Hoření.
1: Připravit zdejší traktoriádu není jen tak, protože závody traktorů se mlákají tisíce návštěvníků, což znamená samozřejmě pro ně i pro závodníky připravit zázemí, také parkování pro stovky aut. Závodů na traktorech se tady účastní nejenom muži, ale i ženy. A ženy jsou zastoupené i v organizačním týmu. A jednou z pořadatelek je Anna Polášková z Motosportu Boskov. Začněme samotnými závody. V jakých kategoriích a na jak vlastně náročné trati proběhne další ročník?
2: Krásný dobrý den všem posluchačům. Letos začne teda náš závod traktoru na velice zajímavé a možná i dost náročné trati. Budou tam teda jezdit tři kategorie. Jednou z nich je zajímavá kategorie domaděl, to znamená, co si doma sám kdo vyrobí. Druhou kategorii je továrna do roku 1967 a třetí kategorii je továrna od roku 1968.
1: Na trati jsou asi nejvyhledávanější, alespoň pro diváky, pro závodníky asi tolik ne, ty vodní pasti, takže teďka, jak nám tady prší, takže se nám to krásně samo napouští.
2: Ano, je to tak, teďka tady pěkně prší, takže naše brody budou velice napuštěné a bude to velice zajímavé.
1: Na trati se nezávodí na rychlost, takže tím se vlastně stírá rozdíl mezi výkonnými a méně výkonnými, ale závodí se na stálost výkonu. Aničko, co to znamená?
2: Přesně tak, závodí se u nás na stálost výkonu. To znamená, že se jedou dvě rozjížďky a nejde o to, kdo tam bude nejdřív, ale jde o to, kdo se trefí do stejného nebo nejvíc podobného času při druhé rozjížďce jako při té první.
1: No, tak to už chce fištrona a nejenom držet plný knedlik, jak se říká, tedy jet na plný plyn. Ono se to teda samozřejmě na plný plyn úplně nedá. Já si myslím, že díky tomu dešti trať bude i docela klouzavá.
2: Určitě bude klouzavá, bude to zajímavý opravdu i z pohledu ženy. Musím říct, že mě to minulý rok velice oslnilo a těším se, co tam letos uvidíme a jak to bude vypadat.
1: No a zdejší sjezd a závody traktorů nejsou ale jenom o traktorech. Nechybí ani doprovodný program, tak na co nás pozvete ještě k tomu?
2: Ráda bych vás pozvala na výhledkové lety vrtulníkem, ty byly letos velice žádané. Budou taky seskoky parašutistů, předváděcí jízdy s baginou Kenem a můžete taky vidět válečný tank T-55 v akci.
1: A ještě tady bude také liazácká Dakarka a samozřejmě spousta občerstvení, spousta dobrot. Takže v sobotu pro všechny příznivce motorů a motorsportu dorazte do Boskova na tradiční sjezd a závody traktorů.
0: K zábavou u traktorů jsme završili dnešní den v kraji, ale bavit se pochopitelně můžete i dál. Pár zajímavých tipů vám nabídne kolega Tomáš Beneš v pořadu Kultura pod Ještědem, který začne pár minut po 18. hodině. A dnes kromě jiného přivítá lídra lomnické kapely Gorale, která slaví 10 let na scéně. No a kromě toho vás pozve také na 45. ročník festivalu Jizerská nota. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popoledni na vlnách Českého rozhlasu Liberec opět naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Na železnici mezi Novým Borem a Českou Lípou někdo dal kameny, hledá ho policie. Měření ovzduší v Jablonci nad Nisou ukázalo, že doprava na třech místech výrazně ovlivňuje kvalitu ovzduší. Studentům, kteří se potýkají s psychickými obtížemi, pomáhají univerzitní poradenská pracoviště. A zítřek bude zatažený s občasnými přeháňkami a teplotami mezi 13 až 16 stupni. Zprávy jsou nachystány u jejich poslechová svítá Lída Jiroutová. Přeji dobrý podvečer. Na železniční trati mezi Novým Borem a Českou Lípou bylo včera kamení. Policejní mluvčí Ivana Baláková o tom informovala dnes. Kriminalisté čin vyšetřují jako obecné ohrožení. Strojvedoucí stihl zabrzdit, nikomu se nic nestalo. Vlak ale část kamení přejel a na soupravě vznikla škoda za nejméně 100 000 korun.
3: Strojvedoucí vyjížděl z Nového Boru do České Lípy. Na trati uviděl za sebou vyskládané kameny a stihl zabrzdit. Ve vlaku bylo 25 lidí. Na toto místo dal někdo kameny už v loni. Policie žádá veřejnost, jestli někdo někoho viděl v blízkosti tratě poblíž sídliště Sever v České Lípě včera mezi 4:30 a 5:30 v podvečer, ať zavolá na linku 158. Z Českolipska Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Nejhorší ovzduší v Jablonci nad Nisou je v okolí přehrady v Palackého ulici, kde denně projede 20 000 aut. Ukázalo to 24-hodinové měření Státního zdravotního ústavu z loňského října. Odborníci měřili na 6 místech. Zhoršené ovzduší je taky u autobusového nádraží v Tržní ulici a na Paseckém náměstí. U přehrady v Palackého ulici ale bylo škodliviny nejvíc, říkám Bohumil Kotlík, vedoucí Národního referenčního centra Státního zdravotního ústavu.
4: Máme tam světelnou křižovatku, křížení komunikací významných, máme dole kruhový objezd, to všechno v podstatě vede k tomu, že tam mohou vznikat kongresce a že ta podstatě to může kumulovat a zvláště znatelný je to v ranní a odpolední špičce.
2: Trestní oznámení kvůli údajnému porušení povinnosti při správě cizího majetku podala koalice spolku SOS Český ráj. Týká se plánované silnice číslo 35 z Turnova do Úlibec. Podle ní byla tato severní varianta vybrána na základě chybných podkladových studií. Přednost prý měla dostat jižní varianta po silnici číslo 16. Až čtvrtina studentů vysokých škol má sklony k depresím, vychází to z loňského monitoringu Národního ústavu duševního zdraví, kterého se zúčastnilo 19 000 studentů. Třetina z nich pak přiznala, že už nikdy mysleli na sebe vraždu. Pomoc můžou nabídnout univerzitní poradenská pracoviště, která fungují na všech veřejných vysokých školách a poskytují psychologickou i další podporu.
1: Počasí.
2: A v noci bude oblačno až skoro zataženo, na severu kraje a na horách se můžou ojediněle vyskytnout přeháňky, k ránu budou ojediněle mlhy. Ochladí se nám na 9 až 6 stupňů. V pátek čekejme oblačno až zataženo s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm, zejména na severu kraje a na horách. Večer začne oblačnosti od západu ubývat. Teploty vystoupí na 13 až 16, na horách naměříme mezi 9 až 12 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace pro řidiče v ulici Balcká. V Liberci se srazila dvě osobní auta, na místě je policejní hlídka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A
0: Ať už nás posloucháte za volantem, v práci nebo doma, hezké chvíle u poslechu Českého rozhlasu Liberec. Dobrý den, před 4 minuty po celé Tomáš Beneš. Začíná pořad Kultura pod ještědem. Za chvíli za námi dorazí lídr lomnické kapely Gorale, slaví 10 let působení na scéně. Pak vás pozveme na chystaný 45. ročník folkového trampského a country festivalu Jizerská nota. A nebude chybět třetí díl rozhlasové tvorby Četby o jabloneckých perličkách. Hezký poslech.
5: Kultura pod ještědem.

0: Teď vám představíme jednu regionální kapelu. Pravda, před časem tu už jejich lídr byl, protože kapela Gorale letos slaví 10 let na scéně. Pozvali jsme hlavního člena kapely Michala Valentu. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Krásný den všem posluchačům i vám, Tomáši.
0: Vaše parta, inspirovaná tvorbou Čechomorů, vedle hraní známých lidových písní stále více rozvíjí i vlastní autorskou tvorbu. Ta je stále věrná folklorním kořenům a na koncertech tak dnes vedle osvědčených pecek o Čechomoru uslyšíte i jejich vlastní skladby s moderním rockovým soundem. Oslavu 10. narození navíc kapela odpálí, nebo možná už odpálila velkolepě, tak jak to je, nebo jak to bylo?
1: Uteklo to jako voda a my jsme 10 let naší kapely oslavili jak jinak než u nás v Lomnici nad Popelkou, u zámku našeho krásného v Lomnici, kde jsme udělali velký koncert dvouhodinový a pozvali jsme si speciálního hosta, náš lomnický pěvecký sbor Bořivoj, pod vedením sbormistrně Petry Lukavcové. No a byl to úžasný zážitek, sbor s náma zaspíval několik písní, takže bylo to pro nás velká zkušenost a bylo to úžasný mít za sebou takový těleso 35 zpěváků a zpěvaček. Myslím si, že to je možná sen každého muzikanta.
0: A kdy to bylo konkrétně?
1: Bylo to na konci prázdnin, byla to poslední prázdninová neděle. Mm. My se snažíme každoročně, my tomu pracovně to nazýváme konec prázdnin z Gorale, takže vždycky poslední neděli o prázdninách máme koncert a máme tam vždycky speciálního hosta. Takže teďka to byl Bořivoj a když jsme tu akci dělali poprvé před 3 lety, tak tam třeba s náma vystupoval Franta Černý z Čechomoru.
0: Teda. No a jaké bylo obecně léto pro skupinu Gorale? Vystupovali jste někde? Nebo jste měli pauzu?
1: Určitě. Bylo to, myslím si, že to bylo hodně plodný léto, protože jsme měli nejvíc koncertů a jezdili jsme prakticky po celé republice. Takže každý víkend minimálně jedno hraní bylo, někdy byly i 3. Takže měli jsme z toho velkou radost. Obrovsky nás to posiluje, motivuje, jsou to pro nás veliké zkušenosti.
0: Připomeňte, kolik vás v současnosti hraje a kde vás můžeme třeba teď na podzim vidět?
1: Hraje nás 7. Je nás 7, i když většinou v Lomnici nebo při nějakých speciálních koncertech nás vystupuje víc, protože máme 2 zpěvačky. Jinak standardně housle, akordeon, kytara, akustická kytara, basa a bicí.
0: My si poslechneme vaší hudební novinku Hory sů. Povězte nám více o této písni, jak vznikla, o čem je, co byste řekl?
1: Já bych řekl, že to je písnička, která nám dala nejvíc zabrat, dala nám nejvíc práce, ale máme z ní největší radost. Je to píseň, která si myslím tak nějak odstartovala nějakou naši novou éru nebo etapu tvoření. A začali jsme se koukat nejenom po folklorních textech, ale i třeba po nějaké poezii. A začínáme koketovat i s autorskou tvorbou. A tak nějak začíná to všechno volně plynout. A jsme rádi, že to tak máme, protože myslím si, že jsme ze začátku úplně na tu naši vlastní tvorbu neměli sebevědomí. Ale obrovsky nám v tom pomohli 2 kamarádi, a to je Franta Černý z Čechomoru, který nám vždycky říkal, hele, vy na to máte, pojďte dělat vlastní tvorbu, obohatí vás to a neskutečně vás to posune. Takže díky tomu jsme tu tvorbu, nebo nejenom díky tomu, ale byl to pro nás veliký impuls tu vlastní tvorbu dělat. A dál nás hodně obohatil třeba Petr Tolár z hudební branže. To je člověk, který v hudební branži dělá leta, mimo jiné byl třeba manažerem Čechomoru 16 let. A ten nám dal spousta rad, nejenom do života, ale i do kapely. A ta motivace od něj byla taky veliká a pomáhá nám i s digitalizací našich nahrávek a písniček. Takže když máte za zády takovýhle 2 matadory hudební, který vás inspirujou a pomáhají, tak jste samozřejmě za to obrovsky vděčnej a ta tvorba jde potom sama.
0: No tak vám přejeme úspěch do 2. desetiletí, klidně i do 3., ať vám to hraje, ať vám to šlape. My si teď písničku Horisu pustíme. Kde vás můžeme ještě vidět, slyšet? Třeba na sociálních sítích?
1: Určitě, když se vám písnička bude líbit, tak samozřejmě Spotify, tam jsme pod názvem gorale.cz, tam najdete všechny naše písničky, nebo ideálně YouTube kanál náš, nebo sociální sítě Facebook, Instagram, ideální potom webové stránky gorale.cz, kde se dozvíte všechny informace a de facto vás to i rozvede potom na ty různé platformy a sociální sítě.
0: Michal Valenta, Gorale, Horisu, díky za návštěvu.
1: Taky moc děkuju za pozvání.

0: teď vás v kultuře pod ještědem Českého rozhlasu Liberec pozveme 25. a také 26. září do autokempu v Hejnicích. Tam se totiž uskuteční už 45. ročník folkového tramského country festivalu Jizerská nota. S organizátorem kultovního festivalu Pavlem Déčkovým Klátem si o jubilejním ročníku povídala naše redaktorka Jana Švecová. No a tématem byl program I začátky.
1: Jizerská nota slaví letos výročí, významné výročí.
2: Ano, je to 45. ročník a trošku se musíme pochlubit, že jsme možná jeden z mála festivalů v České republice, který trvá od roku 81 nepřetržitě, takže 45. ročník Jizerské noty.
1: No a je to přesgenerační festival, jezdí tam lidé, kteří vlastně byli u těch začátků, jejich děti, nebo jak to vnímáte?
2: Těch plně skalních je tam pár, jinak se nám trošku asi ta skladba proměnila, spíše to taková generační směs rodičů do 30 let a s malými dětmi, protože tam také organizujeme vlastně dětské soutěže a různé hry a jinak takový to jádro je skutečně teda od nějakých 45 do 80.
1: Festival začíná v pátek 25. září a hlavním hostem bude, to tedy musím smeknout, Neres a Lucia. Jak se vám to povedlo?
2: Neres a Lucia, to je taková možná trošku malá příhoda, protože se Zdeňkem Řešťálem známe a oni právě přijeli v roce 2016, pouze tedy Zdeněk Řešťál a Vít Sázavský a říkali jsme, že někdy příště uděláme nějaký větší projekt. No a přišlo to teda až teď, vlastně po nějakých 10 letech. A jsem strašně rád, protože Neres byla moje taky taková krevní skupina a teď s Lucí se vlastně vrací k tomu repertoáru i samozřejmě k novým písním, takže ti jsou vyvrcholením vlastně sobotního festivalu

0: folkové kapely, které tam jezdili vždycky, a pak taky o country a bluegrass, a zahrali nám tam i kapely s takovým tím tradičním spirituálním repertoárem nebo bluesový kapely, takže je to takový spektrum, ale držíme pořád nějak spíš tu akustickou podobu.
1: A vzpomenete si ještě, když je to 45 let, na ty začátky, vlastně co bylo takovým tím hlavním impulzem, byly to takové ty festivaly, jako byly legendární Porta nebo Svojšický slunovrat, co bylo tím prvotním, když jste se rozhodl, jo, uděláme si svůj festival?
0: Tak ono to šlo trošku ráz na ráz, protože na jaře 1981 jsme seděli v hospůdce u Cimpla a nějaká rocková kapela se tam nosila aparaturu a já jsem tak jako říkal, no sakra, když tady nemůžu hrát rockeři, tak proč by tady nemohli hrát tramský kapely, tak mě napadlo právě udělat jenom takovou prostě malou přehlídečku, že pozveme 4-5 kapel, že si zahrajou, večer samozřejmě trošku popijem a zasejšnujem a že z toho nic nebude. Jenže stalo se, že jsme nakonec se přesunuli z toho Cimpla do sálu lesní restaurace. Udělali jsme opravdu teda dobrou propagaci a myslím si, že i ty kapely, které tam na prvním ročníku hrály, tak už byly poměrně známý právě z Porty a z různých jiných festivalů. Přijeli kapitánky, no a přišlo nám tam 1000 diváků, takže my jsme vlastně nakonec se museli rychle rozhodnout. Půlku diváctva poslali někam do lesa a to publikum se vlastně vyměnilo. Takže kapely byly rádi, že se zahráli na dvou koncertech a diváci prostě hold museli ty druhý půlce tady počkat, ale bylo to ohromná atmosféra, prostě nečekali jsme to.
1: No stálo to za to, já si sama na ty první festivaly vzpomínám. S pozvánkou přišel Pavel Dečko Vinklát.
2: Kultura pod Ještědem.

0: Teď už vás čekají další knižní typy s Martinem Fričem. Jeden zajímavý citát praví: knihu si člověk nevybírá, kniha si volí, nebo kniha si vybírá člověka. Tak se pojďme podívat, která z nich si dnes vybere právě vás. Martin Frič, vítej, dobrý den.
1: Krásné odpoledne, krásný den, zdravím vás. A ten citát je moc hezký a zajímalo by mě, která z těch tří dnešních knih bude natolik silná, natolik vás zaujme, že k vám doputuje. A třeba to budou všechny tři, konec konců blíží se pomalinku Vánoce a vy můžete ty knihy nejdřív mít doma, přečíst si je a pak je věnovat. To je docela fajn postup. Tak, první kniha je z našeho kraje a Štěpán Kučera, autor pražsko-jablonecký, zpracoval nesmírně zajímavou rodinu, nesmírně zajímavé osudy Leopolda a jeho syna Rudolfa Blaškových z Českého Holda a jeho syna Rudolfa Blaškových z Českého Dubu. Tihle skláři, tahle rodina, vyráběla vědecky přesné, umělecky nádherné modely rostlin, mořských živočichů a tak podobně. Jsou to vzácné kousky, které najdete na univerzitách, v muzeích celého světa. To dílo je opravdu geniální a i když už patří k minulosti, protože tenhle rod nepokračoval, tak patří k našemu kraji, a to nejen k Podještědí, ale k celému křišťálovému údolí, když to řekneme tím novým obratem toho dobrého projektu. Tenhle román není jenom o skle, je to příběh rodinných vztahů, toho, jak se ovlivňuje příroda, věda, umění, jak mění lidi. Štěpán Kučera je mistr prózy a k románu Blaška vás srdečně zvu. A teď tu mám dvě detektivky, záhadné příběhy, něco mezi. Jak tak už náhoda bývá, konec konců říkali jsme, kniha si vás volí, narazil jsem na typ z Laponska. Juhany Karila, jak ulovit malou štiku. Tohle magické, humorné, napínavé vyprávění je o tom, že je potřeba každý rok chytit v jedné tůni jednu štiku. Proč, to už se dozvíte v té próze. Ovšem pozor, Laponsko je magický kraj a v téhle tůni je takový samozvaný ochránce s nadlidskou mocí. No a děj se rozbíhá. Pokud máte rádi přírodu, exotické kraje, nebojte se a zkuste ulovit malou štiku. Nebojte se a zkuste ulovit malou štiku. Hilarion Pavluk, Bílý popel. Venkovská osada, 19. století, Ukrajina, detektiv Taras, zavražděná dcera, bohužel. No a pak Vesničané. Dost jich je v podezření. Pohybuje se tam možná nějaký mýtický démon. Vynikající text. Hilarion Pavluk a příběh detektivní s názvem Bílý popel.
0: Říká na závěr s úsměvem na rtech znalec knih Martin Frič. Díky za dnešní knižní okénko a hezké zářivé dny.
1: Hezké čtení přeji.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hezký dobrý večer, posloucháte nás ve čtvrtek 24.9. Kdo pak slaví jmeniny? Jaromír, Jaromíra, všechno nejlepší a teď už pár tipů, kam v těchto dnech vyrazit. Třeba ještě dnes, pokud stihnete, v 19 hodin Lidové sady Liberec, čeká vás besídka divadla Sklep. O den později v pátek 25. září pozve Lípa muzika do České Lípy do kostela mistra Jana Husa na středověkou dvorskou liriku, a to na dílo básníka a skladatele ze 14. století. V Liberci můžete o 19 hodin vyrazit na slavný muzikál West Side Story, zveme i do Jabloneckého Eurocentra na vernisáž výstavy spojenou s přednáškou na téma 50 let scénického tance. Akce je součástí 40. celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých, která nabídne právě ve dnech 25. až 27. září bohatý program na různých místech v Jablonci nad Nisou. O dva dny později v sobotu 26. bude ve znamení velkých jmen. Do Liberce přijede Kabát, turné Korida 20 let. Turné tedy nebo koncert se uskuteční v Home Credit Aréně, začíná ve 20 hodin. No a pozveme třeba i na svatováclavské posvícení, a to do Českého ráje na Dlaskův statek 26. tedy v sobotu v čase 9 až 17 hodin. Čekají vás třeba ukázky mlácení obilí, krouhání zelí, moštování, ruční výroba provazů, spřádání na vřetánku, ochutnávka bramborových placek z kamen a povídání o tradičních způsobech destilování. Tak si vyberte, je z čeho, krásný čtvrteční večer a bavte se.
1: Český rozhlas Liberec.

0: Posloucháte Kulturu pod ještěrem Českého rozhlasu Liberec. Po třetí se dnes můžete zaposlouchat do příběhu o sklářích z Jablonecka. Pod názvem Soumrak perličkového kraje ho sepsal historik Petr Nový. Už v předchozím díle byla řeč o takzvané Lučanské pozdvižce, tedy vzpouře sekáčů perliček, kteří se rozhodli pomstit sekacím strojům, které jim brali práci.
1: První vlna vzbouřenců z Krojčenku odešla kolem 14:45 odpoledne. V 14:30 telegrafoval lučanský starosta Franz Panzner na okresní hejtmanství v Jablonci, že spatřil zástup dělníků, jenž se patrně rozhodl ničit sekací stroje. Proto se do Lučan na rozkaz hejtmana Fischera vypravil CK okresní komisař Josef Jašek a CK četnický strážmistr Wenzel Eisen. Trvalo však více než hodinu, než dorazili. Po okresním hejtmanství Panzner informoval též továrníky z dalších obcí, že mohou mít potíže. Například do polubného přišla zpráva o tom, že více rostovek dělníků ničí sekací stroje. Učiňte preventivní opatření. Později nechal i troubit poplach, aby obyvatelé Lučan, žili jich tu tehdy 3000 ve 494 domech, upozornil na mimořádnou situaci. Z hostince Krojčenk se rozlobení skláři vypravili přímo k Brajtově brusírně v Horních Lučanech, přízemní stavbě s dřevěným štítem a šindelovou střechou. Vstupovalo se do ní dvoukřídlými dřevěnými dveřmi. Vlevo od vchodu se nacházely místnosti se sekacími stroji a vodním kolem, vpravo sklad skleněných polotovarů a za ním obytná světnice. Dřevěné schody vedly na půdu, kde byly v pytlích složeny nasekané perle. Protože Ludwig Bright věděl, že se v kraji již řadu dní povídá o chystaném ničení strojů, zažádal CK okresní hejtmanství v Jablonci, stejně jako polubenský továrník Josef Riedl, o ochranu svého majetku. Četnická stanice v Lučanech, kde běžně konal službu jen jeden policista, byla posílena o dva muže. Závodčí Lorenz Paul, Josef Tichý a četník Wenzel Schindler střežili Brightovu brusírnu již několik nocí. Během dne však hlídkoval jen jeden z nich. Ve středu 29. ledna 1890 to byl Schindler. Když Paul a Tichý vyslechli zprávu o výtržnostech v Nové Vsi, pospíchali k brusírně společně se smržovským četníkem Emanuelem Erhardem, který jim přišel na pomoc. Již cestou viděli zástup táhnoucí od Krojčenku až do Lučan. Šli pak všichni onomu lidu vstříc, aby jej zastavili. Namáhání četníků bylo však marné. Obžaloba uvádí. Jenom část výtržníků zůstala státi. Většina si četníků ani nevšímala. Nýbrž odskočila stranou na louky a šla přímo k brusírně. Četníci snažili se tudíž, aby co možná rychle také tam přišli. Avšak bylo již pozdě. Neboť když přišli, pustošení brusírny již počalo. Láteřící a hrozící dělníky zahlédli z brusírny přicházet dílovedoucí Wilhelm Kaulfus, dozorčí Johann Schwarz a jeho žena Rosa. Zatímco Kaulfus na nic nečekal a utekl do blízkého lesa, Schwarze musela jeho manželka chvíli přemlouvat, aby se raději schoval. Jako vhodnou skrýš vybrali kůlnu. Jejich malé děti odvedl do bezpečí soused Franz Schiffner. Brzy začali rebelanti bušit na zamčené vstupní dveře a hlasitě se domáhat vstupu. Následkem toho šla Rosa Schwarzová, kteráž sama v brusírně zůstala, ke dveřím. Otevřela je a pravila ve své úzkosti: já vám lidé otevřu, jenom mne ušetřete, já jsem zrovna tak chudá žena jako vy. Obžaloba dále uvádí: někdo z davu správcovou ubezpečil, že chtějí jen zničit stroje, ne páchat násilí na lidech. Schwarzová i tak okamžitě utekla do svého bytu v brusírně, z nějž vylezla oknem a skryla se u souseda Josefa Dresslera. Když vícero lidí od brusírny odešlo, vrátila se na místo, protože měla veliký strach o svého muže. Ten však zůstal v kůlně neodhalen.

0: Nenávist k mašinám, vršená v srdcích a hlavách strádajících dělníků, dav po otevření vstupních dveří zcela ovládla. 17letý František Wagner z Loužnice vzpomínal. Vojta Dohelský mávl holí do budovy, dav prudce zaútočil a stroje lítali ven. Asi 50 mužů začalo, jako smyslů zbavených, bušit holemi a železnými nástroji, nalezenými v brusírně, dosekacích strojů. Až ze všech 16 zbyly jen kusy, které pak vyhazovali zasklenými okny ven. Stejně tak učinili s dalšími zařízeními brusírny, zásobami surového skla a hotového zboží uloženého na půdě. Pytlíky s perličkami buď na místě rozřezali a vysypali, nebo vyházeli do sněhu, kde dílo zkázy dokonali ostatní. Dělníci v budově nalezli též sud s petrolejem, který ze 2/3 vypustili, patrně s úmyslem nenáviděnou stavbu podpálit, což se jim ale nepodařilo. Zásluhu na tom později liberecký soud přiřkl 4 četníkům, přestože ti se proti rabujícímu sfanatizovanému davu neodvážili zasáhnout. 17letý František Wagner dokonce vzpomíná, že když na něj četníci natrefili při vysypávání pytlíků s perličkami, koukali se na mě, smáli se a nechali mě bejt. Naproti brusírně stála stodola, v níž nebylo nic, co by souviselo s výrobou skla. Přesto někdo urazil zámek a poškodil mačkadlo na oves, které při obhlídce nalezl. Asi po hodině ničení ustalo a dělníci z vyrabované brusírny odešli. Ludviku Brightovi vznikla škoda ve výši 12 077 zlatých a 10 krejcarů. Někteří hladovějící a mrznoucí plenitelé si pochopitelně přivlastnili potraviny či oděvy, které v místnosti nalezli. Dílovedoucí Kaulfus, který stejně jako Švarcovi v brusírně bydlel, po pustošení postrádal 50 rakouských zlatých, zlatý řetěz v hodnotě 60 německých marek, 2 košile, několik límců a manžety v ceně 6 zlatých i diamant k řezání skla také za 6 zlatých. Švarcovi přišli o černý klobouk za 3 zlaté, o homoli cukru, 2 prostěradla, 3 ručníky a 2 košile, o 2 bochníky chleba, 6 housek, hrnek mléka, 0,5 libry másla a o láhev octa. Pečlivý žalobce nechal poznamenat i z půdy schozené prádlo a dětské peřinky.
1: Slyšeli jste 3. díl vyprávění o osudech sklářů v našem regionu. Knížku Soumrak perličkového kraje napsal historik Petr Nový. Stejnojmenný rozhlasový cyklus podle ní připravil David Hamr. V režii Michala Bureše účinkoval herec Zdeněk Kupka. Pokračování nás čeká opět za týden v pravidelném čase v Kultuře pod Ještědem.

Jak ten čas zase rychle utekl. Takové bylo dnešní kulturní setkání na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Pořad Kultura pod ještědem vysíláme každou neděli po 9. a také každý čtvrtek po 18. Těším se opět na slyšenou. Ať máte příjemné první podzimní dny. Zdraví Tomáš Beneš.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Policisté plošně otestují DNA žen na Semelsku, hledají matku mrtvého novorozence. Zastupitelé v Harachově schválili zadání změny územního plánu kvůli stavbě hotelu. Cena nafty je skoro na rekordu, zdražila taky benzín a v pátek čekejme zataženo s občasnými přeháňkami a teplotami jen do 16 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezký večer. Policie chystá plošné testy DNA u žen v Rovensku pod Troskami na Semelsku. Hledá matku, která před skoro 2 týdny odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Podle policejní mluvčí Vladimíry Šrýtrové budou policisté testovat ženy v určitém věkovém rozmezí. Vyhodnocují taky kamerové záznamy z místa i širšího okolí. Harachov schválil zadání změny územního plánu kvůli výstavbě 5hvězdičkového hotelového komplexu. Ten má vzniknout v lokalitě Nový svět. Změna územního plánu výrazně rozšiřuje možnost zastavění pozemku. Investorem je společnost Five Star, která městu slibuje za změnu územního plánu mimo jiné vybudovat zdravotní středisko a novou silnici. Část zastupitelů i občanů byla proti.
4: Podle opozičního zastupitele z ODS Petra Dostalíka má smlouva s investorem nedostatky. On i část veřejnosti žádali širší debatu. Nezávislý starosta Tomáš Vašíček argumentoval tím, že zastupitelé v minulosti záměr několikrát projednávali a načasování je pouze výsledkem 4leté práce mezi městem a investorem. Z Harachova Johana Tománková, Český rozhlas.
3: V Jablonci nad Nisou začalo několik dopravních omezení, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Až do zítřka řidiči neprojedou Máchovou ulicí. Kvůli opravě povrchu je zcela uzavřený úsek mezi ulicemi Korejská a 28. října. Další uzavírka je v jabloneckých pasekách. Až do konce září jsou neprůjezdné ulice Vysoká a Křišťálová. Město tam nechává opravit vodovodní přípojky.
5: Nejdéle potrvá omezení v ulici Ivana Olbrachta v části Mšeno. Až do 15. října tam bude uzavřený úsek před domy s číslem popisným 17 a 21. I tam město opravuje vodovodní přípojky. Provoz autobusové dopravy práce neomezí. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Nafta je skoro na rekordu. Včera stála v průměru 49 korun a 52 haléřů za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Zdražil taky benzín. Řidiči ho teď natankují v průměru za 45 korun a 91 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Ceny pohonných hmot rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Od října proto vláda obnoví regulaci cen paliv. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny. Marže obchodníků zastropuje na 2 koruny a 50 haléřů za litr a sníží spotřební daně na naftu.
2: Počasí.
3: A zítra bude oblačno až zataženo s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm, zejména na severu kraje a na horách. Večer začne oblačnosti od západu ubývat. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Silnice třetí třídy mezi Čtveřínem a Pěnčínem je uzavřena, pracují tam stavbaři. Objížďka vede přes silnici druhé třídy 610, tedy přes Příšovice a Přepeře. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Máme tu e-mail od pana posluchače Jiřího, který už delší dobu sleduje v rozhlase, dříve jen u některých politiků, rozšíření pozdravu o další přídavné jméno, například krásný dobrý den a mnoho dalších jiných variant. S pobavením sleduje, jakou variantou vylepšení pozdravu ho ještě třeba moderátoři ohromí. Vždy si vzpomene na titulování ve hře Afrika divadla Jary Cimrmana. Bratře otče blbče, s druhem pozdravu krásné dobré jítro se setkává. Vám i v literatuře, píše pan Jiří. Tak a možná názor na tohle a pak se ptá, jak je to tam s psaním čárky.
2: Tak to vezmeme po pořadě.
1: Už je to v pořádku, prostě musíme se s tím smířit.
2: Jestli je to už i v literatuře, tak se nedá nic dělat. On ten pozdrav dobrý den v podstatě je doporučený ve formálních situacích, z čehož vyplývá, že častým užíváním se významově vyprazňuje, formalizuje se. No a
1: my nechceme, abychom zněli formálně, že? Když chceme pozdravit třeba posluchače, tak jim chceme dopřát krásné dobré ráno.
2: Ano, aby věděli, že v tom pozdravu je ten optimismus. Takže se to řeší třeba právě tím dalším přídavným jménem a když se použije konkrétně to krásný, tak to znamená velmi hezký, velmi pěkný. Takže patrně proto, aby se obnovil ten význam a bylo to hodně optimistické, tak se to zkrátka začalo takhle zdvojovat.
1: A jak je to tam s tou čárkou, když tedy chci napsat krásné dobré ráno, je to bez čárky?
2: Na to žádné pravidlo nemáme, takže když to napíšeme bez čárky, bude se to brát jako přívlastek postupně rozvíjející, dobré ráno, krásné dobré ráno. No a když tam tu čárku dáme, taky se nic nestane, bude to zkrátka přívlastek několikanásobný. To znamená, že ta dvě přídavná jména budou souřadná, rovnocená. Takže jako bychom řekli, dobré ráno a krásné ráno.
1: Můžete si vybrat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dyleň? Hora Dyleň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dyleň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

Karton na dvorek, kam taký porcelán. Som odrán.

0: prachy. Si.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

Dobrý večer, Lačerati Šukar Šuniben. Dnes představíme reperku Miku, která nám poví o své hudební kariéře. A k mikrofonu pozveme také asistenty prevence kriminality, kteří od září působí na Černém mostě v Praze 14. Lavu!

0: To byla kapela Terne Čave. Na Černém mostě a dalších místech Prahy 14 nově působí asistenti prevence kriminality. Do ulic vyrazili na začátku září. Komunikují s lidmi, pomáhají předcházet konfliktům a upozorňují na problémy ve veřejném prostoru. Praha 14 na jejich působení získala finanční dotaci od ministerstva vnitra. Jak jejich práce vypadá, nám přiblížil Dušan Vagaj.
1: Na Černém mostě nově působí asistenti prevence kriminality. Jsou rozdělení do dvou směn a v každé pracují dva asistenti. Rozhovor povedu s Monikou Ferkovou, s Martinou Daňkovou a s Růženou Kudrášovou. Moniko, čemu se během služby věnujete?
2: Věnujeme se lidem bez domova a dětem a i lidem, které užívají návykové látky.
1: Martino, jak vypadá běžný pracovní den?
3: Jak jste už zmínil, máme ranní a odpolední směnu. Každý máme rozepsaný svůj plán tras. Ráno máme sraz tady u metra na Černém mostě, kde máme první terén. Pak přejíždíme na Rajskou zahradu, pak na náměstí Hloubětín. Monitorujeme lidi bez přístřeší, lidi, kteří pijou alkohol na veřejném prostranství, děti, jsou to náctiletí, taky užívají návykové látky. A takhle to vlastně kontrolujeme během dne, ty místa, které máme určený.
1: Jak už jsem zmínil, vaše služba je rozdělená do dvou směn. Růženo, vy jste jedna z těch dvojic, které dělají tu druhou směnu. S jakými situacemi se při práci nejčastěji setkáváte?
4: S bezdomovcema pijou alkohol, tak je, jim říkáme slušně, aby se sebrali a odešli. My se seberou a odejdou.
1: Dá se říct, že ranní směna a odpolední směna se liší?
3: Při té ranní směně určitě není tolik problémů, jako při té odpolední směně. Zatím je ta ranní klidnější, ale nemůžeme vědět, co bude dál, že jo? Například nedávno se taky stalo, byla to ranní směna. A stala se taková věc, že mladík tady v jednom nitrobloku na Černém mostě po užití návykových látek skolaboval, měl nějaký záchvat. Vypadalo to vlastně, že už to ani nepřežije. Dosil se z vratky, takže jsme mu podali první pomoc, zavali jsme záchranku, chlapec se z toho dostal, protože my jsme tu pro bezpečnost a pro pořádek.
1: Moniko, jak můžete jako asistenti předcházet konfliktům?
2: Začneme se jich ptát vlastně, co se děje, domluvou prostě řešíme.
1: Martino, jak spolupracujete s městskou policií a policií České republiky?
3: Zavoláme a přijedou. Vědí o nás, takže není problém.
2: A voláme policii, když už vlastně se cítíme být ohrožený my jako asistenti i okolí.
1: Martino, důležitou součástí vaší práce je komunikace s lidmi, s obyvateli. S jakými problémy se na vás lidé nejčastěji obracejí?
3: Opilství, skupinky, lidi bez přístřeší, náctiletí děti, někdy je to i nepořádek. No.
1: Moniko, vy jste začali de facto nedávno, máte už odezvu lidí?
2: Ano, máme. Asistentům lidé děkujou, že jsou moc rádi, že můžeme tady jako být a předcházet něčemu. Potkávají nás na ulici, tak nám poděkujou, jsme za to rádi.
1: Růženo, budete se při své práci zaměřovat také na děti a mladé lidi?
4: Zaměřujeme se i na mladé, i na ty starší lidi. Upozorňujeme je, že kolem ty 9. hodiny, aby se sebrali a odešli domů.
1: Martino, Praha 14 má několik různých lokalit. Liší se podle vás problémy, se kterými se v jednotlivých místech setkáváte?
3: Náměstí Hloubětíně, to je takovej docela oříšek, i když vykážeme lidi bez domova, kteří popíjejí alkohol a chovají se vlastně tak, jak by se na veřejném prostředí chovat neměli, tak se někdy vrací. Takže to tam je trošku jako nic nejde hned, jo, trošku na další dobu. U metra na Černém mostě se mi zdá, že se to trošičku zlepšilo. A na Rajské zahradě myslím, že je klid.
1: Jak jsem zmínil, jste v ulicích zatím krátce. Co vás při práci zatím nejvíc překvapilo? A co byste chtěli, aby vaše působení v Praze 14 přineslo?
4: Aby tady byl klid, pořádek, bezpečno, aby se nám tady žilo hezky, No a baví mě ta práce, takže...
1: Moniko, cítíte, že lidé z Černého mostu, z Prahy 14, vás respektují?
2: Ano. My teda tady působíme už 5. rokem s kolegyní, s Martinou Daňkovou.
1: S nějakou ale přestávkou, že jo?
2: Ano, my jsme pracovali u ROM Praha, terénní pracovník jsme byli s kolegyní. Neměli jsme teda takovouhle pravomoc a uniformu, takže ty lidi nás už tady jakoby znají, i ty lidé bez domova a tak, takže jako mají z nás opravdu jako takovej ten respekt. Když nás vidějí, tak už prostě se balej, žádný jako nejsou agresivní na nás, už dopředu říkají, my už odcházíme.
3: Jak říká tady kolegyně Monika, tak opravdu je známe už delší dobu. Kolikrát se stane, že za náma sami přijdu s nějakým problémem, by chtěli pomoct, tak je odkážeme, že ona je třeba na to neposedu, nebo na nějakou naději, nebo Červený kříž. Jo. Byli takoví, kteří se nás ptali, jestli bychom nemohli pomoct prací.
1: Růženo? Já se zeptám, když by se stal nějaký větší problém, jste nějak propojený všichni čtyři, abyste si navzájem vypomohli třeba?
4: Ano, jsme propojený, když se něco děje, tak si hned zavoláme, nebo pošleme SMS-ku a oni dojdou.

Je s námi Romava Keren. Dobrý večer. Mika Umajku je pseudonym romské zpěvačky a reperky z Brna. Také tvoří projekt a podcast zaměřený na romskou kulturu, rozhovory a hudbu. Letos vystoupila například na brněnském půličním festivalu Ghettofest nebo Romipenu v Biskupském dvoře, kde ji oslovila Iveta Durdoňová.

0: Jak se věnujete dlouho rapu a vůbec zpěvu?
1: Hudba mě doprovázela od malička, už od 8 let, kdy jsem vlastně začala tancovat v taneční skupině M-Dance. Vždycky jsem měla takový ten sen tu hudbu dělat i sama. Postupem času, když jsem jezdila na koncerty nebo působila jsem ve videoklipech třeba Monice Bagárové nebo na živých koncertech Anitě Soul. S Anitou se známe, ta Soul si mě zavolala, natáčím videoklip, jo, nebo mám tady koncert živý na festivalu v Ostravě, takže jsme jeli se skupinou spolu s hodně známým tanečníkem Kalem, který si mě bral vždycky s sebou.
0: Vaše kariéra reperky začala tancem v taneční skupině M-Dance, kterou vedl Michal Šeraj.
1: Ano, přesně tak. Začalo to teda tím, že jsem se přihlásila do rapové soutěže The Mag v Rap 2025 a tam si mě vybral do svého týmu slovenský rapper Rytmus. Konkurence tam byla opravdu jako velká. Já beru i za úspěch třeba to, že jsem se dostala do Československa jako jediná holka do top 20.
0: Co pro vás tato soutěž znamenala? Kam jste se vlastně posunula od té doby?
1: Dalo mi to hodně, dalo mi to zkušenost, dalo mi to větší obzor, určitě to, že se chci zlepšovat. Dalo mi to sebevědomí v tom, že je možná místo na české scéně i pro Miku.
0: V současné době skládáte, vystupujete, nebo kde si vás mohou posluchači poslechnout?
1: Používám sociální sítě, kde vystupuju vlastně pod jménem Mika u Majku. Kdyby nikdo nevěděl, tak Mike je jako mikrofon, takže Mika, já u Majku jako u mikrofonu v překladu. Takže tam publikuju svoji tvorbu, věnuju se třeba i moderování jako dnes na festivalu Romipen 2026, takže doprovázím vlastně celodenní program.
0: Zvou si vás nadále do videoklipů nebo na koncerty, kde byste účinkovala jako tanečnice, nebo se věnujete jenom hudbě?
1: Ten tanec jsem tak trošku upustila, ale ne úplně, protože tanec ve mně byl a bude, ale teďka spíš mířím na tu hudební scénu, která mě začala více bavit a naplňovat. Věnuju se tvorbě hip-hop, R&B, pop.
2: A to je pro dnešek vše. Palíkera v hojšu nenasa menca. A čen devlil. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Měření ovzduší v Jablonci nad Nisou ukázalo, že doprava na třech místech výrazně ovlivňuje kvalitu ovzduší. Opravené zvony se dnes vrátily do kostela svatého Jilí poblíž švancemberské hrobky v Třeboni. Počasí na zítra oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní. Teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Nejhorší ovzduší v Jablonci nad Nisou je v okolí přehrady v Palackého ulici, kde denně projede 20 000 aut. Ukázalo to 24-hodinové měření Státního zdravotního ústavu z loňského října. Odborníci měřili na 6 místech. Zhoršené ovzduší je taky u autobusového nádraží v Tržní ulici a na Paseckém náměstí. U přehrady v Palackého ulici ale bylo škodlivin nejvíc, říká Bohumil Kotlík, vedoucí Národního referenčního centra Státního zdravotního ústavu.
2: Máme tam světelnou křižovatku, křížení komunikací významných, máme dole kruhový objezd. To všechno v podstatě vede k tomu, že tam mohou vznikat kongresce a že ta v podstatě to může kumulovat. A zvláště znatelný je to v ranní a odpolední špičce.
0: Kostel svatého Jilí u švancemberské hrobky v Třeboni má od dneška opravenou věž. Vrátila se do ní taky dvojice zvonů, vyrobená v roce 1869 v německé Bochumi. Podle zvonaře Michala Votruby je museli odborníci kompletně restaurovat.
3: My jsme zvony zbavili korozních produktů, vyčistili jsme je, nakonzervovali, natřeli a zvony z druhé poloviny 19. století se budou vracet na věž tím způsobem, že budeme spouštět zvony jakoby do komína, což je pro nás velký luxus.
0: Čestnou občankou Valašského Meziříčí bude wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková. Rozhodli o tom na svém posledním zasedání zastupitelé města. S tenisem začínala právě na tamních kurtech. Komu radnice letos udělí cenu města, říká mluvčí radnice Veronika Macková.
4: No města letos obdrží dva lidé. Prvním je hudební publicista Jaroslav Riedl, a to za celoživotní práci. Věnuje se alternativní scéně a undergroundu, rocku, jazzu i valašskému folklóru. In memoriam ji dostane výtvarník a grafický designér Josef Válek. Zemřel letos v únoru. Oceňujeme jej hlavně pro jeho grafický design a loga.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, zejména na severu a severovýchodě území očekáváme na některých místech až zataženo, na horách ojedinělé přehánky. Místy se budou tvořit i mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a odpoledne se výjimečně vyskytnou mlhy a na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme i slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupni, na horách kolem 9 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je ve směru z Příbrami do Prahy stále uzavřená za sjezdem na Voznici. Na 21. kilometru u exitu na Kytín vyšetřují velmi vážnou dopravní nehodu. Dopravu odklánějí z Voznice směr Nová Ves pod Pleší, zpět najedete u Mníšku pod Brdy. Kolony se tvoří také na D1 na průtahu Brnem ve směru na Ostravu. Je to mezi 184. a 196. kilometrem. Počítejte se zdržením asi 15 minut. A na dálnici D3 z Benešov do Českých Budějovic u sjezdu na Soběslav je uzavřený pravý pruh na 95. kilometru. Na místě zasahují hasiči u nehody osobního auta. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Její hlas je spojen s českým folkem a country. Má za sebou 55 let na pódiích, koncertech. Stála u zrodu kapely Pacific a přestože se od ní na chvíli vzdálila, tak jen proto, aby nabrala další zkušenosti a s nimi se pak ke své srdeční záležitosti jménem Pacific zase vrátila. Helena Maršálková, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuju.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Můj věčný stín, píseň, která uvádí naše povídání s folkovou a countryovou zpěvačkou Helenou Maršálkovou. Nicméně tato píseň, kterou jsme teď slyšeli, vy sama jste ji komentovala, byla jste překvapená, že ta píseň je, protože ji běžně už nespíváte na koncertech.
1: My nikdy nespívali na koncertech.
0: Jak to?
1: Nevím, no mně připadala jako taková písnička na průvod 1. máje nebo já nevím, Sokolovský festival nebo něco takového. Já to nemám ráda a o nic tam nejde. Já mám ráda, když mám text, v který něco říká, ale tohle je takový plácání o povídání.
0: Takže to není ta vaše důležitá píseň. Nicméně, když zmiňujete právě text a folk je o tom, o textech, tak mění se texty, myslím, slova zůstávají stejné, ale jdou s vámi a tím, jak žijete ten život, prožíváte dobré, zlé, tak ta interpretace jejich mění se?
1: To si myslím, že tomu se ani nedá vyhnout. To nemůžete, zaprvé ani dvakrát to nezaspíváte stejně. A za druhý, v tom mladém věku, to jsme měli takový pocit, že je všechno možný a jak je to všechno v klidu a jak to dáme. Jak nám přibývají léta, tak už si říkáme, sakra, dáme to vůbec. Takže je to tak, ale já mám štěstí, nebo celý Pacifik má štěstí, že jsme měli Tondu Linharta a Pepu Blažejovského a že zpíváme jenom naše písničky. A to je radost, protože ty jsou psaný nám na tělo.
0: Tak, ale přibývají vám i zkušenosti životní a prožitky. A
1: tak to díky bohu samozřejmě, protože jsme každou chvíli někde jinde. Objevujeme samozřejmě, jak máme nádhernou zemi, když jsme furt v autě. A někdy se i vracíme na místa, které jsou pro nás hrozně vzácný. Je to nádherný život. Já, kdybych nespívala, tak umřu.
0: Neměnila byste zkrátka.
1: V žádném případě.
0: Chodila jste vlastně někdy do práce? Bylo zpívání, koncerty někdy vaší
1: prací? Myslím, že 5 let za celý svůj život.
0: Jste chodila do práce?
1: Hmm.
0: A bylo to zpívání?
1: Mm-mm.
0: Zkrátka koncertování a zpěv jste nebrala jako svůj práci, jako koníček.
1: Před mým synem jsem chodila do práce, po mateřský už jsem se nevrátila, to už jsem začala se živit muzikou. Pak před důchodem, aby mi vyšel důchod, tak jsem šla na 2 roky pracovat do hudebních nástrojů a už mě v práci nikdy nikdo neuvidí.
0: Ale zpívat budete, ať budete v důchodu. No,
1: to už jsem dávno.
0: To už jste, pardon, ale zkrátka i v důchodu, tak.
1: Já to mám naplánovaný, tak. Já jsem 2. ledna narozena. A v roce 2050, 2. ledna, mi bude 100. A já odspívám poslední koncert a 3. můžu v klidu umřít.
0: Takhle to máte naplánované.
1: Ano, takhle já jsem si to naplánovala.
0: Tak ostatně Pacifik, pokud dobře počítám, tak už je 55 let na ano. světě, takže vy 55 let koncertujete s Pacifikem. A když se podíváme na ten jeho život v Pacifiku, tak byla doba, kdy měl blízko zániku, kdy jste měla třeba obavu o to, že skončí, že se rozpadne?
1: Ne, já jsem v jednu dobu jsem se cítila vyhořela. Tak jsem, že jsem dělala už pak v Semaforu a to, ale nejezdila jsem s jinýma kapelama než s Pacifikem a byl Semafor. A pak najednou ten Semafor taky nějak tak odplynul, protože tam se vždycky hraje jedna hra určitou dobu. A já jsem se vrátila do toho Pacifiku, já tam teda byla pořád tu dobu, ale že jsem na něj měla víc času. A najednou jsem prostě vyhořela. Netěšila jsem se, byla jsem taková jako podrážděná pořád. Tak jsem mezi tím zašla dělat s rockovejma kapelama, s populárama a tak. A najednou takhle cvak a mě se začalo stýskat. Tak jsem se vrátila a jeli jsme dál.
0: A byl tam nějaký konkrétní impuls? Že
1: ne.
0: Jenom cvak to tak přišlo z vrchu?
1: Najednou mi to nějak jako, začalo mi to chybět zase. Což předtím mi bylo spíš na obtíž už. A naštěstí jsem se trefila do doby, kdy mě potřebovali. Takže to vyšlo.
0: Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: byla Věra Špinarová a jak jsem se během písničky dozvěděla, také nejoblíbenější zpěvačka mého dnešního hosta, paní Heleny Maršálkové. Měla jste nějaký pěvecký vzor?
1: Ne. Neměla. Já jsem začala zpívat poprvé za honorář, když mi byly 3 roky ve školce.
0: A to už jste dostávala honorář?
1: No, protože se mě zavazovali za to kaničky.
0: Tak.
1: Jo, protože děti, když já jsem zpívala, tak oni nezlobili a já jsem dospívala, děti byly oblečený, mě zavázali kaničky a šli jsme ven. A já nevím, já tak zpívám nějak tak, jak jsem se narodila. No.
0: Ono se to říká tak, jak píp narost. Já to tady nebudu říkat.
1: No, ale je to pravda. Je to naprosto pravda.
0: A kdo ve vás našel nebo rozeznal to, že byste mohla být profesionální zpěvačkou?
1: Můj tatínek. Když jsem udělala první konkurs, to byla taková, dělala irskou muziku, Drnkači se to jmenovalo, nejdřív teda Strummers, pak nám to zakázali, tak Drnkači. A můj tatínek, já byla taková už ještě úplně pitomá, bylo mi 19. A tatínek říká, hele, tak tam nazbíráš zkušenosti a pak pojedeš za lepším. A já, jak jsem byla tak pitomá, tak jsem jim to tam řekla. No a oni se lekli, tak Václava Maršálka na mě nasadili, abych nemohla zdrhnout. No a já jsem se ho vzala, že jo.
0: To jste ještě, ano, nebyla Maršálková, ano, tak.
1: Ano, takže já nevím, no já jsem velice těžce tvárnej člověk, jo. Takže si myslím, že tu muziku dělám, nesmí mi nikdo říkat, jaký mám dělat. Jasně, když to je studio, režisér řekne, hele, tady, takhle, tohle, to, tak to je jasný, ale jinak já, no.
0: A pan Maršálek tedy byl původně vyslán k tomu, aby jako tak vás jsme nějak formoval? Nebo
1: abych nějak neutekla. Abych neutekla jinam. Tak jsme oba utekli k Pacifiku.
0: Aha, takhle. No, jak se to říká, když nemůžeme nepřítele porazit, tak se s ním spojíme, tak jste to udělala rovnou sňatkem. Tak, utekli jste k Pacifiku, ale to nebylo, že jste utekli k Pacifiku, vy jste si ho založili.
1: Ano. My jsme měli takovou partičku trampíků a kamarádů a najednou Tonda začal nosit překrásné písničky. Linhard. Tak jsme si řekli, že to zkusíme a hned na první portě jsme byli druhý a pak na další první, tak jsme říkali, jo, tak jo.
0: Tak to by šlo.
1: To by šlo.
0: Tak a začínali jste ty koncerty v Malostranské besedě?
1: Ano.
0: A vy se tam teď zase vracíte, shodou okolností?
1: My
0: teď
1: jsme tam co 2 měsíce.
0: Dobře, myslím teďka v nejbližší době, ano, teďka ve středu. Budete mít koncert, jak moc se proměnila Malostranská beseda?
1: My jsme se hrozně báli, když začala ta rekonstrukce. Strašně jsme se báli. Ale dělali to tak geniální lidi, že ten genius loci tam je pořád. Takže ten návrat byl velice šťastný.
0: Není tam něco v té Malostranské besedě, co připomíná Pacifik? Nemáte tam už, já nevím, svoji židli někde napsaný, vyrytý Pacifik, něco?
1: No, oni to znova vymalovali, takže ono to tam někde určitě bylo, ale teď to tam není, už jsme dospělí a už nepíšeme pozdech. Ale Tonda Linhard, on je výlovým takový trampský muzeum a ten tam má svoji vitrínu.
0: Vlastně jak těžká byla pro kapelu ztráta?
1: To se těžko dá vysvětlit. To je naštěstí Tonda přived úžasného kytaristu, kamaráda bezvadného a ten, když viděl, jak na tom už to nik je, tak začal přemýšlet, aby jsme dlouho nestáli, protože bylo jasný, že to nedopadne. A tak jsme Toníka teda vyprovodili a za týden jsme zkoušeli. A výborně to dopadlo a Tonda je spokojený. To my cítíme vždycky, jak je s náma, jak se libuje.
0: A jak jste vlastně vymýšleli jméno Pacifik?
1: Ježíš, to už si vůbec nepamatuju.
0: A kdo s ním přišel, si vzpomenete?
1: Taky ne.
0: Prostě to byl Pacifik.
1: No, okay. Já bych to řekla Proč Tonda.
0: Pacifikem?
1: Tonda byl, on chtěl vždycky něco jiného, než bylo v té době v módě. A říkal, jako, musí to být český, ale přitom český tak, aby to nikdo už nepoužíval. Tak to takhle plácnul a my jsme říkali, no Pacifik, to je vtipný. Tak jsme to tam nechali.
0: A bylo to. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dnešním hostem je Helena Maršálková, která už 55 let je zpěvačkou kapely Pacific, nicméně s určitou přestávkou. Vy jste v 80. letech přijala nabídku přestoupit do kapely Tomáše Linky. Pacifiku tím pádem odešla přední solistka. Bylo to právě to období, na které už jsem se vás ptala, kdy hrozil Pacifiku zánik?
1: Nemyslím si, protože my jsme tam měli skvělou zpěvačku, která to s náma zakládala, to byla Hanička Sýkorová, a přizval výbornou zpěvačku taky Marcelu Voborskou. Takže víceméně jediné, co bylo, že tam nebyla ta barva, kterou jsem měla já. A myslím si, že hráli úplně normálně, v pohodě. Ale já jsem stejně neměla moc čas, protože jsem mezi tím dělala s tím Tomášem, dělala jsem s Frantou Očechem a se Schillingrem, dělala jsem s Karlem Černochem a tak, takže jsem furt byla v autě někde. Ale nesledovala jsem to. Já jsem v té době k tomu neměla už vztah nějak, prostě, jak jsem říkala, vyhořelo všechno. A najednou prostě jsem odmítla Karla, odmítla jsem, Jirka umřel teda, bohužel, a tak jsem říkala, tak uvidíme, no, a jak to má vždycky tak bejt, jak to má bejt, tak mi Tonda zavolal, jestli bych s ním nejela do Kladna zpívat.
0: Ano, tam nějak onemocněli obě zpěvačky.
1: Ano, tam onemocněli obě zpěvačky, ne, oni neonemocněli, oni tam nechtěli jet, tak. Aha. To já jsem nikdy nikomu neřekla, že nechci nikam jet. A od té doby se to začalo zase nabalovat a takhle to pořád trvá.
0: Takhle to pořád trvá. Vzpomeňte na spolupráci, na duety s Jiřím Schillingrem nebo spolupráci s Karlem Černochem.
1: Karel Černoch byl prostě neuvěřitelný zpěvák, který zaspíval od Bacha po Vlacha úplně všechno a na špicu. Jirka byl rocker, ale takový poetický strašně. Krásný chlap to byl, byla s ním neuvěřitelná sranda a s tou jeho kapelou o tom ani nemluvím. Jo. A oni vždycky, když někam přivezli, tak já jsem koukala na ty máničky a říkala jsem, ty mi daj to držky, a začnu s tím Karlínským nábřežím. A nedali. No tak jsem říkala, tak jsem v bezpečí, je to dobrý. Bylo to hrozně hezká změna v tom životě a nakonec bych řekla, že přišla ta úžasná tečka, že teda s tím Pacifikem doufám, teda už za mnoho let skonám.
0: No. Když jste zmínila Karlínské nábřeží, ještě stále se rozpláčete, když zpíváte
1: někdy
0: tuto
1: jo,
0: píseň?
1: Někdy jo, a hlavně když vidím, že se rozpláčou ty lidi v tom hledišti. A to bylo poprvé, co se mi to stalo v Lucerně, 3300 lidí. A já jsem začala zpívat Karlínský nábřeží a celá ta Lucerna zpívala se mnou. A já ještě nevěděla, že musím mít vodě odolnou řasenku. Takže jsem dospívala a byla jsem jak medvídek mýval takovýhle oči. Tak od té doby už nosím teda řasenku, která je vodě odolná. Ale je to neskutečný zážitek.
0: Spívala s vámi Lucerna a viděla jste v publiku, jak lidé vytahují kapesníky a popotahují?
1: To se nestihlo v té písničce, ne. Možná potom,

0: Jo, ale bylo vidět, jak se jim zamlžují ty oči a jak jim takhle kanou ty slzy, mě taky teda. A to jsou takový chvilky, který, za ty jsem nesmírně vděčná, že jsem vůbec měla možnost je zažít.
1: Ještě zažijete. A Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Než zatroubějí andělé Pacifika, Helena Maršálková, náš dnešní host. Váží se vám nějaká vzpomínka k této písni?
1: Velká, protože když s ní to Nik přišel, tak říkal, tuhle písničku, to je moje pohřební a budu jí mít vytesanou na hrobě. Tak už se na tom pracuje.
0: Už se na tom pracuje. Je to 5 let, co ano. Tony Lindhardt odešel do hudebního nebe.
1: A má tam skvělou partu okolo sebe.
0: Má tam skvělou partu. A bez pochyby ho připomínáte i na koncertech?
1: Samozřejmě. To nejde jinak, to je táta té muziky. Pepa Blažovský teda psal taky překrásné věci, ale měli jsme štěstí, že každý měl jiný hudební cítění, jinou harmonickou linku, jinou poezii, takže, ale ten Tonda byl kapelník, prostě tam to bylo jasné.
0: Dá se říci, že byl nenahraditelný?
1: Byl nenahraditelný. Ale my jsme to díky tomu, že právě díky tomu, že odešel, že jsme s tím nemohli nic dělat, tak jsme měli pár dní na to a udělali jsme to úplně jinak. Všechny ty písničky jsme jenom 4, 2 nástroje, 4 hlasy a je spokojený. To jsme zjistili už.
0: Co vlastně zůstává u té countryové a folkové hudby stejné, co se nezměnilo za těch 55 let a co naopak je nenávratně pryč?
1: Já bych řekla, že se mění publikum, protože na nás chodí 3 generace. Jo, maminka, její dcera nebo syn, nebo všichni. A takže se měnil, že my jsme hrávali pro mladý lidi. To už by dneska jako nevyšlo, si myslím. Ale naštěstí ta generace přivedla tu další generaci k nám. Takže je to takový hezky propojený, to mládí s tím stářím. Stáří už máme teda jenom my, tam v tom hledišti je to mládí a je to hrozně příjemný.
0: Máte s některými fanoušky třeba i blízký, řekněme, až přátelský vztah za ta léta?
1: Ze spoustou z nich.
0: Tak desítky let na jevišti.
1: No, ze spoustou.
0: Kam se rádi vracíte? Vy jste říkala, že některá místa jsou pro vás vzácná. Tak do kterých míst se těšíte?
1: Já se třeba těším vždycky do Plzně. Moje maminka se tam za prvé narodila a za druhý nevím, prostě mám nějaký vnitřní vztah k té Plzni a hrozně se vždycky těším do Prievidze. Například. A takových míst je strašná spousta.
0: A cestování vám nevadí?
1: Teď už mi nevadí, že už mě vozejí. Já jsem dřív vozila kapelu a 30 let. A už jsem řekla, já vám na to kašlu. Vy jste tady všichni mladí, chrápete, já tady jako jediná stará baba tady kroutím tím volantem. Tak jsem jim s tím flákla a od té doby už mi to nevadí. Oni si mě přijedou si pro mě, odvezou si mě tam, pak mě vysadí před domem. V pořádku.
0: Tak to má být takový poklad, to se divím, že jste v minulosti skutečně byla pomalu profesionální řidička.
1: No ne, pomalu rychle jsem byla profesionální řidič, ale tam bylo to, že Tonda odmítal, to chápu, Tonda byl motejl, jo, ten se nesoustředil, to chápu úplně, že řekl, že on jezdit nebude. Jednou jsme to zkusili s Pepou Blažovským a když nám bez stopky přejel Teplickou, tak jsme s Tondou užvali brzdy a řekli jsme, ty už v životě za volant nepůjdeš. A pak, když jsem s tím flákla, tak to vzala Marcela, zase ženská.
0: No a pak, co se říká o ženách jako řidičkách, že jo? Není to pravda.
1: Já si myslím, že to není pravda, ale nás bylo v té době málo. Co jsme jezdili tyhle, já nevím, třeba do Prievidze na otočku, nebo do Tater odehrát a na otočku, tak těch bylo málo. Ale je hodně těch městských řidiček. A není úplně příjemný to, že většinou mají ty největší auta, které existují. Vůbec vás nevidějí, protože já už mám teďko druhý nejmenší auto. A by vás smázli, kdybyste na to nebyla připravena. Ale v té době, co jsme jezdili my, tak těch ženských moc nejezdilo.
0: Helena Maršálková zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Helena Maršálková, zpěvačka kapely Pacifik, je naším dnešním hostem. Ještě by mě zajímalo období, kdy jste se stala maminkou. Bez pochyby jste jako žena zažívala jedno z nejkrásnějších období, ale co kapela na to, když jste přišla a oznámila jste jim tu radostnou novinu?
1: Kapela se nejdříve lekla, pak když viděla, že ač rostu do úplně mega rozměrů a furt ještě jezdím hrát, tak se tak nějak uklidnili. 3 týdny před porodem jsem teda říkala, kluci, skončili jsme v Olomouci, a říká, už ne. Pak se dítě narodilo, moje úžasné dítě, chlapec, a za 3 týdny jsem byla na jevišti. Moje maminka nosila do porodnice, protože on byl malinký a byl v porodnici, tak tam nosila mlíko a já jsem jezdila a hrála. Pak jezdil on se mnou a nesnáší tu naši muziku, absolutně.
0: Teď jsem se chtěla zeptat, jestli mu zůstala v krvi.
1: Bohužel ano a není rád.
0: Aha.
1: Ale on je majitel kavárny, kam chodí poměrně mladí lidi. A říkají mu, hele, to je ta tvoje máma, jo, ta Maršálková. A on už je z toho nešťastný. Vždycky říká, no jo, no, je, no. Tak.
0: Nezapírá, ale.
1: No, nezapírá, ono by to asi nešlo, protože oni nás viděli xkrát, já nevím, v televizi a všechno, ale neříká to úplně, nějak bych řekla, nejradši, no. Ale zatím mi za to ještě nenadává, tak je to dobrý.
0: No dobře, a bylo nějaké období, nějaká etapa jeho života, kdy se chlubil, že je váš syn?
1: Jestli se chlubil, tak mi to neřek.
0: Když třeba chodil do školy nebo tak, jaký vlastně byl kluk, student? Měla jste s ním nějaké peripetie, potíže, nebo všechno probíhalo hladce?
1: Vůbec.
0: A nebo jste zapomněla už?
1: Ne, vůbec. To bylo tak hrozně hodný, že teď mu dělám hrozně špatnou reklamu teda, jo. Že se moje kamarádky půjčovaly na odpoledne třeba. On byl takový usměvavý, příjemný, na rozdíl od maminky nehlučnej, takže byl hrozně hodný dítě a teď, jelikož se mu narodil před několika lety synek, teď mu budou v březnu 3 roky, tak vidím, jak se chlapec strašně změnil, jak by pro toho kluka dejchal, jak se k němu neuvěřitelně chová. A já jsem velice pyšná babička.
0: A jste i hlídací babička, najdete si čas?
1: To ještě ne. Musí tam někdo z těch rodičů bejt, protože on by ještě nedal. Ale už ho tak jako učíme, že si třeba dojdou něco koupit a on už nejdřív řval a stál u dveří. A teď už tak jako koukne a říkám, za chvilku přijde. A tak si jde hrát. Ale je rychlej, to je strašný, já jsem vždycky úplně vyčerpaná.
0: A nespívá už? Vy jste říkala, že ve 3 letech, vy už jste
1: zpívala? Zpívá a tančí.
0: Aha, takže ty geny možná
1: na kytaru
0: objedno.
1: Zpívá a tančí. Strašná sranda s ním je.
0: Bude, nebo mohl by být jednou, nechci říct, že přímo tím, kým vy, ale prostě vydat se tou uměleckou cestou? Nebo syn to v něm nějakým způsobem zadusí?
1: Ne, určitě ne. Ne, to určitě ne, ale jenom je dobře mu vysvětlit, že to není jednoduchá cesta. Ale jestli to bude chtít dělat, tak bude mít podporu od nás, od všech, to je jasné.
0: Není to jednoduchá cesta, nicméně u vás, tak jak člověk vidí tu vaši kariéru nebo shrnuje, tak to se zdálo být jako lehká cesta.
1: Protože já jsem si s tím nedělala hlavu.
0: Čili je to o tom, jak tomu člověk přistoupí?
1: Já to beru jako nesmírný dar. Jsem za to strašně vděčná, že můžu zpívat. Musím říct, že každý večer, když jdu spát, tak se modlím, teda ne, já se nemodlím, ale děkuju za to, že mám zdravou rodinu, že jsem já zdravá a že můžu zpívat.
0: Tak já to zaťukám.
1: Já taky.
0: Aby to vydržela. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je s námi stále Helena Maršálková, folková a countryová zpěvačka, 55 let v Pacifiku. Jak vypadá váš běžný den? Když teda nemusíte třeba zrovna na rozhovor do rozhlasu.
1: Teď teda asi naštvu hodně lidí, ale já se budím mezi 9 a 10. Jdu hodinu cvičit, pak si udělám snídani, jdu si lehnout na kanapé, vemu si knížku, pak jdu vařit, pak jdu namalovat, jak tam já říkám, princeznu, že si na ksicht namaluju obličej a jdu před barák čekat na auto.
0: Které vás odveze na
1: které
0: koncert.
1: Mě odveze a tak okolo 1, když jsme teda v Čechách, tak okolo 1 hodiny, tak jdu spát.
0: No a proč byste měla někoho naštvat?
1: No protože já si pamatuju, jak jsem já byla naštvaná, jsem musela vstávat do práce a od, já nevím, vždycky od těch, já nevím, 7 do 4 nebo od 8 do 5, to je oprus.
0: Ale vy jste v úvozovkách v té práci až do 1, do ranní 1.
1: No jo, ale mě to baví.
0: To je pravda. A kdy zpíváte nebo rozpíváváte se? Vůbec nic?
1: Ne, to jsem dělala, protože já jsem dělala i s Bezinkama, což byla Liduška Nopová a Helena Viktorinová. A oni se chlubí vždycky, my jsme Maršálkoví sebrali 1 oktávu, jo, protože to se zpívalo 13 hodin denně ve studiu. A do toho studia se lítalo letadlem, takže... Ale potom právě po téhle strašné takovýhle jako škole obrovský jsem šla za Lídou, aby mě naučila s tím hlasem víc pracovat. Tak ona to zkusila a říkala, tak mě naučila nějaké cvičení. Když mě poslouchá a říká, hele, ale pro tebe to vůbec nemá cenu. To je úplně zbytečný, si můžeš zkazit hlas. Tak jsem říká, tak to je výborný důvod, takže nemůžu se rozespívávat.
0: Aha.
1: Takže přijedu na jeviště, tam udělám a je to.
0: No a měla jste vlastně někdy, docházela jste někdy na nějaké lekce a hodiny zpěvu?
1: Já jsem chodila na takovou tu lidovou konzervatoř a měla jsem to štěstí, že jsem měla Vlaďku Kozderkovou jako profesorku. A to byla absolutně neuvěřitelná dáma. A tady, když mě poprvé slyšela, jak říká, jděte na foniatrii a přinese mi potvrzení, že smíte zpívat. Tak jsem šla na foniatrii, tam jsem dostala razítko, že jsem zpívat a pak teda jsme se začali učit spolu. Ale ona neučila zpěv, ona učila duši zpěvu. A díky tomu já zpívám trošku jinak, než jsem zpívala dřív. Už víc myslím na to, co zpívám.
0: Čili ta interpretace je jiná. Vy jste zmiňovala, že cvičíte každý den hodinu?
1: No.
0: Každý den?
1: No.
0: Někdy se vám nechce? No. Nebo se na to už těšíte třeba?
1: Ne, já se při tom cvičení těším na tu snídani.
0: Jo, tak. Na tu zaslouženou odměnu.
1: Ano.
0: No ale co, když se vám zrovna nechce?
1: Já mám takový cvičení, který v podstatě, to se mě v podstatě vůbec netýká. Já mám takovou tu vibrační plošinu, takže na tý cvičím 30 minut, a pak na zemi nějaké jako protahování a stretching a tak. No a ono to stačí. Zatím mám furt ty samý džíny, no tak.
0: Tak je to dobré. Tak a co vás v nejbližší době čeká? Už jsme zmínili malostranskou besedu a koncert ve středu 30.
1: Ano,
0: září.
1: Ano, to je teď hned 30. září. A 15. prosince máme každý rok takový, dá se říct, vánoční koncert v divadle Gong. A tentokrát tam nebudeme mít hosta, protože budeme v té první části zpívat písničky Jitky Vrbové a určitý počet těch písniček a pak už si to uděláme sami, protože nám pak připadá, že zpíváme krátce hrozně, což nám připadá vždycky teda.
0: Čili vy jste ta kapela, která ráda přidává.
1: Když si o to lidi řeknou, tak jo, my jim to nenutíme.
0: No nemusím si představit, že by si neřekli. I to se stane někdy.
1: Já zatím taky ne, ale stát se to může.
0: Takže Gong, malostranská beseda a co ještě? Na co se třeba vy...
1: No nejvíce se těším na Gong, jako vždycky. Mm. A tu besedu, protože ta beseda, to je prostě taková naše alma mater, to je strašně příjemný. A já se těším na každý koncert. Jenom se vždycky, když už vidím, jak je to 300 kilometrů od Prahy, tak už si říká, ale jo, to bude dobrý. Ale já se strašně těším i na zkoušky. My se strašně rádi vidíme, zkoušíme u mě doma, já upeču štrůdl a tak.
0: To je úžasné. Tak ať vám to takhle dlouho vydrží a moc děkuju, že jste byla naším hostem. Helena Maršálková.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
4: Případem nakažených salmonelózou ve škole v újezdu nad lesy se zabývá policie. Některá města v Ústeckém kraji nakoupila po zkušenostech s lednovou ledovkou víc posypu na silnice a chodníky. Počasí na zítra oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní. Teploty namíříme do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Salmonelózu v základní škole v újezdě nad lesy v Praze způsobila prošlá vejce. Dnes to uvedla hygienická stanice hlavního města. Situací se zabývá i policie.
5: Zaměstnanci školní jídelny použili při vaření uhlířských špaget vejce, která byla 6 dní po datu minimální trvanlivosti, popisuje mluvčí hygieniků Petra Batok.
6: S provozovatelem stravovacího zařízení bude po ukončení celého procesu kontroly zahájeno správní řízení.
5: Infekcí se nakazilo zhruba 250 lidí. Případ řeší také pražští policisté, potvrdil jejich mluvčí Richard Hrdina.
7: Pražští policisté v současné chvíli zjišťují, zda nebyl spáchán jakýkoliv trestný čin či přestupek.
5: Změny ve vedení jídelny jsou podle ředitele školy Libora Skaly velmi pravděpodobné.
8: Uděláme opatření, aby se tohle už neopakovalo a děti zase chodili do té jídelny s chutí a bez obav.
5: Lékaři museli kvůli nemoci hospitalizovat 41 pacientů. Nákazu salmonelózy hygienici prokázali u 18 osob. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
4: Louny pořídili po zkušenostech s lednovou ledovkou na blížící se zimní sezónu víc posypového materiálu než minule. Technická správa města Loun minulou zimu vyčerpala všechny zásoby soli, proto ji podle jednatele Václava Jungla nakoupila na tuto sezónu až 300 tun. Víc posypového materiálu objednali také technické služby města Most. Podle vedoucího dispečera zimní údržby Václava Dohnala totiž při sněhu sypou celé město. Naopak krajská správa a údržba silnic spoléhá na to, že nadcházející zima bude mírnější.
9: Stejně jako loni nakoupila posypového materiálu i firma AV pro Ústí nad Labem. V Litoměřicích museli kromě soli nakoupit i písek a štěrk. Oproti minulým sezónám už technické služby města nemají podle provozního ředitele Petra Kurce recyklovaný štěrk. Firma Marius Pedersen předpokládá, že pro Teplice a Děčín bude další posyp dokupovat v průběhu zimy. Vít Provazník, Český rozhlas.
4: Na Univerzitě obrany v Brně dnes začal dvoudenní heketon pro středoškoláky. Jde o týmovou soutěž, při které účastníci během omezeného času hledají řešení zadaných problémů pomocí technologií a programování. Letošní ročník se zaměřuje na využití moderních technologií v obraně a bezpečnosti. Studenti se budou věnovat například dronům, robotickým systémům, umělé inteligenci nebo kyberprostoru. Jak soutěž probíhá, popisuje mluvčí Univerzity obrany Michal Šmiraus.
10: Účastníci heketonu dostanou praktickou technologickou výzvu zasazenou do prostředí obrany a bezpečnosti. V týmech budou během omezeného času hledat a vytvářet funkční řešení, při kterém využijí znalosti z fyziky, matematiky, elektrotechniky, programování nebo mechaniky.
2: Počasí.
4: Počasí na zítra, oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy, zejména pak na horách čekáme i slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupni, na horách kolem 9 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Český Brod je asi 2-kilometrová kolona. Na 20,5 kilometru je kvůli opravám uzavřený levý pruh. Zdržíte se asi 5 až 10 minut. A na Šumpersku na výjezdu z Úsova do Mohelnice se srazila 2 osobní auta. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Co vám říká značka Karosa?
1: No, autobusy přece.
2: V 80. letech jsem Karosou autobusem jezdil jako učeň do učení.
3: Ano, autobus Karosa, to bylo moje dětství a mládí.
4: Je to autobus, kterým jsem už jako dítě jezdívala do Staré Boleslavy ke své babičce.
5: Autobusy, myslím si, do dneška jako nejlepší značka, která v Čechách jezdí.
0: Byly podle vás autobusy Karosa pohodlné?
3: Pohodlné byly určitě.
2: Tak na tu dobu určitě.
4: No, asi ano, protože jiný jsme neznali.
5: No, určitě. Odpružení výborný, to nemělo chybu. V zimě topil motor.
0: Napadá vás, jak je značka stará a kdo ji založil?
3: Sodomka. No, ale troufnu si říct, jak je stará, to bude nějak kolem to 100 let.
2: Tak to nemám šajnu.
4: Kdo ji založil, nevím, a stará může být 90, 100 let.
5: Mám pocit, že to mělo společného něco s Tatrou a stáří, nevím, neodhadnu.
6: Autobus je motorové vozidlo určené pro přepravu většího počtu osob po silnici. Je poháněn většinou vznětovým motorem a od 50. let 20. století je základním kamenem moderní hromadné dopravy osob. Tak zní definice. Dřív než autobus ovšem přišel na svět omnibus, tedy jak praví další definice, nekolejové potahové vozidlo tažené koňmi a určené pro veřejnou hromadnou dopravu. Tato vozidla začal poprvé provozovat Stanislas Baudry v roce 1823 ve francouzském městě Nantes. Konečná zastávka byla v centru města před obchodem s názvem Omnes Omnibus, v překladu z latiny všechno všem. Tahle slovní hříčka vyjadřovala nejen široký sortiment prodejny, ale zároveň obsahovala i jméno majitele, jímž byl jistý pan Omnes. Baudry mu se to zalíbilo a slovem omnibus nazval svou službu. V Praze byly omnibusy poprvé zavedeny v roce 1829. Do té doby k veřejné dopravě sloužila nosítka, fiakry, drožky, do okolí Prahy jste se mohli svést formanskými nebo poštovními vozy. Jako první jezdil každou půlhodinu ze Staroměstského náměstí přes Karlův most k zemskému domu do Sněmovní ulice na Malé Straně omnibus Jakuba Chocenského. Když byla do Prahy přivedena železnice, začaly jezdit hotelové omnibusy. Rozváželi cestující od vlaků do hotelů a naopak. Postupně byly omnibusy vytlačeny koněspřežnou a elektrickou tramvají. První autobus se spalovacím motorem představil Karl Benz v roce 1895. V Praze autobusy jezdí od roku 1925. Zpočátku nebyly autobusy zvlášť spolehlivé a vešlo se do nich 10 až 20 cestujících. Vývoj šel ale rychle dopředu. Po pár desetiletích už uvezli kolem 50 lidí a poháněli je motory na různá paliva. Na svítiplyn, na naftu či dřevoplyn. Masovou záležitostí se staly až po druhé světové válce. Pokud chceme pátrat po počátcích firmy Karosa, musíme se vrátit v čase o více než 120 let zpátky a pomyslně odcestovat do Vysokého Mýta. Budeme si vyprávět příběh o proměně malé kolářské dílny v karosárnu světového významu, plný tvrdé práce a poctivého řemesla. Všechno to začalo v roce 1895, kdy se do Vysokého Mýta přistěhoval Josef Sodomka. Správně bychom měli říkat Josef Sodomka starší, ale nepředbíhejme. Tehdy to byl teprve mladý muž, bylo mu 30 let. Byl vyučeným kolářem a měl za sebou, jak bylo tenkrát zvykem, i cestu na zkušenou. V zahraničí získal praxi ve výrobě kočárů a saní, kterou se chtěl živit. Začínal jako dělník, po roce dostal povolení k tomu, aby si založil vlastní živnost. Najal pár pomocníků a pustil se nejprve do oprav kočárů a zanedlouho i do výroby vlastních vozů. Ručně a zpravidla na zakázku. Pak zakoupil parní stroj, naučil se ho obsluhovat a firma se pomalu začala měnit v továrnu. S hrdostí ji pojmenoval první východočeská parostrojní výroba kočárů Josef Sodomka Vysoké Mýto. Obchodům se dařilo. Doba před první světovou válkou znamenala pro výrobce kočárů zlaté časy. Silnice ovládaly bričky, landauery, káry, v zimě saně. Automobil? Kde pak? To byla tenkrát ještě taková prapodivná výstřednost. Sodomka rozšiřoval výrobu, měl už 14 zaměstnanců a prodával kočáry v českých zemích i po celé monarchii. První světová válka odvedla Sodomkovi zaměstnance na frontu. Velkou část produkce tehdy tvořily potahy pro vojenské účely. Poválečná krize, klesající zájem o kočáry a saně, vzrůstající obliba automobilismu, to vše způsobilo, že se Sodomkova továrna začala potýkat s finančními problémy a ocitla se na pokraji bankrotu. Ještě větší rány tou dobou provázely soukromý život pana Sodomky. Jeho manželka a dvě dcery zemřely na tuberkulózu. Naštěstí se nemoc vyhnula jeho synu Josefovi a tak rodinná firma našla pokračovatele.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Karosa vysoká míta současnost je jednoduchá, už je to svým způsobem historie. A pokud se ve vysokém mítě objeví autobus Karosa, tak je to už většinou na nějaké akci veteránů a přijedou sem s tím fandové, kteří mají autobus jako skutečný veterán, starají se o něj, mají ho naleštěný, vypucovaný a je to už otázka opravdu toho sběratelství a veteránismu.
2: Světlaně Lavičkové prozrazuje Jiří Junek, ředitel regionálního muzea ve Vysokém Mítě.
3: Jaký najdeme typ autobusu první, který vyráběla karosárna pana Sodomky?
1: Bylo to v roce 1928 a prvním autobusem byl autobus Škoda 125. Těžko si ho můžeme představovat jako dnešní autobus, on byl poměrně malý, vešlo se do něho těží 20 lidí, dokonce to sezení tam bylo, že tam byly lavice dány podélně, vlastně jako i pod okny, čili ne tak, jak jsme zvyklí dnes. Ten tvar té karoserie byl ještě, bych řekl, skoro možná více podobný historicky kočárům než těm dnešním, téměř bychom mohli říct, aerodynamickým autobusům.
3: No, to má vlastně logiku, jestliže to vzniklo právě z výroby kočárů. Ví se něco o tom, že právě autobusy, ze kterých se potom vyvinuly ty autobusy Karosa, byly tak trochu srdeční záležitostí rodiny Sodomků, anebo přece jenom spíš tíhly k těm osobním autům?
1: Já si myslím, že spíš srdeční záležitostí firmy Sodomka byly karoserie osobních automobilů. A ty autobusy, to pro ně byl naopak velice vítaný zdroj příjmu. Protože oni dostávali poměrně velké zakázky třeba od Československých drah na autobusy, ono to zní možná trošku zvláštně, ale tam šlo o to, že tehdy Československé dráhy zajišťovaly přepravu osob vlastně i do míst, kde ta dráha nebyla. Takže někde dojel vlak, tam už byl přistavený autobus a ty lidi dovezli tedy do míst, kam ten vlak nejel. Takže ty dráhy byly velkým zadavatelem na výrobu autobusových karosérií. Samozřejmě bylo to dobře placeno, byly to státní peníze, takže byl to jistý zdroj příjmů a karosáři se velice rádi o tyto zakázky ucházeli a proto to pro ně bylo důležité a zajímavé. Ale že by to byla srdeční záležitost, si nemyslím, tam bych to viděl spíš opravdu na ty úžasné ladné tvary karosérií na osobní automobily. Možná ještě další jedna zajímavá věc, a když se bavíme o těch srdečních záležitostech, tak pan Josef Sodomka mladší byl mimo jiné velký příznivec létání a letectví, takže v jeho továrně se dokonce dělali i větroně pro Masarykovou leteckou ligu. Dokonce první hangár, který dodnes ve Vysokém Mítě na letišti stojí, tak nechal postavit pan Sodomka. On pak po válce i měl svůj vlastní motorový letoun, s kterým lítal na služební cesty, bychom takhle mohli říct. Takže bych řekl, že možná i tou srdeční záležitostí právě byla ta letadla.
3: Ovšem, když se tady podíváme na vyobrazení těch různých autobusů, u mnohých z nich jsem hodně překvapená, protože bych si řekla, no takovýhle luxus, to je přeci až teď v současnosti, až teď máme polstrovaná vysoká sedadla, polohovatelná, ale to není pravda.
1: Opravdu je tomu tak, když se podíváme na ty jednotlivé výrobky, tak zlom přichází ve 30. letech. Autobus Škoda 606 DN Praha Karlovy Vary, to znamená do lázní, pro lázeňské hosty, tak to byl nesmírně luxusní autobus, který měl vysoké polohovatelné sedačky, pohodlně polostrované, dokonce v některých autobusech nalezneme i toaletu, takže bych si odvážil říct, že některé věci, které si myslíme, že jsou vymožeností současné doby, byly známy a používány už tehdy před těmi 80 lety.
4: Josef Sodomka junior vystudoval odbornou karosářskou školu v Kašperských horách. Pak pracoval v automobilce Laurin a Clement a v roce 1925 se vrátil domů do Vysokého Mýta. Našel tam otcovu firmu, která nevzkvétala. Zbyli v ní už jen poslední 4 zaměstnanci. Po nových zakázkách ani vidu, ani slechu. Mladému muži byl důvod hned jasný. Nová doba žádá nové věci. Je třeba podívat se pravdě do očí a připustit si nezvratný fakt. Kočárům jednou provždy odzvonilo. Tatínkovi se to možná neposlouchalo lehce. Nakonec ale musel uznat, že syn mluví rozumně. Nechal se přemluvit a přistoupil na myšlenku, že první východočeská výroba kočárů Josefa Sodomky bude odteď karosovat automobily. A dobře udělal. Sodomka junior od svého otce firmu odkoupil. Stal se výhradním dodavatelem karoserií pro ministerstvo železnic a získal taky spoustu zakázek pro československé státní dráhy. V roce 1925 vyrobil první automobilovou karosérii podle vlastního návrhu na podvozku Praga Mignon. Za pár let se karosérie Sodomka stává úspěšnou firmou a vítězí na autosalonech v soutěžích elegance. Vyrábí luxusní karosérie na zakázku pro obyčejné lidi, ale i pro významné osobnosti tehdejší doby. Staví na podvozcích domácích i zahraničních výrobců a v jejich autech se vozí manželka prezidenta Edvarda Beneše Hana, Jan Werich, doktor Adolf Schwarzenberg. Pro Jana Antonína Baťu vyrábí na podvozku Forda pojízdnou kancelář s prosklenou karoserií a vnitřní cirkulací vzduchu, psacími stroji, bufetem a rozhlasovým přijímačem. Zkouší to s výrobou různých přívěsů, dokonce i kluzáků, a pouští se i do výroby prvních karoserií autobusů.
2: Úspěch Sodomkovy karoserie v mezinárodní konkurenci. V soutěží elegance a pohodlí automobilu, která byla částí závodu cestovních automobilů, Rally Monte Carlo v Monaku, získává první cenu vůz Aero 30 s posádkou Formánek, Mikula a Zahrádka. Kabrioletovou karoserii tohoto vozu stavěla firma Josef Sodomka Vysoké Mýto. Lidové noviny, 6. února 1938.
4: První autobus Josefa Sodomky vyjel z karosárny už v roce 1928. Uvezl 14 cestujících. Karoserie byla postavena podle Sodomkových výkresů na podvozku Škoda 125.

0: Anglie.
1: Mnozí z nás si určitě pamatují, že ještě někdy za těmi kulatými autobusy jezdili přívěsy, takový jako ocásek měli ty autobusy.
2: Paposet. Ano, tím se zvyšovala kapacita přepravní těch autobusů, takže se opravdu dělali přívěsy za autobusy. Ono to mělo trošku nevýhodu v tom, že se vám pak snížila rychlost, samozřejmě ta ovladatelnost, to všechno bylo velice náročné. Případné nějaké následky dopravních nehod byly, bych řekl, tam daleko víc fatálnější, takže to mělo celou řadu nevýhod, ale těch 30. let až dejme tomu do těch 60. let to byla běžná záležitost. Přesně tyhle ty přívěsy se opět tedy v těch karosárnách vyráběly, to byla jejich doména a vznikla jich celá řada. My všichni asi ještě známe, pamatujeme právě ty přívěsy za takové ty kulaté autobusy Škoda 706 RTO. Ono pak těm přívěsům se lidově začalo říkat babosedy, protože pak později byly často využívány v zemědělských družstvech, kdy se zapojili za traktor a ženy byly odváženy na pole, aby okopali řepu, takže to byly ty babosedy, ale ve své době se jich dělalo poměrně hodně a byly velice známé a využívané. Tím posledním přívěsem byl právě přívěs za ten autobus Škoda 706 RTO. Ty přívěsy pak už za těmi pozdějšími autobusy té řady S11, to už takové ty hranatější, už nenalezneme. Byť máme tam takovou jednu raritu a to je to, že bylo vyrobeno 8 takzvaných rotelů, to byly jakési pojízdné přívěsné hotely za autobusy SD11. Byl to skutečně přívěs, kde byla lůžka, byla tam toaleta, takže byla představa, že autobus tímto přívěsem někam dojede, k rybníku, kamkoliv, k moři, tam se odpojí, ukotví, dokonce se vysunula jedna stěna, takže šířka toho přívěsu se zvětšila. Ti cestující z toho autobusu přejdou a vlastně budou bydlet v jakémsi hotelu. Myšlenka celkem zajímavá, ale zase pochopitelně jízdní vlastnosti, komfort a tak dále byly moc dobré, takže proto jenom těch 8 kusů. Dodnes víme, že se dochovaly 3, možná ještě někde se nějaký skrývá a naše muzeum má velkou radost z toho, že před několika lety my jsme právě jeden z těch rotelů získali a v letošním roce se začalo na jeho renovaci.
1: Z těch autobusů karosy asi nejznámější, nejslavnější právě to RTOčko?
2: Já myslím, že určitě, že autobus Škoda 706 RTO je určitě nejznámější. Je to dáno si myslím celou řadou faktorů. Jednak ta starší generace si ještě velice dobře pamatuje, jezdila v něm na běžných linkách. O něco mladší generace, jako jsem třeba já, se už spíš pamatuje z klubů, z oddílů fotbalových, vodáckých a tak dále, kde ještě ty autobusy tam jezdily v 90. letech. Takže to člověk má hodně spojeno s výlety někomu v tom autobuse bylo dobře, někomu jako třeba mě špatně. Tohle všechno si pamatujeme. Určitě i k té popularitě přispěl ten známý film s panem Beckem, Florence 1330, kdy to vlastně částečně také o tom autobusu. Tyhle ty všechny faktory dohromady z toho autobusu dělají dnes legendu. Navíc je to skutečně autobus nádherný, hlavně když vezmeme tu variantu Škoda RTO Lux, která v roce 1958 byla vystavena na světové výstavě v Bruselu a tam zase sklidila zasloužený obdiv. Tohle všechno zkrátka z toho autobusu dnes už dělá legendu a o ty autobusy je obrovský zájem, ale bohužel dnes už těch autobusů je málo.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Druhá světová válka výrobu u sodomků utlumila. Firma přežila jen díky velkým zakázkám na výrobu autobusů, sanitních a dílenských vozů. Po válce měl sodomka velké plány, ale nezbylo z nich zhola nic. Po únoru 1948 firma Josefa Sodomky dopadla stejně jako všechny ostatní. Byla znárodněna. Jméno původního majitele v názvu podniku nemohlo zůstat. Státní správa využila toho, že se součástí znárodněného podniku stala i pražská firma Oldřicha Uhlíka, která vlastnila průmyslová práva na zavedenou obchodní značku Karosa. Díky tomu bylo možné název Karosa použít i na ostatní provozovny znárodněného podniku. Centrální působiště zůstalo ve Vysokém Mýtě a Josef Sodomka se načas stal ředitelem Karosy. V roce 1950 si ale pro něj přišli. Byl zatčen a odsouzen za fingovaný finanční přestupek ke 3 letům vězení. Po propuštění pracoval ve firmě Lias v Mnichově Hradišti. Zemřel na onemocnění ledvin 13. února 1965.

0: Po znárodnění bylo rozhodnuto, že karosování automobilů půjde stranou a Karosa se stala jediným výrobcem autobusů v Československu. Ostatní výrobci, například Škoda nebo Praga, ji nesměli konkurovat. Karosa se tehdy chlubila řadou unikátních technologických řešení a úspěšných modelů autobusů a řadila se mezi nejuznávanější české podniky. Do vozidel se montovaly motory firmy Lias. Koncem 50. let se v podniku začaly vyrábět první ze známých a populárních modelů městských autobusů, které si odnesly ceny z mnoha mezinárodních výstav. Úspěch měli už na zmíněném Expo v Bruselu v roce 1958. Svou premiéru zažil luxusní autokar s mimořádnou výbavou interiéru. Kromě bufetu, šatny a rozhlasového zařízení v něm byl i televizní přijímač.
1: Ten areál, ve kterém se nacházíme, byl původně cvičištěm sovětské armády. Z roku 68, kdy sem armáda vstoupila.
2: Poznamenává Bohuslav Fencl, vedoucí autoklubu Karosa.
1: Ta armáda tady měla ve městě celkem 86 hektarů ploch. Byli prvním městem v České republice, které armáda opustila do jednoho vojáka. To bylo v roce 91. Tady v těchto místech, co teď stojíme, tak tady bylo autocvičiště pro armády Varšavské smlouvy. Když potom armáda opustila město, tak jsme zvažovali, co s tím celým areálem dělat a jako nejúčelnější se nám jevilo vybudovat tady první v republice centrum pro výcvik řidičů. Těch center v současné době už je v republice 8 a my jsme tedy byli těmi prvními, kdo dal nějaký signál, že tato zařízení naše republika potřebuje, že to potřebují řidiči, že to potřebují učitelé autoškol, že to potřebuje armáda, že to potřebuje policie, vojsko a všichni, kdo tedy jakýmkoliv způsobem využívají motorová vozidla a kdo potřebuje občas aspoň dostat nějakou lekci a seznámení s tím, co je nového, jak se s tím zachází a co a jak se s tím dělá.
3: Jste autoklub Karosa, znamená to, že tady na té vaší dráze kroužily i ty autobusy Karosa?
1: Samozřejmě, my po vlastně privatizaci Karosy, kterou privatizovala firma Renault, jsme hned požádali bývalé vedení, zdali můžeme i nadále používat jméno Autoklub Karosa, protože ten původní byl pro zaměstnance fabriky, kterých tady je ve městě nejvíc, nebo bylo tehdy a je i teď.
3: Tady na té vaší dráze, když kroužily ty autobusy, tak to asi nesloužilo jenom k běžné výuce řidičů autobusů, ale píš se tady testovala jejich schopnost třeba zabránit smyku nebo akvaplaningu?
1: Je to v podstatě obojí, co jste říkala. Například na rampě se zkouší brzdy, ruční brzdy, rozjíždění do kopce, funkce automatů. Zkouší se tady například lámavost kloubů, kloubových autobusů. Zkouší se tady brždění na suché vozovce, na mokré vozovce, funkce všech brzdných systémů od ABSu až dneska po ty všechny možné systémy, které jsou. A samozřejmě, že se tady zkouší také automatické převodovky při různých typech rozjezdů do kopce, rozjezdů s plným autobusem, s prázdným autobusem, což je na ty motory a na ty převodovky největší zatížení právě v těch kopcích, kde ty zastávky také mohou být a kde ten autobus také musí rozjet.

Legendární autobusy Škoda 706 RTO byly velice oblíbené. Využívaly se i pro speciální účely, například jako servisní vozidla, pojízdné prodejny, pošty, knihovny, rentgeny či jako chirurgické autobusy. Později přišla i verze pro meziměstskou dopravu a přibyl i kloubový autobus. V Karose se jich vyrobilo skoro 15 000 a brázdili silnice nejen u nás. Svést se s ním mohli cestující v Asii, Africe i Jižní Americe. V 60. letech se v Karose začala vyrábět i hasičská technika, protože k ní byla přičleněna také firma THZ Polička, tedy Továrny hasicích zařízení. I tahle továrna měla dlouhou tradici. Původně to byla firma Stratílek na výrobu požárních stříkaček a požárního příslušenství, založená už v roce 1899. Ale to už by byl jiný příběh. Po pádu totality se i koncepčně zaostalá Karosa musela přizpůsobit společensko-ekonomickým změnám. Její produkce, dříve čítající skoro 3 500 vozů ročně, se snížila na pouhou tisícovku. Karosu získal zahraniční investor, původně firma Renault. Proběhla modernizace výrobního podniku i vozů samotných. Od roku 1999 je podnik součástí celoevropského holdingu Iris Bus, který založil Renault s italskou firmou Iveco. 1. ledna 2007 byla Karosa přejmenována na Iveco Czech Republic. Autobusy se tu vyrábějí dál. Jen toho libozvučného názvu je trochu škoda.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Ministryně Schillerová hájí stav veřejných financí, s kritikou rozpočtové rady nesouhlasí. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné používat k pití, odběry ukázaly nadlimitní koncentraci olova. Počasí na zítra, oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní. Teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO nesouhlasí s tvrzením Národní rozpočtové rady o neudržitelnosti veřejných financí. Předseda rady Mojmír Hampl řekl, že se kvůli rozvolňování rozpočtových pravidel přiblížil okamžik, kdy Česko narazí na takzvanou dluhovou brzdu. Původní odhady mluvily o roce 2037, teď se termín posunul na rok 2034. Zprávu o stavu veřejných financí Schillerová označila za politické prohlášení.
2: Zavázali jsme se ke snižování deficitu. My jsme přesvědčili Evropskou komisi o tom, že potřebujeme větší míru zadlužení v roce 2027, protože jsme zdědili neuvěřitelným stavu veřejné finance, kde byly nadhodnocované příjmy, podhodnocované výdaje. Víte, že rok 2026 tam chybělo něco mezi 70 a 90 miliardami.
0: Vodu z vodojemu Odolena voda není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentraci olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace není zdraví ohrožující. Vzhledem k velikosti zasažené lokality není technicky možné kompletně zajistit náhradní zásobování. Město se zaměří hlavně na okolí škol, školek a zdravotnických zařízení. Lékaři ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice Přerov využívají nově při operacích kyčelních kloubů takzvanou metodu předního operačního přístupu. Operatérovi umožňuje proniknout do kloubu mezi svaly, aniž by je musel přerušovat. Pro pacienty to znamená podle mluvčí nemocnice Radky Miloševské rychlejší rehabilitaci a dřívější návrat k běžnému pohybu.
3: Přední přístup je moderní metoda, která se snaží být k měkkým tkáním pacienta co nejšetrnější. Pokud zdravotní stav pacienta dovolí časnou mobilizaci, je možné jej již v den operace postavit na nohy a udělat první kroky.
0: Tímto způsobem chtějí přerovští ortopedi provádět 50 až 100 operací ročně. Sport. Brankář Marek Kalina dostal od etické komise fotbalové asociace stopku na 20 let. Důvodem je ovlivňování zápasů nižších soutěží. Proč se komise rozhodla udělit nejvyšší možný trest, vysvětluje její šéf Martin Holub.
4: Etická komise přihlédla jak k velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče. Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, zejména na severu a severovýchodě území očekáváme na některých místech až zataženo a na horách ojediněle přehánky. Místy se budou tvořit i mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy, pak zejména na horách čekáme ojediněle i slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupňů. Na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 231. kilometru ve směru na Brno před exitem na Vyškov východ je porouchané osobní auto. V Přesi na Rokycansku máme hlášenou srážku osobního auta s vlakem, na místě je záchranná služba. A na dálnici D11 na 20. kilometru ve směru na Jaroměř je uzavřený levý jízdní pruh kvůli pracem na silnici. Počítejte tam se zdržením. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Host dnešního divadla jednou o rozhlase řekl, že je to veličina, která oslavuje zázrak řeči. Zní to pěkně, vidíte. Slova básníka, v našem případě tedy dramatika Františka Pavlíčka. A jsou i potvrzením toho, že když nám nechybí to základní, totiž umění si naslouchat, znamená to taky, že si stále máme navzájem co říct.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dramatik a spisovatel František Pavlíček se rozhlasu jako tvůrce upsal už v mládí, a to doslova na celý život. Že by smlouva s ďáblem, ne, to ne. Spíš velký talent, který prostě nemohl patřit jenom jedné umělecké disciplíně. I proto najdeme jméno doktora Františka Pavlíčka mezi filmovými scénáři, třeba Markety Lazarové nebo filmové Popelky, stejně jako na divadle. V rozhlase patřil k jeho prvním adaptacím přepis Drdovy pohádky, Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Hlavní role si v ní tenkrát líbezně zahráli Jiřina Šejbalová a Stanislav Neumann.
2: Koho to jsem hromady? Tohle není zájezdní hospodání noclárna pro vandráky. Neotevřu. Klič se, člověče, je-li ti život milý. Tady je čertovská štace, tady se straší.
3: A je pryč. Zabrať, pámbu. Dej pámbu.
2: Nechci to, takový řeči nemám rád.
3: Jo, podívejme, tak on tu někdo přebývá. A že si nerozsvítíte hromnici, človíčku.
2: Já nejsem človíček.
3: No, pro dobré slovo snad nebude zlé, pan táto.
2: Já nejsem pan táta.
3: Kdo pak tedy jste? Nevlastní syn vévody z Nema nic?
2: Já jsem čert.
3: No jo, já jsem sestřenice královny ze Sáby. A vůbec, já když s někým mluvím, tak se mu nejradši koukám do očí a vás tam v tom koutě není ani vidět.
2: Na mě není nic ke koukání, jelikož jsem opravdický čert.
3: Já vám to nevymlouvám.
2: A straším tu.
3: No, když vás to těší, přede mnou se nežinírujte. No a teď byste mohl strašit, ne?
2: Teď jsem právě strašil.
3: Že vám hamba nedá pohlavek, tohle je nějaké strašení.
2: Umím taky, že mi jde kous z očí. A to je hrůza veliká. To koukáš, co? Už tě to rozsásá?
3: Fuj, darmo jste tu nasmradil k mocháčku.
2: Ty se nebojíš?
3: Takový hejble svede u nás úsopas. Stojí vám to za to?
2: Nemluv a kliče. Hejdi, babo!
3: Vyhánět do nepohody starou ženskou, vymýšlet si řeči o čertovi.
2: Tak se na mě podívej.
3: No jo. Do čertovské podoby byste byl?
2: Tak se boj!
3: Proč? Horší je zlý člověk.
2: Straším tu 150 let.
3: No jo, mám já to hlavu. Když jsem chodila do školy, říkalo se, že v hájence mezi kácíní a dalskabáty straší.
2: To jsem byl já?
3: Jenže od těch časů se na to zapomnělo. A že tu nikdo nebydlí.
2: Já každého vystrnadil. Teď je to moje chalupa.
3: Že jsem si ji nikdy pořádně nevšimla. A znám tu každou pěšinku. Tady je můj revír. Sbírám bylinky, víte? No jo, no, stavení je to pěkné, o samotě, kdyby se drobátko spravilo.
2: Tady se nic spravovat nebude.
3: Kvůli vašemu strašení, když vás taková práce ani nemůže těšit, když tu nikdo nebydlí.
2: No jo.
3: Z takové živnosti ani čert nemůže mít radost.
2: Já už to stejně dělám jen tak, abych nevyšel ze cviku.
3: No jo.
2: Naposled jsem tu měl inspekci z pekla, kolik to může být, no. Nejmín takových, jestli ne víc, ale 50 roků to bude. Už jsem ty pekelné kousky pozapomněl. A oni tam na mě taky nejspíš zapomněli.
3: A že jste se nenakvartíroval někam k lidem?
2: Ale zvyk jsem si tu a mám tu celou sednici pro sebe.
3: No, což o to? Střecha roztrhaná, pec na spadnutí, okny profukuje. Ale jinak je to hotová klícka.
2: Je jo.
3: Já vám řeknu pro jednoho zapomenutého čerta, je to až moc veliké. Měl byste si vzít pod nájemníka.
2: Ani řek.
3: Já bych věděla o jednom moc potřebné.
2: Už jsem řek.
3: Kdybyste sem dostal pořádnou ženskou.
2: Já nikoho nechci.
3: Můj ty světe a já nemám kam složit hlavu. Byla jsem na podruží u sedláka v Dalskabátech, víte? No, ale nejčkon, co se tam přiženil mladý, nemám zastání. Abych se prý vystěhovala, nelida. No, tak co říkáte, že bych...
2: Jestli se hned nesebereš, já umím takové kousky, já ti taky můžu na kousky roztrhat.
3: Že byste se trmácel, taky už máte léta.
2: Přišla se schovat před bouřkou a tento. Už se vyčasilo, tak běž. Až napočítám do tří, otevřu oči a jestli tě tu ještě uvidím... Jedna, dvě a jedna jsou tři.
3: Schválně, pane Čerchmant, jestli byste uměl napočítat do deseti.
2: Mě jde s tebe hlava kolem.
3: Vy jste jako můj neboštík, tak co, plácneme si.
2: Vylítnu s tebou komínem.
3: No jo, vidíte, potřeboval by vymazat. Je, bylinky bych sušila na půdě.
2: Ven, babo, ven!
3: Tak... Já zítra přivandruju.
2: Jestli se upovážíš, poženu tě až za kopec. Jestli mi šolápneš na prák, jestli se mi opřeš o chalupu, tak budeš vrchem spodem zlumpricirovaná. Ta upaluje. Je, to jsem jí dal. Ta no mě na do smrti nezapomene. Je. Hrome, já bych jed, to je z pekla živobytí. V chalupě už není ani myš, je jí pěto zaspat.

0: Majka!
1: Tak, a jsem doma. Zaplať pánbu, sousede, že jste mi sem zavez ty mé krámy. Nezajdete dovnitř?
0: Dejte pokoj.
2: Prý tu straší.
1: A lidi to napovídají. A kdože by?
2: Čert! Neslyšela jste o tom?
1: Počkejte! Počkejte, pomůžu vám s tou truhlou.
0: Dovnitř si to natahejte sama. No podívejte, Majka se mi plaší. Vidíte? I kuň má z toho pojem. Panenko, skákava. Je! Majko, je!
1: Děkuju za svezení. Tak jak pak se nám daří, pane Čerchman?
3: Jedeš, babo!
1: Právě jsem dojela.
3: Honem se klič, než mě popadne vstěk.
1: Já bych radši popadla koště a trochu to tu uklidila.
3: Než napočítám.
1: Hlubit se nemusíte. Já vím, že počítáte do tří, jako když biče mrzká. Ale radši se obrskněte. Tady, k truhle, no. Pomozte mi pěkně po sousedsku.
3: Já tě varoval. A když nechceš poslechnout...
1: Pomalu to holí.
3: Pomalu.
1: Jen jí tam nech ležet, paličáku rohatý. Tak on by na mě zholí. Podívejme. Nekul na mě oči. Brachu, já mám pro strachu děláno. Můj neboštík byl vysloužilý voják, desátník. A takhle byl malej. A ty by ses chtěl měřit s kaprálem. Nekoukej po té holi. A jak ti vlastně říkají?
3: Tohle. No, trep. Já to zapomněl.
1: Vidíš, kam to vede, když jeden žije jak jezevec?
3: Trepy fajcu.
1: A neklej mi tu.
3: Ale to já se tak jmenuju.
1: Cože?
3: Trepy fajcu.
1: Šmariánko, to je takové jméno. Hnedle jako fuj tajksl, s tím se musí něco udělat. Mě říkají Plajznerka, tedy paní Plajznerová. Mariana, po nebožce k motře. Mariánka. To je pěkné jméno, ne? A tobě budu říkat Mates. Tak se jmenoval můj neboštík. Aspoň se mi to nebude plést, Mates.
3: Já nejsem žádný Mates.
1: Já nevím, že ti mužský jsou takové palice.
3: A nechci jméno po neboštíkovi.
1: Lepší slušné jméno po neboštíkovi, než to tvé nanicovaté vlastní. A žádné povídání. A už jsem řekla, seš Mates a to ti nikdo neodpáře. To za prvé. A za druhé, pomoz mi s tou truhlou, no, je na mě moc těžká.
3: Ale já za prvé nejsem Mates a za druhé nic dělat nebudu.
1: Panenko, skákavá, abych naklela.
3: To ti povídám, co živ budu na práci, nepoložím ruku. To by si každý slušný čert mohl přede mnou plivnout.
1: No, jak myslíš, Mates? Udělám to sama. Truhlu dáme pod okno, tak... Místník tamhle do kouta a postel vedle. Ach, a semhle bydlo na peřiny. Drobet je vyvětráme. No a můžem zatopit. Ani jsem dnes pořádně nepojedla. Kdepak mám to koření do polívky?
3: Co to tu zavonělo?
1: Kam jsem jenom ty hrnce... Aha, vnuši. Zavonělo. Majoránka. Tak špetku kmínu, kousek česneku.
3: Tohle taky voní, co je to?
1: Májovky, houby.
3: A nač pak to je?
1: Je, ty jsi mi pěkný hospodář. Strašíš v lese a houby víš. Jak na tebe tak koukám, si jako nekrmený šindel. Co si podstrojuješ?
3: Tak? Všelicos. Někdy chytnu myš, z jara jsou tu kolem žáby, slimáci.
1: Fuj.
3: A když není nic jiného, tak lapám brouky nebo mouchy.
1: Panečku, to je dieta. No jo, někdo má rád knedlíky a druhý střevlíky. Ale to ti povídám, do chalupy mi s takovou havětí nechoď.
3: Tady to voní čím dál víc. Co to bude?
1: Májová houbovka. Hmm. potřebuje přisolit. No jdi si po svých mates. Do práce se ti nechtělo, tak si pěkně zales na pec. Darmo šlapa živit nebudu.
3: Je dobrá.
1: Mě chutná. A houbovku umím na 7 způsobů.
3: Ty, Mariánko.
1: Co pak?
3: Nedala bys mi.
1: Ne.
3: Ale já mám na ní chuť.
1: Koukej, mates. Ale napřed si umyješ ruce.
3: Kdo to kdy slyšel, aby se čert myl?
1: Už mám dost, ale tenhle talíř ještě zmůžu.
3: Ne! Mariánko, teď je to proti čertovské přirozenosti. Čert a voda.
1: Vystydnout tu houbovku nenechám.
3: To by byl hřích. Tak já to udělám.
1: Co uděláš?
3: Naštípám to dříví.
1: A potom?
3: Umeju se.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V 70. a 80. letech, přiznám se vám, zažíval člověk při poslechu rozhlasových her, a najmě tedy pohádek, často zvláštní paradox. Hlasatel oznámil jméno autora, ale skutečný autor, ten přitom zůstával ve stínu právě jmenovaného. Pokrývačina nebo pokrývačství se tomu říkalo. Kamarádi v té době půjčovali svá jména zakázaným spisovatelům, ale češtinu, rukopis a vůbec charakteristický styl práce doktora Františka Pavlíčka bylo lidově řečeno cejtit na stohonu. A to i v případě, kdy si vyhrál s příběhem pošťácké pohádky Karla Čapka o panu Kolbabovi, který se na poště jednou v noci potká s veselými poštovními skřítky.
2: Tak co dřív? Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kamna? Ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku knot v petrolejce, tak? Nohy

0: Do práce. Do práce. Kolego listovní.
1: Ano.
0: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy. A jestli je na balících uvedena správná váha.
1: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
0: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
2: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
0: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
2: No, tady prosím, pane přednosto.
0: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř, krejcárku.
2: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
1: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
0: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
2: Všecko pasuje, pane přednosto.
0: Telegramy? A balíky?
1: V pořádku, prosím.
0: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo poš.
1: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
0: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro. Stop.
2: Kdo

0: poští?
1: Kolbaba Josef.
2: Kolbaba Josef!
3: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
4: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
0: Já si ho vůbec nevšim.
5: Byl schoulený v koutku.
0: Ani tam není vidět.
4: Pane Kolbabo, pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
3: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte? Vy, mrňouskové?
4: Konáme svou služební povinnost.
3: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchmant.
4: A ty to si vyprašuji! Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové, šotci neboli též elfové.
3: No jo, pedelinky a čepičky máte dočista jako pošťáci, ale že jsem si vás nikdy nevšim.
4: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
3: Co pak tu děláte?
4: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci, provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu, podáváme hlášení na ministerstvo a když jsme se vším hotovi...
5: Rozdáme si karty.
0: A mastíme do půlnoci, Maria.
6: Nechcete si s námi dát partičku?
3: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zvete...
4: Krycárku, zamíchejte... Kolega listovní sejme.
5: Už jsem na tom pracuje.
4: Já rozdávám krejcárek nese.
5: Osma. Desítka.
4: Spodek.
6: Pane Kolbabo, jste na řadě.
3: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
4: To se zdávám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
3: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desíce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je...
2: ESO!
3: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
4: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
3: Ani zamák.
4: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže... Takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
5: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
7: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je nejvyšší trumf, zrovna jako ESO.
4: Aha. Tak vidíte, že to nic není.
3: Jenže mi není jasné to hlavní.
4: Co pak?
3: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách?
4: To je maličko.
3: Počkat, počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
4: To je taky možné. Jenomže my...
3: Poslyšte, jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis... To je porušení listovního tajemství. Velikánský hřích.
4: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
5: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
7: Za to ty upřímné přímo sálají.
4: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejivější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči a dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
3: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
4: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k 60.
3: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
4: Uhádneme to? Protože jsme...
2: Spohádky!
3: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, tak se můžeme dát do Mariáše.
4: Už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
3: Kde pak vlastně přebýváte?
4: To nesmíme prozradit.
5: Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
8: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
4: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba...
2: Naschledanou.
9: Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
3: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
9: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
3: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
9: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
3: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sota zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
9: Někdo zapomněl nalepit známku.
3: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
9: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
3: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
9: A co s nimi děláte?
3: Necháme je tamhle v šupliku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
9: Proč si ho tisknete na čelo?
3: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
9: Co říkáte?
3: Vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
9: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
3: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
9: Lituju, pane Kolbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
3: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni skřítkové, dovolíte...
4: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese.
7: Zelený spodek.
8: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
4: Já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
3: Momentíček. Já bych si přisadil tuhle obálku.
10: Panečku.
7: A Hrome.
4: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čářem.
3: Doopravdy.
4: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
3: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
4: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojej, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra. Tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku na pyš mě, jestli mě ještě máš ráda, píš mě brzo, tvůj věrný František.
5: Pravopis má teda hrozný.
7: Ale má dobré srdce.
4: Tak co, pane Kolbabo, jste spokojen?
11: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který František?
4: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už není psáno.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si, jak jsem tu onehdá představoval rozhlasové adaptace příběhů Dona Kichota nebo Dona Kichána? Bylo jich za ta léta ve vysílání hned několik. A vyda přece jsem na jedno zpracování příběhů Důmyslného rytíře vysoké postavy zapomněl. A je to právě zatímto poslední, které jako dramatizaci pro mládež napsal náš dnešní host na rozhlasovém jevišti, doktor František Pavlíček. Donem Kichotem byl Jiří Adamíra, Sancho Panzou pan Rudolf Hrušinský. Zrovna jako by je oba z ilustrací Cervantesova románu někdo vystřihl, vidíte. Tak na sebe dávejte pozor a zase někdy s divadlem pro vaše uši a co nejdřív naslyšenou.
2: Pochválen pán Ježíš urozenosti.
3: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
2: Radšíte mít pro mne nějakou práci?
4: Historický úkol. Vznešené poslání. Potřebuji tvou pomoc.
2: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
4: Přestaň s přízemní malicherností, to je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
2: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší? A kolik vynáší?
4: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
2: A na dlaň kolik?
4: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
2: A samý holubě na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
4: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
2: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
4: Haha, co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadaremos a ustanovím tě jeho vladařem.
2: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen... Kdybych mohl počítat s korunovací.
4: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
2: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pán dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
4: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
2: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
4: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj. Pojď, mám ji schovanou v komoře, za maštalí. Opatrně po špičkách, ať nezakopneš, hospodyně nesmí nic spozorovat.
2: To nebude lehký, ženská má oči jako ostříž. Budeš ticha, Herko.
4: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
2: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
4: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru. Slavné rytířské brnění.
2: Tahle hromada plechu.
4: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
2: Však je to taky vidět. Pláty děravý jako řešeto a rezavý jako liška.
4: Ale já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena, rukavice, přilba.
2: To je ale opelichaný chochol. A to hledí na dránc.
4: Poradíš si s tím.
2: Milost pane, zbrojiš nejsem, to bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradíme provázkem. Na děravej krunýř přitluču prkínko a dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to schrastím. Jenom aby nám nepršel, To byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
5: No, tak co?
2: No, no dobře, no. Docela vám sluší.
5: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
2: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí z pole.
5: O, Sancho, cítím, jak mi narůstají.

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výsluška za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo, ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá by takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout volírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tucet.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelně nebezpečné.
2: Mně pořád nejde na rozum, co mu vlezlo do hlavy.
0: To všechno ty zlořečené knížky a bláznivé romány.
1: Trefila jste hřebík přímo na hlavičku.
0: Já mu je spálím.
3: Duch člověka je úhor a kniha jej může leda pohnojit, aby na něm vyklíčilo semeno moudrosti a statečnosti.
4: Povídal jste něco, pane?
3: Jen tak v duchu rozmlouvám se sousedy. Tím nemrmo moci chtějí držet doma v závětří, abych nemohl do světa bránit slabé proti bezpráví a napravovat křivdy. Ti
4: budou zírat, až se vrátím v Atsamitu jako pán ostrova Vadaremus.
3: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
4: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
3: Milý Sancho, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
4: Dost možno. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj osel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
3: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
4: A rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
3: Široko daleko nevidět stavení, kdyby se dalo zaklepat.
4: Tamhle! V poli jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrhnula.
3: Nedovolím ti žebrat u cizích.
4: Mně je to, děvče, povědomé.
3: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc. Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
4: S motykou a vidlem. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca, tamhle Stobosa.
3: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
4: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
3: A provázej vás na všech cestách, paní.
5: Dejš to pánbu.
4: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
5: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda. Sotva pro jedno.
4: Nevadí, koroptvičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
3: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prostořeký mluvka.
5: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
6: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
5: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
4: Vy jste tomu dal, milost pane, skládat hold obyčejný holce.
6: Něžná jako růže.
4: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
6: Ten obláček i mne vůně okolo ní.
4: Cítil jsem jenom cibuli.
7: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
4: Teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
7: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vyjevit jen srdce.
4: Ne, nezakoukal jste se do ní nakonec.
6: Nebuď přízemní, Sancho.
7: Pro mne Dulcina není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál.
8: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem a nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení rozhlasoví přátelé. Odbyla 23. hodina. Začíná noční linka Českého rozhlasu. A máme 24. den měsíce září roku 26. Je tedy závěr toho druhého podzimního dne. A já myslím, že tím pádem je na místě věta: sezona letních zájezdů je ukončena. Astronomický začátek podzimu je za námi a teď, když už začínají být noci delší než dny, možná o to víc myslíte na uplynulou letní dovolenou a všechny zážitky, které jste na ní nazbírali. Mnozí sice ještě plánují třeba i zimní pobyty u moří jižní polokoule. Pro většinu z nás však platí, že sezona letních zájezdů skončila. To ale znamená, že se ještě jednou, v tomto případě tedy slovně, budete moci v naší dnešní noční lince vrátit na místa, kde jste letos strávili slunné dny s rodinou či přáteli. A třeba se i pochlubit tím, kde všude jste v létě byli a jaké vzpomínky vám zůstanou uloženy v paměti. Dnes tedy dostanou na telefonu 731 800 900 a také na webu rozhlas.cz/linka prostor všechny cestovatelky a všichni cestovatelé. Ohlédnutí za letní sezonou během následujících dvou hodin noční linky Českého rozhlasu. Ve studiu na vaše vzpomínání, na vaše zážitky vtělené do jednoho příběhu, ať už na telefonu, anebo na zmíněném webu, bude čekat Borek Kapitánček. Přeju vám nerušený poslech, nabízím první písničku a už teď se těším na všechno, co řeknete o letním zájezdu, o letní dovolené, kterou jste letos absolvovali v létě.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: asi nezjistíme, jaké by to bylo, kdyby tuhle písničku zpíval jak Karel Gott, v tomto případě to byl právě on, a Alice, italská zpěvačka, která ji zpívala už v 80. letech. Teď je ale čas noční linky a vašich příběhů dnes na téma sezona letních zájezdů ukončena. A já to říkám, protože léto, které jsme před dvěma dny opustili, kterému jsme před dvěma dny zamávali, je přece obdobím, kdy se z bezpečí, klidu a obvyklých, řekněme, zdí a rozměrů naší domácnosti vydáváme objevovat třeba krásy naší krásné vlasti, anebo se vydáváme k mořím, užíváme si sluníčka, tepla, písku, anebo se vydáváme na poznávací zájezdy. Tak co z toho nám řekne paní Zdena, která volá z Pardubic? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, a všem, kteří poslouchají. Já bych se chtěla zúčastnit tohoto tématu a říct něco o mých dovolených, který už opravdu jsou dlouholetý. Jezdím od roku 1991, kdy se začalo vyjíždět nejdříve do Itálie. No a potom to pokračovalo další a další, takže až do loňského roku jsem neustále někde cestovala.
0: Letos, paní Zdeno, takhle, ještě než vám položím otázku, která se týká toho, co říkáte, máte puštěný rozhlasový přijímač, že? Někde na blízku.
1: No, ale to skoro vůbec není.
0: No, já tam tu zpětnou vazbu, respektive spožděnou reakci slyším, ale budiš. Letos jste tedy po tak dlouhé době nikam necestovala?
1: Ještě tam je ta vazba.
0: Už je to lepší, to je ono. Tak paní Zdeno, říkala jste, že od 91., co se dalo vyjíždět, jste cestovala do Itálie až do loňska. Letos tedy nebyla žádná dovolená, žádný zájezd?
1: No, letos bohužel, protože moje sestra na Slovensku zemřela v červnu, koncem června, takže letošní rok je pro mě dost takový smutný a budu muset už asi končit i s těma dovolenýma. No, tak já bych chtěla něco říct teda. Já bych chtěla říct, že sice už léto skončilo a začíná nám poslední odlety do letovisek z našeho letiště v Pardubicích. Mm-hmm. A chtěla bych říct, že všechny ty zážitky, které jsme prožívali na dovolených a bylo jich opravdu hodně, tak ty nám zase zpříjemní zimní období, kdy budeme na ně vzpomínat. A chtěla bych se zmínit o jednom. Když jsem byla na Rodosu a budu na to vzpomínat, protože tam jsem se sešla v jedným, no, jak se to tam jmenuje? Ježíš, já mám takovou trému.
0: Trému mít nemusíte, jako bychom si povídali po telefonu o vaší dovolené. Nic víc, nic míň, ovšem taky.
1: No,
0: kde jste byla na Rodosu, tedy na kterou dovolenou na Rodosu vzpomínáte? Ve kterém jste byla letovisku, ve kterém městě, vesnici?
1: No, byla jsem ubytovaná ve Faliraki. Mhm. Byl to apartmánový dům a výhled jsem měla krásný na moře, protože to bylo kousek od moře. A na jídlo jsem chodila do taveren. Tam je všude kolem plno taveren. No a jednou jsem takhle večer přišla na večeři, objednala jsem si jídlo a přišla ke mně ke stolu paní od vedlejšího stolu a říká, když jste tady tak sama, nechtěla byste si k nám přisednout? Tak jsem říkala, jo, ráda, tak jsem si k ním přisedla a řeknu vám, že jsme si opravdu moc hezky popovídali a když i prostředí při... No, víte, tam měli petrolejky rozsvíceny na stolech. Mm-hmm. Večer už potom byla tma, měsíc jako země koule byl, šumění od moře, tak čas tak rychle utíkal a stavební jsme odešli jako poslední. Moc ráda na ně vzpomínám. Byli to milí a slušní lidi. Také si vzpomínám, jak jsem se málem utopila v Turecku. Ale ty
0: vlníky... To není zrovna pozitivní vzpomínka, ale utkvěla vám zajisté.
1: Jo, ale ty vlny byly opravdu tak velký, že jsem je nezvládla. No, ale zase se najdou dobrý lidi, kteří pomůžou. No,
0: a to je... řeknu tak. To je na těchto vašich vzpomínkách vlastně nejkrásnější, že jste se seznámila s někým, kdo vám tu dovolenou, řekněme, posunul ještě na vyšší úroveň právě tím, že jste si tak hezky popovídali a že máte tyhle zážitky. A navíc takhle romantické, jak říkáte, měsíc velký jako země koule, petrolejky no. Na stole, faliraky. Já tam totiž letos taky byl, před 14 dny ještě.
1: Jo.
0: Ano, ano.
1: No, víte, já vám takhle řeknu. Já jsem měla naplánovaný, že letos se vrátím na Rodos, protože jsem si chtěla ještě jednou projít prostě to staré město. Hmm. Já vám nevím, čím to je, ale na mě to tam tak zapůsobilo, že jsem měla pocit, jako když ta doba je právě teď a já jsem v ní, jo.
0: Já vám asi rozumím, ale ten, kdo to nezažil, tomu se to těžko popisuje, protože konkrétně Staré město Narodu je něčím, no řekl bych, unikátním.
1: No víte, to je zajímavý, no moc to tam na mě působilo. A tak jsem si říkala, že bych se tam ještě jednou chtěla vrátit, protože když jsem šla jako nás vedla průvodce, že jo, a vykládala nám tu historii, tak já jsem fotila, natáčela na kameru a prostě já jsem z toho moc neměla. A tak jsem říkala, já tam musím ještě jednou a prostě si to tam užít jako, jak se to říká, pocitově nebo citově.
0: A přesně o to mi tak trošku šlo, abych ve vás ty vzpomínky ještě jednou vyvolal a abyste třeba taky tak trošku inspirovala ty, kteří poslouchají svými zážitky z letního zájezdu, který už je sice, řekněme, staršího data, ale ve vás ty vzpomínky stále jsou. Paní Zdeno, děkuji vám za váš telefonát a přeju vám, ať se na Rodos podíváte co nejdřív.
1: Děkuji vám moc.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je čas noční linky Českého rozhlasu a dnes je to téma sezóna letních zájezdů ukončena, okolo kterého by se měly, řekněme, točit vaše příběhy, které zavoláte na číslo 731 800 900 anebo napíšete na rozhlas.cz/linka. A já se vám přiznám, už jsem to chtěl říct, dá se říci na začátku, ale teprve teď se vám přiznám, že můj záměr vyšel. Já jsem před chvílí říkal, že jsem měl na mysli to, aby právě vaše cestovatelské zážitky a vzpomínky na letošní letní zájezdy, a nemusí to být jen k moři, aby třeba někoho inspirovali k tomu dalšímu výběru jeho zájezdu letnímu, jeho letní dovolené a podobně. Pokud teď zavoláte na 731 800 900, tak se tam vlastně vystřídáte s panem Martinem, který během písničky, kterou zaspívali Petr Spálený a Zdeněk Rytíř, zavolal a říkal, že ho ten příběh paní Zdeny upoutal, protože on sám ještě přemýšlí, kam vlastně na Rodos. Tak jsem mu poradil sám za sebe, protože jsem tam taky byl a tím toho zdravím. Ale měl bych se také věnovat tomu, co jste napsali na web rozhlas.cz/linka, který je určen pro ty, kteří třeba nebudou mít štěstí a nedovolají se. Znovu zopakuju, rozhlas.cz/linka a Roman tam napsal, tady musím bohužel konstatovat, že něco málo má ten jeho krátký příběh společného s tím, co říkala paní Zdena. Roman tam napsal, bohužel měli jsme s kamarády připravenou expedici Karibik 2026, cesta na 14 dnů do Mexika, pozorovat netopíry, ale kvůli náhlému úmrtí mé sestry jsem to musel zrušit. A to jsem netušil, že budu mít tento rok ještě 3 pohřby blízkých přátel. Holt, jak říkám, tento rok je černý, neúspěšný. Ale Bohumír píše, léto ano, je za námi, ale ne každý spěchá k moři. Někdo nemůže na slunce, když pracuje třeba jako stavař, tak jej má plné zuby. A tak třeba využívá výjezdy farní na sklonku léta. My 16. října jedeme na 3 dny do nejnavštěvovanějších poutních míst do Polska. Čenstochova, Krakov, Licheň a jiné. Vezmu sebou vnuky a máme skvělého průvodce, pana faráře. To bude takové veselé zakončení s hřibovou nadílkou. No ale hříbky už máme zpracované. Zdravím, Bohumír. Čas na vaše telefonáty na čísle 731 800 900, ale především na vaše příběhy z letních dovolených. Nemusí to být, jak už jsem říkal, jen zájezdy k moři. Můžou to být i vaše výšlapy, které jste absolvovali někde v horách. Možná jste poznávali krásy naší země, někde u vody, někde u přehrady, u rybníka. Možná jste třeba jenom sbírali hříbky. Kdo ví, co nám poví další posluchač či posluchačka. Kdo tam je, prosím? Tady Borek,
1: dobrý
0: noční
1: večer,
0: linka.
1: Dobrý večer, Zdeno od Brna.
0: Zdravím, Zdeno. Tak letní zájezdy jsou za námi. Kde jste byla vy?
1: Já jsem měla letos měsíc v lázních Poděbrady.
0: A jak jsem tam bylo?
1: Bylo nádherně. Já jsem byla celý květen. Ten byl tak krásný, že jsem byla v lázeňském domě, předtím jsme měli terasu, seděli a před květinovýma hodinama, jestli to tam znáte všechno. Tam je tak nádherně. Ty vlastně Poděbrady jsou na rovině. Nejen ty procedury, co jsem prodělala, co mě pomohly, ale všechny vycházky na všechny strany, jak Labi, tak na zámek, tak na náměstí Jiřího z Poděbrad, všude, no tam bylo tak nádherně, a nebo okolo toho parku, byly tam i mezinárodní soutěž v fúzi, bylo tam z 15 zemí světa. Mm-hmm. Celý den to tam měli oplocený a za den potom ráno už byl klid, všude už to.
0: Jo, přidala jste se do těch závodů v kůzi?
1: Ano, po první bylo soutěž seniorů. Uh-huh. Začínalo to, než začínali ta mezinárodní, tak jsem soutěž seniorů. Tak jsem šla, no dostala jsem medaili, kterou mám dodneš schovanou a je to teda pro zdraví z lázní z Poděbrad, vlastně znak Poděbrad. Takže to jsem si tak užila a vzpomínám do teďka, mám teďka takové vzpomínky, jak jsem se tam měla dobře.
0: No to je takový, jak říkala jedna z postav ve filmu Vesničko má středisko, a takový ohříváček na zimu, že jo? Tyhle vzpomínky.
1: Ano, ano. A ten květen byl nádherný. Červen už bylo hodně teplo, to bych tam asi nevydržela tak sedět na té terasy a to, no, potkáváte tam dolů, tam je tolik lidi jezdí na soboty, neděle, rodinky, na výlety do těch lázní. A tady z našich měst různých, tam plno, a fakt opravdu ty lázně Poděbrady, je to taková příroda. Já říkám, všechny lázně jsou nádherný. Jezdím do Luhačovic, jezdím do Hodonína, jezdím Karlovy Vary, všude jsou krásný. Ale ty Poděbrady mě teďka tak nějak zaujaly, že je to na rovině, že jsem mohla chodit všude, žádný kopce, a na všechny místa jsem se podívala.
0: No, možná jste lázeňským domům v Poděbradech zajistila tím, co jste řekla do vysílání Noční linky, zvýšenou návštěvnost v příští sezóně. Kdo ví?
1: Tam je plno pořád.
0: A našla jste si tam nějaké nové přátele?
1: Našla, já mám přátelé, já jezdím hlavně do Hodonína, do lázní. Já teď poslední roky, teď už nejezdím k moři, ale jezdím teda do lázní a lezím do Hodonína, kde vlastně Jižní Morava, zase to trošku jiné, kde tam

0: Ojojo, to sú potom lázne.
1: I když poděbrady taky byli, bylo víno a ptám se, odkud je, Moraví.
0: No, z Hronína.
1: Moraví.
0: Zdeno, já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Děkuju za vaši vzpomínku.
1: Že k tomu moře ráda taky jsem jezdila, byla jsem i s jogou cvičit. U moře jsme cvičili, bylo to nádherný všechno, ale teď už jezdím opravdu po těch lázních, takže každý rok už se teď budu zase v květnu se chystat do Hronína.
0: Rozumím.
1: Takže to vystřídám.
0: Děkuji za váš telefonát a mějte se hezky. Přeju vám krásný podzim.
1: Mějte se všichni hezky, hlavně zdraví. Jsme všichni zdraví a můžeme cestovat.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou, dobrou noc.
0: Odbočím teď na pár vteřin od tématu, protože na webu rozhlas.cz/Linka se objevil dotaz. Paní Marie píše, když jste byl na RODu, myslíte, že když já byla letos v Texasu, tak mám říct, že jsem byla v Texu? Nikoliv. Řekl bych, že to je podobné, nejsem ten, který by měl poučovat, sám si nejsem zcela jistý, ale já si myslím, že to je podobné, jako kdybyste řekla, že jsou různé datumy, různá data. Tam je ta koncovka trošku jinak. Například, když řeknete, viděla jsem císaře Klaudia, tak je to v prvním pádě Klaudius, tak proto jsem řekl narodu. Děkuju, že kladete i tyhle otázky, ale teď už se vracíme zase nazpět k tématu. Sezona letních zájezdů ukončena a konec konců paní Marie by mohla zavolat a říct, jaké to bylo v Texasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Je to noční linka Českého rozhlasu. A já se ptám, možná je to jenom snaha o, řekněme, vzletné vyjádření, ale já se ptám, napnuli jste letos v létě plachty vaší loďky a nechali jste se unášet do dálav? Jaká byla ta letošní sezóna? Kde jste byli? Na zájezdu? Na dovolené? Máte zážitky, které stojí za zmínku? V tom případě jste tady správně. Můžete inspirovat tím, že zavoláte na 731 800 900 a povykládáte o svém letním pobytu i ty ostatní. Kdo je teď na telefonu, to vám hned povím. Je to pan Míla, který čeká. Dobrý večer.
1: Dobrý den, dobrý večer, přeju do Brna. Já myslím, že to, co jste to říkal, to cestování není ani tak o tom, že to musí být let.

0: je to důležitý taky o tom, co člověk vidí a jaký je ten cíl. Já si myslím, že každý v životě musí udělat jeden takový ten life trip, čili takovou tu velkou cestu, která čeká každýho, kdo ještě nezažil, tak ho to čeká. Já jsem měl strajdu v Austrálii, utek v 69. roce, jelikož to byl velký akvarista, tak Austrálie byla jeho zemí zaslíbenou. No a celých těch 40 let jsme si to plánovali, že se tam měl zajedem podívat. Babička odešla, dědeček odešel, čili už toho to pak na mě. A já jsem se rozhodl, že když prostě na mě vypadly nějaký peníze a nějaký čas, že jsem se rozhodl, že prostě se do té Austrálie podívám. Hodí se po svém to povídání?
1: Samozřejmě, já poslouchám napjatě. Kde jste všude byl v Austrálii, jaké to tam bylo? Potkal jste
0: se? To je jedna z věcí. No samozřejmě zase potkali už na mě čekali na letiště, ne na dráhy. Ale tam třeba je zajímavý, že každý řekne, byl jsem kousek od Melbourne a úplně dotaz byl, a co v Sydney? Já říkám, pitomče, Sydney, to je jako by se zeptal někoho, kde ve Františkových lázních, jestli taky byl v Košicích se podívat. Jo, tam ty vzdálenosti jsou trošku jinak. Tam už třeba zajímavý je to cestování tam. Protože člověk letí přes ty časový pásma, takže přistanu třeba za 5 minut 6 někde o kousek dal třeba v Dubaji a najednou se to oholí za celé hodin a najednou není 6, ale je 7. Prostě ty časový pásma skáčou. Čekali na mě jak teda strejda, tak teda tam. Ta teta, který zatím mě u sebe ubytovali v malém městečku, kousek od Melbourne, kousek zase, to se 70 kilometrů kousek. A měli jsme krásný 3 neděle, které jsme tam prožili. A to je právě to, že já jsem tam byl na Velikonoce, čili v době, kdy tady začíná, se probouzí jaro, ale tam je to obráceně, tam je to všechno pod rovníkem dolů, je úplně jinak. Takže když třeba jsme tam seděli s trejdou, takový zamečko zahradíme a sítilo na sluníčko, říkám, ale ještě chviličku a sítko k nám přijde, říká, nepřijde, ono odchází. To je totiž to, že jižní polokoule, vychází to tam na východě, zapadá to na západě, ale to sluníčko nejde od nás na jih, ale na sever, protože jsme pod rovníkem, jo? Takže jsme tam probili, vzali mě na zajímavý místa, které bychom jinak neviděli. Říkali, hele, aby si viděl ptakopis, když viděl koalu, tak to musíme zoologicky. Já jsem tady ze 40 let koalu viděl dvakrát. Protože my jsou hrozně platí, takže jsme tam prošli jsme Melbourne, prošli jsme zahradu, ale hlavně jsme si fantasticky povídali, protože my jsme se, on u když mě byl asi 7, a my jsme si tam popovídali o takových spoustě věcí, které by mi v životě nenapadla, že taky proberu. A těch zážitků byla strašná spousta. Včetně toho, že takový ty věci, že člověk vytáhne špunt a ono se to točí obráceně, než je zvyklý, protože ta země koule je kulatá. Ale jedna věc byla zajímavá, to mě to šokovalo. Můj děda, jeho otec, byl řemeslník, byl kutil domácí a měl takový koleště, který byly, asi to možná budete znát z vyprávění, takový zubarský koleště, který byly šikovný na všechno možný, nejenom na zuby, ale na vytahování, prostě náhradně zajímavý. A když jsem ten domeček po dědovi prodával, tak jsem na ty koleště zapomněl. A sedíme v tom Melbourne, v té Austrálii a bavíme se a Ládě jako stejně říká, hele, já jsem přivez, když jsem tam byl, on to byl v 90. to byl podívat, tak mi táta něco dal a odešel a na té druhé polokouli mi ty kleště přines. Protože on si je tenkrát odvez a když potom umřel, tak mi ta teta poslala, takže já mám kleště, který putovali z Lysí nad Labem do Melbourne, do Meltonu a pak zase zpátky do Prahy. No není to nádherný takovýhle maličkosti, sice jenom klešte, ale...
1: No, pro někoho to může takto znít jako banalita, ale pro vás je to vlastně jedna z nejcennějších rodinných relikví.
0: Tak. A jsou i věci, které mě strašně pomohly, jako i dál vypřemýšlím, že Helena měla nějaký takový ten vývod, protože už byla hodně špatná, nějaký posledná choroba se jí pokoušela. A moje máma, jako její švagrová, říkala, hele, kdyby Helena už byla hodně, tak bych si pojel s Láďou a nechí na pokoj, jo. Tak jsem říkal, mami, to bylo úplně jinak. Helena, když jsme byli v Melbourne, tak já už jsem nemohl chodit a ona ještě lítala s tím vývodem. Prostě nátura, která se nedá porazit a viděl jsem tam spoustu hezkých věcí, které v podstatě tady nejsou. Tam třeba mají v Melbourne v jednom ochranném centru mají vysokou věž, na který se tavilo olovo a ze zhora z té věže, která má se 50 metrů, padalo dolů do písku, byly z toho kůlky na střílení. Dělali tam gravitační, takový v podstatě jedna z věcí za druhou v podstatě byla to krásná životní cesta a v podstatě jsem to udělal na poslední chvíli, protože asi rok po té mý cestě odešel Láďa, ten Strýda, pak odešla ta Helena, s tou jsem si potom ještě moc krát volal, ale říkali, hele, mohli přijet všichni, přijel si ty, tak prostě udělali mi krásný jaro, podzim na druhém konci světa. Asi tak, no.
1: Mílo, já vám moc krát děkuju za tenhle sice krátký, ale přece jenom hezký, moc hezký cestovatelský zážitek po Austrálii. No a snad až někdy jindy se budu ptát, jestli jste se podíval třeba i na operu v Sydney, i když, jak už tady zaznělo, ono je to hodně daleko od Melbourne, že?
0: To ne, ale byl jsem v Melbourne, v místě, kde vlastně Strýda pobýval, a co mě tam dostalo, že Helena na to moc nebyla, tak třeba památních válečných vlastně veteránů, a tam je v tom poměku je dvou vojáků, starého pána, mladého, to je otec se synem, a ta celá hala je plná medailí, který těm Australanům nemohli předat, protože padli v boji a nikdy se nevrátili. Jenom takový věci, a pak hned vedle botanická zahrada. Musíte člověk to... A jenom drb, jeden bodloudím, říkalo se, že Melbourneský nádraží, Finchettovo, je zmatený, že byl původně určený ta stavba pro Indii, a prohodili to. Není to pravda. I když to nádraží v Melbourne vypadá indicky. Takže až tam někdo budete, tak se podívejte. Mějte se krásně.
1: Milo, já věřím, že jste inspiroval pár lidí, kteří poslouchají Noční linku, a že už teď plánují cestu. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Ano, taky, naschle.
1: Sezona letních zájezdů je ukončena. Máme už závěr toho druhého podzimního dne. Za chviličku začne ten třetí v pořadí. Nebojte, já to nebudu počítat po každé v Noční lince, ale jen tak, abych ještě dokreslil to, že sezona letních zájezdů je za námi. No a vy možná plní vzpomínek, plní zážitků, rádi zavoláte na číslo, které uslyšíte, a řeknete, jaké to bylo, ať už u moře, u rybníka, v lese, na horách. Se svými zážitky se můžete pochlubit až do zítřejší jedné hodiny. Na tomhle čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A netušil jsem, ani jsem to neplánoval, že ten můj týden na Rodosu, kdybych se měl držet taktéž přípustné varianty, bude mít i mluvnický dozvuk. Už to tady několikrát zaznělo, tedy já jsem to několikrát říkal a dokonce jsem si to našel i v příručce Ústavu jazyka českého, že totiž antické názvy, tedy ve jménech řeckého a latinského původu, se zakončení os či us při skloňování vypouštějí a pádové koncovky se přidávají přímo k základu slova. A podobné je to třeba i s ostrovem Mauritius. Taky řekneme, že jsme byli na Mauriciu, ne na Mauriciusu. Ale teď je čas na to, abyste volali na číslo 731 800 900. Já totiž čekám na vaše zážitky z letošních dovolených zájezdů, letních pobytů, třeba i letních bytů, na zmíněné telefonní lince, která vás spojuje s brněnským rozhlasovým studiem, odkud dnes vysíláme Noční linku. Sezona letních zájezdů je ukončena a řekl bych, že je čas se pochlubit tím, co jste v létě zažili. Ať už, jak říkám, to byl v lese, u moře, u rybníka, na přehradě, nebo na horách. Ještě jsme tady, tuším, neměli žádného, no horala, žádného trekaře. To je taky takové pěkné slovo. Já si budu muset najít, jak to skloňovat. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Čekám na vaše zážitky z letních dovolených na čísle 731 800 900. Ovšem i na ty psané poznámky a zážitky na webu rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Poněvadž nemám Kanady.

0: Možná by bylo zajímavou otázkou a i zajímavou odpovědí. Tedy bylo by zajímavou otázkou, jak jste vlastně na svůj letní, letošní zájezd cestoval. Jestli to třeba náhodou, jako v případě Jarka Nohavici, taky nebyl šíf. Byla jste lodí na dovolené, paní Jarko? Dobrý večer v noční lince.
1: No vlastně, když se to tak vezme, tak loni jsem byla lodí, ale ta loď měla jenom charakter přívozu z jednoho ostrova na druhý.
0: Ale tak taky dobrý. Tak je dobrý.
1: Tak je dobrý,
0: trajekt,
1: no.
0: Jo? A který to byl ostrov,
1: no,
0: tedy loni?
1: Brač.
0: Tak tam jsem taky nebyl.
1: Tak to jste udělal velkou chybu. Brač je kouzelný ostrov. A je tam opravdu hrozně krásně. A když si půjčíte auto, tak projedete ten, to je co by dub, projedete ten ostrov, ale jen co se vyjede trochu do těch hor, tak je nádhera, prostě takový ten božský klid, vinice, olivy, žádný lidi, akorát trošku moc horko.
0: No, tak mám možná cíl své další letní dovolené.
1: Ale to myslím teda úplně skutečně velmi vážně, že Brač je jeden z nejkrásnějších ostrovů, protože je hodně zelený, nejsou to ty holý skály a všechna ta městečka, která tam jsou, původní rybářská městečka, tak všechny jsou, mají to historické jádro, třeba malinký, ale mají ho a to dělá to letovisko zajímavý, no.
0: No ale vy jste říkala, že to bylo loni, co jste navštívila Brač. Mimochodem,
1: ano,
0: teď se dívám na mapu
1: letos
0: a dívám se, že velikost ostrova Brač je zhruba podobná jako velikost ostrova Levkáda, kterou já mám nejraději z řeckých ostrovů.
1: No.
0: A kde jste byla letos?
1: No a teď vám právě, to, vy jste mě tím svým vyhlášením přivedl k tomu, že ačkoliv nejsem zvyklá moc telefonovat, že vám zavolám. I když jsem čestný posluchač noční linky, asi od té doby, co tam noční linka existuje, a abych vám udělala radost, tak Výborku a Honza Macoun jste moji oblíbení moderátoři.
0: Udělala jste mi velkou radost, ale myslím si, že no, každý máme takzvaně to své, to znamená, nezapomínejme ani na naše kolegyně.
1: No kolegyně taky samozřejmě, ale tak asi, jak je to křížem ty pohlaví, tak prostě vás dva je s váma vždycky legrace.
0: Děkujeme.
1: A to je prostě
0: i za Honzu děkuju.
1: A já jsem chtěla jenom velice krátce, protože mě k tomu zavolání vyprovokoval to vaše vlastně téma, kdy jste říkal, zájezdy končí, musíme se těšit na příští rok, tak já prosím, zájezdy nekončí, neboť v sobotu odlétám se svojí rodinou na ostrov Sardinie a moc se tam těším, protože nebudu muset vůbec nic dělat, o nic se starat, mám tam dvě dcery, jednoho skotského zetě a dva adolescentní vnuky a ty jsou prostě všichni k dispozici babičce. A tak já nic nedělám a jenom si užívám krásného italského prostředí.
0: Tak Sardinie, to bude krás. V sobotu říkáte, jo?
1: No, tuhle sobotu.
0: A do kterého to místa to bude?
1: Letíme do Oibie a pak jedeme někam asi 20 kilometrů po pobřeží. Myslím, že se to jmenuje San Teodoro, ale nejsem si tím úplně jistá, neboť prostě to jako dcery to mají všechno pod palcem a já se nestarám absolutně vůbec na nic. Jo, jako akorát mě řeknou, kam mám jít a já jako opička za nima pěkně kráčím.
0: Tak Jarko.
1: No a moc se na to těším, protože na Sardinii jsem ještě nebyla, takže to je taková třešnička na dortu.
0: Děkuji vám za váš telefonát, přeju vám šťastný let. Carlo Dromo, Kali taxidy, jak se říká řecky, a naslyšenou zase někdy.
1: Naslyšenou. Mějte se moc hezky a další krásný, úžasný vysílání si přeju já a vám, aby to odsejpalo.
0: Děkuju. Naslyšenou.
1: Tak. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: pralečí.
1: A kdo ví, možná jste letos byli na dovolené na Slovensku, když jsme tady měli No Name z Košic. Soňo, kde pak jste byla letos na dovolené? Ptám se proto, protože tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, je sezóna letních zájezdů ukončena. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím všechny. Takhle, byla jsem, to se jednou za život taková dovolená uskuteční. Byla to Brazílie, je to už teda nějaký rok, ale nedá se na to zapomenout. A nejlepší zážitek z té Brazílie, samozřejmě krásná příroda, byl to takový poznávací na 12 dnů, ale když jsme přijeli na ubytování do pralesa brazilského, takže byly to takové dřevěné chatky, tam se mi chodilo po zemi, ty chatky byly spojeny takovým dřevěným molem. A přijeli jsme a náš pan vedoucí, co viděl, tak tam byli takoví ti velcí papoušci, ty ary takové. No a on z toho mola seběhl, je tam je takový krásný červený papoušek, seběhl po těch schůdkách dolů. A teď ten papoušek, ten se za ním pustil. No ten měl co dělat, aby mu zdrhl, protože oni tam měli takové budky a v těch budkách už mláďata. No a náš vedoucí to nevěděl, že jo, chtěl se hned fotit. A tak říkal, no to by mě nenapadlo, že mě někde v pralese prožene takový papoušek.
1: No já si původně myslel, že pouze bránil svoje teritorium, což asi dělal, ano. Ale ještě navíc chránil své mladé. No tak
2: ano.
1: Přirozené chování. Co vás táhlo do Brazílie?
2: Co nás táhlo? Zaprvé můj manžel choval doma tady ty velké ary. Měl dva páry tady těch velkých ptáků. No a chtěl se podívat, jak přirozeně žijou. A taky za teplem, bylo teda opravdu teplo. No a podívat se do Ria, my jsme tam byli v únoru.
1: Takže karneval?
2: Zrovna týden před tím karnevalem, jo. Takže my jsme viděli aspoň takové ty nácviky tady těch různých skupin, to jsou nějací vysokoškoláci nebo školáci, který každý si ten svůj průvod nějak připravuje. Tak jsme byli i na vystoupení tady těchto s těma pérama, jo, tady těch krásných masek, to pro nás udělali takové vystoupení, ale co bylo úplně krásné, tak ti Indiáni, ti tam měli tež nějaké vystoupení, ale ty pohyby, jak oni prostě uměli, tak to jsem fakt ještě neviděla a úplně až člověk žasne, jak je možné, že se tak můžou prostě úplně, já nevím, jak gumoví.
1: To si člověk říká, že jenom my Evropani jsme takový stuhlí, jestli my to nemáme od té neustále práce, že?
2: Tak nějak, jo. Takže tady to vystoupení bylo moc krásné. No potom na Copacabáně jsme jako, myslím, dva dny strávili a prostě ta příroda tam, to je všechno úplně nádhera. Akorát mě, co třeba v tom pralese vadilo, pojďte se podívat, samozřejmě, že jsme šli po těch pěšinách, jo. Pojďte se podívat, co tady je. No tak všetci se nahrnuli. Takový obrovský pavouk jakýsi. A já prostě vidím pavouka a i ty naši malí pavouci mi připadají jako obří. Takže to jsem měla trochu zkaženou náladu, že to nemusím, ale ku podivu nikde, třeba v těch chatkách, jak jsme spali, že jsem na žádného nenarazila.
1: No tak teď jste potěšila všechny arachnofobiky.
2: Tak nějak, protože to je fakt, jako ne, já už jsem se pak nedívala ani doprava, ani doleva a šla jsem jenom, aby nám něco si nespadlo. Ne, had nějaký, to mi nevadilo, taky jsme to tam viděli. Pak třeba večer jsme měli výjezd na loďkách, samozřejmě taky po těch. Já jsem si říkala, jak oni ty cestičky tam znají, jo, to jsou rákosy a stromy a zarostlé, jak oni tam
1: se tam vyznají, jo. Že?
2: No, a my jsme byli chytat piraně. Jo, každý dostal, bylo nás po pěti, po šesti na těch loďkách, ten Indián jako baterkou svítil potom, no a ty piraně, takže na takový proutek dostali jsme jakýsi, já nevím, kus kabanosu nebo co, a opravdu třeba můj manžel chytil první a chytil takovou malou piraňu, tak nám tak vyzvedli, ukazovali a potom, jak se na těch loďkách, jak on svítil, tak oči od nějakých těch ještěrů, od nějakých krokodýlů, ale malého krokodýlka taky ten průvodce chytl, no malého, to mělo možná metr takového.
1: No to je štěňátko.
2: Ano, štěňátko, tak chytl jako za tou hlavou, tak ho vyzvedl. Takže taky to není nic moc příjemného, když tam vidíte ty oči, jak tou baterkou posvítila tam a tam. Takže, ale byli to malí asi, jo, že by nás nevzali někde, kde tam na nás skočí nějaký krokodýl, převrhne loďku a je po vás. Takže takový krásný zážitek z té Brazílie, no. Procestovali jsme toho více, ale ta Brazílie je prostě na prvním místě a nedá se na ní zapomenout.
1: Možná, že to je další inspirace pro posluchače a posluchačky Noční linky pro jejich další sezónu, tedy pro další letní sezónu. No i když zase zimní, teď jsem to jako chtěl říct, protože ano, jo, Brazílie, ta je z části vlastně taky pod rovníkem, tedy, jo, takže tam je to podobné jako v té Austrálii, ale to už je zase záležitost, kterou sem nechci tahat. Soňo, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju hezký
2: a zdravím podzim. Všechny, ať se mají dobře, ať jsou zdraví a pokud cestujou, ať se v pořádku vrátí domů. Ať jim cesta proběhne v pořádku a v pohodě.
1: Děkuju a dobrou noc.
2: Dobrou noc. Dobrou.
0: Noční linka.
1: Vážení přátelé, už 4 minuty píšeme 25. den měsíce září. Ano, před chvílí byla půlnoc a my jsme v té druhé části Noční linky Českého rozhlasu. Jejím tématem jsou vaše letní zájezdy, zájezdy, pobyty, dovolená, říkejme tomu jakkoliv. A to proto, že už máme vlastně třetí podzimní den, no a řekl bych, že sezóna těch letních zájezdů ve většině případů je ukončena. I když ne zcela, protože zrovna teď čtu na webu rozhlas.cz/linka, který je vám pro vaše psaní také k dispozici následující. Jana napsala, já Rodos, snad nezmrznu, zdravím. Na to já odpovídám, Jano, nezmrznete. Zaprvé se dívám denně na to, jaké je tam počasí. Ano, jsem takový nostalgik. A za druhé, je tam krásně až řekl bych do října při nejmenším. Já vlastně jednou byl ještě v říjnu na den armády, to si pamatuju z dob před rokem 89, že je to 6. října. Já byl vlastně ještě jednou na den armády na jižní Krétě a bylo tam krásně. Tudíž doporučuju i ten podzimní Rodos. A doporučuju, abyste máte-li hezké zážitky z letošního letního zájezdu, ať už to bylo k moři, na hory, ať už to bylo v domácích luzích a hájích, doporučuji, abyste zavolali a pochlubili se a třeba tak inspirovali ty, kteří poslouchají Noční linku Českého rozhlasu. Číslo do studia je 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, jaké zážitky jste načerpali během letních dovolených, letních zájezdů. Souhrně řečeno, sezona letních zájezdů je ukončena a vy se teď můžete chlubit. Když se před chvilkou svými zážitky pochlubila Soňa, která mluvila o tom, jaké to bylo v Brazílii, tak vás možná napadlo něco podobného, co mě. Ono letí se tam 14, 15, možná 16 hodin, takže pokud vám třeba vadí dlouhé cesty letadlem, tak jste, řekněme, naprogramováni na takové ty spíš domácí výlety, domácí zájezdy. Ale kdo ví, kde byla Iveta? Ona už nám to prozradí, čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Krásnou noc, dobrý večer. Tady Iveta od Olomouce. Tak já chci říct, já jsem letos nikde nebyla, už jsem nebyla plno let nikde tedy.
0: A tak o čem budete mluvit? To mě zajímá.
1: Budu mluvit o tom, co jsem zažila dříve.
0: Aha, a kde?
1: Takže kde řeknu. S rodiči jsme jezdili jako holka jenom po České republice teda a nejvíce měli jsme rádi Užtemberka, Dolní Žleb. Tam byly takové chatky, tak tam jsme se vždycky s našima ubytovali, tam bylo takové pěkné jezero, tam jsme chodili v tom Dolním Žlebu, je to Užtemberka u Olomouce, plavat. A chodili jsme na jídlo, myslím, se to jmenovalo u Muflona, do takové restaurace, tak to se mi jako holce strašně líbilo.
0: A jak je to dávno? Jak je to dávno?
1: Dávno? Ježiš. To jsem byla malý děvče.
0: No to já ale nevím, kolik vám je dneska, tak to nemůžu odečíst.
1: Dneska, klidně to řeknu, je mě 65 tedy.
0: Takže
1: a tenkrát mě bylo, já nevím, 7, 8, 9, 10 let a zažili jsme tam tu hruzu rok 68, jak tam přijížděly ty tanky.
0: Yeah.
1: My jsme normálně byli v Dolním Žlebu v té chatce a jeli ty tanky rusky.
0: No.
1: My jsme brečeli s bráchou, no a to o tom nechci mluvit. Teď chci říct, potom, tak to bylo, to jsme jezdili s našima do toho Žlebu. A potom, jak jsem byla s manželem, tak kvůli dětskám jsme jezdili k moři, tak já to musím myslet zkrátit, toho je hodně. Takže jsme byli všude možně, jo, kvůli dětem, že měli exém, tak jsme byli třeba v Itálii, já nevím, v Řecku, Chalkidike, to jsou ty tři prsty, tam jsem byla teda s holčičkama.
0: Ano, Kassandra, Sidonia, Athos, ano.
1: No, a tam bylo nádherně, ale tenkrát, my jsme tam jeli v květnu, tam byla zima, nesvítilo sluníčko, moře studený, tak já jsem tam s těma holčičkama jenom chodila. Potom jsme byli několikrát teda s manželem s těma dětskama, tenkrát Jugoslávie, že dnes je to Chorvatsko, takže Hvar, Brač, Baška voda, to zkrátím, Makarská riviera, tam je nádherně. Takže lodi jsme jezdili na ty ostrovy z té Makarské, na výlety, to bylo taky krásný, ta Jugoslávie. Jídlo výborný. Potom jsme byli třikrát na Maltě, jo, s rodinou, s dětskama. Tam měl manžel nějakýho přítele, se známil, když manžel byl někde surfovat, tak se seznámil s jedním pánem a on nás vždycky pozval na tu Maltu. A Malta, to je Malta, to jsou čtyři ostrovy vedle sebe. Malta, Gozo, Comino, Cominito.
0: Mm-hmm.
1: A na té Maltě, hlavní město se jmenuje La Valeta.
0: Ano.
1: Tam to bylo teda taky krásné. Já jsme navštívili ten chrám svatého Pavla. To bylo něco jak chrám svatého Víta nebo chrám svatého Václava v Olomouci, nádhera. Potom jsme pochodili, byli jsme ve válečném muzeu a oni tam mají takové ty pevnosti na té Valetě. Tam jsou ty děla ještě, jak byly války s Turky, jak vedli, tak tam jsou ta děla. A co chci říct, tam je proslaven řád maltských rytířů. Tak jsme tam taky byli v nějakém muzeu toho řádu těch maltských rytířů. Já jsem si dokonce koupila tenkrát takový řetízek na krk a tam jsem měla tu hvězdičku, jo, ten
0: takový ten tlapatý kříž, nebo skoro tlapatý,
1: no
0: maltežský,
1: kříže,
0: tak ano.
1: No, maltežský kříž, no, to bylo krásný. Potom jsme byli s dětskama na Kanárských ostrovech, ostrov Tenerife, tak je tam z těch ostrovů, Tenerife, a byli jsme se podívat na pobřeží Costa Teguise, se to jmenovalo, a manžel tam nechtěl jet, a pak byl nadšený, protože tam surfoval, já jsem holčičkama tam chodila se opalovat, koupat a on si tam surfoval a ještě chci říct k téma, jo, a tam byly ty sopky, jsme viděli. Už ty vyhasly sopky a to zůstaly takový černý, kameny po těch sopkách, teď mluvím o těch Kanárech teda, a ještě se pak vrátím k té Maltě. My jsme pak jeli lodí na sousední ostrov, my jsme byli na té Lavaletě a potom jsme jeli na Gozo. Jo, je Malta, Gozo, Komino, Komini, to ještě jeden malinký, teď nevím, jak se jmenuje. A jeli jsme lodí na to Gozo, to bylo taky hezky, a krásná voda všude, čistionka, a já jsem tam šnorchlovala, jo, jsme tam šnorchlovali, já, manžel, děcka, ne teda. A teďka za mnou plavala taková obrovská žlutá ryba a za ní malí dětičky, rybičky. Já jsem se jí bála, tak jsem rychle upalovala na břeh.
0: Jsem se vás zrovna chtěl zeptat, co jste ulovila, nebo co jste našla při šnorchlování. Ryba vám to znemožnila.
1: Ne, viděla jsem dolů, že to bylo krásně se dívat na to dno. Tak tam byly různý, já nevím, takový ty mušle, korály, já nevím, co tam bylo. Krásná voda, ale já jsem upalovala, jsem se bála té velké žluté ryby. No, a já to musím zkrátit, je to hodně. A potom s maminkou jsme jezdili často, jenom já a maminka, ona už byla starší, do Termálu, jo, do Maďarska. Jsme měli rádi Maďarsko, Mezekeveš. No, Mezekeveš, nádherný Termály. Tak tam jsem jezdila s maminkou. A potom chci říct, jednou se mě poštěstilo dostat se do Austrálie, Sydney. Já jsem byla 3 týdny v Sydney, jak ten pán mluvil o tom Melbourne, tak tam jsem nebyla. Ale poštěstilo se mě teda letět do Austrálie, to je vlastně druhá polokoule, že? Letěli jsme teda 28 hodin, to bylo šílený, ale vydržela jsem to. 28 hodin i mezi přistáním, jo? My jsme tam museli pak někde čekat, v Soulu nebo kde, protože v noci se nesmí lítat nebo ráno, aby lidi mohli, měli klid jako. Tak my jsme čekali. Tak pak jsme přiletěli do Sydney a teď chci říct, jak jste mluvila, já jsem viděla tu operu na vlastní oči.
0: Ano, ano.
1: To je nádherný.
0: Yeah.
1: Ten most takovej, on se jmenuje podobně jak tam v tom Londýně. Já teď nevím, to už je 10 let, co jsem tam byla. A ten most takovej, ten známý velký.
0: Sydney Harbour Bridge.
1: No, jo. Jo, jo, jo. A chci říct, my jsme si potom vzali, já jsem byla ještě s někým, my jsme si vzali dodávku a jeli jsme východní pobřeží, jo, aby jsme nebyli jenom v Sydney. Tak jsem viděla Canberra, Newcastle, Brisbane, jo, a tak dále. A teď to Austrálii obklopuje vlastně Indický a Tichý oceán, u Austrálie je Tasmanovo a Korálové moře, že? Kousek dál je teda... jak se to jmenuje, ten sakryš.
0: Myslíte Papuu Novou Gvineu?
1: No, jo.
0: Nový Zéland,
1: myslíte? Papuu Novou, ano, no. Jsme letěli. A my jsme se v letadle mohli dívat na takovou malinkou obrazovečku, že jsme přesně viděli, kudy letíme, jo, to bylo taky zajímavé. A letěli jsme i přes tu, ano, to jsme dolítali, letěli jsme přes tu Papuu Novou Gvineu. Já se jdu podívat, mám tady doma takovou mapu před tými.
0: Aby se dostalo taky na ostatní, Iveto.
1: Já to zkrátím. Tady mám před tými obrovskou mapu celého světa a vždycky, když jdu třeba s pejskama ven, tak na to koukám, kde jsem všude, no, byla v té Austrálii a bylo to tam teda nádherný. A to chci říct ještě lidem. Já jsem si myslela, že Austrálie je suchá, nějaká vyprahlá zem, to není vůbec pravda. Já jsem byla v deštných pralesích tam, nádhera, papoušci obrovští, takový bílí tam ale byli, jo, taky obrovský papoušek, bílí. A co chci říct, neviděla jsem ani jednu koalu teda, protože oni jsou na uhynu, jo, oni jako vyhynujou.
0: A taky jsou plaché koaly.
1: No, tak tu jsem neviděla, ale... Ani klokany, jo, a teďka běžel, oni hodně běhají, ti Australani, a teďka my jsme snídali venku u stolu a běžel jeden Australan a zdraví ho každýho, jo, oni jsou takový vřelí, zdravil nás a my jsme se snídali do řeči a já říkám a anglicky, já jsem neviděla ještě ani jednoho klokana, to snad není možné, a on říká, přijďte zítra za mnou, on byl šéf golfového hřiště a říká, přijďte za mnou na to golfové hřiště a tam uvidíte klokany. A my jsme tam fakt šli ráno, jeli teda. A tam měli takový lesík, jo, bylo golfové hřiště, krásně upravený lesík, to byl takový klub a teď normálně vylezlo 60 klokanů. Já jsem je počítala. A já jsem si je aj tenkrát fotila. Já říkám, to snad není možný.
0: No čekali na vás, čekali na vás, aby se ukázali až.
1: No, a jedna ta klokanice měla mláďátko v té kapse, jo, a jak jedla, tak to malinký čučelo do té trávy, no to bylo nádherný. A takový obrovský, to jsou obrovský klokani, to není jako tady na kopečku v zoo. Tady mají takový malý klokánky, jo, tady na kopečku, je zoologická zahrada. No, to byl tak dvoumetrový klokán, ten se na mě tak koukal, tak no úplně
0: se dívali,
1: jako...
0: Se jestli náhodou nejste k jídlu, možná.
1: Vy, no.
0: Iveto, tak aby se opravdu dostalo i na ostatní a... z jejich zážitky z dovolených a ze zájezdu, tak vás poprosím, no, abyste to ukončila. Děkuju moc krát, protože vy jste do několika málo minut vtěsnala všechny své dovolené.
1: Dál jsem se neodvážila, protože se říká, že on vykopne ty zadní nohy a prorazí vám břicho, to je nebezpečný.
0: Je to pravda. Já už to viděl v jednom dokumentu. Iveto, no, děkuji za váš telefonát, jsem rád, že jste aspoň takto inspirovala, no, třeba i ty další k jejich
1: tak
0: dalšímu letnímu zájezdu,
1: ano,
0: a mějte se hezky.
1: Jsem mohla mluvit. Tak všechny zdravím, bylo to nádherný, teď už moc necestuju, tak zdravím všechny lidičky, hlavně Aničku z Miroslavy a děkuji a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Děkuju.
0: Je čas noční linky a dnes také vašich příběhů o tom, jaká byla letní dovolená, jaké byly letní zájezdy, na které jste se vydávali v tom minulém období, ročním období, které už je bohužel za námi. Proto vám ještě jednou řeknu, respektive nechám vám říct, na jaké číslo můžete volat i vy se svými zážitky a se svojí inspirací z letních zájezdů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Možná bych mohl říct také dobrou noc, ale to by znamenalo, že vás posílám do postýlek a to ještě nechci. Je totiž ještě pořád půl hodiny času na to, abyste zavolali a sdělili těm, kteří poslouchají noční linku Českého rozhlasu, jaká byla ta vaše letošní letní dovolená, ten letní zájezd, který jste třeba plánovali hodně dlouho. Já jsem se cítil trošku zahamben, když Iveta mluvila o všech svých dovolených před chvílí a já jsem si uvědomil, že když jsem naposledy byl na Krétě, v Chani, tak jsem

0: vědět plné jméno cestovní kanceláře z důvodů, myslím si, pochopitelných, až uslyšíte, co je zde psáno. Moc ráda vás už několik let poslouchám. Letos jsme se těšili, že strávíme možná jednu z posledních dovolených u moře, kam jsme tak rádi jezdívali. Jsme už starší lidé a to, co se nám přihodilo, je neuvěřitelné. Cestovní kancelář nás nezařadila do letu. Na letišti v Praze nám bylo oznámeno, že nikam neletíme, vše si máme vyřídit sami. Letiště s cestovkou nekomunikuje. Téměř hodinu trvalo, než jsme to všechno vyřídili. Už to vypadalo, že si snad budeme muset zakoupit letenky ještě jednou. Byli jsme vystaveni těžkému stresu a podle toho také dovolená vypadala. Následné zdravotní problémy a nenahradila je ani krása destinace. Makarská i hotel Biokovka, který jsme si vybrali pro bezbariérový přístup do moře, celý pobyt byl tímto začátkem pokažen. Sotva se tam znova podíváme. Máme zdravotní problémy a jsme starší lidé. Takže letošní dovolená pro nás nedopadla dobře. Podali jsme posléze stížnost, ale prý došlo při administrativním přenosu dat k chybě. Omluva byla slabá náplast na zničenou dovolenou. Nikomu takový zážitek nepřejeme. Chorvatsko je i přesto naše srdcová záležitost. Kdo zažil moře, nechce jinam k vodě. A kdo byl u Jadranu, prý nechce k moři žádnému jinému. A to je náš případ. Vzpomínáme na minulé, bezproblémové dovolené. Věra ze Severní Moravy. No a teď by mohl dostat slovo někdo další z vás, poslouchajících Noční linku. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, Noční linka Českého rozhlasu.
1: Ano, krásný, dobrý večer.
0: Paní Dano, já vás zdravím. Tak kde jste byla na zájezdě vy letos?
1: No já jsem letos necestovala, teda, protože bylo vedro tady až na mě nadměrné. Ale mám úžasnou vzpomínku. Ale jedno ucho poslouchám všechny ty příběhy. Ať už to je Brazílie, Deštný pralet, prostě všechno.
0: Piraně tam byly taky, ano, už jsme je tady měli.
1: Piraně, ano.
0: Hádali jsme se o Rodos.
1: Klokani.
0: Ano. Takže ta vzpomínka je odkud?
1: V Řecku jsem nebyla, ale v Řecku prostě tam cestoval několikrát můj syn, já jsem vždycky měla úraz v té době, jo, když jsem se musela nejstarat o zahrádku. Ale moje srdcovka, a to vám chci říct, moje srdcovka je prostě Itálie. A já jsem kdysi četla, já vám řeknu, co mě inspirovalo, abych nebyla nějak moc dlouhá. Mě inspirovalo, já jsem četla kdysi příběh Jano. A tam vlastně, a to už je strašně dávno, to ještě byla snad školní četba. A já jsem vždycky po té Itálii toužila. Nejen, že to je kolebka křesťanství, ale v Římě jsem vyloženě nebyla. Ale můj syn, ten se procestoval vlastně celý svět, dá se říct, a v rámci svých možností. A on mi vždycky posílá pohledy, a takže ten Řím, prostě i ten Vatikán navštívil. Takže já mám jako představivost velice tvárnou. A já si prostě nezapomenu nikdy na tu Itálii, kde jsem byla teda po 90. roce hned, protože mě inspirovalo právě to cestování. Tak jsem tam byla s jedním synem, pak s tím mladším synem, to u moře už vyloženě. Benátky jsem prožila, tam jsem měla deja vu, vyloženě, tam jsem prostě měla, v některých těch chrámech jsem byla jako doma, což teda mě úplně fascinovalo a proto o tom vyprávím. No a pak jsem tam byla ještě teda naposledy s dcerou, ta byla tenkrát mladička, hodně malá ještě. No, takže já jsem si vlastně užila hlavně to italské moře a hlavně ten sever a Itálie prostě mě fascinuje a cesta tam, Alpami a tak dále, prostě to mě stačí ke štěstí a vůbec to nevadí, když se můžu vyráchat třeba i v rybníce, když na to přijde, nebo na koupališti, jo. A pokud je takovýhle horký leto, jako bylo letošní, tak mě to fakt stačí ke štěstí.
0: Jste na tom podobně jako naše posluchačka Eva z Jižních Čech, k jejímuž vzkazu se teď zrovna hotovím. Ale Dano, děkuji, že jste zatelefonovala, jsem rád, že posloucháte.
1: Ano, Borečku, já moc zdravím a zdravím všechny posluchače, který vyprávěli tak barvitě ty příběhy, že já jsem se přenášela. jako

0: Při jejich vyprávění jsem se přenášela tam, o čem oni vyprávěli.
1: Taky jsem byl na chvilku v deštném pralese.
0: A tak dále. Ano.
1: Děkuji.
0: Mějte se krásně a všechny moc zdravím.
1: Dobrou noc. Když jsem tedy říkal, že se hotovím k tomu, co napsala Eva z Jižních Čech, tady je výsledek. Před rokem touto dobou vyrážím autobusem do Vídně a odtud letadlem směr Řím. Před chvilkou jsem se podívala, jaké je teď v Římě počasí, což jsem dělala loni před odjezdem často. Web hlásí 28 stupňů Celsia ve dne a v noci kolem 16. Paráda. V Římě bylo skvěle po všech stránkách. Počasí, bezvadný průvodce, památky, kostely, architektura, jídlo, zmrzlina, ubytování v centru poblíž Vatikánu. Musím se podívat na fotky. Letos jsem se totiž nikam za hranice nevydala. Trávila jsem letní dny na zahradě a u vody na pískovně s přáteli. Také skvělé. Ovšem do Říma se ráda vrátím a věřím, že se mi to podaří. Přeju hezký podzimní čas. Eva z Jižních Čech. Tématem noční linky, kterou posloucháte, je sezóna letních zájezdů ukončena. A já dodávám otázku, jaké to bylo? Povyprávějte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před chvílí to byla naše posluchačka Dana, která v noční lince mluvila o její zájezdové, dovolenkové, no prostě letní srdcovce, tedy o Itálii, ale zároveň pozdravovala Aničku. No a my o Aničce a Anička na telefonu. Číslo je 731 800 900, můžete se potom vydat v jejich stopách. Aničko, dobrý večer.
1: Krásný večer, pane Borku, přeju nejen vám, ale i všem posluchačům.
0: Za všechny děkuju. Sezóna letních zájezdů je ukončena.
1: Děkuji za pozdraví. No, děkuji za pozdraví.
0: To se rozumí samo sebou. A ptám se, jestli jste byla vy někde na zájezdu, na dovolené letos?
1: Nebyla, ale já bych ještě chtěla poděkovat posluchačům, protože se ve své fantazii přenáším po všech těch destinacích, která navštívili, a moc se mi to líbí. A ještě bych poděkovala za písničku Každá trampota má svou mes, protože to je heslo mého života. Ten název té písně je heslo mého života. A moc mi to pomáhalo v určitém období mého života.
0: Asi vím, o kterém mluvíte, ano.
1: A teďka k tématu. Já nemám takový nějaký optický zážitek, ale mám ve své fantazii. Já mám docela bujnou fantazii, takže mám takový fantastický zážitek. Kdysi, asi koncem 70. let, začátkem 80. let, jsme byli na jednom výletě pracovně s děvčaty, kde jsem pracovala ve Vinohradě. A byli jsme v Břeclavě a tam jsme se procházeli, ono to má trošku takovou předmluvu, procházeli po takové pěší zóně, byly tam obchudky a v jednom květinářství jsem si koupila malou palmu, asi tak půlmetrovou, možná 60, to už je jedno. A palma byla stále v našem obýváku, svého času potom dorostla, tak byla na zahradě, pak byla před domem a palma vyrostla do výšky 360 metrů. A loni řekl manžel, že už ji do garáže dát nemůžeme, byla ve velkém květináči, tak šel na městský úřad, zdali by nechtěli do zámku do Miroslavského palmu. A oni byli ochotni, tak přijeli museli s traktorem, vysokozdvižný vozík, naložili ju. No a teďka před sezónou, přišel k nám pán a říká, já jsem byl na koupališti a já jsem tam říkal si, Krupica, já tu palmu od někud znám. No a samozřejmě Hláskovic palma se objevila na koupališti. Takže já mám fotografii někde na telefonu, kde jsem s dcerou pod palmou, takže jsem byla v Miroslavi na koupališti a mám fotku s palmou. A byl to krásný zážitek, protože naše palma tam měla velký obdiv, lidé se tam fotili, selfiečka dělali, posílali to svým známým a lidé si mysleli, že jsou někde u moře.
0: No to je krásný, ale to opravdu muselo být jako u moře a de facto jste mi vlastně znovu připomněla ten můj týden na Rodu, protože tam u bazénu v apartmánech Elpida s výhledem přímo na moře byla palma banánovník a tam měli takový malý banánky, už dozrávali.
1: No vidíte, ale víte co, my jsme přišli na to koupaliště s dcerou a já jí říkám, hele, obhlídni to koupaliště, tady někde stojí naše palma. A ona ji uviděla a říká, já ji vidím a začala plakat, protože prostě je to kus našeho života, aby přezimovala, nevím ani kde, tak jsem říkala, pánové, važte si toho a dělejte s ní jako v bavlnce, protože ta je starší než vy dva dohromady.
0: Oni vám vlastně brali dítě de facto.
1: Jo, takže takový, a mě to bylo taky, já taky jsem měla slzy ve očích, protože, ale jo, měla velký ohlas a doufám, že dobře přezimuje a bude ozdobou příští rok zas na tom koupališti. A já už se tam těším, když mě tam někdo vyvede na to koupaliště, protože jsem taková ryba ráda ve vodě.
0: Aničko, já vám moc krát děkuji za tenhle úsměvný příběh a přeju vám, ať se tam dostanete co nejdřív. Jo?
1: Děkuju. Děkuju a mějte se krásně všichni a zdravíčko a podzim, ať zvládneme bez nějakých těch rýmiček, kašlů, nějakých zánětů, ať se máme dobře a hlavně, ať jsme zdraví. Mějte se krásně a dobrou noc všem, mějte se, nashledanou.
0: Nashledanou. Abychom ten podzim a následně zimu zvládli, tak jak říkala Anička, naše posluchačka, tak i proto bych tenhle ohříváček zařadil nejradši co nejčastěji, co by téma noční linky. Tedy sezona letních zájezdů je ukončena, ale vaše vzpomínky, které stále zůstávají ve vaší hlavě a ve vašem srdci, tak ty i na dálku zahřejí. No a to je právě ono, abychom přežili ten podzim a zimu. I když pár příležitostí k oslavám se taky najde, ale to je otázka dnů příštích, zatím mluvíme o tom, jaká byla ta letošní sezona zájezdů. Kde jste byli? Na horách, u vody, u moře, v lese, na houbách? Starali jste se o zahrádku pouze? I tam se mohlo stát něco hezkého, zajímavého či úsměvného. Ještě pořád můžete volat, tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni.

0: Vaše příběhy tvoří noční linku Českého rozhlasu. Bez nich by prostě neměla smysl. No a s dalším příběhem, tentokrát na téma sezona letních zájezdů ukončena, čeká na telefonu paní Jiřina. Telefonuje z Prahy, já ji zdravím a ptám se, jaká je její výrazná vzpomínka na dovolenou, která sice nebyla letos, podle toho, co říkáte, ale jaká je ta vzpomínka? Dobrý večer.
1: No, dobrý večer, já všechny zdravím, já volám dneska poprvé, tak doufám, že nějak něco ze sebe vysoukám. A já teda letos jsem nebyla nikde a bohužel posledních 10 let jsem sice hodně cestovala na různá místa po světě, všechno jsem viděla, všechno mě dojímalo, nebo se mi líbilo, ale bohužel to bylo jenom, jak se říkalo, dříve prstem po mapě, nebo teďko po televizi, protože prostě nechodím a je prostě už to nemůžu. Předtím jsme teda byli na řadě různých zájezdů, včetně toho Rodosu i Brače a takhle různě teda po Evropě jenom. Ale já bych se ráda podělila krátce jenom o takovou nostalgickou vzpomínku, na kterou mám vlastně nejhezčí takovou nějak jako paměť, která se uskutečnila před 65 lety v roce 61. Kdy nám bylo 17 a jeli jsme na takový školní, byli jsme v ekonomické škole v Dušní a jeli jsme na poznávací zájezd do Polska. Ten zájezd se uskutečnil ve vlakem. My jsme byli ubytováni v posledním vagonu, který nás vždycky popovezl někam na noc, tam jsme přeznocovali. Ve dne jsme cestovali, takhle různě putovali po okolí, nebo já už to tak úplně do detailu nepamatuju, ale hlavním hřebem toho zájezdu bylo moře. My jsme se tak strašně těšili, nám bylo 17, nikdo z nás nebyl ještě u moře v životě. Říkám, dneska to zní jako skoro směšně.
0: To se těžko vysvětluje současné mladé generaci. Dnes 17 leté, že? No jo.
1: Právě. A teďko by hlavně plavky, aby jsme nezapomněli, že jo, že teda budeme se koupat a plavat a takhle. No a teď jsme tam teda po delší době nějak dorazili, to bylo to někde kolem Gdaňsku, protože vím, že jsme jeli i lodí tam na ten poloostrov Hel, takhle, že to tam bylo někde v té oblasti jako. No a když jsme vyjížděli z Prahy, tak bylo nádherný sluníčko, když jsme dojeli, tam byla psí zima, vítr foukal prostě akorát na koupání to bylo.
0: No a tak potřeba, kromě plavek ještě kožich.
1: No to právě. My jsme úplně to jsme měli zásoby, jako prádlo, jako nějaký rezervní a takhle. To jsme měli na sobě všechno, včetně těch plavek, pláštěnky, šátky na hlavu, tehdy se ty šátky dost tak ještě používaly. No a prostě jsme šli přesto k tomu moři, teď jsme se vykasali nohavice prostě až ke koledu a museli jsme se tam jako voráchat v té vodě a viděli jsme moře prostě. Pro nás to byl tak ohromný zážitek, že já na to skutečně vzpomínám do teďka a nejen já teda, jo, je takhle ty ostatní. No a prostě bylo to krásný. No,
0: tak, ale já vám to věřím, když už jsme umořeno, no. Tak si aspoň namočíme nohy, i když je tam zima jak v ledárně.
1: No právě, no, ale to bylo prostě pro nás vidět moře, to bylo, a ještě předtím jenom se zmíním krátce, jestli můžu, tehdy jsme měli, přijela nám jedna kamarádka, my jsme takhle dopisovali, tehdy to bylo takový zvyk, že jsme si dopisovali se zahraničními těmi studenty, tak přijela jedna taky z Polska dívka a my jsme měli s ní takovou besedu a teďko všichni na ní a jak to moře a co tam je, jaký to je a co to je a ona říkala, no, duže vody.
0: Jakože hodně vody.
1: Já, tak, to byla veškerá její charakteristika toho moře.
0: No tak no. Se současným globálním oteplováním se balt stává příjemným nakoupání, který jsem slyšel od některých, ale neskoušel jsem to zatím, nevím.
1: Před 60 lety to opravdu na to nevypadalo.
0: To je pravda.
1: No, takže to je tak asi všechno, pak jsme jeli už zpátky, byli jsme šťastní a vzpomínáme na to do teďka.
0: Děkuji za váš telefonát. Mějte se hezky a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrou zprávou v noční lince je, že ještě takhle pozdě jste schopní a ochotní, to důležité, zaznělo důležité slovo, telefonovat se svými příběhy, které noční linku vytvářejí. Špatnou zprávou je, paní Marie, že na váš příběh o letní dovolené, o letním zájezdu už máme jenom 3 minuty. Dobrý večer, nerušený příjem, poslouchám vás.
1: Dobrý večer. Já jsem rok po svatbě otěhotněla a vůbec jsem nemohla jíst. Lékaři mi říkali, že je jiné moře. Tak manžel koupil moře, Bulharsko, a já jsem už pak za týden po tom pobytu chodila kolem té restaurace a čmuchala, co bude na jídlo. A tam jsem přibrala 10 kilo. Za 14 dní. A narodil se nám pak krásný chlapeček.
0: No to je krásný příběh. Takže vy jste v Bulharsku, řekněme, založili rodinu definitivně, jo? S manželem.
1: Ano, založili úplně definitivně, no.
0: Paní Maruško, to je krásné. Děkuju. Já si myslím, neříkám, že všechny ostatní příběhy ten váš trumfne, ale že to bylo to nejlepší možné zakončení dnešní noční linky. Já vám za to děkuju a přeju vám krásný podzim.
1: Já taky děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Sezona letních zájezdů ukončena a aktuální noční linka taky spěje ke svému konci. Ještě jeden vzkaz, který napsal Petr, podle toho, co píše, je to rodák z Hrdlovky na tohle téma, no a pak už se budeme muset rozloučit. Cituju, ještě se neozval nikdo, kdo nemá rád dovolenou. Pro mě je dovolená vyloženě utrpení, protože rád chodím do práce. Ne, to není sci-fi, to opravdu napsal. Když už si musím vzít dovolenou, pokračuje Petr, beru ji v lednu nebo v únoru a nejraději mám, když venku sněží a prší. To vstanu dopoledne, jdu k oknu a světou. Ještě že nemusím do práce, zalezu zpět do postele. Dobrou noc, podepsán Petr. No tak Petře, tohle bylo taky hezké zakončení noční linky. Já vám za ně děkuju, no a děkuju i vám ostatním, kterým se podařilo dovolat se. Omlouvám se těm, kteří neměli to štěstí a číslo 731-800-900 nesprostředkovalo jejich příběh, ale nebojte, na příběhy se vás bude ptát i za 22 hodin kolegyně Jitka Lukešová v další noční lince, ale tentokrát by to měly být příběhy na téma Máme rádi oslavy. U mikrofonu byl Borek Kapitánček, přeju vám krásný podzim a teď taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý den, pane Tamchino. No, nejsem na tom ještě tak špatně, že bych si takhle veřejně odpovídal. To jenom cituju oslovení z e-mailu paní Soni Svobodové, která se ptá, jestli by bylo možné do divadla pro vaše uši zařadit nějaká tajemství a záhady Artura Conana Doyla. Paní Svobodová, nejste sama, kdo má podobné přání, nejste jediná. Tak tedy příjemný doylovský večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V kapitole z knihy Lékařových vzpomínek se nám Arthur Conan Doyle dnes na úvod představí trochu jinak, než jak ho známe z krásné literatury, totiž svým občanským povoláním právě jako lékař. A kromě povídky samotné je to vyprávění, myslím, i zajímavým svědectvím o medicíně a doktorské práci před více jak 100 lety. A kdo ví, možná první zárodek těch pozdějších populárních knížek o doktorovi nejen v domě.
2: Lidé umírají na ty nemoci, jejichž studiem se zabývali nejvíc, podotkl chirurg a s veškerou profesionální obratností uštípl konec doutníku. Jakoby dotyčný patologický jev byl zlým tvorem, který se v okamžiku, kdy zjistí, že má v patách lovce, vrhne svému pronásledovateli po krku. Jestliže člověk příliš dotírá na mikróby, oni nejspíš začnou časem zle dotírat na něj. Takových případů jsem viděl habaděj a ne všechny se týkaly virových nemocí. Nejvýmluvnějším dokladem mé teorie však je případ chudáka Volkra z nemocnice svatého Krištofa. Copak vy jste o něm neslyšel? Inu, je to už sice nějaký pátek, ale že by se zrovna na tohle zapomnělo, to bych se dost divil. Víte, doktor Volkr patřil svého času k nejlepším evropským odborníkům na nervové choroby. Určitě jste četl jeho pojednání o skleróze zadních míšních provazců. Čte se vám to jako román a svým způsobem šlo o převratný počin. Volkr dřel jako mezek, rozsáhlá konzultační praxe, denně několik hodin na klinice, průběžný původní výzkum a přitom si život vychutnával i z příjemnějších stránek. Samozřejmě o mrtvých jen dobře, leč mezi těmi, kdo ho znali, se tohle všechno obecně vědělo. Zemřeli v 45 letech, podařilo se mu do nich napěchovat těch roků alespoň 80. Ověnčen aurou vědy a pokroku, zesnul tedy James Volkr ve věku 45 let.

Chudák Volker choval silnou náklonnost k experimentální chirurgii a na panenskou půdu vkročil hned v několika oblastech. Čistě mezi námi, po něm nastoupili další průkopníci, avšak on pro své pacienty udělal, co bylo v jeho silách. Kolegu McNamaru jistě znáte. To je ten chlapík s dlouhými vlasy. Trousí o sobě fámy, že má umělecké sklony, ve skutečnosti však těmi kučerami maskuje, že mu chybí jedno ucho. Druhému Volker uřízl, ale nesmíte Mekovi prozradit, že jsem vám to pověděl. Zběhlo se to následovně. Volker se jednu dobu zbláznil do výzkumu lícních nervů a dospěl k závěru, že příčinou jejich paralýzy je porucha krevního oběhu. Napadlo ho, že by se to dalo spravit něčím jiným, co by danou poruchu jaksi vyvážilo. Na oddělení jsme tehdy měli jeden obzvlášť úporný případ Bellovy parézy a vyzkoušeli jsme už všechno, od posilujících léků přes napínání nervu a galvanizaci až po jehly, leč bez výsledku. Volker si vzal do hlavy, že krevní oběh v obličeji posílí odnětím ucha. A netrvalo dlouho a vymámil z pacienta souhlas s operací. Zákrok jsme prováděli večer. Volker si pochopitelně uvědomoval, že jde víceméně o pokus a nechtěl se o něm moc šířit, dokud se jeho teorie neprokáže jako úspěšná. Přítomno nás bylo asi půl tuctu, taktéž McNamara a já. Místnost nebyla velká a uprostřed stál úzký stůl s nepromokavou látkou přehozenou přes polštář a s pokrývkou, která na obou stranách visela téměř k zemi. Veškeré osvětlení obstarávaly dvě svíčky u polštáře. Vstoupil pacient, lehl si a zatímco Volker ve světle svic navlékal jehly, na obličej muži přiložili roušku napuštěnou chloroformem. V hlavách operačního stolu stál anesteziolog a ze strany se k pacientovi postavil McNamara. My ostatní jsme stáli opodál, hotovi přiskočit na pomoc. No, pacient už byl napůl v limbu, když v tom se ho zmocnili konvulzivní křeče, které stav polovědomí provázejí. Začal sebou zmítat, kopal a tloukl kolem sebe oběma rukama. Převrátil stoleček, kde stály svíce, a my jsme se v okamžení ocitli v naprosté tmě. Umíte si představit, jaký nastal poplach a schon? Jeden z nás zvedal stolek, druhý se pídil po zápalkách a někdo se snažil skrotit pacienta, jenž sebou nepřestával mlátit. Dva pomocníci ho nakonec zvládli, opět mu ke tváři přitiskli chloroform a než jsme znovu rozsvítili svíčky, jeho nesouvislé přidušené výkřiky přešly v chroptivé chrápání. Hlavu na polštáři měl odvrácenu a přes obličej roušku. Jakmile byla operace u konce, tuto roušku někdo odstranil a jistě si umíte představit náš úžas, když se pod ní objevil obličej kolegy McNamary. Volker byl pak jako med a s náramným šarmem se mu omlouval. Nabídl se, že mu udělá plastiku, nebo lépe řečeno, vymodeluje co nejúhlednější boltec, jenomže McNamara už toho měl dost. Pokud jde o pacienta, našli jsme ho jak klimba pod stolem s obou stran zakrytý cípy přikrývky. Na zítří Volker poslal McNamarovi jeho ucho ve sklenici s metylalkoholem, avšak Mekova manželka se kvůli tomu strašně zlobila a na klinice případ, to dá rozum, nadělal svého času opravdu zlou krev.

0: Spisovatel Arthur Conan Doyle je samozřejmě ponejvíc spojován se Sherlockem Holmesem, jak by ne. Ale vedle toho byl také autorem mnoha spiritistických a duchařských povídek, respektive dobrodružných příběhů s neobvyklou zápletkou. A mezi ně patří i ten následující Američanův příběh, který, kdo ví, zase tady u nás mohl inspirovat třeba filmovou komedii na motivy slavných sešitků s detektivem Nickem Carterem. Adéla ještě nevečeřela.
1: Z knih nedokážete vyčíst všecko, pánové. To teda ne. Víte, nastala chvíle ticha, neboť pan Jefferson Adams vytáhl dlouhý doutník a zapálil si ho. Se samolíbým úsměvem, jelikož si všiml našich dychtivých pohledů. Přejel očima po místnosti a skrz oblak dýmu pokračoval. No, kdo z vás, pánové, byl někdy v Arizoně? Nikdo, vsadím se. A ze všech Angličanů a Američanů, který dovedou přiložit péro na papír, kolik jich bylo v Arizoně? Počítám, že strašně málo. Já tam, pánové, byl a žil jsem tam léta. Byl jsem jedním z Walkerových flibustýrů, jak nám říkali. Tráva vysoká tak, že se v ní chlapovi i hlava ztratí, když tam na kobyle projíždí. A stromy? Hustý tak, že skrz ně ani kouštíček nebe nezahlídnete, kvůliva lupenům a orchidejím jak deštníky. Možná některý z vás viděli někde ve státech rostlinu, co se jí říká mucholapka? Dionea muscipula. Zamumlal Dawson, náš odborník na přírodní vědy par excellence. Jo, mušky plná, to je ona. V jednu chvíli vidíte, jak se na té kytce usadí moucha a pak najednou v obě strany listu vystřelí nahoru, sklapnou, chytí mezi sebe, rozdrtějí, rozmačkají na kousíčky, přesně jako nějaká ohromná mořská krakatice tím svým zobcem. No ale sakra, beru to nějak moc rychle. No, po smrti Joea Hawkinse vám chci vykládat. O tak divný věci, o který jste, počítám, ještě nikdy neslyšeli. V Montaně nebyl člověk, který by Joea Hawkinse neznal. Alabama Joe mu říkali. Potvora skrz naskrz. A asi ten nejspropadenější skunk, jaký ho kdy lidský oko spatřilo. Ale dokázal bejt taky dost milej, víme? Když jste ho po srsti hladili, ale stačilo ho drobet našlápnout a byl najednou horší než divoká kočka. Viděl jsem ho vyprázdnit ten jeho šestiranej revolver do davu lidí, co do něj náhodou strčili, když šel do Simpsonova báru, kde byla zrovna tancovačka. A taky vrazil kudlu do Toma Hoopera, když mu omylem vylil kořálku na vestu. Zabít se Joe neštítil, to teda ne. A nebyl to chlap, kterýmu by člověk mohl věřit víc, než co na něm viděl. V té době, o který vykládám, kdy si Joe Hawkins pyšně vykračoval po městě a určoval zákony svýma pistolema, tady byl Angličan jménem Scott. Tom Scott, jestli se dobře pamatuju. Ten chlap byl Anglán každým coulem. Přítomní pánové prominou. A přesto nějak moc nelnul k Angličanům, co tam byli usazený. A ani oni k němu. Byl to docela jednoduchý chlap, tenhlec ten Scott. Byl moc tichej na tu drsnou sebranku. Říkali, že je podezřelej, ale on takovej nebyl. Jen se držel stranou a nikomu se neplet do věcí, když ho nechávali na pokoji. Některý říkali, že se k němu doma vošklivě chovali. Že byl chartista nebo tak něco. A tak musel opustit svoji domovinu a utíct. Ale on o sobě nikdy nemluvil. Nikdy si nestěžoval a nikdy na sebe nic neprozradil. Tenhleten Scott byl pro chlapy z Montany terčem posměchu, protože byl takovej jednoduchej a tichej. Neměl si ani komu postěžovat, protože Angličani ho sotva považovali za svýho a mockrát si z něj drsně vystřelili. Nikdy se nevstekal, ale vždycky byl ke všem zdvořilej. Myslím, že hoši si mysleli, že nemá moc kuráže, až jim jednou ukázal, že se mejlej. Hádka, co vedla k té podivné věci, o který vám chci vykládat, začala v Simpsonově báru. Alabama Joe a jeden nebo dva další rváči měli tehdy na Brity pořádně spadíno a bez servítků říkali svůj názor na ně, i když jsem je varoval, že z toho bude strašná mela. Toho zmíněného večera byl Joe spola opilej. Pyšně si vykračoval po městě se svým šestiraným revolverem a hledal záminku k hádce. Pak zahnul do toho báru, kde, jak věděl, najde několik Anglánů, který budou na hádku stejně naladěný jako on sám. Opravdu se jich tam potloukal půl tuctu a Tom Scott stál sám před kamnama. Joe se posadil ke stolu a položil si svůj revolver a kudlu před sebe. Tohle to jsou moje argumenty, Jeffe, povídá mi. Kdyby se mi některý z těch zbabilých Anglánů odvážil lhát, snažil jsem se ho brzdit, pánové, ale on není chlap, kterýho by člověk mohl jen tak lehce zastavit. Začal zkrátka mluvit tak, jak by to žádný chlap nedokázal vystát. V báru najednou začal být rozruch a každej rychle položil ruku na svoji zbraň. Než ale stačili vytasit, pozval se klidnej hlas od kamen. Modli se, Joe Hawkinsi, protože seš přísám Bůh mrtvej muž. Joe se otočil a vypadal, jako kdyby mu někdo šláp na kuří oko. Nebylo mu to ale nic platný. Tom Scott stál, mířil na něj svým derringerem, na svým bílým obličeji měl úsměv a ve očích mu zářil samotnej ďábel. Ne, že by se ke mně v mý starý vlasti chovali nějak zvlášť dobře, povídá. Ale nikdo už přede mnou nebude takhle mluvit, jestli chce zvostat naživu. Asi vteřinu nebo dvě jsem pozoroval, jak se jeho prst napíná na spoušti, ale pak se Tom zasmál a odhodil pistoli na podlahu. Ne, nezastřelím spola nalitýho člověka. Seber si svůj špinavý život, Joe, a užívej ho líp než doteď. Dneska si byl blíž k hrobu, než budeš, až nadejde tvůj soudnej den. Měl by ses radši zdekovat. A už mi nechoď na oči, chlape. Já se tý tvý pistole nebojím. Rváči bejvaj skoro vždycky zbabělí. Pak se s pohrdáním otočil a znova si od kamen zapálil svou napůl vykouřenou fajfku, zatímco se Alabama Joe plížil pryč a v uších mu zněl smích všech Anglánů. Když šel okolo mě, zahlíd jsem jeho obličej a viděl jsem v něm vraždu, pánové. Vraždu. A to tak jasně, jak jsem kdy ve svém životě viděl.

Zůstal jsem po té hádce v báru a pozoroval jsem Toma Scotta, jak se loučí s chlapama kolem. Přišlo mi tak nějak zvláštní vidět, jak se usmívá a má veselou náladu. Věděl jsem totiž, jak krvelačnou má Joe povahu a že ten Angličan má jen malou šanci, že se dožije rána. Bydlel na odlehlém místě stranou cesty. Aby se tam člověk dostal, musel projít mucholapkovou roklí, jak se jí říkalo. Tadlecta rokle byla bažinatý, ponurý a i ve dne osamělý místo, poněvadž člověku pokaždý běhal mráz po zádech, když viděl ty 2 nebo 3metrový listy, jak rychle vystřelej vzhůru, když se jich něco dotkne. V noci nebyla poblíž živá duše. Některé části té bažiny totiž byly hodně měkký a hluboký a kdyby tam někdo hodil nějaký tělo, to rána by bylo po něm. Asi o půlnoci zavírá Simpson bar, tak jsme museli jít. Tom Scott se vydal z Ostra na tu 3mílovou cestu. Když procházel okolo mě, trošku jsem ho varoval, protože se mi tak nějak zamlouval. Nestrkal bych Derringer do pouzdra, pane, povídám, protože byste ho mohl potřebovat. Podíval se na mě s klidným úsměvem a pak se mi ztratil ve tmě. Sotva odešel, přišel ke mně Simpson a povídá: dneska večír bude v mucholapkový rokli veselo, Jeffe. Hoši říkají, že Hawkins vyrazil už před 30 minut, aby si tam počíhal na Scotta. Jak ho zahlídne, odpráskne ho. Počítám, že zítra budeme potřebovat koronera. A co se tu noc v té rokli seběhlo? To byla otázka, kterou si lidi další den ráno dost kladli. Po svítání se ve Fergusonově v obchodě objevil jeden míšenec, který se náhodou asi v jednu v noci ocit kousek od rokle. Nebylo snadný pochopit jeho vyprávění, tak neobyčejně vyděšený byl. Ale nakonec nám vypověděl, že v tom nočním tichu slyšel ty nejstrašnější výkřiky. Žádný výstřely, jen výkřiky, jeden za druhým. Tou dobou byl v krámě Abner Brandon, já a pár dalších. Nasedli jsme na koně a jeli ke Scottovýmu domu a cestou projížděli tou roklí. Nic zvláštního tam vidět nebylo, žádná krev ani stopy po zápase. A když jsme dorazili ke Scottovýmu domu, jde nám najednou Scott naproti, svěží jak skřivan. Zdravím vás, Jeffe, povídá. Pistole nebyly vůbec třeba. Pojďte dál na koktejl, hoši. Neslyšel jste včera večer nic, když jste jel domů? Zeptal jsem se. Ne, povídá. Všude byl klid. Jen v mucholapkový rokli, jako by naříkala nějaká sova. To bylo všecko. Pojďte, sedněte a dejte si skleničku. Díky, povídá Abner. A tak jsme sesedli a Tom Scott jel potom s náma do osady, když jsme se vraceli. Na hlavní ulici byl strašný rozruch, když jsme tam přijeli. Američani jakoby se dočista zbláznili. Alabama Joe byl pryč a nezůstal po něm jediný kouštíček. Od té doby, co odjel do rokle, žádný voko už ho nespatřilo. Když jsme se skočili z koní, uviděli jsme velký dav před Simpsonovým bárem a některý lidi se na Toma Scotta dost ošklivě koukali, to vám povídám. Ozvalo se cvakání pistolí a já si všiml, že Scott má ruku na prsou. Nikde nebyl žádnej z Britů. Ustup stranou, Jeffe Adamsi, povídá Zeb Humphrey. Největší darebák, jaký kdy na světě žil. Ty s tímhle nemáš nic společného. Poslyšte, hoši, máme se snad my, svobodní Američani, nechat vraždit nějakým zatraceným Anglánem? Nikdy jsem neviděl, že by se něco tak rychle seběhlo. Nastal schon, cvaknutí, Zeb ležel na zemi, měl ve stehně Scottovu kulku a sám Scott byl taky na zemi, kde ho držel celý tucet chlapů. Nemělo cenu se prát a tak ležel klidně.

0: Hodil ho do bažiny. Není divu, že jeho tělo je pryč. Máme tady ale jen stát a dívat se, jak Angláni vraždějí naše vlastní lidi? Řekl bych, že ne. Ať ho soudí soudce Lynch. To navrhuju. Zlinčujte ho! Zakřičela stovka zlostných hlasů, protože tou dobou už byla kolem veškerá chátra z osady. Hej hoši, dojděte pro provaz a pěkně ho na něm zhoupněte. Nad Simpsonovy dveře s ním.
1: Podívejte,
2: povídá další, který vystoupil vpřed.
1: Co kdybychom ho pověsili u té velké muchlapky v rokli? A Joe vidí, že jsme ho pomstili tam, kde je pohřbený.
2: No, chlapi souhlasně zakřičeli a vyrazili. Scott jel svázaný na Mustangovi uprostřed a kolem něj na koních stráž s nataženýma revolverama. Protože bylo známý, že okolo je nějakých 20 Britů, který soudce Lynche neuznávali a toužili po spravedlivým boji. Jel jsem s nima. Srdce mi pro Scotta krvácelo, ale jeho to, jak se zdálo, ani zbla nezajímalo. Měl kuráž až do morku kostí. Možná vám to, pánové, přijde divný, že by se dal člověk pověsit na nějakou kytku. Jenomže ta naše mucholapka, to byl opravdový strom s listama jako pár veslic. Pantem mezi nima a trnama na spodku. Projížděli jsme roklít na místo, kde ta ohromná mucholapka rostla. A už jsme ji viděli i s listama. Některý otevřený a některý zavřený. Viděli jsme ale taky něco horšího než jen tohle. Okolo toho stromu stálo dobrých 30 chlapů. Všecko Britové, ozbrojený až po zuby. Bylo jasný, že na nás čekají a ve obličejích měli takovej nějaký věcný výraz. Jako kdyby si pro něco šli a opravdu to chtěli mít. A munice měli na tu nejostřejší šarvátku, jakou jsem kdy viděl. Když jsme k ním dojeli, vyšel před ostatní jeden Scott s rudejma fousama. Cameron se jmenoval. A v ruce držel natažený revolver.
1: Tak podívejte, hoši,
2: povídá.
1: Nemáte právo skřivit tomuhle muži jediný vlas na hlavě, protože jste ještě nedokázali, že je Joe mrtvej. A i kdybyste to dokázali, nedokázali jste, že ho zabil Scott. A i kdyby ho zabil, muselo by to být v sebeobraně, protože všichni víte, že Joe na něj čekal a chtěl ho odkrouhnout, jak se jen objeví. Takže znova říkám, že nemáte právo mu skřivit ani vlas na hlavě. A co víc, když to budete chtít udělat, máte tady proti tomu 636 raných argumentů. To je zajímavý názor, co opravdu stojí za debatu.
2: Povídá ten obzvlášť dobrý kamarád Alabama Joe. Ozvalo se cvakání pistolí a odepínání nožů. V obě strany se k sobě začaly blížit, takže to vypadalo na pořádný zvýšení úmrtnosti v Montáně. Scott stál vzadu, u ucha měl pistoli, aby se nemohl pohnout. Ale vypadal klidně a vyrovnaně. Jako kdyby mu o nic nešlo, když v tom sebou trhne a v uších nám zazní výkřik, jako když zatroubí trumpeta.
0: Joe!
2: Výkřik.
0: Joe! Podívejte se na něj, v mucholapce!
2: Všichni jsme se otočili a dívali se tam, kam ukazoval.
0: Pro Krista pána!
2: Myslím, že ten pohled už z hlavy nikdy nedostanem. Jeden z velkých listů té mucholapky, který byl předtím zavřený a dotýkal se země, se ve svých pantech začal pomalu rozvírat. A vevnitř toho listu ležel jak dítě v kolípce Alabama Joe. Ty velký trny mu v noci pomalu probodávaly srdce, když se list nad ním zavíral. Bylo vidět, že se snažil vyřezat ven, protože měl v ruce svůj lovecký nůž a ten tlustej, masitej list byl prořízlej. Ale nestačilo to, protože ho list dřív zadusil. Asi si na ten list leh, když čekal na Scotta, aby nemusel ležet v mokru a on se okolo něj zavřel, tak jako to ty malý skleníkový mucholapky dělaj mouchám. A v tom listě jsme ho našli. Roztrhanýho a rozdrcenýho až na dřeň těma špičatejma zubama tý lidožravý rostliny. Tak pánové, myslím, že tohle budete považovat za zvláštní příběh.
3: A co se stalo se Scottem?
2: Zeptal se Jack Sinclair.
3: No, odnesli jsme ho zpátky na ramenou do Simpsonova báru a on nám tam poručil rundu. A pak od pultu pronesl řeč, zatraceně dobrou řeč. Něco o britském lvu a americkém orlu, jak na pořád budou kráčet ruku v ruce. No, pánové, Vykládal jsem už dlouho.

a můj doutník je už vykouřený, takže si myslím, že bych se měl vytratit, než bude pozdě. A se slovy dobrou noc odešel z místnosti.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za Doylovské divadlo pro vaše uši, kdyby v něm chyběl, ano, dnes už zmíněný Sherlock Holmes a jeho nepostradatelný pomocník doktor Watson. V našem rozhlasovém zpracování je tedy Doylova podnájemnice v závoji víc psychologickou povídkou než přímo detektivkou, ale ta typická atmosféra dialogu mezi oběma hlavními hrdiny, ta zůstává. To je ten Doylovský esprit, kvůli kterému se k jeho příběhům Sherlocka Holmese tak rádi vracíme. Co říkáte? Tak tedy ještě kapku dobrého teplého čaje a brzy naslyšenou.
2: Jednoho dne předpolednem jsem dostal spěšný vzkaz od Holmese, abych se k němu dostavil. Když jsem k němu dorazil, spěšně mi vylíčil, že jej právě navštívila jakási paní Merilová, která má u sebe na bytě jistou paní Rondrovou.
3: O této paní Rondrové víme, že má ošklivě poraněný obličej a proto jej zakrývá závojem. Na tom by nebylo ještě nic neobvyklého. Neobvyklý je způsob, jakým ke svému zranění přišla. Nechce se však svěřit ani policii, ani faráři, ale vybrala si pro své tajemství právě mne, Watsone. Vás bych poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a navštívil paní Rondrovou spolu se mnou jako svědek.
4: Ale samozřejmě, jen mi prozraďte něco bližšího.
3: Zdá se, že její příběh souvisí nějak s případem, kterým jsem se zabýval. Kdyby nechtěl přijít, tak mu povězte, že můj manžel byl cirkus Rondr divoké šelmy. Povězte mu to a řekněte mu ještě jméno Abbas Parva. Toho přivede, jestli je to takový člověk, jak si představuji, skázala ta žena po paní Merilové.
4: Abbas Parva?
3: Ten případ mi hned tenkrát vrtal hlavou. Nevzpomínáte si na tragédii u vesnice Abbas Parva?
4: Vůbec ne, Holmesi.
3: Jistě se na ten případ upamatujete, jak o tom budu mluvit. Rondrovo jméno bylo ovšem všeobecně známé. Patřil k nejlepším komediantům své doby. Potom ale začal pít a v době, kdy se odehrávala ta hrozná tragédie, byl celý jeho cirkus i on sám na ústupu ze slávy. Oné osudové noci před 7 lety šli krmit lva oba dva. A pak došlo k hrůzostrašné události, kterou se nikdy nepodařilo do všech podrobností objasnit. Někdy kolem půlnoci prý celý tábor vyburcovalo řvaní lva a výkřiky té ženy. Cirkusoví dělníci a artisté vyběhli z maringotek s lucernami v ruce a v jejich světle se jim naskytl hrůzný pohled. Rondr ležel asi 10 metrů od otevřené klece, lebku měl rozraženou v týle a pokožku do hloubky rozdrásanou. U dvířek do klece ležela na zádech paní Rondrová a šelma seděla u ní a vrčela. Potrhala ji v obličeji takovým způsobem, že se zdálo nemožné, aby to přežila. Několik cirkusáků v čele se silákem Leonardem a klaunem Grixem odehnalo šelmu bydly, načež lev hledal útočiště v kleci, kde ho okamžitě zamkli. Svědecké výpovědi neobsahovaly nic zajímavého, až na to, že ta žena ve svých mukách neustále křičela zbabělče, zbabělče, když ji odnášeli do maringotky, kde bydleli. Trvalo půl roku, než byla s tou vypovídat. Ale mezi tím proběhlo soudní ohledání a podle soudního rozhodnutí byla Rondrova smrt zaviněna nešťastnou náhodou.
4: Jaká jiná možnost jim zbývala?
3: Oprávněná otázka. Vmyslete se do situace ze stanoviska toho lva. Otevře se mu cesta ke svobodě, několika skoky dostihne Rondra, Rondr chce vzít do zaječích a otočí se, drápy se mu zatělí ze zadu do týla a lev ho srazí k zemi. A pak namísto, aby prchal dál a unikl, vrátí se k ženě, u klece ji porazí a sežere jí půl obličeje. Navíc by se z jejich výkřiků dalo soudit, že jí manžel nějakým způsobem nechal na holičkách. Ale Jak by jí nebožák mohl přispěchat na pomoc?
4: Řekl bych, že tou dobou musel už být na nohou celý tábor. A co se týká onoho předchozího sporného bodu, myslím, že bych mohl předložit k úvaze řešení.
3: Rád si je vyposlechnu.
4: Lev unikl ve chvíli, kdy oba ušli na 10 metrů od klece. Muž se obrátil a šelma ho srazila. Ženě blesklo hlavou, že by se mohla uchýlit do klece a zavřít za sebou dvířka. Bylo to jediné útočiště, které se jí nabízelo. Pokusila se ho dostihnout, ale v poslední vteřině po ní lev skočil a povalil ji. Rozlítila se na manžela, že rozdráždil lva, když se k němu otočil zády. Kdyby se mu společně postavili, mohli ho zkrotit. Proto volala zbabělče.
3: Výborně, vocné. Váš drahokam hyzdí pouze jediný kas.
4: Jaký kas to je, Holmesi?
3: Jestliže nedošli ke kleci blíž než na 10 metrů, jak to, že lev unikl?
4: Je to možné, že by mu otevřel nějaký nepřítel?

0: Jak se dalo předpokládat, byla místnost, kde dlela paní Rondrová, dusná, zatuchlá a nevětraná, jelikož její obyvatelka vycházela jen zřídka kdy. Jakoby ironií osudu tato žena, která kdysi chovala šelmy v kleci, se nakonec sama stala takovým uvězněným zvířetem. Tvář jí zakrýval hustý černý závoj. Ten však dosahoval pouze k hornímu rtu a odhaloval dokonale tvarovaná ústa a jemnou oblou bradičku. Dokázal jsem si hravě představit, že to kdysi musela být v skutku velice pozoruhodná žena.
1: Moje jméno vám patrně něco říká, pane Holmesi.
2: Máte pravdu, milostivá. Ač mi není známo, jak víte, že jsem se zajímal o váš případ.
1: Dozvěděla jsem se to, když jsem se pozdravila a přišel mě navštívit detektiv Edmunds. Obávám se, že jsem mu zalhala. Snad by bývalo moudřejší říci mu pravdu.
2: A proč jste mu lhala?
1: Protože na tom závisel něčí osud. Vím, že to byl zcela bezcenný člověk, ale přesto jsem ho nechtěla mít na svědomí. Byli jsme si kdysi tak blízcí.
2: A tato zábrana nyní padla?
1: Ano. Ten, o němž mluvím, není již mezi živými.
2: Proč tedy nezdělíte policii vše, co víte?
1: Protože je třeba mít ohled ještě na jednu osobu. Tou osobou jsem já. Kdyby se případ dostal na veřejnost, vznikl by skandál. Moje dny jsou sečteny, ale chci dožít v klidu. A přitom toužím svěřit se se svým příběhem nějakému soudnému člověku, aby mohl všechno objasnit, až tu nebudu.
2: Lichotíte mi, madam. Soudný člověk ovšem jsem. Nemohu vám však slíbit, že možná nebudu pokládat za svou povinnost, až vás vyslechnu, předat ten případ policii.
1: Jsem přesvědčena, že to neuděláte, pane Holmesi. Znám dobře vaši povahu, neboť už řadu let sleduji vaši práci. Četba je jediné potěšení, které mi osud zanechal. A málo co z toho, co se na světě děje, ujde mé pozornosti. Jsem ochotna riskovat, jakým způsobem využijete mé tragédie. Uleví se mi na duši, když vám to budu moci povědět.
2: Můj přítel a já vás rádi vyslechneme.
0: Žena vstala a vyňala ze zásuvky fotografii jakéhosi muže. Byl to očividně artista z povolání. Muž skvostně urostlý. Stál tu se statnými pažemi složenými na vypjaté hrudi a spod hustého kníru mu probleskoval sebejistý úsměv zkušeného dobyvatele.
1: Tohle je Leonardo.
2: Silák Leonardo, který svědčil před soudem?
1: Právě ten. A tohle... Tohle je můj manžel.
0: Byla to strašná tvář. Vepř v lidské podobě, anebo spíše divoký kanec v lidské podobě, neboť byl ve své zvířecí krutosti i velkolepý. Grobián, tyran a zvíře. To všechno stálo psáno v té tváři s masivními čelistmi.
1: Tyto dvě fotografie vám pomohou pochopit můj příběh, pánové. Byla jsem chudá cirkusácká holka. Vyrůstala jsem v manéži. Když jsem dospěla, zamiloval se do mě tenhle muž, pokud se jeho chtíč dá nazvat láskou. A v jedné neblahé hodině jsem se stala jeho ženou. Od onoho dne jsem žila v pekle a on byl ďábel, který mě mučil. Celý cirkus věděl, jak se mnou zachází. Byl mi nevěrný s jinými. Když jsem se ozvala, uvázal mě a spráskal jezdeckým bičíkem. Všichni mě litovali a jeho nenáviděli. Ale co proti němu zmohli? Jeden každý se ho bál. Byl vždycky strašlivý. Ale když se napil, řádil jako nepříčetný. Nejlepší lidé od nás odcházeli a s cirkusem to začalo jít z kopce. Jen Leonardo a já jsme ho drželi nad vodou, A také Jimmy Cricks, náš klaun. Chudáček, ten taky neměl žádný důvod k veselí, ale dělal, co mohl. A tak jsme se nějak protloukli. Pak začal Leonardo hrát v mém životě čím dál tím důležitější úlohu. Vidíte, jak vypadal. Dnes už vím, že v tom skvostném těle dlel nízký duch. Ale v porovnání s mým manželem se mi jevil jako archanděl Gabriel. Projevoval mi soucit, pomáhal mi, až se naše přátelství změnilo v lásku. V hlubokou, vášnivou lásku, o jaké jsem vždy snila, ale nedoufala, že ji poznám. Leonardo měl chytrou, důmyslnou hlavu. On si to vymyslel. Neříkám to proto, abych svalila vinu na něho, protože já jsem s ním ve všem souhlasila. Ale chyběl mi potřebný důvtip, abych přišla na takový plán. Vyrobili jsme si jakýsi ký. Leonardo jej zhotovil. K olověné hlavici připevnil 5 dlouhých ocelových hřebíků tak, že špice mi směřovaly ven. Byly rozmístěny stejně jako drápy na lví pracce. Tím hodlal zasadit manželovi smrtelnou ránu a přitom zanechat takové stopy, jako by to způsobil lev, jehož bychom vypustili z klece. Byla černočerná noc, když jsme se s manželem jako obvykle ubírali nakrmit šelmu. V plechovém vědru jsme nesli syrové maso. Leonardo číhal za velkou maringotkou, kudy jsme museli projít cestou ke kleci. Zaváhal, takže jsme prošli kolem něj, než udeřil. Ale plížil se za námi po špičkách. A já zaslechla, jak ký rozrazil manželovi lebku. Srdce mi poskočilo v těle radostí při tom zvuku. Skočila jsem ke kleci a odstrčila závoru, která zajišťovala dvířka. A pak se stala ta strašlivá věc. Možná, že jste už slyšeli, jak rychle reagují těto živočichové na pach lidské krve a jak je vzrušuje. Lev jakýmsi podivným instinktem v mžiku vycítil, že byl zabit člověk. Jakmile jsem uvolnila mříže, vyskočil ven a okamžitě se na mě vrhl. Leonardo mě mohl zachránit. Kdyby byl přiskočil a udeřil lva svým kyjem, mohl ho vyděsit a zahnat. Ale on ztratil odvahu. Zaslechla jsem, jak hrůzou vykřikl, a pak jsem viděla, jak se otáčí a prchá. V témž okamžiku mi lev zatěl tesáky do obličeje. Holýma rukama jsem se snažila odstrčit od sebe ty kouřící, skrvavené čelisti a křičela jsem o pomoc. Uvědomovala jsem si, že se tábor zbíhá, a pak jsem matně vnímala nějaké muže. Leonardo, Griggs a ještě další mě vyvlekli šelmě spod drápů. To bylo na dlouhou řadu měsíců to poslední, co jsem ještě vnímala.
0: Když nešťastnice dovyprávila svůj příběh, seděli jsme hezkou chvíli mlčky. Pak Holmes vztáhl dlouhou paži a pohladil ji po ruce s tak zjevným soucitem, jaký málo kdy v mé přítomnosti projevil.
2: Cesty osudu jsou v skutku nevyzpytatelné. Nedojde-li člověk odplaty mimo tento svět, je celý život jen krutý žert. Ale co ten Leonardo?
1: Už nikdy jsem ho nespatřila. Ani se mi neozval.
2: A nyní je mrtev?
1: Utopil se minulý měsíc při koupání nedaleko Margate. Četla jsem to v novinách.
2: A co udělal s tím pětizubým kyjem, který je nejzvláštnějším a nejdůmyslnějším rysem vašeho příběhu?
1: To nemohu říci, pane Holmesi. Nedaleko místa, kde jsme se tenkrát utábořili, byl křídový lom s hlubokým zeleným jezírkem. Možná, že pod jeho vodami.
2: No, na to vlastně nezáleží. Případ je uzavřen.
0: Povstali jsme, abychom se rozloučili, ale co si v ženině hlasu upoutalo Holmesovu pozornost? Hbitě se k ní otočil.
2: Váš život nepatří vám. Ruce pryč.
1: Co může pro koho znamenat?
2: To není ve vaší moci posoudit. Příklad trpělivě snášeného utrpení je jednou z nejcennějších lekcí, jaké je možno netrpělivému světu sdělit.